0: rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
1: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. V 15 začal létat na větroních, v 17 na motorových letadlech, ve 20 začal s akrobací a po dalších 6 letech se stal mistrem Evropy, na přes rok v roce 1984 mistrem světa. Dopravní letadla pilotuje od roku 1986 do dnes. Petr Jurmus, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy v letecké akrobaci. Ptát se budu na nostalgii, radost a pokoru a taky na to, jestli existuje nějaký moment, kdy chtěl akrobacii opustit. A zeptám se i na to, jak jako malý kluk zvládal jízdu na kolotoči. Jsem ráda, že nás posloucháte.
2: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Petr Jirmus vystudoval ekonomii, je dopravním pilotem a ve volném čase občas chodí pískat akrobatické závody. V roce 1985 byl vyhlášen nejlepším sportovcem Československa. Jeho tatínek byl vojenský pilot a protože nesouhlasil s komunistickým režimem, budoval Lipno. Mnoho témat se otvírá pro dnešní zálety a jsem moc ráda, že Petr Jirmus přijal moje pozvání. Tak vítej, ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Někde jsem si přečetla, že jsi naučil létat celou rodinu. Je to pravda?
1: Není. Já jsem se o to pokoušel, ale úplně se mi to nepodařilo. Můj syn je profesionálním letcem.
0: Mm-hmm. Druhý syn?
1: Druhý syn dělá takovou odrůdu IT manažera, nebo já přesně ani nevím, co dělá.
0: No, hlavně, že ho to baví, to je asi nejpodstatnější.
1: Ano, asi už je i úspěšný.
0: A tvoje žena, která předpokládám na letišti, ostatně brala si tě už jako leteckého akrobata nebo jako letce, tak asi strávila spoustu času, jí to nalákalo?
1: Lákalo, já jsem taky se s ní seznámil na letišti, protože ona studovala leteckou školu v Žilině, tehdy vysokou leteckou školu, a na tom Hosíně byla na povinném výcviku, na zápočtovém výcviku v létání.
0: A to byl takový standard, že vlastně absolventi vysoké školy dopravy ze Žiliny měli jako součást toho studia motorový letecký výcvik.
1: Ano.
0: U létání ale nezůstala.
1: U létání nezůstala, tenkrát ten výcvik byl skutečně asi zaměřen na to, což chápu, aby věděla, o co vůbec jde teda v té branži, ale když ukončila školu, tak pro ní nebylo místo v aeroklubu. Tím pádem konec.
0: A to bylo tehdy takové komplikované, to je pravda, připomínáš mi dobu, kdy vlastně počet pilotů, kteří mohli v tom daném aeroklubu létat na motorových letadlech, byl vlastně jako dopředu definován a nešlo to nějak přeskakovat a vlastně se čekalo na uvozovkách motorové
1: přesně
0: místo.
1: Tak, byly to takzvané tabulky.
0: Prožil jsi při létání nějaký okamžik, který by, a schválně říkám to slovíčko, snesl přívlastek euforický?
1: No, letecká akrobacie je o euforii. Samozřejmě, tam se vám vyplaví prostě adrenalin, ale ještě i mě dneska, je mi 65 a to znamená většina těch, nebo většina bych neřekl, ale když se ten akrobatický prvek nebo let podařil, tak vždycky následovala euforie samozřejmě.
0: Až po přistání, nebo se to stihne ještě v kabině?
1: V kabině ne, v kabině člověk je ještě šílený, ale jakmile odevřete kabinu a vlezete z toho aeroplánu a dojde vám, že jste to udělali dobře, tak to je to radost.
0: Já jsem mluvila o tom, že tatínek byl vojenský pilot. Byl on tím prvním rádcem, který vlastně tě vedl v těch leteckých krocích? Byl s tebou na letišti v Hosíně?
1: Ano, samozřejmě. Já jsem ale začal na bezmotorových letadlech, tak jako každý. Bylo mi taky jenom 15 let. Ale jakmile to šlo, tak se mi podařilo získat tu tabulku. Začal jsem letat na motorových letadlech a asi po roce výcviku, toho základního výcviku, jsem začal základy akrobacie. A právě s mým tátou.
0: První rady instruktorů anebo létajících otců, jako to bylo i v mém případě, si do dneška pamatuju. Dostal jsi ty nějakou, která ti zůstala zapsána za ušima a často jsi si na ní vzpomněl?
1: Já nevím, jestli je to potřebná rada, ale pamatuju si moc dobře, že jsem přijel na letiště Hosín na kole a to letiště je na kopci, takže člověk tam přijede podle zřejmě některých lidí značně vyčerpán a to jsem dostal radu, ať už tam nejezdím na kole, protože když chci potom lítat akrobaci, tak to není vhodné.
0: Já jsem připomínala ten kolotoč. Shoduje se představa obecně lidí, kteří nelétají, o tom, že když nám je špatně na kolotoči nebo na horské dráze, tak nemáme v kabině letadla, případně akrobatického letadla, co dělat?
1: Z poloviny je to tak, protože mě kolotoč skutečně nedělá dobře a zkazí mi celý den a ještě kous noci teda, ale já jsem teďko byl pozván na letecký den, letal jsem Mladé Boleslavy Airshow a tam jsme se také potkali a já jsem pány, kteří to pořádají, požádal o krátký trénink, abych si mohl na té 50 zalítat a samozřejmě, protože jsem měl dlouhou přestávku, tak po pár obratech při tom prvním tréninkovém letu mě bylo také jako na nic, značně na nic. Organismus, aspoň ten můj, se rychle adaptuje a po několika tréninkách už to je v pořádku.
0: O tom ještě dneska určitě v záletech budeme mluvit. Mým hostem je akrobatický pilot, dnes dopravní pilot Petr Jirmus. Zase

0: Petrem Jirmusem dnes mluvím v záletech. Já mám tu zkušenost, nebo říkali mi akrobatičtí piloti, že prostě každá přestávka po nějaké zkrátka vynucené době, kdy v kabině akrobatického speciálu nejsou, takže se na to prostě musí zvyknout. To je v souladu.
1: Ano, to je tak.
0: Dostal jsi se do momentu, že jsi si řekl, tohle už je pro moje tělo, moc trénuju příliš, musím si dát pauzu?
1: Já pořád mluvím o letadle z Lin 50, samozřejmě jsou i jiná akrobatická letadla. Ale já když jsem tenkrát se na to letadlo poprvé přeškolil, udělal jsem pár letů, tak jsem si myslel, že jsem silný, mladý, nadějný a že to letadlo přemůžu. A dával jsem si tak zabrat, že jsem zjistil, že to není ta správná cesta. To letadlo vždycky bylo silnější než já. Takže potom jsem ten trénink přizpůsobil tomu, aby ho vůbec přestál nějak.
0: Abychom to dobře zaškatulkovali. Čím větší přetížení si v éru můžeme dovolit, tím náročnější je to pro ten organismus.
1: Ono to právě běží s vývojem těch letounů. Samozřejmě dnešní letadla, na kterých lítají dnešní akrobaté, například Martin Čonka, mají zase daleko lepší vlastnosti a jsou daleko vhodnější pro úplně nesmyslné obraty, které by 50 samozřejmě nemohla předvést. A také ten organismus v těchto letadlech je zatěžován ekvivalentně víc. To znamená, ty meze se posunují.
0: Když by si měl si vzpomenout, a předpokládám, že to máš ve své paměti velmi přesně zapsané, na svoji první akrobatickou soutěž.
1: Hned po tom výcviku v akrobatickém, který jsem absolvoval ve Vrchlabí na Zlínech 526, jsme měli soutěž rozřazovací v Kolíně, kterou jsem vyhrál. A na základě tohoto výsledku jsem dostal hodiny nad Zlínu 526. A tam jsem poprvé vlastně přišel na to, že asi mi to půjde, protože do té doby jsem neměl žádné srovnání. Byla to euforie, byl jsem šťastný.
0: Když se díváš na svoji přípravu před velkými závody v tehdejší době, co podstatného dělala česká reprezentace tak dobře, že se dařilo na té úrovni, na které se dařilo? Prostě jsme měli, přestože jsme asi neměli podmínky úplně ideální, třeba jako ruská reprezentace v té době, přesto jsme měli něco, co nás posouvalo raketově dopředu. Co to bylo, víme to?
1: No jednak jsme měli výborná letadla. Letadla Trenér, ta byla rozhodujícím činitelem v těch 60. letech a potom 50. v té době Ivana Tučka a mojí. Ale k tomu ještě patřilo samozřejmě kolektiv toho družstva, těch reprezentantů, kteří si vzájemně pomáhali, kteří si neházeli nějak klacky pod nohy nebo netajili nějaké finesy. Naopak, když někdo něco provedl špatně na nebi a nějaký jeho kolega to viděl, tak mu to hned řekl a zase samozřejmě naopak.
0: Když se skloňuje tvoje jméno, tak říkáme dvojnásobný mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy. Nikdo jiný nedokázal takovou sérii v tak krátké době takhle skvělých výsledků. Když by si měl sám sebe zařadit do skupiny tehdejších nejlepších pilotů, ať to byly Rusové, možná v té době taky Francouzi. Kde oni dělali tu zásadní chybu, že ty jsi byl o krok napřed?
1: To já nedokážu říct. Já jsem taky byl na jednom mistrovství Evropy čtvrtý, potom na mistrovství světa čtvrtý, to trvalo. Musíte se taky zapsat do povědomí těm rozhodčím. Mně se to o to líp povedlo tím, že jsem krešnul, nebo že jsem havaroval ten Zlín 50 při mistrovství Evropy, kde jsem byl nakonec čtvrtý, tak to si mě už pamatovali. Ale od té doby už jsem jenom vyhrával.
0: Je pravda, že tahle příhoda se alespoň ke mně dostala vždycky v nějaké takové okleštěné verzi, tak jaká je pravda?
1: Byla to ostrá tajná sestava, třetí sestava té soutěže mistrovství Evropy, která se letala na letišti v Punicu. To letadlo předtím bylo v prohlídce, protože při záletu v Moravské Třebové tak se stalo to, že nějakým nedopatřením vybouchla baterie, která je uložená za pilotní sedačkou a tam se trošku ohřálo lanko řízení směrového kormidla. Na to konto to letadlo šlo do prohlídky, kde bylo řečeno, že je to v pořádku. Předali mi letadlo, já jsem s ním odlétal ještě jedno soustředění a potom většinu soutěže. A při té třetí sestavě to lanko konečně prasklo. A tím, že to lanko prasklo, tak to letadlo bylo směrově neřiditelné. Ve vzduchu to nebylo rozhodující, tam řídíte směrovkou a respektive výškovkou a křidelky. Všem na zemi po přistání to letadlo bylo neřiditelné, vyjelo z dráhy a převrátilo se i se mnou.
0: To nejnepříjemnější moment tvé letecké kariéry, akrobatické?
1: Ach, já jsem byl v té době ještě velice mlad, já jsem si to nebral nějak tragicky, pro mě bylo povzbudivé, že jsem celý, ale smutil jsem nad tím letadlem, které tam leželo na zádech a bylo pobourané.
0: A bylo to definitivní, bylo to na generálku nebo na nový stroj?
1: No, samozřejmě ta oprava asi byla rozsáhlá, nicméně letadlo s tou imatrikulací OK IRG se zase vrátilo.
0: Které visí mimochodem v Technickém muzeu v Praze?
1: V Technickém muzeu je OK IRF, na tom letal Ivan Tuček a potom Jirka Saler. A to IRG je vystaveno ve Kbelích v muzeu, ovšem je to slepeno z víc letadel, protože následně, když já jsem přestal létat již soutěže, tak mý kolegové ho znova havarovali.
0: A Petr Jirmus, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Petrem Jirmusem mluvím dneska v záletech o létání. Jak jinak, vrátím se ještě k úplnému začátku. Koho si v životě poprvé viděl létat akrobaci?
2: Ach, ta akrobacie se létala pravidelně ve všech aeroklubech, byla to součást základního výcviku, takže já jsem na ní koukal od té chvíle, kdy jsem přišel poprvé na letiště, a to si nepamatuji kdy. Ale ta soutěžní akrobacie, která mě tak upoutala, ta se vlastně konala na tom mým letišti tím, že se tam v roce 77, minulém století, konal akrobatický kurz. A já jsem tam viděl poprvé letat skutečné akrobaty na skutečných akrobatických letadlech a úplně mě to vzalo.
1: A bylo upečeno.
2: Bylo to.
1: Je fakt, že Rusové akrobaté byli gymnasté, ty jsi skákal do vody. Je ta prostorová orientace skutečně tím dobrým základem a dobrým tréninkem, dobrou možností, jak si vyzkoušet něco, na co neexistuje žádný simulátor?
2: Já si myslím, že v mém případě to určitě tak bylo. I když jsem nebyl zdaleka ani průměrný skokan do vody, já jsem skutečně skákal základní skoky ještě podprůměrným způsobem. Ale ten základ jsem dostal a když jsem se dostal do akrobatického letadla, tak jsem letal už jenom, učil jsem se řídit to letadlo. Ty obraty v té době byly tak pomalé s tím letadlem, že mi to nedělalo trable.
1: Kdyby si teď sedl do akrobatického speciálu kategorie Unlimited, té nejvyšší kategorie, byla by to dvousedadlovka, tak aby ti někdo ukázal rychlost těch manévrů ve srovnání s tím, dovedeš si bez pochyby představit, o kolik rychlejší nebo jak jiné, jak moc jiné je létání nebo teď a bylo tehdy?
2: Já bych si tam nesed s nikým.
1: Ani s Martinem Šonkou.
2: Já bych byl na ruby hned. Ale já prostě nemám rád létání ve dvojím. Já buď se toho držím já, anebo prostě... Ale samozřejmě si to umím představit. To je prostě rozdíl proti tomu, co jsme letali my.
1: Nelákalo tě to zalétat si Red Bull?
2: Lákalo, já jsem o tom i dumal, ale pak víceméně zvítězilo pohodlí nebo lenost, nebo taková ta jistota, protože jsem tušil, že ten Red Bull, že to nebude sázka, že to nebude úplně celoživotní kariéra. A já už jsem v té době měl vybudované jakési zázemí.
1: Nesmíme ale opomenout roli rozhodčích. Role rozhodčích v letecké akrobaci i za mě je příliš velká. Souhlasíš?
2: Souhlasím s tím. To je prostě problém těchto bodovaných sportů. To není jenom krasobruslení, ale to je třeba gymnastika. Tam vždycky je to problém těch skupinových zájmů, zájmů větších prostě mocnějších zemí a tak dále. A proto prostě si toho svého úspěchu cením i v tomto smyslu, protože naše malá zemička dokázala 4x za sebou vyhrát ty nejvyšší soutěže a na to prostě ty okolní i velké země jenom koukali.
1: Existuje několik typů sestav, některé jsou definované dopředu, takzvaně povinné, pilot je může nacvičit, některé jsou v uvozovkách definovány jenom jednotlivými obraty, které se tam vyskytovat můžou, a to teď to hodně zjednodušuju, ve výsledku se z toho se skládá nějaká tajná sestava. Co pro tebe bylo nejpříjemnější, co se létalo nejraději, co ti vyhovovalo?
2: No to, co se dneska už téměř nelétá, nebo myslím si, že v pravidlech ani to není úplně povinná sestava, která se vyhlásila v zimě na celou příští sezónu a kterou jste měli možnost trénovat, takže jsme ji vypilovali většinou do dokonalosti. To ovšem znemožňuje rozřadit ty piloty potom na soutěži, protože všichni lítají tak krásně, že se v tom snadno šmejdí a dělají různé podtrhy. Takže dobou se přikročilo k tomu, že se spíš lítají ty tajné sestavy a když ten pilot právě není připraven na ten sled figur, který zrovna dnes se lítá, tak může udělat chybu. No, kdo udělá těch chyb nejmíň, tak vyhraje.
1: Je těžké si zapamatovat pořadí těch figur, které v té tajné sestavě dávají ten celek, který ten den vlastně je tou sestavou, kterou létá celý ten soutěžní tým?
2: To si nikdo nepamatuje, to vždycky má před sebou ten pilot na palubní desce a létá podle toho nákresu.
1: Petr Jirmus, posloucháte Zálety.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S Petrem Jermusem mluvím dneska v Záletech. Doteď to bylo převážně o letecké akrobaci, o tom, co bylo jeho životním stylem, možná tím, co nejraději v životě dělal do určitého období. Pak ale přišla kariéra klasického dopravního pilota. Četla jsem, Petře, že si létal ve vládní letce a že si kromě jiného vezl i naše hokejisty při tom památném letu z Nagána, když získali zlatou olympijskou medaili. Tak mi řekni, co je větší zážitek? Posadit si do éra bandu hokejistů, kteří třímají v rukách zlatou medaili?

0: říkala před naším rozhovorem, že budu mít v záletech tebe a že bez pochyby se dotkneme i Nagána, tak mi kolegyně odpověděla: a myslíš, že se dozvíš pravdu, jak to tenkrát bylo? A já jsem říkala, mám obavu, že se dozvím, že to nebylo tak, jak si všichni představujeme. A ty jsi vlastně teď to svojí odpovědí to vlastně jenom potvrdil.
1: Ty hokej jsi měli za sebou asi 5-hodinový přesun. Po vítězném mači, po celém turnaji, balení kufru, tak měli za sebou přesun na letiště. To letiště bylo zavřené, když tam přijeli, ještě čekali asi 2 hodiny v autobusech, než je pustili tedy do toho letadla, a potom byl neskutečný přelet s 2 přistáními na tankování paliva přes celé Rusko k nám. A oni byli tak unavení, že tam skutečně se na té palubě jako žádné velké věci neděli ani nemohli dít. Všem asi 30 minut před přistáním jsme dostali zprávu, že na letiště je srocení. No a to ty hokejky trošku probudilo, takže tam něco proběhlo a potom z našeho hlediska úplně v pohodě opustili to letadlo a pak nastaly ty veřejné akce.
0: Neměl jsi chuť s nimi vyrazit do světa, jako myslím teď do světa těch oslav? Viděl jsi vůbec ten zápas, nebo jsi byl na cestě?
1: Já jsem byl na cestě.
0: Byl jsi na cestě, takže
1: jsme to bohužel prožili v letadle, když jsme tam letěli. Já jsem byl taky unavený samozřejmě, protože my jsme měli cestu tam a pak cestu nazpět. Bylo to velice náročné, protože ten přelet nebyl ani úplně připravený, protože přišel náhle. Oni se dostali do toho finále a přišlo rozhodnutí, že máme letět. To znamená, ta akce nebyla téměř připravená. No a to sebou neslo jako taky stres, samozřejmě i ten profesionální, ten letecký. Nakonec se to jakž takž podařilo. A když jsme vyklopili všechny ty sportovce, tam nebyli jenom hokejisti, tam byly Kotka Neumannů třeba a takhle, tak jsme byli rádi, že máme klid a jeli jsme domů.
0: Tenkrát se pro ně letělo 154?
1: Ano.
0: 154. A kolika člená byla posádka?
1: My jsme byli 2 kompletní posádky, protože ta akce byla tak dlouhá, že prostě vždycky jedna posádka, ta záložní, musela odpočívat. A prostě jsme se střídali.
0: Teď tedy tvoje práce ve vládní letce a tvoje cesty s panem prezidentem Václavem Havlem. Ty už si říkal, že to byl nesmírně skromný cestující. Našel si třeba chvilku pro to, aby svojí přirozenou zvídavostí se snažilo proniknout i do tajů letectví?
1: Já myslím, že pro něj letectví nebylo zrovna ten jeho prostě šálek kávy. On rád přišel dopředu a bavil se s námi. Já jsem měl možnost ho vozit ještě i potom, kdy už opustil úřad, tak jsem ho občas vozíval. On přišel dopředu, bavil se s námi normálně. Byl to velice příjemný člověk, samozřejmě.
0: Na Velikonoční ostrovy, na speciální letiště vybudované pro americké raketoplány, tam jste přistávali s Václavem Havlem?
1: Ano, tam jsme byli. To byl také prostě akce Jižní Amerika s tím, že chilská vláda nabídla panu prezidentovi prostě ten let na Velikonoční ostrov. To se normálně nepořádá, tam lítá jediná letecká společnost, to je LAN Chile, nebo v té době to tak bylo. A tak tu možnost jsme využili a skutečně jsme tam doletěli.
0: Kdyby přeci jenom se pan prezident přišel tehdy zeptat na to, co pro tebe znamenala a je, čím je pořád letecká akrobacie, kdyby se tě na to kdokoliv zeptal teď, dokážeš vlastně shrnout třeba do jedné jediné věty to nejpodstatnější, co je pro tebe? Ona se o ní mluví jako o královně leteckých sportů, nejvolnějším způsobu pohybu. Každý z akrobatů pro ní má nějaké přirovnání, mluví se o ní jako o životním stylu. Co je letecká akrobacie pro Petra Jermuse?
1: Ono je to životní styl a nádherné zážitky, bohužel dneska spojené s obrovskými výdaji a s nulovou podporou státu.
0: Petr Jermus, posloucháte Zálety.

0: Ty Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes mluvím s pilotem Petrem Jirmusem. Pojďme teď od létání udělat krok stranou. Já vím, že miluješ hory, miluješ vysoké hory a neváháš, pokud to jenom zřejmě i čas dovolí, vyrazit i na dlouhé treky po Himalajích.
2: Ano, já jsem tam byl 5krát v Himalajích, vždycky jsem absolvoval jinou trať tedy a vždy pod vedením Petra Šnábla, bývalého horského vůdce, dodnes fanatického horolezce. A toužil jsem potom, v nějaké restauraci jsem se o tom zmínil v partě kamarádů, on tam náhodou seděl a asi za 2 měsíce mě oslovil, že mě teda bere. A tehdy jsme jeli do Mustangu.
1: Nejsilnější zážitek z treků nebo schození, lezení po horách a nejsilnější zážitek z akrobacie. Dá se to vůbec srovnávat?
2: V akrobacii je hodně silných zážitků a těžko se řekne, který je nejsilnější. Samozřejmě, když poprvé vyhrajete velkou soutěž, to je zážitek, to je jasný. Ale z těch treků, tam silný zážitek je celý ten trek, protože ten se provádí v tak skromných materiálních podmínkách, že si to tady Evropané, pokud to nezažijí, neumí ani představit. A to na vás udělá dojem. Žádný telefon, podprůměrné stravování, stanování na ledovci v -10 stupních a tak dále. To jsem si nikdy nemyslel, že budu absolvovat, ale s radostí jsem to absolvoval a jsem rád, že se mi to povedlo.
1: Našel jsi v sobě otázku, respektive odpověď na otázku proč? Proč Petra Jirmuse, dopravního akrobatického pilota, lákají vysoké hory, vysokohorské treky?
2: Mě hory vždycky lákaly, ale bohužel jsem z Českých Budějovic a tam je do jakýchkoliv hor hodně daleko, zvlášť za komunismu do Alp, to bylo ještě dál, teda to bylo jako na Venuši. Když jsme na ně skletě občas koukali. Ale já jsem přečet veškerou jako literaturu dostupnou o zdolávání prostě těch krásných hor a byl jsem i informovaný. Stalo se mi taky, že jsme někde seděli a byli tam horolezci a ten jeden řekl, bacha na něj, on si pamatuje ty čísla, termíny a prostě výšky vrcholů a tak dále.
1: Neříkáš si, že právě třeba kvůli letecké akrobaci ti unikly v životě některé třeba pro tebe i důležité věci a mezi jinými, že to mohlo být třeba i lezení jako takové?
2: Ne, já jsem, v té době mi bylo jasný, že chci lítat jenom leteckou akrobaci, do dneška toho nelituju, ale samozřejmě, kdybych měl býval blíž do nějakých hor, tak jsem se toho možná chytil. Ale jako naplno.
1: A když se vrátíš z treku, jsi unavený, dá se ta únava, která přichází, to svým způsobem i vyčerpání možná organismu, srovnat nějak s tím, jak se člověk cítil po akrobatickém letu? Je to jedna ku jedné?
2: Ne, to je jiný druh únavy. V tom akrobatickém letu to je jako kdyby vás parta velkých chlapů mlátila neustále. Tak to vnímám já dneska, když si půjčím tu 50. A když jste na treku, tak je to ta dlouhodobá taková kumulovaná únava vyplývající jednak z toho pohybu ve velkých výškách. Velké výšky jsou pro mě nad 4000 metrů. A to je prostě jiný druh únavy.
1: Petr Jirmus, posloucháte Zálety.

0: O letecké akrobacii jsou dnešní zálety. Mluvím s Petrem Jirmusem, dvojnásobným mistrem světa a dvojnásobným mistrem Evropy v tomto úžasném leteckém sportu. Nostalgie, radost, pokora. Ta tři slova. Když se řekne nostalgie, přichází?
1: Zatím ještě ne.
0: Radost?
1: Ano, tu mám.
0: A pokora?
1: To jsem asi měl celý svůj letecký život, protože bez ní to s letadly nejde.
0: Přišel nějaký okamžik, kdy jsi si řekl, už mám té akrobacie pokrk a je nejvyšší čas věnovat se něčemu jinému?
1: Ne, mě to bavilo až do posledního mého soutěžního letu, který byl v Mladé Boleslavi v roce 86. A loučil jsem se tedy se smutkem, ale bylo mi jasné, že dál už jít nemůžu tudy, touto cestou.
0: A důvod?
1: Já už jsem prostě měl práci, po které jsem toužil, a ta se s tím sportovním životem už nedala sloučit.
0: Minulý týden tu se mnou byl taky pilot Maximilián Policer.
2: Vyměnil by si, Petře, létání za něco jiného? Já jsem začal u lodí, skončil jsem u letadel, a co ty?
1: Já bych neměnil, ale dnes už bych se rozmýšlel, jestli se stanu dopravním nebo profesionálním pilotem v civilním letectví, protože ta branže teďko značně utrpěla.
0: Byla by nějaká varianta? Zůstal tam, promiň, doplním otázku, nějaký nesplněný dětský sen?
1: No snad, když jsem v roce 69 sledoval přistání Neila Armstronga na Měsíci, tak to bych býval, do toho bych se býval rád pustil. Akorát mě nikdo nezval.
0: Příští týden tu se mnou bude oděvní návrhářka Ilona Donátová. Já vím, že půjdeme teď mimo obor, ale mimo obor letecké akrobacie je určitě mimo standardní mužský obor, ale přesto tvoje otázka pro ní.
1: Dobře, já mám otázku skutečně, protože já jsem sem přijel hromadnou dopravou a celou cestu sleduju, jak jsou lidé oblečení, obutí, protože mám neustále v hlavě takovou myšlenku nebo vzpomínku na značně žlučovité výpady proti ponožkám v sandálech. Můžu říct, že většina cestujících v metru měla sandály a v nich ještě ponožky. Je to skutečně takové fopa, jak se někdy říká?
0: Ráda budu tlumočit už příští týden. Já moc děkuji, Petře, že jsi přijal pozvání na zálety. Já jsem si to užila, těšila jsem se na náš rozhovor a upřímně říkám, že doteď, když se podívám na nějaký starší záznam tvého létání, tak mi naskakuje husí kůže a moc děkuju za to, co jsi v rámci letectví pro nás všechny diváky i pro lehce zasvěcené do letectví udělal. Děkuju za to.
1: Alenko, já děkuju tobě, ty jsi toho udělala moc pro letectví a vím, že teď děláš pro horolezce, to ti trochu závidím, protože já je fakt sleduji a panu Hlečkovi přeju, ať se mu ten mašerbum povede.
0: Tak děkujeme moc krát, díky, že jsi přijala moje pozvání a krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Vezmi 10 deka bombónů, co do nosu ti fouknou, okurku kyselou, co vláku plave si, oči všech malířů, co do srdce se kouknou, barvu všech písniček, co řvou jak na lesi. Slovíčka do kafe, po kterých černá sládne, doteky do vína, co na jazyku chladí, tričko tvých úsměvů, kde každá díra padne, a sbírku všech mých chyb, které tě neodradí. Receptem na šťastnou chvíli vám pěkný poslech přejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Nejstarší sbírka receptů je stará více než 3600 let a díky tomu víme, co chutnalo starým Babyloňanům. Nejstarší kuchařkou je ta z dob císaře Trajána, kterou napsali bratři Apíciové a nazvali Pečlivý kuchař. Ne, nebojte se, nebudeme vám tu nabízet starověké recepty, na to jsou dnes desítky jiných pořadů. Stejně tak jako kuchařky všech typů plní regály knihkupectví. Nás zajímají spíš slova, která zavonila na rendlíku času.
0: Máš pravdu, i básníka Homéra to vyprovokovalo k povzdechnutí. Co hoře naplodil lidský žaludek lidstvu. Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar.
1: No jo, ale bez těch loďstev bychom neměli v Evropě třeba nové druhy koření, ovoce a zeleniny. A když už jsme u té antiky, filozof Seneca tvrdil, že nové recepty naučil lidi vymýšlet hlad. Jestli pak vzpomínáš na to, co se třeba u vás jedlo v neděli, co byl takový majsterštyk tvojí maminky?
0: Ale to byla normální česká kuchyně. Měli jsme svoje králíky, k tomu vždycky maminka koupila kousek vepřovýho, to bylo výborné jídlo, ale hlavně každou sobotu, to už jsem pak byl v Praze na studiích, každou sobotu byla sekaná, ale vynikající. A když jsem měl představení v disku a nemohl jsem přijet domů na sobotu a neděli, tak maminka na to reagovala. Cák děláš? Já dělám sekanu a ty nebudeš doma? A Františku, já bych tě poprosil o jedno nedělní slovíčko svého receptáře vzpomínek.
1: Rád. Existuje spousta zvláštních slov, která nás provázejí na pěšinkách života jako léčivé byliny, když se nám srdce rozestůně. Taková všední, nenápadná slovíčka. Kdyby mi někdo řekl, ty jsi ale bábovka. Chtěl bych být nedělní bábovka naší maminky. Ta přišla na řadu až po obědě. Na svátečním ubruse vypadala zejména vedle polní kytičky z kopretin, vlčích máků a červnových trav, jako labuť, nad kterou pan Čajkovský zastěně vzdychl. Byla nacukrovaná a uvnitř mramorovaná a vonila vanilkou. A když se řekne bábovka, uvědomuji si až teď, že to nebylo jen označení moučníku ke kávě, ale takové povýšení jednoho dne na svátek. Asi jako když poručík dostane další hvězdičku na výložky. A mojí mamince i tatínkovi ty hvězdičky přibývaly v očích, protože ta bábovka znamenala stvrzení míru ve světě a přilehlém okolí. Jistotu, že jsme všichni ve zdraví a v pohodě pohromadě. A maminka nalila kávu, nám dětem čaj, rozkrojila bábovku na úhledné dílky, tatínek řekl strejdovi a tetě, kteří u nás občas bývali, Nando, berte si, a brali všichni, my děti samozřejmě víckrát, a ta labuť šťastně umírala na špičkách našich chuťových buněk. A za chvilku zbyl ze slušnosti jen jeden poslední dílek. A teprve tehdy jsme si obvykle všimli, že jediný, kdo ještě neměl, byla právě naše maminka. A ta si ostýchavě vzala a bylo to, jako když se ta baletka uklání po potlesku na otevřené scéně po obzvláště povedeném pas de deux. A tak si říkám, kolik je takových obyčejných slov, jejichž význam si uvědomíme až mnohem později. A také si říkám, že by se ani na těch širokých bulvárech dneška neměla z našeho života ztrácet ta slovíčka z polních cest našeho dětství. Taková ta nenaleštěná a přitom milostná jako kožíšky beránků, abychom chutnali ještě občas studánky, které pramení kdesi hluboko v nás. taková všední, nenápadná slovíčka.
0: Já, Františku, teď neodolám a posluchačům jeden tvůj recept na nedělní bábovku přece jenom nabídnu.

Do mísy čisté dej lásky hroudu a v teple dlaní nech ji tát. Zalij to pohodou a vsyp do toho proudu půl kila něj. Nemusíš se bát. A špetku náznaků, ať představou to pění. Osladit pohledem a chutí nešetřit. Pak vraž do toho 5 či 10 políbení. Vařečkou radování zkus pár minut to třít. Zatím se trouba srdce rozpálí, jak je nutno. Do těsta přidej hrstku rozinek pohlazení. Do formy vlej to a nebude ti smutno. Až vůně projde domem, svět v ráj se náhle změní. Večbánku kopretiny svěží, až dech se tají. Hrníčky s černou kávou uprostřeného stolu. Barevné sonatiny mi tvoje oči hrají. Nakrojím bábovku.

0: Děkuju. Ale ne vždy je nám dopřána domácí kuchyně a musíme vzít za vděk některým produktem veřejného stravování. Ale tady čeština občas ukáže mírně potěuchlou tvář. Jeden tvůj kolega, Luďku, pilot Miloslav Martenek, který je také báječný kreslíř, vydal knížku Anekdot, kde je i obrázek reklamní tabule u hospody. A na té stojí psáno: pravá česká kuchyně. A pod tím nabídka: francouzské brambory, maďarský guláš, španělský ptáček, ruská vejce, vídeňský řízek, anglická slanina, chybí snad jen bavorské vdolečky a polský salám. Myslím, že mnohé pochoutky z tohoto seznamu ve jmenovaných lokalitách ani neznají. Jestli pak si ty vzpomínáš na nějakou kulinární zajímavost, kterou ti dali ochutnat v zahraničí ve světě.
1: Ano, mám krásnou vzpomínku nejen na tu kulinářskou záležitost, na tu ochutnávku, ale poprvé v životě jsem ochutnal mušle. A to bylo ve společnosti Dany Medřické a jejího druhého manžela Artémia ve Španělsku. Dodneška na to vzpomínám, pak jsem ještě několikrát mušle jedl, ale ty první, které jsem měl s Danou, byly nejlepší.
0: Mušle mám taky velice rád.
1: No, ale to jsou jídla, která u nás už dneska dostaneš všude. Už to není žádný velký problém, už to není takový zahraničí, ale já pořád myslím na ty typické, které máš v české hospodě. Jo, kde dostaneš dobře udělaný olomoucký syrečky? Nebo kyselý rybičky, utopence, anebo domácí sýr. To se do tvarohu přidá kmín, sůl a trochu piva a nechá se to uležet, až to chytí takovou, jak bych to řekl, sklovinku, víš? A ta vůně, berte to prosím jenom jako vzpomínku a ne recept. Ona v hospodách se rozvonila i specifická variace českého jazyka. A mnohdy poeticky podávaná. Tuhle větu určitě znáš. Kibic, drž tu klapajznu, ať tě přes ní nemajznu.
0: No jasně, to tam, kde se hrály karty.
1: Ano, v český hospodě.
0: A radílkové radili. Já tuším, že to byl Karel Čapek, co se zmiňoval o hodnocení českých hospod jako o krásném příkladu demokracie v praxi. Tady sedí univerzitní profesor vedle kopáče, politik vedle živnostníka. Zkrátka, každý tu má svůj prostor k seberealizaci. A tak si tam každý poradí s politikou, stejně jako postaví to nejlepší fotbalové mužstvo. Já si ti vždycky u tohoto hospodského hodnocení vybavuji, ať chci nebo ne, jednu historku o tom, jak se tohle všechno zmíněné probírá u stolu, na kterém už pivní tácky pro čárky nestačí. Pak se v rávoravě zvedne jeden z místních filozofů a prohlásí: český národ měl tři slavný Jany. Jana Husa, Jana Žižku a Františka Palackýho. A zase padne na židli. Pamatuješ ještě tyhle ty bílé porcelánové tácky pivní, o kterých tu byla řeč?
1: No, ale to víš, že pamatuju. Já pamatuju i to, jak se psalo na futro.
0: Nebo na sekeru.
1: Tak. A ty si vzpomínám, ne na jedno, ale na takové léto, kdy jsme občas šli pro tatínka do hospody, kde hráli kuželky, pánové, a my jsme dostali limonádu. A chlapi říkali, fuj, to je vedro. Ale dneska je to pivko jako křen. No a pak tam k tomu ještě přibyly jaterničky s křenem a k tomu čbánek oroseného. Já to úplně necítím, já to přímo vidím na jazyku. Ale když jsme zavítali do té hospůdky, tak si všimni, že dominantu českých měst a vesnic vždycky tvořili kostel, škola a hospoda. A to byl takový magický trojuhelník, ve kterém se to boží oko občas přimouřilo.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Přišel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce

0: Tak takovou hospůdku, o které zpíval Jaromír Majer, si dám líbit. Jeden z latinských citátů tvrdí, že obžerství zhubilo více lidí než meč. Ale netýká se to těch, kteří se řídili Sokratovým, nežijí proto, abych jedl, ale jím, abych žil. Ale přesto se o mnohem důležitém životě lidí i národů nebo o obchodech rozhoduje právě při jídle. Je známo, že najedený, spokojený člověk má úplně jinou náladu než hladový, tedy pokud se nekují pikle a nejde o hostinu travickou či jinak záludnou, čímž historie mnohokrát obtěžkala i tabule královské. Také snad proto byly u dvorů od starověku ochutnávači, tedy profese nepochybně lákavá, ale myslím, že málo kdo se dožil penze. No. Dobrých kuchařů si však panovníci velice považovali. O čem svědčí například i vesnice, kterou dostal za odměnu kuchař od otce vlasti Karla IV. Je ve středních Čechách.
1: No, fakt je, že význam jídla u nás dokládají i mnohé názvy měst a obcí. Ostatně, ty jsi dal takovou ukázku dohromady. Dovolíš tedy jeden gastronomický cestopis?
0: Jistě.
1: Tak, milí posluchači, vám přeji dobrou chuť s mapou. Pokud jste ztraceni v naší republice a máte pocit, že zahynete hlady, stačí si otevřít mapu a silnice vás dovede tam, kam vám velí chuť. Seznam měst a obcí vám servíruje kompletní menu. Můžete začít třeba Držkovou u Zlína, pak si dopřát hovězí na Vsetínsku, ale je i vepřová, telecí, zaječí, králíky, kozí hřbet a k tomu si můžete dát brambory. Někomu stačí ten boží dar, nebo chcete-li chleby. A kdo chce něco malého, pikantního, může si dát paštiky, uzenice, uzeničky. A na závěr, jak radí papá Savarin, můžete servírovat lučinu a ořech. To všechno mapa nabízí. A nemůže chybět pochopitelně i něco na zapití, tak například víno u Slezské Rudoltice. Bílá, červená, stará, odolená nebo jen tak dobrá voda. A kdo bude blízko Karlových Varů, zvolí si kyselku. Ti odvážnější si troufnou dokonce na syrovátku u Hradce Králové. Samozřejmě, to všechno musíte dát v létě do lednice. Přidáte příbor, nejraději stříbro. A když objevíte košík, můžete to všechno donést do císařské kuchyně nebo do Koštova, Baštína, Hladova, Lačnova, Nesvačil, Bumbálky, Nedožir, Obědovic a nebo Velkého Hubenova. A nevynecháte asi ani mlékojedy, máslojedy, masojedy, hřibojedy a další jedy.
0: Když je ale hlad, místo mapy většinou zvolíme jídelní lístek. Věřím, že jde o situaci i vám důvěrně známou. Vrchní se zdvořilou úklonou nabídne jídelní lístek a vy, ve světle romantického pamínku svíčky na stole, vybíráte, čím zaplnit talíře a sklenice, aby večer chutnal pohodou. A objednáte. Vsadíte buď na jistotu, nebo si dopřejete chvilku dobrodružných představ. U těch názvů jídel, které slyšíte prvně v životě. Maně sice vzpomínáte, kdy jste něco podobného slyšeli z úst filmových či literárních postav. Takové objednávky se samozřejmě někdy stanou úslovím, například každý ví, že Martini s číslem 007 se musí protřepat nemíchat. Ale víte, který autor a v které knize objednává takto velkoryse?
1: Jesme a píme, řekl Hugo. Dejte se večeři. Tučný sýr, zvěřinu, ptáky, jehňata, vše, co se líhne živé, vše, co se líhne z vejce. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše, co je oploutveno a všechny druhy plžů, kteří se požívají ve vzdělaných zemích. Dejte to sem. Je večer, země se otočila a tu bývá obyčej jísti.
0: Znalec se nepochybně pohladilo vančurovo rozmarné léto. Ale kdykoliv je řeč o jídle, tak já ti neodolám, abych nepředstavil hudební skupinu Šprušle, která zpívá skutečné recepty. Račte si vybrat, všechno je zaručeně čerstvé.
1: A vidím tady smaženky po španělsku, řecké fazole, Kapr po židovsku podle Oty Pavla, to zní lákavě. Ale Františku, já ti teď dostal chuť tady. Na vepřové jazyky na česneku. Tak je prý dělají v Rakousku.
0: Jak je libo.

0: Chutnalo?
1: No, chutnalo. Mělo to vtip a říz, ale já ti řeknu, já jinak moc vybíravý nejsem.
0: A je něco, co nemáš rád? Vysloveně, co nemáš rád?
1: No, bude to připadat divně, ale koprovou omáčku. To nemusím.
0: Ty nerad koprovku?
1: Ne, ne, ne. Od dětství ne.
0: No jo, tak tady jsem našel já, co všechno chutnalo našim slavným osobnostem.
1: A ukaž, co se jedlo třeba u Čapků?
0: Tady Karel Čapek měl rád klasickou českou kuchyni. Svíčkovou, řízek, kus s nádivkou, něco jako ty. Jen když měl pátečníky, tak posílal pro lahůdky k Lipertovi. A jednou po návratu z cest pátečníky pobavil poznámkou: pánové, já už vím, proč Angličané pijí tak rádi čaj. Já totiž ochutnal jejich kafe.
1: No, na dobrou černou kávu po obědě si potrpěl i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. K snídani si přidával nejraději grapefruitovou šťávu. A tady kaštanová polévka mistra houslí Paganiniho, smažené kuře pro Mozarta, korob tvé a zvěřina pro Antonína Dvořáka, anebo všelijaké polévky pro básníka Goetheho. A když už jsme u těch básníků, Františku, po čem se ti nejlíp veršuje? Ty sníš ale všecko, víš?
0: Ano, je to tak. Já se ti přiznám, že mi bylo dopřáno okusit mnoho cizokrajných lahůdek. Ale když ti mám v ruce pecen čerstvého dobrého chleba, udělám do té bílé moučné strany tři křížky, jako to dělávali mí rodiče, a zakrojím. Kůrka chřupne, rozvoní se to, já posolím. A když se k tomu nachomítne i hrnek dobrého mléka, s tou královskou tabulí bych neměnil. A když přitom sedíš třeba na zápraží a koukáš do kraje, nebo pod lípou na dvoře kozí farmy u špatných v jižních Čechách, ta lípa voní a modrá obloha ti hladí duši vzpomínkami na prázdniny tvého dětství, tak si říkáš: bože, na tom světě je přeci jenom krásně.
1: A jaký máme krásný zvyk, vítáme vzácné lidi a hosty chlebem a solí.
0: Soli, ano.
1: Dědictví otců zachovej nám, pane. Však tam na té farmě v návštěvní knize mají tvoje poděkování. Já ho přečtu, jo? Hmm.

Pod vaší starou lípou prý sedávají bozy. Blaženě mhouří očka a jedí váš sýr kozí. Chuť vína na jazyku, vzdálenost k nebi měří. Čas voní pohodou a krásně se mu věří.

0: na místě dnešního setkání však zbývá už jen pár drobečků slov. Pokud vám některé chutnalo, mají z toho upřímnou radost i František Novotný
1: a Luděk Munzar, kteří se zároveň už teď znovu těší na shledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: přátelé, máme pro vás další vydání písniček pro duši.
1: Jsme tady opět Věrka a Standa Hložek. Hezký den vám přejeme.
0: Samozřejmě, hezké dopoledne. Ta poslední hodina v sobotu, ta je vždycky vyhrazená příjemným melodiím, které by vás měly hladit po duši.
1: Ano, a hezký letní den přejeme také všem ženám, který nesou jméno Olga.
0: Dnes mají Olgy svátek.
1: Dnes mají Olgy svátek a já jenom tak náhodou jsem se dověděl, že v naší zemi dneska slaví 35 648 žen, který nosí tohle jméno.
0: Olga, tak to je slušný počet.
1: Olinka, Olča, Oluška. To jsou hezký takový zdrobilinky. Takže všechno nejlepší, děvčata.
0: Přidávám se samozřejmě také.
1: No ale jsme vlastně uprostřed letního dne červencového. No a tak jsem se dověděl, že co červenec neupeče, to už v srpnu neuteče. Neboli, co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
0: No pozor, pozor, Stando, ty překvapuješ, ty jsi se z bylinkáře změnil na člověka, který se dal na pranostiky.
1: No, já ti potom za chvilinku prozradím, jak jsem k tomu došel. Ale ty pranostiky jsou velice zajímavé a poslední dobou fakt mě to trošičku zajímá.
0: A víš, na co já si vzpomínám? Když jsem byla malá a jezdila jsem ke své babičce do Bzence, ona měla takový malý trhací kalendář, i když ty listy z něho nikdy netrhala a každý den poctivě si zapisovala, jaké je počasí a následující rok to srovnávala s kalendářem předchozím a ještě předchozím. Sice netuším, jestli vytvářela nějaké pranostiky, ale jmenovala se Anna Andulka, jí říkali, a ta má svátek 26. července. Babičku jsem měla ráda, ráda jsem ji popřála k tomu svátku, ale když k tomu dni někdo dodal, no jo, svatá Anna chladna z rána a je po létě. A
1: to
0: bylo
1: strašný.
0: Uprostřed prázdnin, to mě vždycky tak zkazilo náladu.
1: No jo, ale pojďme do toho léta, pojďme na nějakou krásnou pláž s krásnou písničkou.

0: To byl rozjezd. Ale tak. Já se ještě Viruš vrátím k tomu, ty jsi vzpomněla tu chladno z rána.
1: Tu svatou ano, 26. července. Ano.
0: A já totiž vím, že 13. vlastně teď v pondělí je svatá Markita. Svatá Markita hodila srb do žita. To je taková výzva pro zemědělce. Ale možná si říká, že s čím jsem to dneska přišel, já ti řeknu proč. Protože jsem teď nějak zaslechl při nějaké akci známou věc, že ticho léčí, ale člověk si to neuvědomuje. No a něco na tom je, když člověk fakt je na té zahradě, já si pořád pouštím muziku nějakou a vypnu občas, tak najednou prostě ten hudební smog zmizí a vylezou ty krásné zpěvy ptáků a přírody. Ale uvěřil jsem si také, že ticho léčí, když třeba spím. Když jsem na chalupě, tak abych tam nebyl sám, když jsem sám, tak si pouštím třeba televizi nebo rádio a toho usínám a spím. A vždycky ráno se probudím a říkám, páni, jako mě trošku pobolívá hlava. A tak jsem říkal, ano, ticho léčí, tak jsem to vypnul. Když spávám úplně v tichu, tak nejenom, že se mi zdají nádherné sny, ale probouzím se s čistou hlavou. Mm-hmm. No a teď mi naskočí další přísloví, jako raní ptáče dálo skáče s čistou hlavou, což je dobrý. A tak
1: nebo
0: říkal,
1: také, komu se nelení, tomu se zelení, že? A tak dále. Ale já se ještě vrátím k tomu, co jsi tam říkal, hudební smog. Co nazýváš, prosím tě, hudebním smogem? Co pro tebe je hudební smog? To mě vysvětli.
0: Přátelé, my jsme se vůbec nedomluvali, ale já jsem rád, že se u toho pozastavila, protože takto jsem se pozastavil před několika lety, když jsem tenhle termín uslyšel, že se používá
1: to
0: termín.
1: To je užívaný termín.
0: No to používají ti, kterým vadí moc muziky na hlas, když jsou třeba zábavy, nebo když jsou nějaký festivaly, tak prostě prostorem se šíří hudební smog. Už to pár let vím, že se to používá.
1: Takže už to začal používat také. Já bych si pod tím představila, že to je muzika, která neladí příliš uchu. No a ještě se zeptám, jestli znáš i druhou část toho přísloví, jak jsi říkal, ticho léčí.
0: To neznám.
1: Neznáš, protože tady nedaleko je město, které se jmenuje Hluk a tam zase říkají, že ticho sice léčí, ale hluk uzdravuje, protože v Hluku se koná řada úžasných folklorních a jiných slavností. Takže už to znáš,
0: to
1: ticho
0: hezký.
1: Léčí a hluk uzdravuje. Ale ano. To musí být hluk, třeba zase nějaká krásná muzika.
0: Ano, máš pravdu, já toho využiju, že jsme vlastně narazili na tohle téma. Já jsem čistě náhodou se dostal k poznámkám mý maminky. Ona si psávala do sešitu recepty. A z druhé strany si psávala přísloví různá. Třeba čím se víc o práci mluví, tím více bolí ruce. Což je pravda.
1: No. To je ale hezké, ano.
0: A nebo řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. To je taky pravda. No, z poctivosti nejdál dojdeš, to je takový dneska v dnešní době trošičku, ale věřme tomu. No a občas si taky říkám, schutí do toho půl je hotovo, což je pravda. Protože když jsem třeba sám a něco mám dělat, tak se mi to vevnitř tak nějak tříští a vůbec se mi nechce. No, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
1: Tak pojďme také něco zaspívat.
0: No, tak když jsme u těch přísloví, textaři rádi používají slogany anebo nějaký krásný seskupení slov za sebou, který mají hlavu a patu. A třeba je těžké brát věci tak, jaké jsou.

0: Zpívali určitě jste poznali v dnešních písničkách Pro duši Českého rozhlasu Brno Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald.
1: Tenhle nádherný text napsal Mirek Černý a já právě vážím si textařů, kteří do těch, já nevím, 3,5–4 minut zhruba dokážou napsat takovýhle třeba příběh, kde je kus pravdy. To je pravda, tohle, co jsme vám zpívali. Stejně jako jsou písničky, které taky mě pohladí na duši od mých kolegů. Ale jsou muzikanti nebo zpěváci, kteří za každou cenu chtějí si psát texty sami a občas to vyjdou takové zvláštní věci, kterým třeba člověk jako dlouho nemůže porozumět.
0: Máš někoho konkrétního na mysli teď v tuto chvilku?
1: Tak mám na mysli několik věcí, ale nebudu konkrétní. To každý má svůj vkus a každému se líbí něco jiného. Mně třeba se líbí texty, který píše Zdeněk Svěrák. To je osobnost, která mluví slovy a srdcem.
0: Navíc bych řekla, že ty písničky, které potom hudbou opatří Jaroslav Uhlíř, takže už jako kdyby trochu zlidověli, protože si je zpívají děti, kde přijdou, jsou velmi populární. Oni vlastně vymysleli také pořád hodina zpěvu, ano, kde proto děti učí správně zpívat a učí je ty své písničky, což je velice
1: dobře. A je to logický, protože Zdeněk je vlastně původním povoláním učitel, takže má k tomu velice blízko a dělá to velice laskavě, mile. Prostě dělá to bezvadně. Oba dva to dělají skvěle.
0: No a já bych řekla, že je vzpomínáš proto, že z té jejich autorské dílny si vybral nějakou krásnou písničku pro duši.
1: Právě. Vybral jsem přesně píseň, která má nádherný text, pravdivý, protože člověk v tom našem blázním životě zapomíná na věci, které byly bezvadné, na kamarády, kteří byli bezvadní, a o tom pojednává píseň Neopouštěj.

0: Měl si pravdu. Text, který napovídá, co bychom měli a co bychom neměli, čeho bychom si měli vážit.
1: Je potřeba si to občas připomínat, protože fakt v tom fofru, v jakým žijeme, tak člověk leckdy zapomene. Já si to sám uvědomuju, třeba že kamarádi, se kterými jsem prožil třeba krásný chvíle, tak člověk na ně na chvilku zapomene, to se stane, že jo. Ale je dobrý si je připomenout třeba po nějaké době. A stává se mi, že rok nevidíme nebo neslyšíme, a když se potkáme, tak je to jako kdybychom se potkali včera.
0: A ještě tam je taková malá věc, které možná si někdo všiml, možná ne. Naráží tam oba autoři, tedy Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, na to, že dokud jsou ty věci lesklé, v případě třeba nějakých umělců, jsou slavní, takže kolem sebe mají spoustu lidí, ale jakmile ta sláva opadne, tak už ti lidé se začínají odvracet a pak je to ta druhá stránka té mince.
1: To je taky hodně markantní třeba u sportovců. Ten život sportovce není vůbec taky jednoduchý. On zazáří, ale ta dřina, než zazáří, tu nikdo nevidí. No a pak se mu třeba nevede, tak ho všichni
0: zatracují.
1: Když vyletíš nahoru, tak prostě ano, máš tisíce známých kamarádů, si ten nejlepší. A za půl roku třeba se ti něco nepovede, no a začnou tě všichni odsuzovat. Je to takový nepříjemný. A jak, protože se mezi sportovci hodně pohybuju, tak vidím, jak ti sportovci stárnou, tak to je to špatný. Vzpomínám, jak třeba František Veselý, legenda fotbalová. On sice byl fyzicky pořád velmi zdatný, ale jaký měl finanční problémy. Už to můžu takhle veřejně říct. A přitom to byl mistr Evropy a úžasný fotbalista. Mě mrzí, že v naší společnosti není pamatováno na tyhle ty lidi, kteří svůj život celý věnovali jednomu oboru a byli v něm dobrý. Protože na stáří to je i u muzikantů stejný.
0: Že vždycky ty, kteří už se trošku stáhnou do ústraní, přebíjí nové hvězdy, nové talenty.
1: Logicky.
0: Je to přirozené samozřejmě, ale jak říkáš, na ty předcházející by se rozhodně zapomínat nemělo.
1: Ano, ale my třeba máme tady mezi sebou kamarády, se kterými se snažíme potkávat jenom jak to jde. Teď jsem měl to štěstí, že jsem se před pár dny setkal s legendama československého humoru, s Luďkem Sobotou, s Jirkou Krampolem, s Romanem z Kamene, s Adinou Sobotovou a s dalšíma a jejich děti. Byl to takový tenisový turnaj, kde samozřejmě jak jinak byla tam velká legrace, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. No a tenisový turnaj skončil a Hárek kdo vyhrál.
0: Myslíš jako rodina, táta, syn, anebo ne, mladí či staří?
1: To byl takový mix, ale vyhráli samozřejmě mladí. No.
0: Co si očekal?
1: Vyhráli naše děti. A jo, bylo to správně. A potom ten samý den jsem se potkal s Daliborem Jandou, se kterým si občas zavoláme a tak dále. Máme k sobě blízko, protože jsme oba původem z Moravy, on pochází tady od hranic, z Drahotuš. Natočili jsme hodně zajímavých pořadů a prožili jsme spoustu zajímavých věcí, protože se točili ty velký pořady a my jsme se tam všichni zpěváci tak nějak točili a potkávali. On teď hodně zpívá se svojí dcerou, s Jiřinkou, ta už má 27 let, tak to už je...
0: To už je dospělá ženská, hodně dospělá.
1: Ty děti nám už lezou do zelí, ale to je dobře. Ale já jsem nevěděl, že Dalibor se jmenoval Vašek.
0: Aha, vidíš, a proč se přejmenoval?
1: To se možná zeptám Vlastíka Přečka, což je jeho bývalý manažer, výborný, bezvadný, který ho tlačil k tomu, aby Dalibor zpíval texty, které mají hlavu a patu. A musím říct, že Dalibor si na tom obzvlášť nechával záležet a velice zdatně mu pomáhal v tom textař Honza Krůta, který taky píše i pro mě, a co text, tak to je opravdu příběh. A myslím si, že ty texty mají smysl.
0: Takže přidáme nějaký příběh od tohoto textaře v podání Dalibora Jandy?
1: Ano, pojďme s tím sem.

0: To byl příjemný ploužáček. No. Když si tak představíš, že mluvíme o létě, o dovolených, o tom, jak člověk odpočívá, jak relaxuje, tak i zábavy letní patří do tohoto období a ploužáky. Tam nesmí chybět.
1: Jasně, nebo když ležíš na lehátku, víš, a teď posloucháš nějakou hudbu a máš přivřený oči, tak taková muzika tě pohladí, neruší a klidně tři i schrupneš třeba, že?
0: No a zdáli někde se line zvuk strunných nástrojů, tak to já už, přátelé, mířím a schválně dělám takový přestupový můstek.
1: Ale ještě si zapomněla,
0: k tomu neskákej mi do řeči.
1: Zapomněla si na oheň.
0: Jo, ještě ohýnek. Ano, tak ten ohýnek, tak tam se line jenom ten smrádek, že?
1: No nejdřív podle smrádku pozná, že se něco děje.
0: Ano.
1: Ano.
0: Tak škoda, že nevidíte, co u nás ve studiu se děje, protože zatímco zpíval Dalibor Janda písničku Kde jsi, tak pánové si vzali do rukou hudební nástroje. Když říkám pánové, tak mám skutečně na mysli dva pány, mé skvělé kolegy. Jeden je po mé levici, zpěvák Standa Hložek, a druhý sedí přímo proti nám u mixážního pultu, a to je náš skvělý mistr zvuku Pavel Mašek, také skvělý muzikant. A jak vidím, tak Pavlíka už teda hodně svrbí ruce, protože po těch strunách už tam přejíždí. A teď budete mít možnost se právě přenést.
1: No tak já bych to zkrátil.
0: Protože, těm táborákům protože jsem chtěla říct. No,
1: ano, protože vlastně ano, navodila si hezky tu atmosféru. U táboráku většinou bývá kytara, nebo i harmonika, nebo jaký si zažila nástroj u táboráku?
0: Mandolína.
1: Mandolína.
0: Někdo také měl pišťalky dřevěné.
1: Bubínky.
0: No, bubínky, jasně.
1: Záleží,
0: a většinou každý svůj hlas. Ale ta kytara, to je základ. Kytara a hlas.
1: To je pravda. Záleží, kolik u toho táboráku je lidí, že jo?
0: Mm-hmm.
1: No, takže my jsme tady tři, táborák nemáme.
0: To nevadí, máme tady červené světlo, které svítí, tak to by mohlo tak trochu připomínat ten oheň.
1: Ano. A u táboráku my jsme vždycky jako kluci, uměli jsme první tři akordy na kytaru, tak jedna z těch písniček vždycky byla o té Dajáně takové.
0: To jenom na tři akordy?
1: Může být klidně i na dva. A nebo na jeden, to už jsem taky někdy říkal někde. To je na jeden zatím.
0: Zatím na jeden, ano.

0: Že večer
1: no.
0: Pozvat pár přátel nebo blízkou rodinu a povyprávět si a zaspívat. No úplně
1: pravda.
0: Jsem to viděla před očima.
1: To je pravda, ale k létu kromě písniček u táboráku a špekáčků a takového povídání u vínečka patří i to předtím, že člověk se musí někde nejlépe vykoupat, pokud to jde. My jako kluci vzpomínám, že jsme třeba chodili i do nějakého potůčku se osvěžit, když nebyla poblíž nějaká voda. No chodili jsme si zaplavat třeba i na přehradu. Koupala jsi se taky někdy v řece?
0: V řece? Teď jsem přemýšlela o tom, jak jsi říkal o těch potůčcích. Tak vím, že se vždycky říkalo, že se chodilo do potoků na raky, tak to jsem také nikdy nezažila, protože kolem
1: to my jsme
0: nás...
1: chodili jako kluci.
0: A v řece jsem se také nekoupala. V přehradních nádržích, v rybnících, v moři, to určitě. Ale v řece teda nikdy, protože většinou tam byla moc studená voda. Já
1: no,
0: se
1: ledová.
0: Přiznám, že teda jako jsem taková trošku choulostivá na to.
1: No, já jsem se párkrát dostal do nějaký řeky a většinou ta voda byla šílená. Já mám takový vzpomínky na dětství, že třeba když jsme byli na chatě, jezdívali jsme pravidelně s takovou partou mých kamarádů nejlepších z dětství. Byli jsme čtyři a na té chatě bylo málo vody, tak jsme šetřili, buď jsme si nosili vodu v kýblích, a to bylo strašně daleko, a tak jsme třeba chodili se ráno i večer mejt do potoka. To byl takový hec, kdo do té studené vody vleze. Kdo vlezl, byl frajer. A tak jsme se chodili mejt.
0: A vlezli vždycky všichni.
1: No tak jasně, jasně. Tak my jsme ostatní donutili. No a chodili jsme si čistit zuby, my jsme byli zodpovědní do potoka. No. Když se řekne léto, tak to v mých vzpomínkách se vždycky voží a člověk se v létě musí nějakým způsobem osvěžit a tím pádem se samozřejmě logicky dostane do takových prostor, kde je stín a kde je třeba dobře naražená pípa. Myslím tím hospodu, víš?
0: Ano, klasickou. Přesně tam jsem tušila, že míříš. Nejenom plavci se potřebují osvěžit. A i když plaveš a ochladíš se ve vodě, tak je potřeba potom ještě doplnit tekutiny.
1: No a samozřejmě v té hospodce, když člověk jako je takový horko, tak to bývá jako velice příjemný. Taky se tam může zaspívat nějaká písnička. A já takovou jednu písničku mám na mysli, kterou jsem dlouho neslyšel a rád bych vám ji pustil.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas.

0: A těch písniček, které máme rádi, těch je, proto vám také každý týden nabízíme v písničkách pro duši takovou hrstku z toho velkého množství. Tak Standu, tahle písnička hodně rozespívala.
1: Já jsem se zasnil, protože vlastně to je válčiček, který se jako hezky tančí třeba v hospůdce, že jo?
0: Ty absolvent tanečník, no, jasně, to máš válčík, úplně v krvi.
1: Válčík zvládnu. No a když se dostaneš z té hospůdky ven, třeba až za světla, tak teď je takový úžasný čas, kdy mnohé kvete kolem nás.
0: No teď kvete, je v plném květu mák, ale nemám na mysli vlčí mák jako plevel, ale mák jako plodinu.
1: Květ máku mě velice inspiruje.
0: No, takový něžný, bílý.
1: Je něžný. A to není jenom bílý. Je červený. Já mám zafixovaný, že mák kvete červeně.
0: To je ale ten plevel, víš?
1: Jo, dobře, no.
0: To není jedlý mák.
1: Ale třeba i namodralý mák.
0: Bacha, Standa Bylinkář se probouzí. No,
1: ano,
0: tak
1: protože je to jednoletá rostlina, která vyrůstá 30 až 150 cm výšky. Lysá a namodralá, silně mléčící. Květy až 10 cm v průměru, bílé, růžové, červené, anebo fialové barvy. Když dozraje, tak makovice ty zajímají samozřejmě všechny, kteří se věnují potravinářskému průmyslu, protože mák je nedílnou součástí v každé kuchyni.
0: Také farmaceutický průmysl využívá přece mák. A víš, v které zemi se pěstuje největší množství máku?
1: Tak to netuším teda.
0: Tak je to u nás.
1: Na Moravě?
0: Ne, u nás v České republice. Několik desítek tun ročně. A u nás se začal pěstovat v momentě, kdy ve Francii došlo k nějaké přírodní katastrofě a byly tam zničeny olivové háje. A protože mák obsahuje také velmi kvalitní olej, tak se začal pěstovat mák. Taky víš?
1: To taky vím a já dokonce vím to, že je využíván několik tisíc let v oblasti Středomoří. 6. tisíciletí před naším letopočtem.
0: To už si šel hodně do minulosti a já mám to zírám teda, ale já mám ještě jednu informaci ze současnosti a to od jedné nutriční terapeutky, proč bychom měli konzumovat semena máku.
1: No to jo.
0: Pro vysoký obsah vápníku jako prevence proti osteoporóze. A některé...
1: Proti co?
0: To je taková nemoc kostí, víš? Řídnutí kostí.
1: Tak zaplať pánbu, to neznám.
0: A dokonce prý má také mák tlumivé účinky na dýchací orgány a tiší bolesti.
1: Ano, a pojďme od máku k písničce. Mám tady takovou parádní, kterou zpívá Milan Chladil.

0: mák.
1: Jo, přesně tak.
2: Nejenom, že bylo léto a kvet mák, ale je léto a kvete mák.
1: No jo, krásná písnička.
2: Je pěkná. Už jsem na ní úplně pozapomněla, to ti můžu říct. A když byla hodně oblíbená a byla populární, tak se by měla moc ráda. Ale písničky pro duši, ty dnešní písničky pro duši se pomalu vzdalují, pomalu nám odplouvají jako loďka na klidné hladině. Ty jsi někdy třeba jezdil na loďce? Sám víš, že by si tu loďku řídil, vesloval?
1: Jasně. Já jsem dokonce i Hanku Zagorovou vozil na loďce.
2: Nebála se.
1: Nebála jsem, pod tím sedátkem měla nafukovací záchrannou vestu.
2: To měla mít na sobě, ne? Pod sedátkem. A v nějakých divokých vodách?
1: Ne. Ale tak jako vzpomínám na to, nevím, jestli jsem o tom mluvil, protože mám velký zážitek, když jsme byli na Kubě a potápěli jsme se mezi těmi korály, jak s Hankou, i s Petrem a s celou kapelou, a protože jsme tam byli vyslanci naší země, tak nás museli hlídat. Jo. A z okolností nás hlídali potapěči z Ostravy, kteří tam tehdy byli a něco tam hledali. A tak nás měli při našem potápění na starosti. Takže jsem si připadal tak zvláštně, když se člověk potápí v moři a hledí na ty krásné korály, na ty nádherné, úžasné ryby, které tam v tom Karibském moři jsou. A vedle sebe má chlapa, který je hlídá ochranku.
2: To neměli teda asi jednoduché.
1: No, to neměli.
2: Ale já se vrátím do našich vod. Zažil jsi někdy takovou plavbu na lodičce, do které ti teče voda, která má malou dírku, o které nevíš, nevšimneš si, tak to já jo. A byla jsem malá holka, když jsme byli na první dovolené s rodiči a byli jsme pod stanem, vyjeli jsme si na Oravskou přehradu a ta Oravská přehrada vznikla v místě, kde dříve byla nějaká vesnice a bylo tam také 13 zastavení křížové cesty a ta poslední zastavení byla na takové vyvýšené ploše, která v té přehradě vytvořila ostrůvek a k ní se mohlo na lodičce. Tak tatínek si tam půjčil lodičku, které musel poctivě veslovat, nasadil nás, nebyli jsme absolutně vybaveni plavacími koly nebo plavacími vestami. A tam jsme dojeli, ale když jsme jeli zpátky, tak jsme zjistili, že máme nějak moc mokro pod sebou. Tak pro tatínka to byl asi nejdelší úsek, si myslím, protože já si troufnu říct, že v té době jsem zřejmě moc plavat ještě neuměla, ale jsem tady, přeplavali jsme to, vydrželi jsme to.
1: No teď, přátelé, nemůžeme pustit jinou píseň než právě tu.

0: radujte se i vy z každé maličkosti, ze všeho, co je kolem vás, protože radost ta také léčí nejenom krásné písničky.
1: Ano, radost to přináší úsměv. Úsměv je to na dobrou náladu a je pravdou, že je potřeba mít vedle sebe i lidi, kteří se na vás smějí. A to se vlastně přenáší. Takže poslední rada, smějte se na všechny, koho potkáte.
0: A já k tomu ještě dodám, protože ženy mají vždycky poslední slovo. Mm-hmm. Jak jsi vzpomněl ta různá přísloví,
1: ano,
0: tak jedno přísloví říká, co pouštíš ven, to se ti vrací. Takže když pouštíme ven úsměv, tak by se na nás ti ostatní měli také smát. A to vám přejeme ze srdce. Věra Hotařová
1: a Standa Hložek. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezkou chvilku u rádia přeje všem našim posluchačům Jan Rosák. Tandem opět stojí na startovní čáře a já tedy rychle přivítám toho, kdo mi dneska pomůže šlapat do jeho pedálu. Jejím idol mnohých žen a dívek let 60. zpěvák, bez něhož se nemůže obejít žádná antologie českého Big Beatu, a taky můj někdejší spoluhráč z fotbalové amfory. Je to Viktor Sodoma. Vítám tě, Viktore.
3: Ahoj.
2: Jsem tam nějaká ta vráska, jak tak na něj koukám, ale jinak se Viktor ani moc nezměnil od té doby, co jsme proháněli Mičudu v amfoře. Možná ta Mičuda spíš nás, viď? A jak poznáte taky z jeho novějších nahrávek, které si dneska taky pustíme, ani jeho projev nezestárl. Ovšem my si teď na úvod našeho tandemu pustíme přece jenom jednu z těch starších. Vám všem přejeme příjemnou jízdu.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Slez z toho stromu, zpíval nám v anglickém jazyce můj dnešní host Viktor Sodoma. Viktore, tahle ta věta mě teď přímo se nabízí, abych se od ní odpíchl k tvému dětství. Byl jsi sígr, který ho bylo třeba sundavat ze všech možných stromů?
1: Nebyl. My jsme v podstatě v mládí vyrůstali na venkově do 6 let v Orlických horách, protože dědeček za válečný zranění dostal chalupu v Neratově, no je to přímo u polských hranic, a tam vlastně do 6 let, hlavně přes léto, v zimě taky částečně jsme tam žili s maminkou.
0: Ale jinak jsi rodilý Pražák, ne?
1: No, jsem ze Žižkova přímo.
0: Přímo Žižkova, jako třeba Jirka Krampol nebo Luděk Sobota. Ano. S těmi jsi se tam ale nepotkával v nějakých žižkovských
1: S nimi jsem se nepotkával, protože oni byli kousek ode mě. Krampol, ten vlastně byl v Lupáčově ulici a na Židovských pecích, tam jsem chodil taky vlastně lovit mšice vodní do Olšanského rybníčku. No, to už je dávno zapomenu.
0: To teď mluvíš o věcech, kteří, ti, co jsou z Olšan, tak vůbec netušejí, co tam bylo, viď?
1: No, tam byla kaple svatýho Rocha, pod tou kaplí byl takový rybníček nesmírně zapáchající a plný těle těch mšic. A hlavně já jsem bydlel v Kubelíkově ulici vlastně vedle Akropolisu, a potom, když jsem začal chodit do školy, tak jsem se skamarádil s dalším mým velkým kamarádem Petrem Klárfeldem, a vlastně takové to dětství do té 8. třídy jsem prožil na novém židovském hřbitově, kde vlastně on bydlel. A dneska je tam vlastně ta velikánská televizní věž a vlastně ty hroby jsou pohřbeny pod zemí, kde byl ten hřbitov.
0: A prosím tě, to tvoje dětství teda bylo takový dětství toho žižkovského sígra, a nebo jsi byl kluk hodný, který chodil do houslí a do klavíru?
1: Ne? No ne, tak my jsme měli partičky takový a hráli jsme fotbal, vokínka. Tehdy to bylo v Kubelíkově ulici, tam byly takový zazděný sklepní okna a vyloženě to vybízelo k tomu, aby se hrali takzvaný okýnka.
0: Takzvaný okýnka už taky dneska asi pravděpodobně ti kluci vůbec neznají.
1: No, určitě ne.
0: To bylo všecko, co takový způsob, jak si vynahradit ty nedostatky normálních hřišť, kterých je dneska přece jenom trošičku víc. No a kdy tě poprvé políbila ta muzika, kdy tě zatahala za rukáv můza?
1: Tak to bylo vlastně v 50. letech a možná ještě dřív, protože moje maminka s mým tatínkem zpívali. A zpívali takový ty váleční záležitosti, Fitzgeraldova, Armstrong, Bing Crosby, Frank Sinatra.
0: To je zajímavé, že tvůj tatínek, který mimochodem se jmenoval taky Viktor, ale vlastním jménem se jmenoval František, jsem si někdo přičetl. To jsem vůbec netušil. On si dal takový umělecký jméno, který to potom předal tobě.
1: Ano, to mu dala maminka, protože chtěla mít doma Viktora.
0: Jo, takhle to bylo.
1: On se jmenoval Franta, v práci mu říkali, protože on byl výtvarník, tak v propagační tvorbě mu říkali Áda, ale jmenoval se František.
0: A to byl pěkný Magleister a Viktor potom, no. Tak já jsem si taky přečetl, tušil jsem to, ale nevěděl jsem, že i s maminkou, že v podstatě s Jiřím Suchým začínali v pražské Redutě, víš?
1: Ano, ano, to byla vlastně, Reduta byl podnikový sál, kde se mohly pořádat různé večírky propagační tvorby, které byl taky součástí Jiří Suchý. A otec právě hrál na kytaru a zpíval tyhle ty písničky, no a vzniknul tam Akord klub. A to se zkoušel u nás na Žižkově v kuchyni. Ten Akord klub vlastně i dnes pokračuje, protože Jiří Suchý má jedno takové malé představení v Semaforu v současném, kde zpívá tyhle ty staré písničky mých rodičů a mý maminky.
0: Tam hraje ten původní Akord klub ještě?
1: Ne.
0: To by bohužel
1: z této party žije snad věčný mladík Jiří Suchý. Ale v podstatě ta muzika se orientovala tak trochu na jazz konce 40. let, a pak přišel hlavně rock and roll, a to byl 55. rok.
0: A to si netušil, že rock and roll se stane tvým osudem.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Viktor Sodoma, můj dnešní host, je člověk, který si docela zacestoval, jednak s muzikou, jednak i jinak. A tudíž bych řekl, že Když se tě teď zeptám, jestli by si mohl tak trošičku srovnat, jak jsme na tom, protože je v podstatě čas bilancování, co si budeme povídat, přelom roku zase, máme těsně za sebou. Když bych se tě ptal, aby si srovnal, jak jsme na tom my v porovnání s tou už civilizovanou, už déle civilizovanou Evropou, tak jak by si odpověděl?
1: No tak pořád tady schází takový základní věci, jako třeba čistota ulic, jako třeba vzájemný vztahy lidí mezi sebou, třeba i dodržování předpisů a tak dále.
0: Já, když se vzpomenu, předpisů, pardon, dopravních třeba?
1: Dopravních předpisů a v podstatě i takových morálních předpisů, jako co se týká politiky a různých skandálů a takové, že se všechno přechází a nelíbí se mi to zkrátka, protože jinde v civilizovaných zemích by nic takového už ten politik neudělal. Další záležitost je třeba konkrétní ta čistota. Jestli si vzpomínáš, tak jsme byli dokonce jednou v Gmindu a jeli jsme do Vídně a jak si tam Sagwan Topfy koupil za těch 400 šilinků troje slipy, tak jsme se třeba koukali na dálnici a teprve asi po 100 kilometrech jsme objevili v příkopě kus papíru. To u nás neexistuje a dlouho existovat nebude, protože lidi zkrátka nemají vztah. Pořád si myslí, že to je státní a že stát se musí postarat a tak dále. Já si myslím, že se musí začít každej sám u sebe a tak jednat. Ale je taková vzájemná pomoc, u nás je to dost třeba nevšímavost, je spoustu problémů, že lidi by mohli svědčit třeba proti nějakýmu zločinci, že jo, ale bojí se a tak dále. Něco se někomu stane na ulici, nikdo si to nevšimne. Nám například se stalo, že jsme si zabouchli klíče v půjčeném autě v Americe, v jednom národním parku a řekli jsme, že co budeme dělat. Přišel okamžitě soused, který tam měl auto, zavolal asi 10 chlapů a 10 chlapů zkrátka stáhlo to okýnko a ty klíče se vzali. To jsem vůbec netušil, že taková soudržnost třeba v Americe mezi lidmi je. A věřím tomu, že třeba lidi z města jsou na tom daleko hůř než třeba lidi z vesnice. Ty si daleko víc pomáhají, daleko častěji se scházejí při různých příležitostech. Já teďka nedávno jsme hráli s Kahovcem někde na vesnici a byl fotbal zrovna večer, tak jsme si řekli, tam nikdo nepřijde do toho sál. Ten sál byl nabitej a byl nabitej i chlapama, který se přišli podívat jako na starý veterány, který zpívají staré písničky. To mě taky překvapilo.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Viktor Sodoma je spojen, jak už jsem řekl, s českým big beatem, s českou písničkou, ale mohl klidně být spojen s českou keramikou. Ty jsi vystudoval keramickou průmyslovku v Bechyni. Jaký osud tě tam zavál a co to, že jsi se tomu potom nevěnoval dál profesionálně?
2: No to je trošku složitější. Já teda jsem měl tři takový zájmy. Za prvé sport, a to lehkou atletiku, pak výtvarnictví, to jsem zdědil po otci, a pak možná i trochu zpívání, který je vlastně otec taky s maminkou provozovali. A jelikož jsem chtěl dělat nějakou výtvarnou střední školu, tak jsem se přihlásil na Holarák, ale bohužel jako z kádrových důvodů to nešlo, protože otec nebyl moc oblíbený v tehdejší době. A tak jsem šel do keramické školy v Bechyni. A bylo to nádhera. Vlastně jsem tam prožil vlastně to nejhorší období, takzvanou pubertu od těch 14 do těch 18 let. Mm-hmm. Ale měl jsem štěstí zase, že tam byla parta lidí, který mě třeba k té muzice přivedli. Miky Rivola byl můj spolužák starší a ten vlastně mě učil Ježka a první akordy na kytaru. Pak další spolužákem byl o rok výš, než já byl Karel Kryl třeba.
1: No prosím tě, to bylo úplný semeniště muziky. Bechyňská průmyslovka, vážně?
2: Určitě, no.
1: A prosím tě, věnuješ se tomu ještě do dneška? Uděláš si třeba něco takhle z keramiky nebo nakreslíš si něco? Zůstalo ti to ještě v krvi?
2: Tak zůstalo, tak já se dělám občas nějaký kresby, když se mi něco líbí, ale na tu keramiku bych potřeboval zkrátka mít ateliér.
1: A pec.
2: A to nemám.
1: To je pravda. No, takže nakonec to u tebe přece jenom vyhrála muzika, což nám samozřejmě dělá radost, protože si můžeme díky tomu pustit skvělé písničky. Já jsem nedávno koukal zase na ten seriál o českém Big Beatu a tebe jsem tam viděl jako frontmana, tehdy se tomu ještě jak neříkalo, Matadors. A bylo to úžasný se vším všudy, s tou muzikou i s tím stylizovaným pohybem. To mělo takový kouzlo toho ten pel těch 60. začínajících let. Bylo to skvělý. A dá se říct, že tím působení u Matadors, že bylo asi takový tvůj vrchol, viď? Jako v tom Big Beatu, myslím.
2: Zcela určitě, to byl můj, vlastně to byla nejlepší skupina, s kterou jsem hrál, a taky jsme dělali muziku, která jako nebyla překonaná jako z mýho hlediska. Bylo to taky tím, že jsme strašně dřeli, strašně jsme zkoušeli, a ten názor, který měl Tony Black s Radimem Hladíkem vytvořit vlastně takový nový český rytm and blues, se docela podařil, protože třeba tahle ta skladba Get On From The Tree vyšla ve Spojených státech na takovým sampleru evropský undergroundový muziky, takže já jsem tam s nějakýma Němcema, Švédama, Holanděnama. Skupina Matadors, ne, jenom já.
1: No prosím tě, tak tohle to vůbec asi se u nás vesměs neví, jak třeba na nás kouká Amerika v tomhle tom. Brali to, myslíš, jako nějakou exkluzivitu, kuriozitu, nebo to brali jako plnohodnotnou teda Big Beatovou muziku?
2: No nejdřív to brali jako kuriozitu. My jsme dělali v 67. roce turné se skupinou Les Sotrles, což byla velice dobrá švýcarská Big Beatová skupina, no tak Big Beatová spíš dělali věci od Beatles a taková melodická záležitost evropská, a my na to konto jsme jeli do Švýcarska na 3 měsíce v roce 1967 a 2 měsíce v roce 68, a byla to obrovská škola, protože v tehdejší době nebyl vůbec přístup k poslouchání téhle tý muziky, a co jsme měli třeba z rádia většinou Radio Luxemburg, tak to jsme kopírovali, ale kontakt s opravdovou světovou muzikou jsme získali až teprve v tom Švýcarsku.
1: Co ti Švýcaři na vás říkali tehdy?
2: Ty chodili na nás, velice nás brali, protože my jsme byli velice zvláštní skupina. Opravdu ten evropský rytmen blues byli jsme něco jiného. Většinou šli Beatles a tak dále. Hmm. A my jsme dělali spíš Rolling Stone, dělali jsme Zem a dělali jsme takové věci, kde vítězil blues.
1: Tak víš co, pustíme si zase jednou krásný starý Matadors.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Viktor Sodoma si teď může jako každý náš host exkluzivně vybrat z archivu Legrace. A vůbec, myslím, nebudeme příliš divit, když to bude někdo z těch tvých souputníků, jednak z tvé doby a z těch, co si s nimi třeba vystupoval v divadle, ale potkal jsi se s nimi třeba ještě dřív a to bylo na vojně.
1: Právě na vojně jsem se potkal se Šimkem a s Grossmanem.
0: S oběma dvěma.
1: Šimek byl jako učitel na dva roky, což bylo velice jako zajímavý. Dělal knihovníka. Grossman tam přišel z Auzu a ten dělal písaře, hlavního písaře. No a já jsem dělal písaře jemu podřízeného.
0: Ty jsi byl na vojně u písařů? No to jsi měl teda krásnou vojnu. No a já myslím, že kromě toho, že jste teda taky občas něco museli napsat, tak jste dělali asi taky taškařice typu Šimek Grossman.
1: Já jsem s nima vystupoval hlavně ve Sluníčku a v klubu Olympic, který vedli Šimek s Grossmanem vlastně i po dobu vojny. A občas jsem s nima jezdil na nějaký tancovačky.
0: Co byla ta vojenská skupina, kterou jsem
1: měl? Ta se jmenovala Voj.
0: Voj?
1: Vojenské jeviště.
0: Vojenské jeviště. No, dobrý.
1: No, byla to strašná legrace. Já Šimek mě vždycky vozil domů. Do kasáren ze svého domova a jednou jsem byl přítomen toho, když Grossman vymyslel pupáka. Ale ten psal a ten se pořád schechtal a pak Šimkovi čet, co vymyslel, že jo, pupák vlastně byl populární až někdy v tom roce 1967.
0: Ano, a 8 potom.
1: A 8, že jo, to byla ta figurka.
0: Tak ty jsi byl přímo při tom, když vymysleli pupáka.
1: Když vymyslel pupáka. No,
0: tak za odměnu ti teď pustím jednu její krásnou scénku.
2: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
3: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer.
2: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
3: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
2: Na to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
3: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
2: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
3: Dobře.
2: Já jsem je pozdravil a to stačí.
3: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
2: To je u tebe srdečnost.
3: Ano.
2: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
3: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
2: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
3: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
2: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
3: O čem asi?
2: O intelektuálních záležitostech.
3: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
2: Času je. To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
3: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
2: Prostáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
3: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
2: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
3: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
2: Buď tak hodnej.
3: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
2: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
3: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
2: No, ale já jsem to neviděl.
3: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
2: no,
3: ho lovil.
2: Dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
3: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
2: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
3: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
2: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
3: No tam zas nechodím já?
2: Proto se z filozofii málo vídáš.
3: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
2: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
3: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
2: Máš na to svědka?
3: No má, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Viktor Sadoma, můj dnešní host, vystupoval kromě se skupinou Matadors, což byl, jak už jsme se teď shodli, asi pravděpodobně, Viktore, tvůj vrchol, se spoustou dalších kapel. To asi byl takový docela přirozený vývoj, že se zpěvák jaksi přesouval z jedné kapely do druhé, že podle toho, jak dostával takzvané lano, že mu sem tam hodili. Takže ty si zpíval s Mephistem, s Donaldy, s Flamengem, dokonce to bylo v té době, kdy tam byl Petr Novák, viď?
1: Ano.
0: Ano.
1: Jsme spolupracovali s Petrem Novákem právě těsně po vojně v roce 1966 a chtěli jsme udělat takový zpívající duo. A z té doby se zachovala nahrávka Black is Black někde a bohužel k tomu nedošlo, k té delší spolupráci, protože právě jsem dostal lano od Matadors a to se zkrátka nedá odmítnout.
0: To se nedalo samozřejmě odmítnout, ale ty jsi si zaspíval dokonce úplně v úvodu, ty jsi měl krásný úvod, protože jestli se nepletu, jak to bylo někdy v 64. roce, si v soutěži nových talentů si uspěl velice dobře, byl si hned druhý za Helenou Vondráčkovou.
1: Ano, ano.
0: A to tehdy Helena Vondráčková v podstatě celý národ oslnila, jo, takový to krásný zpívající děvčátko. A to tě tehdy doprovázeli vlastně olympici.
1: Ano, na jednom představení vlastně, kde jsem zpíval právě Lucille od
0: Little
1: Richarda Perry.

0: jména, tak mě doprovázel Láďa Štajdl na kytaru a Pavel Chrastina na basu.
1: To je hezký, to je hezký. No a tuším, jestli Franta Čech, že tam byl taky malinko,
0: taky
1: že
0: ti Franta Čech
1: tehdy bubnoval, a ano, ten ti potom hodil taky lano do Semaforu. Čili ty jsi se takovým obloukem vlastně vrátil tam, kde, i když to nebyl tehdy Semafor, začínal tvůj tatínek, to znamená k Jiřímu Suchýmu.
0: To bylo trošku jinak. Já jsem spolupracoval po rozpadu Matadors v 68. roce, kdy odjeli do Mnichova doprovázet muzikál Hair, tak mi dal vlastně lano Václav Zahradník. To byla taky velice zajímavá spolupráce.
1: Čili tehdy to byl jako televizní orchestr vlastně?
0: Nebyl, to ještě nebyl televizní orchestr, jmenovalo se to Sodoma a Gomora a teprve po dvou letech dostal možnost vytvořit televizní orchestr. Takže dva roky já jsem spolupracoval s Václavem Zahradníkem.
1: Sodoma a Gomora, ano, to je krásný název, ale mám takový pocit, že ta muzika nebyla zdaleka tak hrozivá jako ne, ten název, a samozřejmě se to odvíjelo od tvýho jména, ale tam taky začínala, nebo taky s vámi zpívala Hanka Zagorová.
0: Hanka Zagorová a Jirka Štědroň.
1: Jirka Štědroň, to jsou sama velká jména. A prosím tě, s tím Václavem Zahradníkem jsi se podílel taky nějak na takové té éře těch pohádkových písní, to znamená Šípkové růženky a podobně?
0: V podstatě jsme natočili jenom takovou televizní verzi, protože on to chtěl mermo mocí udělat do televize, tak jsem to udělal já z toho důvodu, že Rebel se rozpadli, Plíva utek vlastně do Ameriky za svýma rodičema a Jirka Korn vlastně měl zákaz, nesměl do televize kvůli této záležitosti, tak jsem to přespíval a šlo to jenom jednou v televizi, protože nikdy jsem nemohl tak dobře zaspívat jako Plíva s Kornem.
1: No, to je o tebe hezký, že jsi takhle skromný. Mimochodem, Plíva byl opravdu skvělý zpěvák, škoda ho. Já, když tak občas poslouchám tu úžasnou desku Václava Zahradníka a Michala Prostějovského, samozřejmě z Rebels hlavně, tak si říkám, že kde by asi, že by měl Karel Gott asi velice těžkou pozici, kdyby tady Josef Plíva zůstal.
0: To si myslím.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Viktor Sodoma se mnou hrával za pražský tým Amfora, čili amatérské fotbalové rarity, fotbal, a byl to hbitý útočník, si byl vždycky takový rychlej, jako i štírek, ale to zdaleka nebyly tvoje jediný sportovní počiny. Hraješ tenis, to jsme se taky někde potkali na nějakých kurtech, ale co ti teda závidím, ale já bych možná se toho trošičku bál. Nevím, jak ty jsi se k tomu dostal, ale určitě to pro tebe nebylo jednoduché. Možná, že to zařadíme mezi tvé krušné chvilky. Ty jsi dokonce na Chuchelském závodišti závodil v dostizích. To jako regulérně si seděl na koni a závodil mezi jockey?
1: Ano, ale mezi amatérama samozřejmě. Bylo to tak, že já jsem chodil jezdit, mě to hrozně bavilo, jsem vstával ráno v 5 hodin, abych v 6 hodin mohl v těch 70. letech jezdit na koni, a tak mi můj kamarád jednou řekl, nechceš si zajet do stih? A jsem říkal, proč ne? No ale musel jsem v té době zhubnout o 5 kilo, takže jsem vážil tehdy 55 kilo, byl jsem vysílený, bylo to něco hroznýho. A dal mi v podstatě takovýho spolufavorita, ten kůň se jmenoval Maxim. A jak jsme jeli spolu ten dostih, tak zkrátka byl jsem nějak na čele, a když jsme dojeli dolů...
0: Ty jsi jel na čele?
1: No čele, no.
0: No tak Maxim.
1: Ale jak ten kůň po mně tak různě házel, hočička, jsem byl trošku vysílený, byl jsem rád, že se ho držím, a najednou trhnul hlavou, vyrval mi vlastně otěže z rukou, přeskočil živej plot, a teď jsme tam vorali brambory, všichni už dobíhali do cíle, a než jsem dostal zpátky, tak jsem ztratil čepici, utrhl jsem si rukáv, no dojížděl jsem do cíle úplně poslední, a ty, co na mě vsadili tiket, tak do toho balili oblásky, házeli to po mně.
0: To se dělává takhle.
1: To jsem byl takhle poslední, a ten trenér mi pak řekl, no Viktore, neboj, příště ti dáme prase, dojedeš rychlejc.
0: A čím to bylo, že tě takhle zradil ten Maxim?
1: No, měl jsem málo síly a nebyl jsem zkušený.
0: Tak to bude asi docela i fyzická záležitost.
1: Je to hodně fyzická záležitost, člověk se musí vlastně držet nohama. To když si sedneš na koně, tak tě prvních měsíc bolej stehna uvnitř, příšerně, zadek otlačený. No, je to hrozný celý tělo, protože musíš toho koně držet, že musíš se opřít do toho, musíš vyvažovat neustále. Že? Nemůžeš se držet jen tak jako na motorce. Musíš zkrátka toho koně ovládat, a to je hrozně těžký, hrozně problematický, a nejlepší jockeyové to dělají vlastně od malička.
0: Ty jsi ovšem si nedal říct a jezdil si dál potom, ne?
1: Jezdil jsem dál, jel jsem další dva dostihy, no a tak díky diskvalifikace vítěze jsem byl jednou předposlední a jednou poslední.
0: No tak prosím, tak to už je, jako to bylo, Marečku, podejte mi peru 4 minus, a to už je hezký závdavek, jako do budoucnosti, kdyby si náhodou ještě někdy chtěl zkusit sednout na koně. Zkusil bys to ještě někdy?
1: No, zkusil bych to samozřejmě, a zkusil jsem to. Teďka nedávno, ale to jsem se opravdu jel jenom projet. Ještě mám jednu takovou příhodu, to je taky zachyceno vlastně na filmovým nebo televizním programu, jsem dělal pro Karla Šípa, a tam zkrátka mě kůň schodil před televizní kamerou ze svého hřbetu. A je
0: neplánovaně,
1: to zachycen,
0: ale.
1: Neplánovaně. Jak bylo vidět, jak sehnul hlavu, vyhodil zadkem, a já takhle pomalinku letím a mizím ve vysoké trávě.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Normálně by se řeklo, když bych vyjmenovával spoustu povolání nějakého běžného našeho spoluobčana, že je nestálý, že je fluktuant, že prostě nevydrží v jednom zaměstnání. Ovšem, když se mluví o muzikantech, jako je Viktor Sodoma, a budu vyjmenovávat kapely, tak je zcela jasné, že prostě dostal nabídku a šel si s nimi zaspívat a třeba něco natočit. Já jsem dokonce v tvém kurikulu Víte našel kapely, o kterých jsem vůbec netušil, že si s nimi ty někdy vystupoval. Například Crazy Band, tak to asi jsem, to bych ještě věděl. Ovšem, že jsi taky nahrál single Slunovrat se skupinou Orient, to už vůbec, pamatuji si to ještě?
2: Pamatuju, ano.
1: Ale co mě tedy velice zaujalo, že jsi dokonce vystupoval s Katapultem. Oldy Říhe, fakticky?
2: To bylo trošku jinak. My jsme s Oldou Říhou vystupovali u Franty Ringo Čecha těsně předtím, než tam přišel Schellinger a než jsme skončili. Ale vlastně v roce 1974, kdy jsem odešel od Čecha, tak se dala dohromady taková velice vynikající parta, lepší už snad taky nebude. To byl Tolia Kohout na bicí a ten vymyslel ten název Katapult. Guma Kulhánek na basu, Pavel Větrovec klávesy, Pavel Ford solová kytara a Honza Kubík flétna. A dělali jsme vlastně Kůře v hodinkách. Jenomže to byl zrovna takové to období největší normalizace a my jsme vydrželi vlastně jenom hrát takhle půl roku, kdy jsme udělali to Kůře v hodinkách a tak dál. A skupina se rozpadla, ze skupiny vznikly několik projektů, jako třeba Bohemia s Leškem Semelkou. A jelikož skupina Oldy Říhy v Plzni se jmenovala Mahagon a v Praze už jeden Mahagon byl, tak Tolia Kohout vzal ten název Katapult a dal ho Oldovi Říhovi. Takže já jsem měl Katapult dřív než Říha.
1: Jo, takhle, ty jsi dokonce byl před Oldou Říhou, no tak prosím tě, když to teď si mi zase osvětlil další kapitolu českého Big Beatu, ve kterém ty, Viktor Sodoma, si hrál velice výraznou roli. V současné době ovšem hraješ dál, hraješ s Cadillacem Pavla Sedláčka, hrajete ještě s obnoveným Mephistem?
2: S Mephisto zkrátka jsme neobnovili a nevím, jestli to bude možný, protože největší duší Mephista byl Petr Kaplán. Toho nikdo nenahradí.
1: To je pravda. No, funguje ti tvoje cukrárna, penzion v Roztokách?
2: No tak zatím ještě funguje. Museli jsme přerušit práci teďka v zimě z toho důvodu, že nemáme parkoviště, tam jsou nějaké stavební problémy a já jsem závislý na parkovišti, tak jsme to teďka se ženou zapíchli a možná to obnovíme na jaře.
1: Tak já ti přeju, aby se parkoviště našlo, aby ti to pořád tak skvěle zpívalo, aby na tebe pořád, tak jak jsi říkal při koncertu s Karlem Kahovcem, na vás chodilo tolik nadšenců, protože je to pořád muzika, která nám hýbe osrdím. Co se dá dělat. To byl Viktor Sodoma dneska na Tandemu. Viktore, přeju ti hezký rok, ať se ti povede a třeba někdy zase nashledanou.
2: Děkuju a děkuju ti moc.
0: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Hezký den. Právě začal pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou, který vás srdečně zdraví. Krajanka zahrála polku Williama Béreše Má jediná a Václav Hlaváček, co by kapelmajstr, předá pomyslně taktovku kolegovi Janu Slabákovi. Takže je vám jasné, kdo bude hrát a zpívat. Dvě Slabákovi autorské a jednu v jeho úpravě. Na hodech muzika vyhrávala, měl jsem frajárečku a tak Kněždubská věža. Radujte se s Moravankou.

Byli jsme s Moravankou na jižní Moravě a teď se přesuneme k sousedům, také Jižanům, od Nových Hradů, k veselé muzice. Mají pro nás tři tituly: Vlaštovičky Josefa Panoše, Lidovou v Netolickém údolí a Třeboňský kasárna. O těch si jako hosté zaspívají sourozenci Baťkovi, jinak uslyšíte Dalibora Doubka, Josefa Vochosku, Marii Chuchlovou a Helenu Pilbauerovou.

Jsme na jihu Čech a ještě tu chvilku pobudeme s pořadem Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Tři hudební lahůdky nám posílají babouci. Támhle stojí Doubeček, na první mé spatření, tu jednou v podvečer, všechny v úpravě Jaroslava Nováčka. Hrají a zpívají babouci.

Možná málo kdo ví, že jihočeské Malenice, proslulé mimo jiné písničkou Na břehu Blanice, rodištěm režiséra Zdeňka Podskalského, ale že se tu narodil další významný kumštýř, skladatel a muzikant Jaroslav Jankovec. Napsal přes 60 českých takzvaných lidových operet, hlavně Pronuselský tyláček, nyní tedy Fidlovačku. Z nich vám s dovolením nabídnu 3 tituly: U svaté Ludmily, Andulky jsou hezké holky a ještě jednou o tom méně, Když jsem šel od Anduly.

Hodiny ve studiu jdou přesně a tak pozoruji, že jsme na konci pořadu U muziky s Josefem Zímou, který vám Český rozhlas přináší vždy v úterý a ve čtvrtek. Na závěr tu mám kapelu Březovanku, Olinu a Jiřího Homolkovi se směsí lidových písniček, Budvar Quintet s dnešní poslední lidovou Slunko jasné. Mějte se dobře a pozítří tady a ve stejnou dobu vás očekává Josef Zíma.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. V 15 začal létat na větroních, v 17 na motorových letadlech, ve 20 začal s akrobací a po dalších 6 letech se stala mistrem Evropy, na přes rok v roce 1984 mistrem světa. Dopravní letadla pilotuje od roku 1986 dodnes. Petr Jirmus, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy v letecké akrobaci. Ptát se budu na nostalgii, radost a pokoru a taky na to, jestli existuje nějaký moment, kdy chtěl akrobacii opustit. A zeptám se i na to, jak jako malý kluk zvládal jízdu na kolotoči. Jsem ráda, že nás posloucháte.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Petr Jirmus vystudoval ekonomii, je dopravním pilotem a ve volném čase občas chodí pískat akrobatické závody. V roce 1985 byl vyhlášen nejlepším sportovcem Československa. Jeho tatínek byl vojenský pilot a protože nesouhlasil s komunistickým režimem, budoval Lipno. Mnoho témat se otvírá pro dnešní zálety a jsem moc ráda, že Petr Jirmus přijal moje pozvání. Tak vítej, ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Někde jsem si přečetla, že jsi naučil létat celou rodinu. Je to pravda?
1: Není. Já jsem se o to pokoušel, ale úplně se mi to nepodařilo. Můj syn je profesionálním letcem.
0: Mm-hmm. Druhý syn?
1: Druhý syn dělá takovou odrůdu IT manažera, nebo já přesně ani nevím, co dělá.
0: Hlavně, že ho to baví, to je asi nejpodstatnější.
1: Ano, asi už je i úspěšný.
0: A tvoje žena, která předpokládám na letišti, ostatně brala si tě už jako leteckého akrobata nebo jako letce, tak asi strávila spoustu času, jí to nalákalo?
1: Lákalo, já jsem taky se s ní seznámil na letišti, protože ona studovala leteckou školu v Žilině, tehdy vysokou leteckou školu, a na tom Hosíně byla na povinném výcviku, na zápočtovém výcviku v létání.
0: A to byl takový standard, že vlastně absolventi vysoké školy dopravy ze Žiliny měli jako součást toho studia motorový letecký výcvik.
1: Ano.
0: U létání ale nezůstala.
1: U létání nezůstala, tenkrát ten výcvik byl skutečně asi zaměřen na to, což chápu, aby věděla, o co vůbec jde teda v té branži, ale když ukončila školu, tak pro ní nebylo místo v aeroklubu. Tím pádem konec.
0: A to bylo tehdy takové komplikované, to je pravda, připomínáš mi dobu, kdy vlastně počet pilotů, kteří mohli v tom daném aeroklubu létat na motorových letadlech, byl vlastně jako dopředu definován a nešlo to nějak přeskakovat a vlastně se čekalo na uvozovkách motorové
1: přesně
0: místo.
1: Tak, byly to takzvané tabulky.
0: Prožil jsi při létání nějaký okamžik, který by, a schválně říkám to slovíčko, snesl přívlastek euforický?
1: No, letecká akrobacie je o euforii. Samozřejmě, tam se vám vyplaví prostě adrenalin, ale ještě i mě dneska, je mi 65 a to znamená většina bych neřekl, ale když se ten akrobatický prvek nebo let podařil, tak vždycky následovala euforie samozřejmě.
0: Až po přistání nebo se to stihne ještě v kabině?
1: V kabině ne, v kabině člověk je ještě šílený, ale jakmile odevřete kabinu, vlezete z toho aeroplánu a dojde vám, že jste to udělali dobře, tak je to radost.
0: Já jsem mluvila o tom, že tatínek byl vojenský pilot. Byl on tím prvním rádcem, který vlastně tě vedl v těch leteckých krocích. Byl s tebou na letišti v Hosíně?
1: Ano, samozřejmě. Já jsem ale začal na bezmotorových letadlech, tak jako každý. Bylo mi taky jenom 15 let. Ale jakmile to šlo, tak se mi podařilo získat tu tabulku. Začal jsem letat na motorových letadlech a asi po roce výcviku, toho základního výcviku, jsem začal základy akrobacie. A právě s mým tátou.
0: První rady instruktorů anebo létajících otců, jako to bylo i v mém případě, si do dneška pamatuju. Dostal jsi ty nějakou, která ti zůstala zapsána za ušima a často jsi si na ní vzpomněl?
1: Já nevím, jestli je to potřebná rada, ale pamatuju si moc dobře, že jsem přijel na letiště Hosín na kole a to letiště je na kopci, takže člověk tam přijede podle zřejmě některých lidí značně vyčerpán a to jsem dostal radu, ať už tam nejezdím na kole, protože když chci potom lítat akrobaci, tak to není vhodné.
0: Já jsem připomínala ten kolotoč. Shoduje se představa obecně lidí, kteří nelétají, o tom, že když nám je špatně na kolotoči nebo na horské dráze, tak nemáme v kabině letadla, případně akrobatického letadla, co dělat?
1: Z poloviny je to tak, protože mě kolotoč skutečně nedělá dobře a zkazí mi celý den a ještě kous noci teda, ale já jsem teďko byl pozván na letecký den, letal jsem Mladé Boleslavy Airshow a tam jsme se také potkali a já jsem pány, kteří to pořádají, požádal o krátký trénink, aby si mohl na té 50 zalítat a samozřejmě, protože jsem měl dlouhou přestávku, tak po pár obratech při tom prvním tréninkovém letu mě bylo také jako na nic, značně na nic. Organismus, aspoň ten můj, se rychle adaptuje a po několika tréninkách už to je v pořádku.
0: O tom ještě dneska určitě v záletech budeme mluvit. Mým hostem je akrobatický pilot, dnes dopravní pilot Petr Jirmus. Zase.

0: Petrem Jirmusem dnes mluvím v záletech. Já mám tu zkušenost, nebo říkali mi akrobatičtí piloti, že prostě každá přestávka po nějaké zkrátka vynucené době, kdy v kabině akrobatického speciálu nejsou, takže se na to prostě musí zvyknout. To je v souladu.
1: Ano, to je tak.
0: Dostal jsi se do momentu, že jsi si řekl, tohle už je pro moje tělo, moc trénuju příliš, musím si dát pauzu?
1: Já pořád mluvím o letadle z Lin 50, samozřejmě jsou i jiná akrobatická letadla. Ale já když jsem tenkrát se na to letadlo poprvé přeškolil, udělal jsem pár letů, tak jsem si myslel, že jsem silný, mladý, nadějný a že to letadlo přemůžu a dával jsem si tak zabrat, že jsem zjistil, že to není ta správná cesta. To letadlo vždycky bylo silnější než já, takže potom jsem ten trénink přizpůsobil tomu, aby ho vůbec přestál nějak.
0: Abychom to dobře zaškatulkovali, čím větší přetížení si v éru můžeme dovolit, tím náročnější je to pro ten organismus.
1: Ono to právě běží s vývojem těch letounů. Samozřejmě dnešní letadla, na kterých lítají dnešní akrobaté, například Martin Čonka, mají zase daleko lepší vlastnosti a jsou daleko vhodnější pro úplně nesmyslné obraty, které by 50 samozřejmě nemohla předvést. A také ten organismus v těchto letadlech je zatěžován ekvivalentně víc. To znamená, ty meze se posunují.
0: Když bys si měl si vzpomenout, a předpokládám, že to máš ve své paměti velmi přesně zapsané, na svoji první akrobatickou soutěž.
1: Hned po tom výcviku v akrobatickém, který jsem absolvoval ve Vrchlabí na Zlínech 526, jsme měli soutěž rozřazovací v Kolíně, kterou jsem vyhrál. A na základě tohoto výsledku jsem dostal hodiny na Zlínu 526. A tam jsem poprvé vlastně přišel na to, že asi mi to půjde, protože do té doby jsem neměl žádné srovnání. Byla to euforie, byl jsem šťastný.
0: Když se díváš na svoji přípravu před velkými závody v tehdejší době, co podstatného dělala česká reprezentace tak dobře, že se dařilo na té úrovni, na které se dařilo? Prostě jsme měli, přestože jsme asi neměli podmínky úplně ideální, třeba jako ruská reprezentace v té době, přesto jsme měli něco, co nás posouvalo raketově dopředu. Co to bylo, víme to?
1: No jednak jsme měli výborná letadla. Letadla trenér, ta byla rozhodujícím činitelem v těch 60. letech a potom 50. v té době Ivana Tučka a mojí. Ale k tomu ještě patřilo samozřejmě kolektiv toho družstva, těch reprezentantů, kteří si vzájemně pomáhali, kteří si neházeli nějak klacky pod nohy nebo netajili nějaké finesy. Naopak, když někdo něco provedl špatně na nebi a nějaký jeho kolega to viděl, tak mu to hned řekl a zase samozřejmě naopak.
0: Když se skloňuje tvoje jméno, tak říkáme dvojnásobný mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy. Nikdo jiný nedokázal takovou sérii v tak krátké době takhle skvělých výsledků. Když by si měl sám sebe zařadit do skupiny tehdejších nejlepších pilotů, ať to byly Rusové, možná v té době taky Francouzi, kde oni dělali tu zásadní chybu, že ty jsi byl o krok napřed?
1: To já nedokážu říct. Já jsem taky byl na jednom mistrovství Evropy čtvrtý, potom na mistrovství světa čtvrtý, to trvalo. Musíte se taky zapsat do povědomí těm rozhodčím. Mně se to o to líp povedlo tím, že jsem krešnul, nebo že jsem havaroval ten Zlín 50 při mistrovství Evropy, kde jsem byl nakonec čtvrtý, tak to si mě už pamatovali. Ale od té doby už jsem jenom vyhrával.
0: Je pravda, že tahle příhoda se alespoň ke mně dostala vždycky v nějaké takové okleštěné verzi, tak jaká je pravda?
1: Byla to ostrá tajná sestava, třetí sestava té soutěže mistrovství Evropy, která se letala na letišti v Punicu. To letadlo předtím bylo v prohlídce, protože při záletu v Moravské Třebové tak se stalo to, že nějakým nedopatřením vybouchla baterie, která je uložená za pilotní sedačkou a tam se trošku ohřálo lanko řízení směrového kormidla. Na to konto to letadlo šlo do prohlídky, kde bylo řečeno, že je to v pořádku. Předali mi letadlo, já jsem s ním odlétal ještě jedno soustředění a potom většinu soutěže. A při té třetí sestavě to lanko konečně prasklo. A tím, že to lanko prasklo, tak to letadlo bylo směrově neřiditelné. Ve vzduchu to nebylo rozhodující, tam řídíte směrovkou a respektive výškovkou a křidelky. Všem na zemi po přistání to letadlo bylo neřiditelné, vyjelo z dráhy a převrátilo se i se mnou.
0: To nejnepříjemnější moment tvé letecké kariéry, akrobatické.
1: Ach, já jsem byl v té době ještě velice mlád, já jsem si to nebral nějak tragicky, pro mě bylo povzbudivé, že jsem celý, ale smutil jsem nad tím letadlem, které tam leželo na zádech a bylo pobourané.
0: A bylo to definitivní, bylo to na generálku nebo na nový stroj?
1: No, samozřejmě ta oprava asi byla rozsáhlá, nicméně letadlo s tou imatrikulací OKIRG se zase vrátilo.
0: Které visí mimochodem v Technickém muzeu v Praze?
1: V Technickém muzeu je OKIRF, na tom létal Ivan Tuček a potom Jirka Saler. A to IRG je vystaveno ve Kbelích v muzeu, ovšem je to slepeno z víc letadel, protože následně, když já jsem přestal létat již soutěže, tak mý kolegové ho znova havarovali.
0: A Petr Jirmos, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Petrem Jirmusem mluvím dneska v záletech o létání. Jak jinak, vrátím se ještě k úplnému začátku. Koho si v životě poprvé viděl létat akrobaci?
2: Ach, ta akrobacie se létala pravidelně ve všech aeroklubech, byla to součást základního výcviku, takže já jsem na ní koukal od té chvíle, kdy jsem přišel poprvé na letiště, a to si nepamatuji kdy. Ale ta soutěžní akrobacie, která mě tak upoutala, ta se vlastně konala na tom mým letišti tím, že se tam v roce 77, minulém století, konal akrobatický kurz. A já jsem tam viděl poprvé letat skutečné akrobaty na skutečných akrobatických letadlech a úplně mě to vzalo.
1: A bylo upečeno.
2: A bylo to hotovo.
1: Je fakt, že Rusové akrobaté byli gymnasté, ty jsi skákal do vody. Je ta prostorová orientace skutečně tím dobrým základem a dobrým tréninkem, dobrou možností, jak si vyzkoušet něco, na co neexistuje žádný simulátor?
2: Já si myslím, že v mém případě to určitě tak bylo. I když jsem nebyl zdaleka ani průměrný skokan do vody, já jsem skutečně skákal základní skoky ještě pod průměrným způsobem. Ale ten základ jsem dostal a když jsem se dostal do akrobatického letadla, tak jsem letal už jenom, učil jsem se řídit to letadlo. Ty obraty v té době byly tak pomalé s tím letadlem, že mi to nedělalo trable.
1: Kdyby si teď sedl do akrobatického speciálu kategorie Unlimited, té nejvyšší kategorie, byla by to dvousedadlovka, tak aby ti někdo ukázal rychlost těch manévrů ve srovnání s tím, dovedeš si bez pochyby představit, o kolik rychlejší nebo jak jiné, jak moc jiné je létání nebo teď a bylo tehdy?
2: Já bych si tam nesed s nikým.
1: Ani s Martinem Šonkou.
2: Já bych byl na ruby hned. Ale já prostě nemám rád létání ve dvojím. Já buď se toho držím já, anebo prostě... Ale samozřejmě si to umím představit. To je prostě rozdíl proti tomu, co jsme letali my.
1: Nelákalo tě to zalétat si Red Bull?
2: Lákalo, já jsem o tom i dumal, ale pak víceméně zvítězilo pohodlí nebo lenost, nebo taková ta jistota, protože jsem tušil, že ten Red Bull, že to nebude sázka, že to nebude úplně celoživotní kariéra. A já už jsem v té době měl vybudované jakési zázemí.
1: Nesmíme ale opomenout roli rozhodčích. Role rozhodčích v letecké akrobaci i za mě je příliš velká. Souhlasíš?
2: Souhlasím s tím. To je prostě problém těchto bodovaných sportů. To není jenom krasobruslení, ale to je třeba gymnastika. Tam vždycky je to problém těch skupinových zájmů, zájmů větších prostě mocnějších zemí a tak dále. A proto prostě si toho svého úspěchu cením i v tomto smyslu, protože naše malá zemička dokázala čtyřikrát za sebou vyhrát ty nejvyšší soutěže a na to prostě ty okolní i velké země jenom koukali.
1: Existuje několik typů sestav, některé jsou definované dopředu, takzvaně povinné, pilot si je může nacvičit, některé jsou v uvozovkách definovány jenom jednotlivými obraty, které se tam vyskytovat můžou, a to teď to hodně zjednodušu, ve výsledku se z toho se skládá nějaká tajná sestava. Co pro tebe bylo nejpříjemnější, co se létalo nejraději, co ti vyhovovalo?
2: No to, co se dneska už téměř nelétá, nebo myslím si, že v pravidlech ani to není úplně povinná sestava, která se vyhlásila v zimě na celou příští sezónu a kterou jste měli možnost trénovat, takže jsme ji vypilovali většinou do dokonalosti. To ovšem znemožňuje rozřadit ty piloty potom na soutěži, protože všichni lítají tak krásně, že se v tom snadno šmejdí a dělají různé podtrhy. Takže dobou se přikročilo k tomu, že se spíš lítají ty tajné sestavy a když ten pilot právě není připraven na ten sled figur, který zrovna dnes se lítá, tak může udělat chybu. A kdo udělá těch chyb nejmíň, tak vyhraje.
1: Je těžké si zapamatovat pořadí těch figur, které v té tajné sestavě dávají ten celek, který ten den vlastně je tou sestavou, kterou létá celý ten soutěžní tým?
2: To si nikdo nepamatuje, to vždycky má před sebou ten pilot na palubní desce a létá podle toho nákresu.
1: Petr Jirmus, posloucháte Zálety.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S Petrem Jermusem mluvím dneska v Záletech. Doteď to bylo převážně o letecké akrobaci, o tom, co bylo jeho životním stylem, možná tím, co nejraději v životě dělal do určitého období. Pak ale přišla kariéra klasického dopravního pilota. Četla jsem, Petře, že jsi létal ve vládní letce a že si kromě jiného vezl i naše hokejisty při tom památném letu z Nagána, když získali zlatou olympijskou medaili. Tak mi řekni, co je větší zážitek? Posadit si do éra bandu hokejistů, kteří třímají v rukách zlatou medaili, anebo svést Václava Havla?
2: Tak s panem prezidentem Havlem jsme letali celkem často. Měl jsem ho svým způsobem rád, protože to byl skromný cestující. Zažili jsme i jiné. A příjemný cestující. Ale samozřejmě tu partu hokejistů z Japonska, to byl fakt silný zážitek. Taky se na to většinou prostě novináři ptají, nebo nějaké besedy, v besedách se o tom mluví. Byl to zážitek, ale nebylo to zase tak velké, jak se povídá.
1: Vážně? Já když jsem někomu říkala před dnešním rozhovorem, že budu mít v Záletech tebe a že bez pochyby se dotkneme i Nagána, tak mi kolegyně odpověděla a myslí, že se dozvíš pravdu, jak to tenkrát bylo. A já jsem říkala, mám obavu, že se dozvím, že to nebylo tak, jak si všichni představujeme. A ty jsi vlastně teď to v svojí odpovědi to vlastně jenom potvrdil.
2: Ty hokejisti měli za sebou asi 5-hodinový přesun. Po vítězném mači, po celém turnaji, balení kufrů, tak měli za sebou přesun na letiště. To letiště bylo zavřené, když tam přijeli, ještě čekali asi 2 hodiny v autobusech, než je pustili tedy do toho letadla a potom byl neskutečný přelet s 2 přistáními na tankování paliva přes celé Rusko k nám. A oni byli tak unavení, že tam skutečně se na té palubě jako žádné velké věci neděli ani nemohli dít. Všem asi 30 minut před přistáním jsme dostali zprávu, že na letiště je srocení. No a to ty hokejky trošku probudilo, takže tam něco proběhlo a potom z našeho hlediska úplně v pohodě opustili to letadlo a pak nastaly ty veřejné akce.
1: Neměl jsi chuť s nimi vyrazit do světa, jako myslím teď do světa těch oslav? Viděl jsi vůbec ten zápas, nebo jsi byl na cestě?
2: Já jsem byl na cestě.
1: Byl jsi na cestě, takže
2: jsme to bohužel prožili v letadle, když jsme tam letěli. Já jsem byl taky unavený samozřejmě, protože my jsme měli cestu tam a pak cestu nazpět. Bylo to velice náročné, protože ten přelet nebyl ani úplně připravený, protože přišel náhle. Oni se dostali do toho finále a přišlo rozhodnutí, že máme letět. To znamená, ta akce nebyla téměř připravená. No a to sebou neslo jako taky stres, samozřejmě i ten profesionální, ten letecký. Nakonec se to jakž takž podařilo. A když jsme vyklopili všechny ty sportovce, tam nebyli jenom hokejisti, tam byly Kotka Neumannů třeba a takhle, tak jsme byli rádi, že máme klid a jeli jsme domů.
1: Tenkrát se pro ně letělo 154?
2: Ano, ano.
1: 154. A kolika člená byla posádka?
2: My jsme byli 2 kompletní posádky, protože ta akce byla tak dlouhá, že prostě vždycky jedna posádka, ta záložní, musela odpočívat. A prostě jsme se střídali.
1: Teď tedy tvoje práce ve vládní letce a tvoje cesty s panem prezidentem Václavem Havlem. Ty už si říkal, že to byl nesmírně skromný cestující. Našel jsi třeba chvilku pro to, aby svojí přirozenou zvídavostí se snažil proniknout i do tajů letectví?
2: Já myslím, že pro něj letectví nebylo zrovna ten

0: a společnost, to je Lančile, nebo v té době to tak bylo. A tak tu možnost jsme využili a skutečně jsme tam doletěli.
1: Kdyby přeci jenom se pan prezident přišel tehdy zeptat na to, co pro tebe znamenala a je, čím je pořád letecká akrobacie, kdyby se tě na to kdokoliv zeptal teď, dokážeš vlastně shrnout třeba do jedné jediné věty to nejpodstatnější, co je pro tebe. Ona se o ní mluví jako o královně leteckých sportů, nejvolnějším způsobu pohybu. Každý z akrobatů pro ní má nějaké přirovnání, mluví se o ní jako o životním stylu. Co je letecká akrobacie pro Petra Jermuse?
0: Ono je to životní styl a nádherné zážitky, bohužel dneska spojené s obrovskými výdaji a s nulovou podporou státu.
1: Petr Jermus, posloucháte Zálety.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny.

0: rychlé smeče.
1: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech. Inu právě jako v kavárně.
0: Oda Nuc,
1: Jiří Vejvoda
0: a její hosté.
1: Každou středu v 10 dopoledne
0: a ve 20 hodin večer.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Ty Aleny Zárybnické.
1: Vzhledy dnes mluvím s pilotem Petrem Jirmusem. Pojďme teď od létání udělat krok stranou. Já vím, že miluješ hory, miluješ vysoké hory a neváháš, pokud to jenom zřejmě i čas dovolí, vyrazit i na dlouhé treky po Himalajích.
2: Ano, já jsem tam byl 5krát v Himalajích, vždycky jsem absolvoval jinou trať tedy a vždy pod vedením Petra Šnábla, bývalého horského vůdce, dodnes fanatického horolezce. A toužil jsem potom, v nějaké restauraci jsem se o tom zmínil v partě kamarádů, on tam náhodou seděl a asi za 2 měsíce mě oslovil, že mě teda bere. A tehdy jsme jeli do Mustangu.
1: Uh-huh. Nejsilnější zážitek z treků nebo schození, lezení po horách a nejsilnější zážitek z akrobacie. Dá se to vůbec srovnávat?
2: V akrobacie je hodně silných zážitků a těžko se řekne, který je nejsilnější. Samozřejmě, když poprvé vyhrajete velkou soutěž, to je zážitek, to je jasný. Ale z těch treků, tam silný zážitek je celý ten trek, protože ten se provádí v tak skromných materiálních podmínkách, že si to tady Evropané, pokud to nezažijí, neumí ani představit. A to na vás udělá dojem. Žádný telefon, podprůměrné stravování, stanování na ledovci v -10 stupních a tak dále. To jsem si nikdy nemyslel, že budu absolvovat, ale s radostí jsem to absolvoval a jsem rád, že se mi to povedlo.
1: Našel jsi v sobě otázku, respektive odpověď na otázku proč? Proč Petra Jirmuse, dopravního akrobatického pilota, lákají vysoké hory, vysokohorské treky?
2: Mě hory vždycky lákaly, ale bohužel jsem z Českých Budějovic a tam je do jakýchkoliv hor hodně daleko, zvlášť za komunismu do Alp, to bylo ještě dál, teda to bylo jako na Venuši. Když jsme na ně skletě občas koukali. Ale já jsem přečetl veškerou jako literaturu dostupnou o zdolávání prostě těch krásných hor a byl jsem i informovaný. Stalo se mi taky, že jsme někde seděli a byli tam horolezci a ten jeden řekl, bacha na něj, on si pamatuje ty čísla, termíny a prostě výšky vrcholů a tak dále.
1: Neříkáš si, že právě třeba kvůli letecké akrobaci ti unikly v životě některé třeba pro tebe i důležité věci a mezi jinými, že to mohlo být třeba i lezení jako takové?
2: Ne, já jsem, v té době mi bylo jasný, že chci lítat jenom leteckou akrobaci, do dneška toho nelituju, ale samozřejmě, kdybych měl býval blíž do nějakých hor, tak jsem se toho možná chytil. Ale jako naplno.
1: A když se vrátíš z treku, jsi unavený, dá se ta únava, která přichází, to svým způsobem i vyčerpání možná organismu, srovnat nějak s tím, jak se člověk cítil po akrobatickém letu? Je to jedna ku jedné?
2: Ne, to je jiný druh únavy. V tom akrobatickém letu to je jako kdyby vás parta velkých chlapů mlátila neustále. Tak to vnímám já dneska, když si půjčím tu 50. A když jste na treku, tak je to ta dlouhodobá taková kumulovaná únava vyplývající jednak z toho pohybu ve velkých výškách. Velké výšky jsou pro mě nad 4000 metrů. A to je prostě jiný druh únavy.
1: Petr Jirmus, posloucháte Zálety.

0: O letecké akrobacii jsou dnešní zálety. Mluvím s Petrem Jirmusem, dvojnásobným mistrem světa a dvojnásobným mistrem Evropy v tomto úžasném leteckém sportu. Nostalgie, radost, pokora. Ta tři slova. Když se řekne nostalgie, přichází?
1: Zatím ještě ne.
0: Radost?
1: Ano, tu mám.
0: A pokora?
1: To jsem asi měl celý svůj letecký život, protože bez ní to s letadly nejde.
0: Přišel nějaký okamžik, kdy jsi si řekl, už mám té akrobacie pokrk a je nejvyšší čas věnovat se něčemu jinému?
1: Ne, mě to bavilo až do posledního mého soutěžního letu, který byl v Mladé Boleslavi v roce 86. A loučil jsem se tedy se smutkem, ale bylo mi jasné, že dál už jít nemůžu tudy, touto cestou.
0: A důvod?
1: Já už jsem prostě měl práci, po které jsem toužil, a ta se s tím sportovním životem už nedala sloučit.
0: Minulý týden tu se mnou byl taky pilot Maximilián Policer.
2: Vyměnil by si, Petře, létání za něco jiného? Já jsem začal u lodí, skončil jsem u letadel, a co ty?
1: Já bych neměnil, ale dnes už bych se rozmýšlel, jestli se stanu dopravním nebo profesionálním pilotem v civilním letectví, protože ta branže teďko značně utrpěla.
0: Byla by nějaká varianta? Zůstal tam, promiň, doplním otázku, nějaký nesplněný dětský sen?
1: No snad, když jsem v roce 69 sledoval přistání Neila Armstronga na Měsíci, tak to bych býval, do toho bych se býval rád pustil. Akorát mě nikdo nezval.
0: Příští týden tu se mnou bude oděvní návrhářka Ilona Donátová. Já vím, že půjdeme teď mimo obor, ale mimo obor letecké akrobacie je určitě mimo standardní mužský obor, ale přesto tvoje otázka pro ní.
1: Dobře, já mám otázku skutečně, protože já jsem sem přijel hromadnou dopravou a celou cestu sleduju, jak jsou lidé oblečení, obutí, protože mám neustále v hlavě takovou myšlenku nebo vzpomínku na značně žlučovité výpady proti ponožkám v sandálech. Můžu říct, že většina cestujících v metru měla sandály a v nich ještě ponožky. Je to skutečně takové fopa, jak se někdy říká?
0: Ráda budu tlumočit už příští týden. Já moc děkuji, Petře, že jsi přijal pozvání na zálety. Já jsem si to užila, těšila jsem se na náš rozhovor a upřímně říkám, že doteď, když se podívám na nějaký starší záznam tvého létání, tak mi naskakuje husí kůže a moc děkuji za to, co jsi v rámci letectví pro nás všechny diváky i pro lehce zasvěcené do letectví udělal. Děkuji za to.
1: Alenko, já děkuji tobě, ty jsi toho udělala moc pro letectví a vím, že teďko děláš pro horolezce, to ti trochu závidím, protože já je fakt sleduji a panu Hlečkovi přeju, ať se mu ten mašerbum povede.
0: Tak děkujeme moc krát, díky, že jsi přijala moje pozvání a krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji hezké úterý 23. června. A mám takový nápad. Pokud nikam nespěcháte, dopřejte si ještě hodinku klidu navíc a my vám k tomu nabídneme příjemné písničky a zajímavé povídání. Poradíme vám, jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je kvůli synicím lepší zůstat raději na břehu. Eva Bucharová nám zase vysvětlí, proč jsou řetkvičky pálivé, no a předpověď počasí přinese meteoroložka Alena Zárybnická. Zamyslíme se také nad tím, jestli mají v době navigací ještě nějaký smysl automapy. A už za chvíli nás čeká i pravidelný telefonát. Pokud to všechno klapne tak, jak jsme si domluvili, měla by se k nám přidat známá moderátorka, herečka a mimo jiné i kolegyně z Českého rozhlasu Dvojka, Tereza Kostková. A já se na ní moc těším. Do té doby nám zaspívá Karel Gott a ještě předtím vám společně s Miluškou Voborníkovou popřejeme nejen hezké, ale i probuzené ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: V naší pohodářské rubrice máme hosty, které si před rozhovorem trochu blíže představíme, ale pak jsou tací, u kterých by to asi bylo zbytečné. A myslím, že mezi ně rozhodně patří oblíbená moderátorka a herečka Tereza Kostková. Dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno všem posluchačům i vám do studia.
2: Mimo jiné moderátorka pořadu Blízká setkání na dvojce, ta dnes máte od 11 hodin a už jsme si tedy ujasnili, že jsme vás ještě zastihli doma, ale nevím, jestli v klidu.
3: Ano, v naprostém klidu, já mám krásné pohodové ráno, budu se chystat ještě na své dvě japanoložky dneska. Mám dvě dámy a dvě knihy, tak to bude velmi zajímavé blízké setkání ve třech, ale já už jsem tak jako od 5:30 vzhůru, jsem byla s pejskem, už jsem pokropila zahradu, teď si dělám ledovou kávu a jdu pracovat, takže za mě úplně krásné ráno pro skřivany.
2: Tak v zásadě takový ranní rituál bych to popsal možná.
3: No tak ono si o to ta příroda říká sama, to není můj rituál, to je volání přírody, jsem tam vyklejt, jsem tam zalejt. A každý ráno je to trošičku jiný, volá mě po každý něco jiného ze zahrady nebo z domu, ale je pravda, že pejsek a kytky jsou většinou velmi pravidelné. Příroda většinou je velmi pravidelná, ano.
2: Nicméně od 11 vás čeká vysílání a jestli ano. Máme k nějaké stanici blízko, tak je to právě dvojka. Já jsem se tam na vás rovnou trochu poptával.
3: Ano, říkali.
2: Oni si vás velmi chválí, to tedy i mimo pracovně, ale také, že jste výborná hostitelka a skvělá kuchařka. Tak to by mě zajímalo, čím jste kolegy tak uchvátila.
3: No to mě taky. To já nevím. Tak je pravda, že když já nevím, no tak když něco upeču a zůstane mi, tak to třeba donesu. Hodně často taky kupuju normálně jako hotový koláče, jo. Víte, že, jako, že já ráda hostím i cizím zbožím, když nemám čas něco udělat. Je pravda, že ráda nosím lidem něco dobrýho. Je pravda, že mám třeba svůj vlastní kávovar v rozhlase, který jsem tam zdechli koupila, abych měla různé druhy kávy pro hosty, aby měli čokoládku, aby měli sušenky. No je pravda, že já jsem ráda, když je lidem u mě dobře, no, to je pravda.
2: Já
3: to dělám, co mohu.
2: Když už jsem to tedy vyšťoural, tak prý i taková marmeláda od Terezy Kostkové stojí za to.
3: Ano, dává to Evička, určitě říkala, ano. Tam má tři děti a já jim nosím své marmelády, protože potřebuji odbytiště právě u dětí. A u nás doma už jako tolik se zase nejí, jako jí manžel občas sní celou skleničku, ale nesní se všecko, co udělám. Ano, je pravda, že dělám i marmelády od doby, kdy jsem točila seriál Jedna rodina, tak se tím netajím, že vlastně do té doby jsem dělala ledacos, ale ne marmelády. A ta postava vlastně mě jaksi dovedla k tomu si to doma vyzkoušet, abych to mohla dobře hrát. Pravdivě, teda ne, že by to nešlo zahrát, jako to, berme to jako licenci, ale přivedlo mě to k tomu, že říkám, tak když už to dělá ta Petra, tak to bych to nemohla dělat taky já. A baví mě ty věci si vždycky vyzkoušet a fakt jsem se do toho zamilovala, takže ano, léto a marmelády taky ke mně patří.
2: Takže už máte letos jahodovou třeba?
3: Ne, letos ještě nemám, já nedělám úplně ze všeho, co je, já musím počkat, až budu mít volno. A to ještě nemám, já mám ještě divadelní sezónu, ještě každý den hraju, ještě letní scény přijdou a tak, takže to já potřebuji mít jako na to volno nějaké. Až jsem točila film a tak, no jako tak se musím nějak živit, že jo, nemůžu jenom dělat marmelády.
2: No tak, co jsem slyšel, i těmi marmeládami by to možná šlo, ale... Máte nějaký speciální trik nebo postup, to by se naši posluchači třeba mohli inspirovat?
3: Tak já myslím, že dokonce my jsme země marmelád, to je jako fakt ty ženy, dámy, posluchačky, určitě to umějí skvělý, každá má své triky, to je na tom to pěkný, že si každý vychytáme něco svýho. Já jsem třeba zvyklá, já ráda jako omezuju klasický bílý cukr, ne, nemám z toho žádný trauma, ale myslím si, že ho ten svět má jako zbytečně moc, takže to třeba zkouším s různými alternativami, jo, jako s nějakým jiným třeba, nebo nedosladit, nebo dát nějaký koření, nějaký vůně, ale to děláme určitě každá, prostě experimentujeme, neděláme jenom jako úplnou klasiku. Ráda používám alkohol do toho, takže tam, kde se hodí rum, nebo tam, kde se hodí, já nevím, slivovice, já dělám hodně ze švestek, protože mám sama švestku jako strom, takže ten srpen tam prostě mě ani nic jiného nezbývá, jo, kolik jich je. I když teda letos asi bude odpočívat švestka, jak na ní koukám. No ale mám trik, který jsem se samozřejmě naučila normálně od nějakého, ale bomíku nemám do toho, naučila od nějakého kuchaře, samozřejmě není to můj osobní, ale baví mě, a to je, že to vlastně teda nezavařuju ve vodě. vodě, ale krom toho otočení sklenice to zapaluju slivovici. Dám lžíci slivovice, zapálím a jak to hoří, tak to uzavřu a pak to otočím, takže vlastně to sterilizuju, nebo prostě ani není sterilizace, ale prostě to ten proces, který potřebuje udělat, tak ten vlastně nedělám horkou vodu, ale slivovicí. Což by mohlo být vlastně, myslím, v naší zemi velmi sympatické.
2: To je úplná záplava energie a typů, které nám dává Tereza Kostková, se kterou si povídáme na Pohodě. A vy asi víte, že my tady docela hodně dbáme na nejrůznější narozeniny a výročí. A vy jste před 2 týdny také kulatiny slavila.
3: Tak já znamená, že to zakecáme těmi marmeládami. Vy jste si nedal říct. No. Ano, 14. června jsem si dovolila mít 50 let, ano.
2: Tak snad odpustíte to zpoždění, ale i tak všechno nejlepší.
3: Já moc děkuju, to je moc milé přání, to není žádné zpoždění, to se stále počítá a oslavy dobíhají, takže děkuju, je to milé.
2: No a ne každý tedy má ty oslavy úplně rád, vy jste to nějak prožívala?
3: Já mám ráda oslavy z jediného prostého důvodu, číkoliv oslavy, to úplně jedno, já jako miluju, že je důvod se zvat ty lidi někam a hostit je, takže ano, já sama organizuji různé akce v roce pro divadlo, pro kolegy a tak, a když se k tomu nakomitou moje 50, je to jenom jako jeden z důvodů, není to víc ani méně než ty jiný oslavy, je to prostě jenom jeden z důvodů, a takže bylo fajn, že letos tenhle kulatej byl, protože to nedělám každý narozeniny, to by mi přišlo takový jako zbytečný, ale vždycky po těch 10 letech, takže bylo a mohla jsem, teda tam nás hostili, to byl jako zamluvený prostor, ale v zápětí jsem udělala zahradní slavnost, kde jsem hostila, to mi to strašně baví.
2: V každém případě, kdyby se o vás chtěl někdo dozvědět víc, tak má možnost třeba v nové rozhovorové knize Řekla bych, kterou s vámi připravil náš kolega Václav Žmulík.
3: Ano, je to tak.
2: Tak vy se obvykle ve své profesi spíš někoho ptáte, jaké to je mít to obráceně?
3: Blbý. Já to nemám tolik ráda. Jako takhle to součástí, nedílnou součástí mé herecké profese je, že jak si musím dělat rozhovory, nebo jsem vedena k rozhovoru, nebo jsou potřeba, jsou součástí naší profese. A já se přiznám, že to je ta moje nejméně oblíbená disciplína, ale nepozná to ten, co se mě ptá. Takže já se pak ráda samozřejmě zapovídám a ráda jsem s lidmi. Takže mě to ve finále nevadí, ale mám-li si volit, tak to, že já kladu otázky, anebo stavím ten rozhovor, tu dramaturgii toho rozhovoru, je mně, řekněme, bližší, ta moje druhá část profese, ale vůbec to neznamená, že si s vámi nepovídám ráda, vůbec to neznamená, že s Václavem jsme neměli hezký čas. To jsme jako měli. Jenom na mě ta pozornost, když je tolik na mě ve smyslu jako všech těch otázek, tak jsem pak někdy, řekněme, v rozpacích, že to je příliš pozornosti na mě a ráda to vyvažuju. Ale myslím, že ty 50 k tomu byly odpovídající, že si toto zasloužilo, takže zase nechci dělat jako drahoty. Vlastně vážím si toho, že ta možnost je, že se mohla nějak shrnout i, řekněme, nějaký příběh mých rodičů a naší rodiny a tak dále, takže jsem za to ráda, bylo to fajn.
2: A my jsme moc rádi, že jste si na nás dnes po ránu udělala čas, ať se vám daří. Věřím, že už brzo přijde i nějaké to volno, nějaké to léto, nějaká ta dovolená.
3: Ano, a budou i ty marmelády, nebojte. Všechno bude.
2: Tak ať to všechno klapne podle vašich představ a zase někdy na Pohodě naslyšenou.
3: No a protože bych byla v rozpací, kdyby se to týkalo do mě, tak já vám to přeju taky a všem posluchačům. Děkuji za zavolání.
2: Mějte se krásně a zase někdy.
3: Naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

Karel Zich nám dospíval a teď vám dám takovou malou hádanku. Co to je? Ještě před pár lety jste to našli v každém autě. Obvykle to měl na starosti spolujezdec na předním sedadle a někdy to bylo i zdrojem drobných hádek a rozmíšek. Ano, starý dobrý autoatlas. Stejně jako spousta jiných věcí, i tahle knížka, která byla nepostradatelnou součástí každé delší cesty, dnes trochu upadá do zapomnění. Pozorné navigátory během pár let vystřídali GPS navigace a aplikace v chytrých telefonech. Podle vydavatele Michelin Editions, největší kartografické společnosti ve Francii, posledních několik let klesá prodej papírových map o 5 až 7% ročně a podobně je to i v jiných zemích. Ti opatrnější mají autoatlas jako zálohu pro případ, že technika selže. Spousta dalších řidičů už s papírovými mapami ale ani nepočítá. Je to praktické, zároveň ale i trochu škoda. Z dlouhých cest se nám tak trochu vytratila krása objevování a pocit, že je člověk pánem své trasy. Rozhodování, kterou cestou se vydat, nahrazují neosobní pokyny navigace, která neustále přepočítává tu nejvhodnější cestu.

0: parťáka a navigátora na vedlejší sedačce se stává už jen pasažér, v horším případě pak pasažér spící. Asi by bylo naivní volat po návratu k papírovým mapám. Na druhou stranu autoři map upozorňují, že navigační aplikace během pár let změnily naše uvažování. Najednou už nepočítáme kilometry, ale čas, který zbývá do cíle. A tím, že neustále přesně víme, kde jsme, ztrácíme příležitost trénovat svůj orientační smysl. Jedno pozitivum je ale nespochybnitelné. Pokud jste se během cesty se svým partnerem nebo partnerkou nad mapou vždycky pohádali, rozhodně jsou teď vaše výlety o poznání klidnější.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba. Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Slunce, bouřky, vysoké teploty. To je velké téma posledních dnů.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A jak velké tropy nás čekají dnes, to teď zjistíme od Aleny Zárybnické. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
0: A skoro mi zatím přijde, že to horko dnes možná bude o něco málo snesitelnější. Souhlasíte?
2: Ano, a moc ráda souhlasím. Dnešní teploty by měly být mezi 24 a 29 stupni Celsia. Jen na jihu Moravy bude kolem 30 stupňů.
0: Jak moc slunce si užijeme?
2: Bude polojasno nebo jasno, během dne by mohlo být přechodně oblačno a pokud se někde objeví přeháňka anebo bouřka, bude to spíš na Šumavě. Večer se bude vyjasňovat a foukat bude jen slabý proměnlivý, během dne mírný severní, severovýchodní vítr. Rychlost bude mít mezi 2 a 6 metry za sekundu.
0: A jen velmi stručně, ten oddech je asi krátkodobý a opět nám ty teploty začnou růst?
2: Bez pochyby začnou růst, už zítra bude kolem 30, pozítří kolem 32 stupňů a nejvyšší teploty by pravděpodobně měly být o víkendu a ještě v pondělí příštího týdne. To čekáme maxima i kolem 35.
0: Do té doby si snad alespoň trošku oddychneme. Za tu dnešní příjemnou předpověď děkujeme Aleně Zárybnické a zase zítra na Pohodě naslyšenou.
2: Budu se těšit, pěkný den přeju.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Když se řekne prázdniny, každému se asi vybaví spousta věcí spojených s létem, koupáním, vůní ovoce nebo posekané louky a bude toho jistě mnohem víc, co bychom dokázali dát dohromady. A třeba já si vybavím večery u babičky, kdy se v obýváku vždy rozezněla tahle melodie.

0: A teď si dáme řetkvičky. Tedy spíš pomyslně, na ráno jsou přeci jen trochu pálivé, ale má to svůj důvod. Jejich pikantnost je vlastně takovým obranným mechanismem. Odpuzují škůdce, bakterie a plísně. Tahle typická jarní zelenina je většinou červená, ale její jedlý kořen může být i žlutý nebo bílý. Nejen o barvách řetkvičky nám víc poví naše bylinkářka Eva Bucharová.
1: Barvu mají opravdu veselou, takže se jimi určitě rádi ozdobíte salát nebo třeba obložený chleba. Navíc mají jedinečnou pikantní chuť. Jenom si dejte pozor vy, kteří trpíte na nadýmání. Stejně jako květák, zelí anebo kapusta vás může potrápit naše veselá řetkvička. Protože obsahuje hodně vody a málo tuku, může vám pomoci při dietě anebo jarní očistě. Je v ní hodně vitamínu C, vápníku, draslíku i karotenu. Je užitečná při problémech se štítnou žlázou. Může taky zlepšovat kvalitu vaší pokožky. Pomáhá k lepšímu trávení a odvádí z těla jedy. Podporuje funkci jater a usnadňuje průchod žlučníkovým kamenům. Doma můžete využít i klíčky. Pořiďte si řetkvičku, semena na klíčky. Ty pak můžete využít při přípravě pomazánek nebo salátů celý rok. Velmi svěží je studená polévka. Jak na to? Nakrájejte řetkvičky na plátky. Pak rozmixujte společně bílý jogurt, rukolu a česnek, přidejte kapku oleje, špetku soli a pepře a nalijte na řetkvičky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

Jak nám před chvílí řekla Alena Zárybnická, teploty nám sice dnes na většině míst klesnou pod tu tropickou třicítku, ale extrémní teploty se za pár dnů vrátí opět. A to jsou chvíle, kdy to většinu z nás láká k vodě. Zároveň to ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu, to se dozvíte už za chvíli.

0: Horké dny znamenají, že u rybníků a přehrad je pořádně živo. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená vodla podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodě, sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.

Marcela Holanová dospívala, ale to naše ráno nebylo nešťastné nebo slzavé, ale pohodové. A doufám, že podobný bude i celý váš den. A speciálně to přejeme i všem Zdenám a Zdeňkám, které dnes slaví svůj svátek. Teď už je ale čas pomalu se posunout k 9. hodině, což je právě čas Jana Rosáka a jeho tandemu. Tentokrát s herečkou a scénáristkou Evou Hruškovou. Luděk Munzar a František Novotný přijdou na řadu po 10. hodině. Ve svém pořadu Okouzlení slovem pozbírali na obloze pár okouzlených slovíček. A po 11. už se těšíme na kolegyni Martinu Hinkovou-Vrbovou, která nás opět po čase provede kolotočem. Tak hezký poslech, pohodový den a Václav Kuba se bude těšit zase zítra ráno. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Hezký dobrý den vám přeje z Tandemu Jan Rosák. Můj host je typickým příkladem, jak vám jedna role radikálně změní život. V roce 1969 natočila pohádku, která sice byla černobílá, ale slavná je dodnes. I když toho od té doby zahrála mnohem víc, jistě si i dnes o Popelce popovídáme. Takže už určitě tušíte, že na Tandem nás dneska přišla navštívit herečka Eva Hrušková. Vítám vás, Evo, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: No a protože byl nedávno hostem Tandemu i tehdejší Evin herecký partner Jirka Štědroň, tak budeme mít pohled na tehdejší Popelku kompletní. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Eva Hrušková ku podivu ještě nebyla hostem na Tandemu. Tak tenhle dluh dneska rád splatím a myslím si, že bude hezké začít tak nějak, jak se říká od začátku. To jsem vůbec netušil, že jste z českého venkova, že jste se narodila v České Skalici, je to pravda?
2: Ano, jo? Přesně tak.
1: A jestli pak jste se narodila do rodiny, která byla nějak zatížena v tom dobrém slova smyslu herectvím?
2: Určitě, protože moje maminka už ještě než jsem se narodila, hrála s tatínkem ochotnické divadlo v České Skalici. Byli ochotníci. Dokonce tam jezdil hostovat i mistr Eduard Kohout a ten s mojí maminkou hrál partnerskou dvojici a můj tatínek, který byl asi o 30 let mladší než on, mu hrál otce.
1: To je
2: to
1: dobrý.
2: Prostě na divadle jde.
1: To tak tenkrát šlo prostě. Dneska nevím, ale jde to na divadle, ano.
2: No zvlášť, když to byl Eduard Kohout.
1: Ajda, no to samozřejmě.
2: Takže divadlo, ano. No a potom maminka mě s tatínkem spolu strkali po všech hudebních školách a naukách a klavírech, takže prostě se u nás pořád zpívalo, no a naši zpívali s hradeckým, s královéhradeckým big bandem, tedy každý zvlášť, protože maminka říkala, že by se jinak zabili, teda ona jeho, protože... On nikdy neuměl slova. Ona říkala, on byl geniální, on uměl všecko, ale musel to mít z listu, protože neuměl slova. No, takže...
1: Ale to se někdy stává. No. Já si myslím, že je spousta takových zpěváků, kteří mají texty, jednak třeba rozesety po pódiu, anebo má dneska tak. Už je to v podstatě v takovém tom nějakém tablecu nebo
2: ano.
1: Tak.
2: No ale a... pamatujete si na ten slavný výstup Jiřího Jelínka v televizi? Byl to přímý přenos.
1: Ano.
2: A on zapomněl text. A všichni u televizních obrazovek jsme se orosili, protože jsme se cítili být na jeho místě. To bylo, on tak dělal pampa dampa.
1: No, pampa dampa,
2: a
1: no.
2: A tedy to mi ho bylo líto.
1: No, ale taky to nějak dopadlo, no.
2: No, samozřejmě.
1: Ale víte, co je zajímavé, Evo, že vy jste tedy v podstatě na začátku začala hlavně zpívat.
2: Ano.
1: A kdy pak jste se dostala k tomu hraní?
2: No, já jsem vlastně vystupovala v pořadu Hledáme písničky pro děti.
1: To jste vyhrála konkurs.
2: Ano, to nás bylo 6 a my jsme potom několik let v tomhletom pořadu vystupovali.
1: Počkejte, říkáte, 6 vás vzali, ale ano. Já jsem si zjistil, že z 1200 účastníků konkurzu,
2: přesně
1: to
2: tak.
1: Je famózní. No,
2: no, tak mě to tenkrát ani tak nedošlo.
1: To jasně, jasně, to až dneska s odstupem. No.
2: Tak, maminka mě tam dotlačila s babičkou ještě a já pořád mluvím o mamince, jo, tatínek tam byl taky, ale tak jako v pozadí, jenom tak s tou cigaretou v koutku, ale jako ten mě hodně inspiroval pro život. No a tak jsem vyhrála ten konkurs a zpívali jsme v pořadu Hledáme písničky pro děti a tam už, protože nešlo jenom o zpívání, nás paní režisérka Vlasta Janečková trošku tlačila do nějakých hereckých výkonů, abychom teda byli buď smutný, nebo veselý, nebo rošťáčtí, nebo hodní. Takže to jsme se učili tak v základech, v těch 11-12 letech. A potom přišly pohádky, právě zrovna Vlasta Janečková mě obsadila do několika pohádek, do několika princezen. Dokonce mě učila i chodit, protože já holka vyrostla na tesilkách, že jo. Tak prostě jsem chodila, sedla jsem si kolena od sebe, jak to bylo normálně zvykem tenkrát. A ona říkala, chodíš jako humpolák, chodíš jako rolník, musíš chodit jako princezna, malý kroky, kolena u sebe a tak. Takže ta nás takhle vychovávala. No a pak tedy přišla Popelka.
1: Víte co, ona si vás asi pravděpodobně takhle vychovávala pro tu Popelku.
2: Já mám takový dojem.
1: Protože pak si vás neomylně obsadila. Mám takový pocit, že jste neměla ani nějakou jako alternaci, že by uvažovala o někom jiným.
2: Ne, ona říkala, že neuvažovala, že jí byly kladeny různé návrhy, ale ona měla před očima mě, přitom já jsem nebyla její nějaký oblíbenec, bůh ví jaký, ona nás měla všechny stejně ráda, na všechny byla stejně přísná. Ale nevím, jak to takhle prostě vymyslela.
1: Ale to bylo přesně, byla jste úžasný typ, já si myslím, že to byla hlavně dobrá volba.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Když jsme si s Evou Hruškovou před chvilkou, před písničkou povídali o tom, jak byla vybrána pro Popelku, tak musím říct jedním dechem, že ta Popelka má teď 50 let letos a ta oslava dokonce proběhla. Proběhla velice hezky, proběhla zároveň s křtem knížky, kterou už mám tady před sebou. Ta knížka se jmenuje Popelka a spol. A vy jste ji křtili dokonce nějakým speciálním vínem?
2: Byla to edice vína vydaná jenom k tomu křtu, nebo k těm 50 letům. Ale měli jsme úžasné kmotry, protože jsme poprosili Haničku Maciuchovou a Vadima Petrova. Oba úžasné hvězdy krkonošských pohádek, které milujeme a kterých si vážíme. Milujeme i ty pohádky, tedy i tu Haničku s Vadimem.
1: No mimochodem, teď jsem se někde dočetl, že prý se připravuje nebo už snad točí dokonce jaksi pokračování krkonošských pohádek. Bude to trochu prý jiné, určitě samozřejmě s jiným obsazením.
2: Jasně. Jo,
1: ale jsem na to hodně zvědavý, protože těžko asi jaksi dosáhnout té veliké obliby a té úrovně těch
2: přesně,
1: starých.
2: Přesně, já si myslím, pohádek. Že jediné, co nezestárlo, byla ta hudba, bohužel.
1: No. No, mimochodem hudba v Popelce, ve vaší Popelce, zněla taky. Kromě jiného, tam zněla taky jakoby z loutny Jana Třísky. A Jan Tříska byl v podstatě, jak si samozřejmě, obohacením té Popelky, ale zároveň v uvozovkách i prokletím.
2: Víte? Přesně tak. On potom ujel za hranice, což že jo, tenkrát bylo prokletí, ano. Máte pravdu. A tím pádem šla Popelka do trezoru a nesmělo se o ní ani mluvit. Když někdo řekl, že má rád Popelku, tak to musel formulovat, mám rád 3 oříšky pro Popelku.
1: Ano,
2: nesmělo
1: ano.
2: se říct Popelka vůbec.
1: Mimochodem, tahle ta Popelka, ta vorlíčková Popelka, vlastně není podle té slavné pohádky Boženy Němcové, ale ta vaše ano, víte?
2: Ano, ano. Tam je ten scénář asi udělaný spíš podle německého vkusu. A já nevím, kdo na něm spolupracoval, kromě pana Vorlíčka, ale
1: myslím,
2: je že, prostě
1: myslím,
2: jiná.
1: Myslím, že to byl pan Macourek.
2: Jo, ano, jo, ano.
1: Ale tady, tahle ta vaše Popelka byla skutečně podle té pohádky. Byly tam, jestli se nepletu, tu 2 sestry,
2: přesně.
1: Které vás tam terorizovaly.
2: Ano, 3 plesy, 3 oříšky.
1: Ano,
2: bylo to
1: ano.
2: takové jednoduché, taková ta linka opravdu podle Boženy Němcové.
1: No a právě Jan Tříska byl takový ten herold, takový ten vypravěč, který prostřednictvím těch písní spojovacích, ten děj posouval vždycky dál.
2: Přesně, ale víte co, my jsme ho nikdo v té Popelce jsme ho nezažili vůbec.
1: Při
2: ani natáčení. Já, ne, ani já, ani sestry, ani princ, nikdo. On měl natáčecí den v Průhonicích sám, odtočil to a jel pryč. My jsme ho nepotkali. Až po 20 letech jsme se potkali tady po revoluci.
1: No máte pravdu, když si to tak představím, tak on seděl, jestli se nepletu, někde na nějaké zítce s tou loutnou.
2: Ano, to bylo u zámku.
1: A kolem nebyl nikdo z těch dalších jinajících postav.
2: Ne,
1: no,
2: ne.
1: Ano, je to
2: my
1: tak.
2: jsme se právě pak potkali, protože jsme natáčeli CDčko s takový remake písniček z Popelky. A on přijel z Ameriky a on říkal, já jsem tu pohádku nikdy neviděl a představte si, že dneska dopoledne ji dávali v televizi. Tak jsem se na ní koukal, co jsem to vlastně tenkrát natočil a já jsem říkala, a co kvůli vám nemohlo jít v televizi? No a tak poprvé ji viděl. A kdo dělal tu Popelku? Já jsem říkala, to jsem byla já. Jo, aha, vidíte to, tak konečně se poznáváme.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Popelka, kterou si Eva Hrušková, můj dnešní host Andemu, zahrála v pohádce v roce 1969, byla nepochybně, o tom vůbec nemám nejmenších pochyb, hrdinkou spousty holčiček, dívek, dnes už dospělých žen. Ale Evo, já bych chtěl vědět teď zase z druhé strany, kdo byl vaším hrdinou nebo vaší hrdinkou vašeho dětství, o kom jste si vyčítávala, na koho jste se dívala, koho jste vzývala a snila o něm třeba.
2: No, já jsem vlastně jako malá vyrůstala bez televize, protože jsem byla u své prababičky a ještě televize nebyla tak běžná, nebyla v každé domácnosti na začátku těch 50. let.
1: My jsme měli první televizi tuším v 60. roce.
2: Tak, 1960, ano. Ale tenkrát to člověku samozřejmě nevadilo.
1: Ano.
2: Protože bylo co? Bylo rádio.
1: No, takže, velmi dobře.
2: Ano. Takže pohádky, nedělní, sobotní hra. A s babičkou i hrají a zpívají Plzeňáci.
1: Ano.
2: To byly prostě moje takové opravdu velké hity. Na tom jsem vyrostla. A kdo se mi tenkrát líbil? Já jsem měla ráda, potom jsme přijeli do Hradce Králové a tam už jsem začala pokukovat po divadle, chodili jsme se školou do divadla i s kamarádkami, my jsme tam měli dobré divadlo v Hradci Činohru a mně se líbili tamní herci, protože tam byl výborný pan režisér Pásek, měl tam u sebe takovou jako dobrou partu herců. Možná znáte, nebo samozřejmě, že znáte Stanislava Zindulku.
1: No tak samozřejmě.
2: Tak ten, to byl jeden z nich, takže na těch jsem já vyrostla a to byly moje hvězdy.
1: No ale to je dobře, že jste zmínila rádio. Nebo rozhlas vlastně,
2: ano.
1: Protože náš český, tehdejší československý rozhlas, je rozhlas a ne rádio.
2: Ano, je rozhlas.
1: No a máte pravdu, že já si tak zavzpomínal, když jste mluvila o těch Plzeňácích, že ty poslouchal můj dědeček taky, dokonce si dopisoval s tvůrcem a sběratelem těch melodií Jindřichem.
2: Ano.
1: A dokonce moje pravzpomínka na rozhlas je můj dědeček sedící u takového toho krásného starobylého rádia s těmi dvěma knoflíky a poslouchá pořad Anny Hostomské. Co máte nejraději?
2: Ano.
1: Vzpomínáte na to?
2: Anna Hostomská je taky moje hvězda,
1: ano.
2: Protože její tlustou knihu mám v knihovně, dokonce dvakrát. Nedej bože, aby se mi jednou ztratila, tak mám ještě jednu. Jak napsala to obrovské dílo o operách světových a
1: ano,
2: českých.
1: Ano. No, tak jak je vidět, tak hrdinou Evy Hruškové v jejím dětství byl rozhlas.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: A teď přišla chvíle na písničku, teda my posloucháme písničky v průběhu celého pořadu dnešního Tandemu s Evou Hruškovou, ale přišla chvíle na písničku, kterou si Eva Hrušková vybrala sama pro sebe. Ale pochopitelně, že si ji díky jí poslechneme všichni a já s velikou radostí. Mě udělala svým věrem velikou radost, tak povídejte, Evo.
2: Já jsem si vybrala Hvězdu na vrbě. Protože jednoho z interpretů Bohouška Starku jsem znala jako malinkého kluka, když jsme začínali v pořadu Hledáme písničky pro děti. A tahle písnička tam zazněla také. A jsem velice ráda, že prostě takhle si můžeme vzpomínat na tu dobu, na Bohouška i na tu nádhernou písničku.
1: No, je možná jaksi známá, nebo určitě je známá, ale není asi úplně jaksi známo, kdo, myslím si, naší populaci, většině posluchačů, kdo je autorem. Muziku, jestli se nepletu, napsal Karel Mareš.
2: Ano.
1: A text Jiří Štajdl.
2: Aha, ano.
1: A tu písničku zpívá, nebo hraje tedy Olympik. Samozřejmě, že je tam i Petr Janda, asi pravděpodobně i Chrastina, ale to solo, nebo respektive ten duet s Bohoušem Starkou zpívá pan Šváb.
2: Pan Šváb, ano, pan grafik, výtvarník.
1: Ano, výtvarník.
2: A bratr herečky Moniky Švábové z Plzně.
1: No, prosím, jak se to krásně spojí.
2: Ano.
1: Tak teď si poslechneme nádhernou písničku, kterou mě určitě Eva Hrušková udělá radost. Hvězdu na vrbě.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jsme na tandemu s Evou Hruškovou a tudíž se přímo nabízí, abychom si popovídali o nějaké tandemové spolupráci. V případě Evy Hruškové se to přímo jasně nabízí. Partnerství s Janem Přeučilem, nejenom tedy jaksi manželské partnerství, ale partnerství herecké. Já si myslím, že to pro vás bylo taky hodně osudové a je.
2: Je to velikánská náhoda. Když tenkrát před 19 lety Honzík byl sám a potkali jsme se zase, jako pokolikáte, na chodbě, tak říkal, Evo, co kdybychom něco udělali pro děti? On věděl, že já jezdím představení pro děti a já jsem, jako ve mně se úplně zachvěla rušička, že by takováhle hvězda se mnou dělala divadlo pro děti. Já jsem říkala, samozřejmě velice ráda. No a hned jsem mu tam dala scénář Šípkové růženky, kterou jsem měla doma, pohádku. Ale pak jsme zjistili, že je to upravené pro divadlo jednoho herce, tak jsme poprosili Jirku Chalupu, aby nám napsal Šípkovou růženku pro dva. On ji napsal. Jaromír Klempíř nám napsal pohádky. Šárka Váchová vyrobila nádherné loutky. A tak vznikla vlastně v roce 2001 první naše společná pohádka. Tu jsme zkoušeli půl roku. No, a jak jsem ho učila hrát s těma loutkama, tak nějak se stalo, že jsme zjistili, že oba se rádi smějeme a že to se nám na tom druhém líbí a že vlastně Honzík vůbec není za takovou skleněnou stěnou, jak mi připadalo do té doby. No a tak jako slovo ani nedalo slovo a prostě ten pohled tam zůstal.
1: Teď jsem to chtěl říct, pohled dal pohled spíš, tak. Ano, jasně. Ano. Prostě jste si tak nějak zavonili hezky, přesně, to je dobře. Já mám radost, kdykoliv vás vidím, protože vám to spolu sluší a je vidět, že se máte vážně rádi. A to samozřejmě je ten první předpoklad pro to, abyste jaksi spolu mohli spolupracovat. Já se budu dál tedy jaksi ptát na tu hereckou spolupráci. Když teda Jirka Chalupa vám napsal tu první pohádku, kdo ty další? Protože nehrajete jenom jednu, že?
2: Máme další pohádky, ale my jsme řekli, že se vydáme trošku složitějším směrem a začali jsme dělat pověsti české a pražské pověsti, protože mně se líbí Alois Jirásek, ale pro současné děti už to není četba. Už to nejde.
1: Je to trochu archaické.
2: Přesně. Tak jsme zase poprosili Jirku Chalupu a on napsal skvělý, vtipný scénář k dalším třem inscenacím tohoto jako zábavně naučného, ale je to víc zábavné a tak naučné taky samozřejmě. Jsou to pořady pro předškoláky i školáky. Vystupují v nich třeba kněžna Libuše nebo Horymír, Křesomysl, Šemík a v těchto
1: a to všechno jste vy dva.
2: To jsme my, samozřejmě. Pomáhají nám zase loutky, tentokrát o Jaroslava Doležavla, protože tohle už chtělo loutky takové ne holčičí silonové šatičky, ale prostě takové zemité, dřevěné, opravdu z poctivého lipového dřeva, takže jsou taky těžké. A hudbu napsal Zdeněk Barták. A protože Jirka Chalupa je opravdu geniální scénárista a dělá velice vtipné texty, tak vždycky, když děti odcházejí z divadla, tak si ty písničky zpívají, paní učitelky se usmívají. Protože totiž ono, divadlo pro děti je teď takový, jako bych řekla, rozporuplný fenomén. Protože po revoluci se stalo, že spousta lidí si myslelo, že může hrát pro děti. A vyrojilo se prostě miliarda souborů, které umějí jenom prostě padat na jevišti a kopat se a tak. Lekat děti a to je krásné. Takže my jsme se vydali právě cestou jinou, abychom skutečně přiváželi kvalitu. Nejenom hereckou, ale i scénář musí být krásný, hudba i loutky.
1: No jasně, ty děti si tam prostě musí taky něco dovědět a musíte je malinko, také musíte. No. Je dobře je malinko vychovávat a prostě mít je k tomu, aby se jaksi uměli mezi sebou chovat a podobně.
2: Právě.
1: Víte, co mě zaujalo, ty loutky? Mm-hmm. Když jste se, jak jste se učili hrát s loutkem, protože vy nejste vystudovaná loutkořka. Jste?
2: Já jsem loutkoherečka. A loutky miluju. Já jsem se je totiž vyučila už nejen na Damu, ale předtím jsem byla ještě rok v Hradci Králové v divadle Drak.
1: No tak to je ta nejlepší škola loutkářská.
2: To teda byla opravdu, tam jsem si zažila ty první chvíle s loutkou a já vždycky s oblibou říkám, že jsem tam chytila virus, protože to se nedá už jako odnaučit. To prostě vy zjistíte, že ta loutka za vás mluví, no a vy ji za to milujete, takže já cokoliv dostanu do ruky, tak s tím začnu hrát.
1: A Honza už se to naučil taky?
2: No, on je přece jenom víc herec. Jo, vy musíte jako svoje herectví potlačit, vy ho musíte dát do té loutky.
1: Ano.
2: A on když mluví za loutku, tak kouká na mě. A já vždycky říkám, koukej na tu loutku a ta loutka, ať

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Tak, o tom, co dělá Eva Hrušková v divadle pro děti s manželem a hereckým partnerem Honzou Přeučilem, tak to už víte, ale nepochybně připravujete pořád něco nového, protože i když máte na repertoáru, dejme tomu 5, 6, 7, 10 her, tak pořád myslím, že vás to žene dopředu a koukáte po něčem dalším. Tak co je před vámi teď?
2: Určitě, chceme dělat další díl pověstí, protože to je nekonečná hluboká studnice. A s Jirkou Chalupou probereme ještě znovu celého Jiráska a najdeme tam nádherné určitě příhody a budeme hrozně rádi zase za další písničky od Zdeňka Bartáka, protože ty jsou taky inspirující a prostě ona už ta tvorba je pro nás ohromným zážitkem.
1: Já se pamatuju na spolupráci s Jirkou Chalupou, když jsem dělával ve studiu Rosa tehdy.
2: Ano.
1: A Jirka psal pro nás ty scénáře, pak jsme se na tom podíleli oba dva. A máte 100% pravdu, že Jirka píše velice vtipně.
2: No.
1: Nejenom tedy texty, jak si k té činohře, ale i ty písňové texty.
2: Přesně
1: jsou
2: tak.
1: Opravdu velice skvělé.
2: Já jsem kdysi zpívala hodně za různé princezny. A zjistila jsem, že většinu, pokud to pod pseudonymem nepsal Zdeněk Svěrák, tak většinu těch textů psal Jirka Chalupa.
1: To je pravda.
2: Ale já nesmím zapomenout ještě na dva další autory, kteří pro nás napsali představení. Tím jedním, nebo jednou, je Martina Driverová. Ta pro nás napsala Princeznu se zlatou hvězdou a Čerta a Káču. Úžasně také.
1: Je to tak podle té pohádky, kterou známe z filmu?
2: Ano, ale princeznu se zlatou hvězdou hraju sama, takže já si tam zahraju chůvu, princeznu, kuchtíka i krále. To je úžasná výzva. Samozřejmě normálně bych to hrát nemohla, já už bych teď mohla hrát maximálně chůvu. Ani tu princeznu už ne. Ale když ji držíte v ruce krásnou dřevěnou, no tak vám to ty děti věří, že?
1: No, samozřejmě.
2: No, a Čerta a Káču napsala také úžasně vtipnou pohádku o hubaté káče.
1: A ten druhý autor, kterého jste chtěla zmínit?
2: Je Jiří Žáček, kterého si velice vážím a podle mě je to básník číslo jedna prostě.
1: A je taky ohromně vtipný.
2: Přesně ano, tak. Ano. I ty vážné a nejsmutnější věci prostě vezme s nadhledem a jeho životní postoj se mi líbí a mám ho prostě ráda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chviličku si budu povídat v tandemu s Evou Hruškovou. Mimochodem, potkal jsem se na jednom takovém seriálu s vaším synem.
2: Ano.
1: Ano. Dokonce hrál mého podřízeného policistu, já jsem hrál šéfa kriminálky.
2: Velice mu slušela ta černá uniforma.
1: Ano. Velice šikovný. Takže ten jde ve vašich stopách.
2: Ten jediný, ano. Vlastně, protože on se jmenuje taky Jedle, ale ne jako já. Jmenuje se Zdeněk Rohlíček, on byl 10 let v Plzni. Od té doby vím, že Monika Švábová je sestrou pana Švába.
1: Ano, se to hezky spojilo. Takhle.
2: Přesně
1: ano.
2: Tak, takže tam byl 10 let, byl velice nadšený, ale teď už je v Praze. A hraje s námi a hraje v divadle Palas a v různých dalších divadlech. Pak mám druhého syna, ten je tedy, nevím po kom, inženýr dopravních systémů. A třetí syn, Pavlík, ten je střihač.
1: No a jestli se nepletu, tak kolik máte vnuku?
2: Já mám jednu vnučku.
1: Vnučku, kolik
2: ano,
1: je?
2: Rok a půl, Elinku. No a miluju ji jak blázen, že jo? Protože po 3 klukách mám konečně mašličky kanýrky.
1: To mi povídejte, to je samozřejmě u nás na denním pořádku. Mám vnučku, ale já mám naštěstí ještě taky vnuky, takže i já jako chlap se s nima vyřádím.
2: Ano,
1: no,
2: ano.
1: Ale potom taky ještě musím zmínit jednu vaši takovou zajímavou zálibu. Vy hrozně ráda chodíte.
2: Ano.
1: A dokonce na vašem levém zápěstí nejsou jen tak nějaké hodinky, nýbrž krokoměr.
2: Ano, krokoměr, tak dnes jich mám jenom 2500 kroků, ale já to doženu.
1: Vážně.
2: Jo, no protože musím. Přestala mě bolet záda. A četla jsem dokonce v příloze jedněch novin, že je to, že to lékaři doporučují a je to daleko zdravější než jízda na kole například.
1: Chození.
2: Ano.
1: No tak je to takový trend, ale jak je vidět, tak vám to opravdu funguje a hlavně, ano. Že vás to baví, no to je důležité. Kudy chodíte? Kudy to jde?
2: Anebo odkud kam to jde?
1: Aha.
2: Jo, teďka půjdu zpátky pěšky na Vinohrady. Já vím, není to úplně ekologická cesta, ale prostě musím jít tak rychle, abych se nezadechala, abych tady nedýchala všechny ty výka.
1: No, mimochodem, já na ty Vinohrady za chviličku pojedu.
2: Aha.
1: Ale vy to máte asi změřeno, kolik to je kilometrů?
2: To nevím, není to moc. To jsou asi 2 kilometry, to není moc.
1: No, ale vy jdete nějakou zkratkou tady.
2: No, jdu, samozřejmě.
1: No, jo, tak já jedu po silnici,
2: já to mám
1: trochu dál, no a hlavně spěchám, tak samozřejmě. Ale no. To vám závidím teda, že protože mě to chození trošičku nedělá zase až tak dobře. Já si to kompenzuju na tenisovém kurtu, jasně. Ano.
2: Přesně ano, tak. No a pak mám ještě jednu věc, kterou miluju a ta je, bych řekla zase, pro psychickou pohodu. Já strašně ráda čtu. A to má naštěstí ta vnučka po mně, i po druhé, tedy babičce, spolutchýni, tak my rádi čteme, pak to přeskočilo několik generací až k ní.
1: No počkejte, tak ona asi ještě nečte, ne? Protože je asi malinká, ale ráda poslouchá, takhle jo.
2: Ne, čte, teda jako čte, no pořád se probírá.
1: Listuje,
2: ano.
1: Ale to moje vnučka dělá taky, přestože neumí číst, teda jako umí pár písmenek,
2: ano,
1: ale samozřejmě ne souvislé texty, ale hraje to, otevře si knihu a začne cosi jakože číst a vyprávět svůj příběh.
2: Tak a to jí zůstane.
1: Kouzelný.
2: To je úžasný, to jí zůstane.
1: Tak, aby to našim vnukům zůstalo, to si přejme. Ale přesně. Samozřejmě Evě Hruškové přeju, aby všecko, co dělá, šlo, aby to hlavně bavilo, ať vám dlouho vydrží ten entuziasmus v tom hraní pro děti, protože to je to krásné, co naplňuje váš život. Díky a mějte
2: Děkuji. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

kuse. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Teď se jen odrazím a vzlétnu. Počechrám kudrinky stromu. Uslyším červánkovou flétnu, pod sebou louky, střechy domu. Půjčím si křídla od ptáků. Bolesti světa v tom modru ztratím. Dotknu se zlehka oblaků a pokorně se na zem vrátím. Já vím, že se se mnou vrátilo i pár okouzlených slovíček, která pro dnešní setkání s myšlenkou na vás, milí posluchači, na obloze pozbírali Luděk Munzar
1: a František Novotný. Celý život mě, Luďku, provází sen, že se odrazím a létám. Unikám všem nástrahám a vidím, co bych jinak neviděl. A někdy se zase dívám, jak letadla kreslí na obloze bílé notové linky a tahle písnička mi voní dálkami, zpívá v nich tisíce nádherných příběhů a já se v nich procházím, užívám si je, než stejně jako ty bílé linky za chvilku zmizí a vrátí se všední realita a snění pomine. Ale jsem vděčný i za těch pár obláčků fantazie. Jenže ty jsi opravdu k té obloze vzlétl. Ovládal si dokonce svá křídla tak, že máš plachtařské stříbrné C-čko a to se nedá koupit, to si musí každý vylítat, ale problém ti nedělají ani motorová letadla. Kdy jsi vlastně poprvé odstartoval k obloze? Myslím, že na to vzpomínáš ve své knížce, viď?
0: Ano, to bylo těsně před válkou. Šli jsme s tatínkem Kutíkovou cestou mezi vzrostlým vysokým žitem a nižší pšenicí. Nad klasy dozrávajícího obilí se chvěl horký odpolední vzduch. Mlčeli jsme. Bylo slyšet jen šustění klasu. A po chvíli toho posvátného ticha najednou tatínek mě vzal prudce za ruku. Pocítil jsem jeho tvrdou mozolnatou dlaň a v zápěti se nade mnou ozval tatínku v hlas. Dívej se! Řekl jsem se, protože to znělo téměř jako příkaz. Tatínek ukazoval do dálky přes řeku nahoru k nebi. Tam se vznášely tři tečky, které se přibližovaly. Rozeznal jsem vojenské dvouplošníky. Letěli velice blízko sebe. Najednou jen neviditelná roka zvedla prudce nahoru, přetočila na záda a znovu padali a točili se a zase se převraceli stále tak těsně vedle sebe, jako kdyby je řídil jeden člověk. Jsou svázáni gumovými lany, prohodil obdivně tatínek a zapoval si cigaretu. Víš, kdo to je? Zavrtil jsem hlavou, jak bych mohl znát jména pilotu, vždyť do školy půjdu až za rok. Král vzduchu, štábní kapitán Novák. Toho znám, no tak vidíš. Dal jsem ti přece jeho fotografii. A ti druzí jsou rotmistři Hubáček a Široký. Nepustil jsem se tatínkovi ruky, ještě pevněji ji stiskl, protože jsem najednou pocítil strach za ty tam nahoře, aby se nesrazili, aby se nezřítili na zem. A teď letěli křídlo na křídle, přímo nad Kutíkovou cestou a nad jeho a tatínkovou hlavou se prudce vzepjali vzhůru. Uslyšel jsem řev motoru. Ještě nikdy tak nízko a blízko jsem žádné letadlo neviděl. Nosem k nebi visely zavrtule a otáčeli se, jako by se chtěli do toho nebe zavrtat. A pak motory vydali zvuk, jako kdyby si vzdechli. Letadla se obrátila na záda a se stejným otáčením padala prudce k zemi. Nemohl jsem ani polknout. Letadla se řítila přímo na ně. Chytil se tatínkovi dlaně oběma rukama a téměř se přikrčil a celým tělem jsem se přitiskl. Měl jsem hrozný strach. Jako kdyby piloti v padajících strojích věděli, že na Kutíkově cestě stojí malý kluk, který se o ně hrozně bojí. A vybrali ten pád těsně nad žitnými a pšeničnými klasy, proletěli tak nízko, že jsem viděl jejich hlavy v leteckých kuklách v kabinách za dvěma křídly. Neletěli však rovně, nijak dlouho. Po pár metrech se prudce otočili na záda a hlavami dolů udělali celou zatáčku. Vždyť musí vrazit do těch topolů, tatínku. Neboj se, uklidil mě tatínek a potáhl cigarety. Ti to mají v rukách. Cítil jsem, že i tatínek se chvíje. Letadla zatím vystoupala do výšky a znova se začala převracet, padat, stoupat. Ale už byla dál za řekou nad vojenským letištěm. Došli k řece. Tatínek se začal svlékat. Copak, ty nepůjdeš do vody? Seděl jsem s nohama přitisknutýma k bradě a oči mě zůstaly někde na obloze. Tati, šeptl k tatínkovi, který už stál popás v řece. Ten ho ale nemohl slyšet, protože splav hučil, že i kdyby křičel, voda by vzala jeho dětský hlásek. Rozběhl jsem se na kraj břehu, silně se odrazil a skočil střemhlav do řeky. Když jsem se ocitl pod vodou, otevřel oči a zelenkavé šero, které ke dnu bylo tmavější, začalo blednout, tak jsem se přetočil na záda a ještě jednou, jako ti páni piloti před chvíli, a vystřelil jsem nad hladinu těsně před tatínkem. Lapal jsem po dechu, chytil se ho za ruku a sebejistě prohlásil. Budu pilotem, tati.
1: A tak si vlastně z té kutíkojc cesty odstartoval až ke zmíněnému stříbrnému C a lásce na celý život.
0: Ano.
1: Vidíš, a já jako kluk chodil s tatínkem a bráchou tuzerát do Ruzyně na letecké dny. To byla 50. léta. Tam samozřejmě také akrobacie nechyběla, ani přehlídka vojenských letadel, ukázka bombardování a útoku parašutistů, dýmovnice a opečené špekáčky a brácha, který ví všechno o letadlech, tak mě naučil, jak poznat Dakotu od Iljušina podle podvozku. A to všechno se tím vybavilo, když mě pozvali před pár lety na airshow do Roudnice nad Labem. Byly tam staré typy letadel i ty nové, nad kterými by tatínek úžasle kroutil hlavou. Ale jednou mě svezli piloti ve Strunkovicích, kde je krásné malé letiště, ve větroni s motorem. Já ti najednou uviděl jižní Čechy, jak je vidí ptáci, a pochopil tu krásu. Posvátný Lomec, Líbeznou Kratochvíli, starobylé Prachatice a tamhle je cesta k mojí studánce, říká se tam u Trojice, a rybník Stříbrňák. Zkrátka v tom tichu, když se vypnul motor a jen vzduch ševelil, tak jsem měl chuť zpívat. Ale nějak ti mi ta krása sevřela hrdlo. Nebo jsem si pár minut připadal v malém motorovém letadle, kterým tam roztahovali větroně jako válečný pilot. Protože když se potom ve vzduchu větroně odpojili, aby se šetřil benzín, pilot vypnul motor a nabral to skoro střemhlav dolů. A až nízko nad Blanicí zase nastartoval a přistáli jsme. To ti byla krása.
0: To znám. Děláš mi radost, básníku, jak to krásně popisuješ. Představ si, že když jsem letěl prvně já, tak mi bylo špatně. To nám totiž pan instruktor předváděl, jak se lítá, takový takzvaný seznamovací let. Bylo to v letadle, které bylo válečnou kořistí, to zůstalo jako památka po Hitlerjugend. Gránik, 22 metrů rozpětí, to měl dvousedadlový větroň, těžký. No, takže moje začátky byly opravdu trudný, ale pan instruktor Řezáč to bral velice od ruky, jak se říká, a můj žaludek to nevydržel. Jenom jsem slyšel, ty se spoblil, viď? Přistáli jsme dolů. No, všecko se vyřešilo. A já
1: neodradilo tě to.
0: Neodradilo, ne, naopak. Byl jsem trošku nešťastný, že nebudu pilotem, když jsem se pozvracel. Kluci mi řekli, to vůbec není žádná vada. To jen se kluk, někdo k tomu nepřizná, ale to k tomu patří. To si zvykneš. Ano, za ta leta jsem si zvyknul. A řeknu ti, že když jsem poznal všechny možné typy letadel i motorových a tak dále, tak dnes je taková móda, dost se to preferuje, mají to jako soukromá letadla, takzvaná ultralehká letadla. Já ti řeknu, že větroně jsou nejkrásnější. To slyšíš, jak si lidi třeba dole povídají a trneš, aby tě termika vynesla dostatečně vysoko. Letěl jsem do Zbraslavic nebo kam a byl jsem nad Kostelcem na Černými lesy. A docházela mě vejška, nebyl tam žádný stoupák. A už jsem byl tak nízko nad Kostelcem, že nad náměstím jsem viděl, jak vyšly z cukrárny dvě holčičky a každá měla zmrzlinu. Jedna měla vanilkovou a druhá čokoládu. A říkal jsem si, to je konec, kam já s tím teď praštím. Pode mnou město a ani stínek potom, že by se někde objevil nějaký teplej stoupák. Tak jsem si najednou vzpomněl, že když jsem letěl k tomu městu a přes město, že na kraji je zahradnictví velký. A že tam jsou skleníky. Řekl jsem si, já se na ty skleníky vrátím, tam se určitě chytím. Tak jsem udělal takovou placatou opatrnou zatáčku, přilít jsem na to zahradnictví a najednou jsem cítil, jak malinko stoupám nahoru, tak jsem to začal točit. No, a jak se říká plachtersky letecky, zachránil jsem se. A když jsem Věděl, že už stoupám, opouštěl jsem Kostelec nad Černými lesy. Odpliv jsem si a řekl jsem si krásné znělé české slovo. Ale nebyly s tím lítáním jenom starosti. Víc bylo těch krásných okamžiků. Tak se mi z houštin paměti noří nádherný zážitek. To jsme byli na soustředění v Novém Městě a instruktor mě s vlečnou vytáh na ten svah, co tam takhle u Nového Města je. A bylo to vzácný svahový lítání, pořád neustále stejný tlak, stejná vejška. Takže jsem letěl, na doklu jsem měl letiště a napravo jsem byl skoro téměř nad kopcem nízko. A teď tak letím a letěl jsem vždycky do Náchoda nad náměstí. Tam jsem se prudce otočil a zase rovně zpátky až do Dobrušky a z Dobrušky zase do Náchoda. Zkrátka jsem se vozil. A jak tak lítám, tak po té pravé straně na kopci žensky sušili seno. A když jsem byl poměrně nízko, tak jsem najednou otevřel okýnko a volám: pomahej pámbu! Ty žensky se koukali, kdo to volá, nevěděli, protože já jsem nedělal hluk, ten plachták jenom šumil. Tak jsem ještě jednou: pomahej pámbu! A v tom ty žensky mě uviděli a začali mávat a zvedali ruce. A jedna dokonce si sundala bluzičku a mávala tou bluzičkou, točila ji nad hlavou. A řeknu ti, že tenhle ten spontánní mánecovský obrázek mi z paměti nikdy nevymizí.
1: Rád věřím. Lidé jako ty, kterým občas osud půjčí křídla a které jsem poznal, jsou ti něčím zvláštní. Tiše před nimi smekám a je mi s nimi dobře. Mám totiž pocit, že si na nic nehrají a jejich přátelství je neokázalé a čisté. Neříkám to, protože mnozí nás teď asi poslouchají, třeba sir Tomáš Kozínek, Míla Martenek, Petr Mos.
0: A ti další, kteří už mezi námi nejsou a poslouchají tam nahoře v leteckém nebi, Milan Vaněček, mistr světa v letecké akrobacii Ivan Tuček, Martin Stáhlík a další jména, která jsou spojena úzce s mým životem. A když ještě k tomu připočítám válečné piloty, kterým jsem měl tu čest poznat a být s nimi kamarád, všechny ty ostatní mistry světa a všichni lítali hlavně pro radost svého srdce, víš? Ono to bude asi tím, že ti lidé musí něco umět. A pak, víš, co jsem měl na tom letání nejraději? Ty návraty na zem. To šťastné, pokorné přistání. A ta vděčnost, kterou si zmínil v úvodní básničce, a která musí všechny božské pocity nedílně provázet.
1: Víte, vážení posluchači, ono stačí jet s Luďkem vlakem třeba do televize v Ostravě a najednou jste v letadle, ani nevíte jak. To se podívám z okna, říkám: podívej ty krásné mraky. A on na to: teda do těch bych vletět nechtěl. Ty tě, kamaráde, vcucnou a zlomí ti křídla jako sklapovací nůž. Nebo: takovýhle mraky jsem měl, když jsem letěl pětihodinovku na Stříbrné C, nebo v takovýhlech mlhavých mracích jsem zabloudil a zjistil jsem až podle cedule na nádraží, kde jsem. Nebo když jsem vylít z těch mraků a pár metrů vedle křídla se objevil stožár vysílačky u Českého Brodu, tak jsem se pěkně lek, ale už jsem zase trefil domů. Hele, Luďku, nezlobí se, že tě takhle pomlouvám.
0: Ale ne, nezlobím, naopak, strašně mě chválíš, protože to je krásný zážitek a nejsem sám, kdo lítal, že by ho zažil. To má každý pilot.
1: Víš, pro mě jsou oblaka od dětských let krásným pohádkovým představením na jevišti fantazie. Tenhle vypadá jako hlava nějakého obra, tenhle jako drak, tenhle jako plující koráb. A vy ležíte v louce, v trávě, mateří douška je teda voní pod hlavou, bzučí mouchy a včely a vy se to voláte blankytem a léto čaruje.

každodenních zmatků, s myšlenkou na krásu, ukrytou někde hluboko v oblacích.

kníže a tmavohnědé oči. Po každé je vidět jenom malou chvíli.

0: Já vím, že to naše povídání často vyznívá poněkud staromilsky. Ale já bych dnešním dětem, které se toulají spíš oblohou počítačů, velice přál zažít opojení třeba večerní oblohou, kdy čarují barvy nebo pády hvězd, plnící tajná přání. A tak zaplať Bůh aspoň za letní tábory, kdy jiskry ohňů zapalují ještě po mnoha letech plamínky vzpomínek. Protože i vzduch, ten obraz usínající oblohy, která se mění v království ticha, taky ten vzduch voní. Já pamatuji dodnes pocit, kdy jsem jel jako kluk o prázdninách u tety Boženky na fůře s posekanou trávou. Ležel jsem na zádech a díval se, jak obloha tmavla, měkce, až do fialova. A najednou se objevila večernice, pak další hvězdy, vůd zdrncal a já se toulal mezi těmi hvězdami.
1: Takových zážitků, které nás vlastně definují, které nás určují, máme každý v zásobě hodně moc. Já ti přečtu kousek z ty mý knížky. To jsme byli na letišti v Novém Městě nad Metují. Skončil den, letový den, a mě se nikam nechtělo. Chtělo se mě bejt tady na letišti, v kraji a vítat večer. Vzal si starou sedačku z auta, která se tam povalovala, opřel se zády o kůlnu a díval se na tmavnoucí kopce. Z dálky bylo slyšet traktor a večerním tichem se ozýval štěkot psů. Zhluboka jsem dýchal, jako kdybych chtěl do sebe nasát a uložit do zásoby poklid té chvíli, až zase nastane nesmyslný schon po prázdninách. Nechal se prostupovat zvláštní velebností utichajícího dne. Nepopsatelná síla byla v tom tichu, jako kdyby ho milovaný kraj měkce a táhle vyzýval, aby se vrátil, aby už nikdy neodcházel. Slyšel hlasy předků, jejich výkřiky nad nespravedlností světa, ale i furianský zpěv na venkovské tancovačce po vykonané práci. Šepot milenců a poděšený tlukot křídel, když pytlák vyplašil spícího ptáka na pokraji lesa. Dávný hlas zvoniček nabádal k večerní modlitbě. Otče náš, jen si na nebesích, opřený o dveře kůlny, se ještě silněji zapřel nohama o zem.

Na každé hvězdě jedna hláska. Z oblohy náhle je mé psaní. A tě noc za mne láskou laská. Něžně, vroucně, až do svítání.

0: Někdy, zejména v létě na chalupě, se mi zdá, že je noční obloha tak nízko, že bych mohl ty hvězdy trhat. Přiznám se, že se v nich velice špatně orientuji. Nevyznám se v souhvězdích. Ještě tak velký vůz poznám a Kasiopeu, ale to je všechno. Fascinuje mě spíš ta nesmírná mystika vesmíru, jehož jsem součástí. Dívám se na něco, co třeba už není. Fascinuje mě na modrém nebi měsíc. Chápu, že mnozí panovníci měli své osobní astrology, takže možná Karlův most obdivujeme dnes proto, že ho začali stavět přesně podle jejich pokynů. Luďku, také jste si jako kluci stavěli ve větvích stromů pozorovatelny?
1: No já jsem neměl pozorovatelnu, ale měl jsem pilotní kabinu na jedné smuteční vrbě tam u nás u náhonu. A obloha, to pro mě bylo jedno velikánské jeviště. O těch bílých oblačných duchnách jsem už mluvil, ale třeba dešťové, bouřkové mraky, blesky, při kterých babička zažehávala hromíčku, vichr, zimní vánice a tak dále. To bylo něco, co mě vždycky vzrušovalo. To byla dramata, která mě přitahovala. Ale měl jsem k ním respekt, víš? Já jsem v té své pilotní kabině na smuteční vrbě u náhonu prožíval svá dobrodružství, svět se mi prolínal s oblohou, čas a život projížděli zastávkou nekonečno a ty hvězdy, ty jsem sbíral do čepice klukovských snů. Ach, to byla krásná doba.

0: co dodat. Což jest velkého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé, děl major v rozmarném létě Vladislava Vančury. Ale jak to všechno vtěsnat do pouhé půl hodinky? Tak přijměte prosím těch našich pár slovíček psaných na oblohu v Líně. A pokud k ním přibyla ve vzpomínkách i některá vaše, mají z toho radost i František Novotný.
1: A Luděk Munzer. A už teď se s vámi těším za týden naslyšenou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezké úterý, naladili jste si kolotoč. Byla to zajisté dobrá volba a my se hned v jeho úvodu vydáme na jediný sídelní hrad Jana Žižky, na zříceninu hradu Kalich. Podle receptu našich prababiček pak připravíme třezalkový olejíček na popáleniny a exémy. Poradíme, jak reklamovat brýle s ulomenou nožičkou a taky se dozvíte, jak udržovat vodu v domácím venkovním bazénu čistou a nezávadnou. Kolotoč se roztáčí a já vám přeji nerušený poslech.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Dnes se vypravíme na Ústecko, na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Do obce Třebušín je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých. Stejně jako redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dozvěděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka poté, co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, jak bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudetských Němců po druhé světové válce a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl od toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů víme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceninou hradu Kalicha provedl redaktorku Slávku Brádlovou.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma jsem.

0: Dospívala Petra Černocká a my ani dnes nevynecháme chvilku s naší mateřštinou. Tentokrát se kolega Vladimír Šťovíček s odbornicí na češtinu zastaví u regionálních odlišností běžně užívaných slov. Vítejte v pravidelném jazykovém koutku.
1: Jak označujeme náš nejstarší sídelní prvek? Vesnice nebo dědina? Ptám se Heleny Chýlové. Dobrý den.
2: Dobrý den. Z tématu vyplývá, že bychom dnes společně pohovořili o regionálních rozdílech v jazyce mluvčích. Obvykle je náš regionální původ patrn z intonace, či vyslovování nebo nevyslovování délek, nebo z nářečních slov, která užíváme. Šíře je pojaté geografické odlišnosti v mateřském jazyce jsou takzvané regionalismy a jsou patrné také mezi Čechami a Moravou. Například v Čechách pracuje truhlář, na Moravě stolař, my si děláme na kapesníku uzel, Moravané suk, podobně bílit a líčit stěny nebo chalupu. V Čechách se žije na vesnici, na Moravě v dědině. Stejná slova se mohou také regionálně lišit významem. Na Moravě označuje sodovka limonádu, v Čechách sifon. Moravan řekne kvítko, Čech kytka. Slova užívaná v oblasti historických Čech pak označujeme odborně jako čechizmy a slova regionálně moravská pak nazýváme moravizmy. Na rozdíl od slov nářečních mají některá z těchto slov spisovnou platnost, již připomínaný truhlář a stolař nebo slimák a hlemíšť. Jak jsem již uváděla, rozdíl v pojmenování se týká také jednoho z nejstarších názvů v jazyce, pojmenování osady, tedy původně sídla usedlých zemědělců. Takže co? Vesnice nebo dědina?
1: Souvisí jiný název těchto sídel s odlišným osídlováním geografických prostorů Čech a Moravy?
2: Do značné míry ano. Spíše než s odlišným osídlováním souvisí vznik názvu s historickou hranicí mezi oběma regiony. Hranicí výrazně oddělující výskyt obou pojmenování je Vysočina, tedy Vysočina s velkým V, která v době, níž byla porostlá hustými lesy, představovala pro naše předky značnou překážku vzájemného styku. Obyvatelé nemigrovali, žili na své straně Vysočiny a tak i svá základní sídla pojmenovali odlišně. I přes svou odlišnost ale mají obě pojmenování shodný původ, který odkazuje k rodovému uspořádání společnosti a dokládá jejich starobylost. Obě pojmenování jsou praslovanská. Slovo ves a slova příbuzná označovalo již v období předslovanském bydliště rodu. Dědina odkazuje na slovo děd, je tedy sídlem dědů a jejich dědiců. Obě slova se dodnes výrazně liší užitím ve vymezeném geografickém prostoru. Takových ostře oddělených slov bylo a je i dnes mezi Čechami a Moravou velmi málo.
1: Tolik Helena Chýlová v jazykovém koutku. Děkujeme, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Loučí se hostka kolegy Vladimíra Šťovíčka, který nás dnešním jazykovým koutkem provázel. Tady je Český rozhlas Pohoda a pokud dáte na sílu bylinek, nabídneme vám už za chvíli recept našich prababiček na olejíček střezalky, který pomáhá léčit popáleniny a ekzémy.

0: Čeká nás svátek svatého Jana Křtitele a v jeho předvečer nastává magická svatojánská noc. Během ní naše prababičky často sbíraly byliny, protože tak měly mít tu největší sílu. Proto etnoložka Vladimíra Jakoubějová nabízí léčivý recept na krev svatého Jana, jak se nazýval olejíček střezalky. Pomůže na popáleniny a ekzémy.
1: Svátek svatého Jana Křtitele je v lidovém řekosloví spojen s mnoha obyčeji souvisejícími s oslavami letního slunovratu. Je to den opředený pověrami a magickými praktikami, převážně milostnými. Ty jsou svázány se svatojánským kořením, bylinami a květinami trhanými v předvečer svatojánské noci, jimž se připisovala ochrana a léčivá moc. Užívaly se jak v lidovém léčitelství, tak i v magických praktikách a zdobila se jimi i stavení. Usušené se během roku pálily pro ochranu domu, věšely se na krovy proti požáru, zastrkovaly se do obilí a podobně. Vyráběly se z nich také různé léčivé masti. Dívky na svatého Jana trhaly devatero bylin z devatero mezí, z nichž pletly věnečky a ty pak o svatojánské noci si kladly pod hlavu, aby jim svatý Jan ve spánku zjevil podobu budoucího manžela. Při trhání bylo nutné zachovat mlčení, byliny neměly být trhány holou rukou a při pletení věnce bylo nutné sedět na prahu domu tak, aby pod tělem nebyl žádný oděv. Podle lidového podání patřili ke svatojánskému kvítí černobíl, kapradí, třezalka neboli krev svatého Jana, mateří douška, hermánek, máta, divizna, bazalka a dobromysl. A my dnes z těch bylin využijeme právě třezalku neboli krev svatého Jana.
2: Určitě bychom se dnes měli tedy na ty bylinky vydat, nazbírat si nějaké do zásoby. Ale když jsem to tak poslouchal, tak to není jen tak je správně nazbírat.
1: Určitě ne, já nevím, jestli někdo z nás by se ještě přiklonil k těm magickým praktikám, ale je pravda, i podle bylinářů, kteří dnes pracují ještě s bylinkami, že o svátku svatého Jana Křtitele nebo v tom období kolem jeho svátku mají ty byliny nejsilnější moc. Oni také dozrávají, takže je to samozřejmě spojeno i s tím běžným chodem přírody. Ale když si budeme myslet, že ta svatojánská bylina nám pomůže, tak určitě to bude mít také svoji váhu.
2: No a my si dneska z jedné z těch bylinek, konkrétně z třezalky, připravíme ten olejíček.
1: Natrháme čerstvé květy třezalky, vložíme je do nádoby a upěchujeme. Zalijeme olejem. Po zalití květy sklepeme, sklenici dáme na okno a louhujeme 3 týdny. Každý den musíme sklenici protřepat, aby se uvolněné barvivo mohlo smísit s olejem. Po 3 týdnech předsedíme obsah sklenice přes čisté plátno a přelijeme do vyvařené nádobky s uším hrdlem. Uskladníme v chladnu. Olej používáme na popáleniny a špatně hojící se rány nebo také na ekzémy. Má takovou jasnou oranžovou barvu, proto se mu také říká olej z krvavce neboli třezalky.
0: Dodává milovnice starých receptů etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Ladíte pohodové vlny a za pár minut se zastavíme u posluchačského dotazu, který se týká ulomené nožičky u brýlí a odmítnutí reklamace prodejcem. No a do té doby nám zaspívají Valdemar Matuška a Ivone Přenosilová.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Je 11:35, posloucháte Kolotoč a v Dobré radě dnes budeme řešit rozbité brýle. Jak postupovat při reklamaci, poradí Josef Černý.
1: Paní Lídie reklamovala brýle s ulomenou nožičkou a protože optik reklamaci neuznal, požadovala odeslání brýlí výrobci nebo dodavateli rámečků, aby posoudil, čím vada vznikla. Optik tento postup odmítl a paní oznámil, že jí musí stačit vyjádření od něj. Paní posluchačko, optik má bohužel pravdu, protože o reklamaci rozhoduje sám a opravdu není povinen výrobek kamkoliv posílat. Pokud by se jednalo o dražší opravu, potom byste musela vyhledat soudního znalce, ovšem v takovém případě budete po určitou dobu bez brýlí a posudek musíte zaplatit.
0: Radí emeritní soudní znalec Josef Černý. Máte na zahradě bazén? Pokud ano, možná vás bude zajímat, jak se o něj starat, aby voda byla čistá a nezávadná.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Máte doma na chatě nebo chalupě zahradní bazén? Jak se o něj správně postarat, aby byla voda čistá a zdravotně nezávadná? Tak to zajímalo kolegu Jiřího Šobra a několik základních rad pro nás nazbíral u prodejce zahradních bazénů a techniky Gabriela Cucora.
1: Tak v zásadě je jedno, jestli je malý, velký bazén. Důležitý je samozřejmě, jaká tam je voda a jak se udržuje. Chtěl bych předeslat, že důležitá je filtrace na filtrování vody. Pokud je správně nakonfigurovaná k danému bazénu, to znamená objemu vody v bazénu, tak minimálně by měla běžet 4 hodiny denně. Ať se koupete nebo nekoupete, nebo je ošklivý počasí třeba. Prostě 4 hodiny v průběhu sezony, aby ta filtrace běžela minimálně.
2: I když budu mít bazén na chalupě a přijedu tam až na víkend a bude přikrytý nějakou plachtou?
1: Určitě. Budete mít přikrytý buď solární nebo krycí plachtou. Doporučuji dokoupit časovač a nastavit si na časovači, aby ta filtrace prostě se sama spínala, protože co se vám může stát, je to, že vám voda takzvaně zezelená a pak už to stojí hodně peněz a nebo hodně práce. Nebo popřípadě vyměnit celý objem vody v bazénu.
2: Dřív byly filtrace kartušové, ty nahradili pískové. Máme písek hlídat anebo ho nechat na celou sezónu?
1: Písek můžete nechat ve filtraci celou sezónu, co je ale důležité, jednou za čas, záleží podle znečištění toho písku, což vám ukáže manometr na té pískové filtraci, je potřeba ho takzvaně propláchnout, následně udělat výplach, no a zase pokračujete ve filtrování, počítat s tím, že vám ujde nějaká voda, tu je potřeba samozřejmě doplnit.
2: Potom se také o tu vodu postarat, změřit pH, zachlorovat.
1: Takže já bych začal od začátku, dejme tomu, budete napouštět bazén až teďko, takže napustíte vodu z řadu, což je lepší varianta, ze studny, což je horší varianta, poněvadž ta voda není upravená vůbec. Nicméně vždycky koupit tester na tvrdost vody, upravit tvrdost vody, to je první krok. Druhý krok, změřit pH, pokud není v rozpětí 7 až 7,4 desetin, upravit na tady tu hodnotu, na to jsou přípravky pH+, pH- dle potřeby. To je druhý krok. Vždycky mezi těma krokama doporučuje výrobce té chemie, aby běžela filtrace 24 hodin. Pokud je dostatečně výkonná, může to být i kratší doba, tak aby se ta voda tam promísila a byla homogenní. Další věc je potom po těchto úpravách takzvaně tu vodu našokovat, to znamená aplikovat rychle rozpustný chlor šok, který rozpustíme ve vodě nějakým plastovým kyblíku, vlejeme, necháme působit zase těch 24 hodin filtraci a máme v podstatě připraveno na koupání a máme křišťálovou vodu. Následně změřit opět pH, opět chlor, aby byl v té míře, která je potřeba. U toho chloru je to do 0,5 mg na litr. A pokud vyhovuje, v pořádku, pokud míň, tak už doplnit do plováku anebo do automatického dávkovače chloru tablety, buď multifunkční nebo čistý chlor, který doplňují ten chlor, který se odpaří. Tady je potřeba si uvědomit, že chlor se odpařuje rychleji než voda, proto je nutné ty tablety do těch plováků dávat.
0: Je jedno, jak je bazén velký, důležité je, jaká je v něm voda a jak se udržuje. Nejdůležitější je filtrace vody. Práci si také ušetříte, když bazén mimo jeho používání zakryjete klasickou nebo solární plachtou.

0: Kasejovice na Plzeňsku postavili památník botanikovi a cestovateli Václavu Boyerovi, který se proslavil na Mauriciu a Madagaskaru. Dodnes je tam uznáván a je po něm pojmenováno několik druhů rostlin i zvířat, například mauricijský kosatec. V rodné vlasti i vesnici Řesanice byl Václav Boyer téměř zapomenutý. Kasejovice mu teď zřídili kamenný památník před jeho domem, kde se narodil 23. září 1795. A jak se Václav Boyer do těchto vzdálených zemí vlastně dostal? Na zámku v Liblíně na Rokycansku se vyučil zahradníkem u svého bratra. Poté odešel do sousedního panství Plasy a odtud v roce 1815, kdy mu bylo 20 let, do Vídně. Tam nastoupil do muzea a potom byl zařazený do expedice, která vedla na Mauricius. Odtud ho poslal místní guvernér také na Madagaskar. U nás se na úspěšného botanika Václava Boyera pozapomnělo a je dobře, že kamenný památník v Řesanicích jeho jméno nově připomíná. Můžete se tam zajet o prázdninách podívat. Tak pěkný den.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

4 dny před Idami březnovými za konzulátu Prokula a Poncia přeplul císař s malým průvodem do Mizéna. Usedl do nosítek. Jeho důstojníci jeli za lektikou na koních. Za nimi vozy s otroky a všemi věcmi k císařovu pohodlí. Na zvláštním voze vezli v ozdobné bedně císařova oblíbeného ještěra. Průvod provázený prétoriány dal se po Apiově cestě k Římu.

0: Serviův posel Nigrinus, spěchající na Kapri s heslem smrti, potkal císařův průvod. Posel neměl tušení, jakou zprávu veze, oč jde, znal jen heslo, které měl vyřídit. Když viděl průvod, ptal se po centurionovi Váriovi, veliteli osobní stráže. Dozvěděl se, že zůstal na Kapri. Vrazil koni, paty do slabin a jel dál. Nebylo v lidských silách, aby nosiči nesoucí lektiku, ač každou hodinu vyměňování, dorazili za dne k branám Říma, jak určil císař. Padala noc, když Tiberius, vida nezbytí, rozkázal zastavit u 7. milníku a na nízkém pahorku u silnice rozbít stany. Nechce se vplížit do města za noc jako šelma za kořistí. Vstoupí tam ráno, za dne, ve vší slávě, s Kaligulou a Makrónem, kteří mu jedou vstříc. Byli tu zanedlouho. Pozdravili císaře s mimořádnou úctivostí. Serviovi špioni, sledující Kaligulu od Říma, byli překvapeni. Vyptali se, kdo táboří před městem a ukryli se ve tmě. Jeden z nich letěl na koni dát Kurionovi zprávu, že císař stojí před branami Říma. Císař stál na pahorku. Nad městem ležel žlutý přísvit odražený k obloze ze světel na fórech, chrámech a palácích. Bylo dusno, ale císař se zachvíval chladem a zimomřivě se halil do pláště. Stál nehybně, nemohl odtrhnout oči od siluety města, která se zvolna rozpadala v temnotě. Zlá znamení se mu vracela na mysl. Podivné úkazy se udály v těch dnech, kdy se Tiberius rozhodl k návratu do Říma. Na sorenské pobřeží u Skutola nalétlo hejno kobylek. Na druhý den z rána se vinice kolem Herkulánea zabilala sněhem. Noc poté se otřásla země a kaprejský maják se zřítil. Císař byl odmala pověrčivý. Obrátil se o radu na svého astrologa Trasila. I Trasilova věštba ho před návratem varovala. Všecko se mu staví do cesty, všecko ho brzdí, varuje. Ale on se řítí bezhlavě, divě, netrpělivě, musí jít, neví proč, ale musí. Bláznivá touha roste, bičuje mu nervy, krev v žilách mu kypí a vře. To je horečka, to je šílenství, ale musí vidět zase milovaný Řím. Ještě jednou ho vidět, naposled. V tu chvíli padl před císařem na kolena Tiberiův nejmilejší služebník, starý propuštěnec Rétulus. Čelem byl do země a s hrůzou oznamoval, že císařův ještěr zahynul. Císař vzal pochodeň z Makrónovy ruky a vešel do stanu. Kaligula a Makró za ním. Rétulus a 3 otroci, kteří léta pečovali o šeredné zvíře, padli čelem k zemi. V stříbrem okované bedně ležel ještěr zdechlý. Houfy bravenců ho už pokrývali a začínali hlodat na mršině. Tiberius na to hleděl ohromen. Jeho amulet pro štěstí. Zachvěl se. Mrazilo ho a současně se dusil. Tohle mne čeká v Římě. Co nyní? Touha spatřit Řím se srazila s touhou žít. Osud mu ukazuje, že nenadešla dosud jeho chvíle, že nechce ještě jeho smrt. Dává mu výstrahu. Císař lpí ukrutně na životě. Touha žít je silnější. Dnes není vhodná chvíle k návratu do Říma. Bude jindy, ale bude. Děsivé znamení dovršilo předešlá varování. Tiberius se vzpřímil. Dávná energie vojevůdce se v něm probudila. Ukázal na Rétula a 3 ostatní otroky.
1: Každému 100 ran, Rétulovi 200. Makróne, dej strhnout stany. Vrátím se na Kapri. Spěchej!
0: Prétoriáni rychle skládali stany, do noci zněl křik bičovaných a zanedlouho se císařův průvod hnul zpět. Serviovi slidiči jeli průvodu v

0: Pro rozbouřené moře nebylo možné se přeplavit na Capri hned. Císař se tedy rozhodl, že přenocuje ve své vile na mizénském předhoří. Nechtěl být sám s Kaligulou a Makrónem. Tu si vzpomněl, že v nedalekých bájích je Seneka. Poslal proto pro filozofa s pozváním k večeři. Vybídl i svého lékaře Charikla a hvězdopravce Trasila, aby s ním povečeřeli. Ve večeřadle šelestili tiché kroky otroků roznášejících mísy. Makro čekal, až císař začal jíst. Pak si vzal z mísy kus pečeného sviního vemena, žvíkal a mlaskal. Hřbetem ruky si stíral tuk na bradě a vykládal novinky z Říma. Císař jedl málo, jako vždycky, a mlčel. Seneca vypozoroval Tiberiův nezájem o Makronovy historky a zeptal se císaře, jak se mu daří.
1: Výtečně, můj milý. Dny ztrácím očekáváním noci. Noc obavami před svítáním. A co ty?
2: Chtěl jsem v bájích pracovat v klidu, ale není mi ho přáno. Zpráva o násilné smrti Cassia Severa nerozrušila.
1: Cože? Cassius Severus? To je zase tvá práce, Makro, ne?
0: Makro vyskočil a křičel svou nevinu. Císař poznal, že nelže.
1: Kdo ho tedy zabil? Vyšetři to, Makrone, a dej mi zprávu. Co psal Severus nyní?
2: Potkal jsem Cassia nedávno v Římě. Vyprávěl mi, že píše tragédii. Jaká škoda.
1: O čem?
2: O tyranovi.
1: O tyranovi. Proti tyranovi. Právě jako ty, Seneko. Všichni píšete hry proti nějakému tyranovi, kde ho máte. Míříte tím na mě? Pověz pravdu.
3: Spálit. Všecko spálit.
2: Ne, ne, pro všechny bohy, jen to ne. Kniha se rozpadne na popel a s ní velké, někdy nenahraditelné hodnoty.
1: Je ti líto kordových a labienových knih? Chybějí ti pamflety o mé rodině? Má se kdekdo kochat v zákulisních klepek o mé matce nebo o mně?
2: Neměl zdát spálit Kordovy knihy. Ani potlačit Labienovi a Severovi vznešený. Dobrá kniha má cenu lidského života.
1: Díky za tvého Tiesta, Seneko, četl jsem. Opět proti tyranovi. Jak jinak, že? Tyran Tiestes, prožraný hrůzou a stihomamem, plný krutosti, která je růvem strachu. Ne o mně. O Tiestovi mluvím, moji milí. Kterého herce bys chtěl za Tiesta? Apela.
2: Rozhodně Apela. Ale říkal mi o tu roli, říkal mi o ní Fabius Scaurus. Touží prý po takové úloze. Dík tvé šlechetnosti by mohl, myslím, že by to dokázal. Bude jednou velký herec.
1: A ještě větší buřič. Ale chtěl bych vidět jeho Tiesta.
2: Má hra našla u tebe zalíbení, můj vladaři?
1: Je něco, co mne udivuje ve všech tvých spisech. Jakoby po zemi, kde žijí tvoji hrdinové, šel mor. Fátum, které má přece tolik tváří, má u tebe jedinou. Ponurou, ničivou, bez výhledu. Řečníš často proti sobectví, i ve svých hrách bojuješ s egoismem. Přemýšlel jsem o tom. Hle, já chci udržet říši. Senátorští a ekvičtí publikáni chtějí své zisky. A ty? Ty chceš taky své, nedat se rozrušit a hnít si v zápecí. Kdo je tu sobec? Mudrci, který hlásá, kdo chce žít pro sebe, musí žít pro druhé. Já Prý sobec vidím černě, no dobrá. Mám také proč, neboť v cestě za mým cílem trčí hory překážek. Ale proč vidíš černě ty, pán nad sebou, který tvrdí, že pravá rozkoš je pohrdat rozkošemi? Ty, který dovedeš ve svém počestném klidu žít i zahradit se v něm proti celému světu. Kde se v tobě bere, filozofe, to moře pesimismu? Ta záplava škarolíctví. Mluvíš o konci světa.
2: Ano. A jasně říkám, že konec světa bude trestem lidstvu za jeho zkaženost.
1: A tyran je nejskaženější ze všech.
2: Tyran je ubožák. Otevři duši tyrana a co najdeš? Je uvnitř zbytá, rozdrásaná, rozervaná ukrutností a vilností. Umučená bědou již není konce.
1: Umučená bědou již není konce.
0: Ano, to Tiberius znal. To prožíval. Jakoby se před ním otevřela bezedná propast hrůzy. Padal do jejího jícnu. Zbledl, hlapal po dechu s modralými rty. Pokusil se vstát, nemohl. Pokusil se promluvit. Z úst vyšel trhaný chropot. Dusil se, ztrácel vědomí. Hlava mu poklesla. Všichni vyskočili. Jedni v hrůze, druzí s nadějí. Charikles s Makronovou pomocí uložil císaře na lehátko, uvolnil mu šat a pohyboval pažemi, aby se mu dech vrátil. Kázal přinést vodu a Trasilos omýval císaři spánky. Kaligula číhavě pozoroval starce a říkal si, už nyní. A vypoulené oči upřené na Makrona se ptali, není-li vhodná chvíle. Makro stál rozkročen jako člověk, který je odhodlán buď pomoci, nebo dorazit. Ale bál se před tolika svědky. Lékař neúnavně opakoval dechová cvičení. Po chvíli se trochu barvy vrátilo do Tiberiovy tváře. Hluboce vdechl, oči zneklidněly životem. Vědomí se vracelo. Pomalu se probíral. Císař se díval spod přivřených víček kolem sebe. Číst z lidské tváře byl jeho koníček. Četl Kaligulovo zklamání, Makronova zášť, Chariklova pýcha, že císaře vzkřísil, Senekova úleva, že imperátor nezahynul v jeho přítomnosti, Trasilovo napětí, které se prvním Tiberiovým vdechem změnilo v radost. Starý císař je dojat, ale Trasilos mne varoval před návratem do Říma. Bál se i teď o můj život. A všecek září, že dýchám. Zvedl víčka a usmál se na astrologa. Za Trasilem se krčili otroci. Co živ si jich nevšímal, nevnímal je. Dnes jakoby je viděl poprvé. Ve všech těch otrockých očích byla nekonečná lhostejnost, led, prázdnota bez známky citu. Nevnímaje jásavého halasu svých hostí poručil Gordinovi, aby mu podal vodu. Gordinus, nejstarší z otroků, spěchal vyplnit rozkaz. Podával císaři číši na stříbrném podnose. Gordinus sloužil císaři 50 let. Nikdy nebyl zmrskán. Císař ho udělal dozorcem. Stařec dychtivě hledí. Otrokovi oči se k němu zvedly. Led, prázdnota, lhostejnost. Strašlivá, urážlivá lhostejnost. Římský imperátor, před nímž se chvěla kolena králům, pocítil lhostejnost svých otroků jako těžkou křivdu. Vzplanul, udeřil do podnosu, voda vlétla otrokovi do tváře, číše se rozbila o mramor podlahy.
1: Ven! Všichni otroci ven! Psi! Psi! Prokladí psi! Nejsou to lidé, hovada. Méně než hovada.
0: Seneca měl úctu ke starému císaři. Přesně řečeno k starému válečníku, vítěznému vojevůdci a dobrému hospodáři. Věděl, že v jedné věci je Tiberius stejný jako všichni Římané. Je praktik, nemiluje teorie. Seneca naopak. A své zásady umí obhájit, neboť se v něm slučuje filozof s právníkem. Císařova slova udeřila do čela jednu z jeho hlavních teorií.
2: Odpusť mi, vznešený Cezare, že s tebou nesouhlasím. Otroci jsou lidé jako my.
0: Tiberius zamračeně mlčel. Caligula vybuchl v skřehotavý smích a zacitoval Marka Terencia Varona.
3: Věcí, jimi se obdělává pole, se dělí na tři druhy. Inventář mluvící, inventář vydávající zvuky a inventář němý. První jsou otroci, druzí voli a třetí povozy. Ne lidé, ale mluvící inventář, moudrý Seneko.
2: Názor proti názoru, můj princi. Za svou osobu i za filozofii ze stoji jsem přesvědčen, že všichni lidé jsou si rovni.
3: Hamba, ohavnost, urážka. Všechny říše byly založeny na otroctví. Říše faraonů, Chamurabiho, Nabukadnezarova, perského Dáreja, Kartaginská, veleříše Alexandra Velikého.
2: Ale kde jsou ty říše?
1: Jsi velkorysý, Seneko. Zahrnuješ-li i Řím mezi říše určené k pádu. Ty říše zahynuli na své nepřátele, můj milý, nemyslíš?
2: A Řím nemá nepřátele? Má jich víc, než se komu zdá.
1: Barbary za hranicemi.
2: Ano. A navíc je nepřítelem sám sobě. Řím, kdysi světlo v tmách, kdysi národ nade všemi národy, přísný a železný, zradil své ideály. Prodal čest a statečnost za radovánky. Zlato je otrockou koulí na jeho nohách. Nekázeň vládne nejmocnějším. Lesk na povrchu uvnitř, hniloba a chátrání. To je druhý jed v těle Říma.
1: A jeho třetí choroba, ty jasnovidný Hipokrate.
2: Jak máme poznat, nač stůněme, nevíme-li ani, že vůbec stůněme. Domnívám se, můj pane, že hyneme na to, že mocní a bezmocní se na smrt nenávidí. A že ta nenávist den ze dne roste. Domnívám se, že neslýchaný přepich, hrubá hýřivost a zvířecí chtíče římských boháčů, ač vedou stát k chátrání, nejsou ještě hlavní nemoc.
1: To pověz, co jsi začal.
2: Řím stůně na to, že římské hlavy stojí na otrockých nohou a to je největší nebezpečí. Přísloví říká, kolik otroků, tolik nepřátel. Ale vina je na nás. Sami z nich děláme nepřátele, když za zakašlání nebo povzdech dáme otroka zmrskat a necháme ho prostát celou noc mlčky ohladu. Jak potom chceme, aby měl o nás zájem, aby k nám cítil úctu nebo dokonce lásku? Jediné musí cítit. Nenávist.
1: Pokračuj.
2: Co kdyby naši otroci začali nás, své pány, počítat. Nepodceňuj to nebezpečí, Cezare. Žijeme na sobce. Výbuch bude strašlivý a nevíme, kdy přijde.
0: Myšlenka jako vichřice, která v tu chvíli zalomcovala závěsy ve večeřadle. Hrůzná představa. Co palác, to 4-5 členů vznešené rodiny a 100, 200 i 300 otroků. Obrovská síla mluvícího inventáře by se mohla snadno rozpoutat. Neotřásali Spartakovi hordy 3 léta římskou říší. Tiberius Seneku napjatě poslouchal. Cítil se po záchvatu nezvykle čilý. Senekova poznámka o milionech otroků počítajících hrstku svých pánů byla děsivá. Časy dávné se v císařově mysli prolínají s přítomnou chvílí. Obraz stíhá obraz jako blesk na blesk v temnotě. Císař vidí synalý obličej svého posledního přítele Nervy, když mu před smrtí řekl: blíží se něco zlého, Tiberie. Nevím, kdy se to stane, ale tuším neštěstí a nechci se ho dožít. Nerva se změnil v Oktaviána Augusta. Dbej, můj Tiberie, abys udržel to, co ti zanechávám. Němý obličej otroka Gordina se mění v obličej někoho, koho císař nemůže hned poznat. Tvář úzká, dlouhá, ušlechtilá. Ano, Servius Geminius Curio. Zášť samovládce si sama překotně hrne před oči Serviovi přátele, všechny ty členy senátní opozice. A císařova ústa si tiše říkají:
1: vy jste nebezpečí Říma. Ne, otroci a barbaři, vám všem jsem měl srazit hlavy. Však ještě žiju. Však ještě srazím.
0: Zvedal se majestátní, veliký, pln náhlé síly, ale tvář mu zbrunátnila do tmava. Zaposlouchal se. Do uší mu vpadl vysoký pištivý tón, nemizel, trval, stále stoupal a stoupal, sílil a sílil. Císař prudce pokročil a rozhrnul těžký závěs. Vítr mu ho vyrval z ruky a lomcoval látkou kolem jeho hlavy. Dole se dmulo moře. Vlny se honily, jedna druhé skákala na hřbet. Vichřice letěla po vlnách, hvízdala, syčela. Voda se pěnila a kypěla. Císař slyšel jasně, jak dole kvílí ten vysoký, stále stoupající tón. Obrátil se zpátky k lidem, ale viděl jen rudou záplavu. Zajíkal se úzkostí, zatínal pěsti. Rudá záplava se valila blíž a blíž, valila se přímo na něho. Zděšené oči vidí do nesmírné dálky prostoru a času. Vidí svůj Řím. Město, které stokrát proklel, ale které vždycky horoucně miloval. Všecky brány do kořán a jimi proudí ze všech stran do města zástupy. Rachot a řinčení zbraní, mramorové chrámy a paláce se kácejí. Tlamy všech národů a pronárodů světa řvou. Je pozdě, pozdě. Spočítali si nás, otročtí psi. Spočítali si nás, barbaři od Róny, Dunaje, Eufratu.
1: Ustaňte, probohy, Řím jsem já. Jaká hrůza. Můj Řím je hromada zřícenin. Mé město je lidu prázdné. Vichřice skučí v rozvalinách. Ach, jak mne mučí ten svist. Smilování, bohové, zachraňte Řím. Mne zničte, mne rozdupejte, mne rozdrťte. Ale zachraňte můj Řím.
0: Císař se zapotácel. Chaos, přebíhání, křik. Makro přiskočil a zdánlivě podpíraje císaře stáhl bezvědomému z prstu odznak císařské moci. Pak on i ostatní prchli, jen Trasilos zůstal. Císař lapal po dechu, skelným zrakem pohledl na Trasila. Poznal ho.
1: Můj Trasil. Můj jediný člověče.
0: Závěsy se zmítaly větrem, vysoký tón přestal znít. Zdaleka se valila všepohlcující vlna a nad mořem rečela fanfára jako bílý plamen, rečela až pod klenbu neprůhledných nebes. Tiberiovi slábl dech. Teď ustal. Císař dokonává. Trasilos rychle ještě pro co si odešel, skrývá je, že má v očích pláč. Seneca zděšeně pobíhal po chodbách, volal po Makrónovi a Kaligulovi, běžel za Chariklem. Ve vedlejší místnosti přijímal Kaligula Makrónovo blahopřání. Makro pak vyšel na balkon a zvolal k pretoriánům tábořícím v nádvoří.
4: Císař je mrtev! Ať žije Gaius Caesar!
0: Jásavý řev vojáků. Ave Gaius Caesar imperátor! Makro a otroci padli před Kaligulou na kolena. Kaligula hleděl na svítící rubín prstenu, který mu Makro navlékl na prst. Objal Makrona a políbil ho.
4: Budu vám dobrým vladařem.
0: V tom se Stryklinia ozval Tiberiův hlas.
5: Trasile. Trasile. Dej mi pít.
0: Kaligula zbledl, pohybem zbabělce sňal prsten z ruky a ukryl ho v dlani. Zoufale pohledl na Makrona. Ten rychle pokročil k Trikliniu.
5: Kdo mi vzal prsten? Kde máma?
0: Poslední slova zanikla. Škvírou mezi závěsy Kaligula viděl, jak Makro povalil císaře a udusil ho poduškami. Na to se objevil klidný a lhostejný.
6: Zdálo se ti něco, můj císaři? Tiberius je mrtev.
0: Zanedlouho na vrcholu Mizeňského předhoří vzplál obrovský oheň. Jeho zář předběhla posly letící tryskem na koních k městu, aby senátu a lidu římskému oznámili, že císař Tiberius.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Daylight come and me wang.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

já slyšel i tady hrál. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál.

0: kdy si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Pěknou neděli od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zahradnická. Jsem ráda, že i v novém roce se nic nemění na tom, že si záletová setkání se svými hosty dopřeji v čase, na který jste zvyklí, tedy v neděli po 9. hodině ráno. A přiznávám, že na to dnešní jsem se velmi těšila.
3: Napsal jsem velmi sprostou, stylově sprostou SMSku, aby si pan režisér nemyslel, že jsem nějaký suchár.
2: Viktor Preiss, držitel dvou cen TT, ceny Thálie, ceny Františka Filipovského, televizní ceny Elza i rozhlasové ceny Neviditelný herec. Na jaře to budou 2 roky, co odehrál poslední představení v divadle na Vinohradech. Těšit se na něj letos můžete hlavně na televizních obrazovkách, v televizních filmech a pohádce. A teď i v záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zahradnické.

0: Viktor Preiss se narodil v Praze, s rodiči vyrůstal v Karlíně. Po Říčanském gymnáziu vystudoval DAMU. Divadlo, film a televize, to je jeho profesní život. Přemýšlím o tom, co z jeho životopisu se ví méně. Možná to, že v televizi taky režíroval. Jeho hlas nás zve na taneční parket ve Stardance a slyšet ho můžete i jako hospodina v muzikálu Mephisto. A jste-li trochu ve stresu, můžete zalistovat knížkou, která se jmenuje Klídek nerve, kterou Viktor Preiss ilustroval Martinu Stropnickému. Moc si vážím toho, že jste přijal mé pozvání na zálety. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuju.
0: Musím přiznat, že rovnou mezi dveřmi jste mě absolutně dostal. Já jsem se na to dnešní setkání skutečně velmi těšila a vy, když jste přišel, tak jste vytáhl velkou modrou obálku, velké modré desky a v nich je váš obrázek. Já si moc vážím toho, že jste nějaký obrázek pro mě nakreslil a děkuju za to.
1: Já děkuju za to, že se vám líbí a že to třeba tematicky se strefilo do vašeho povolání.
0: Je tam balón a je tam Ikarus, který se vznáší?
1: Je tam takový Ikarus, ale moc vznášet mu to nejde, takže ho chrání anděl páně a drží ho na opratích.
0: Když sleduji vyhodnocení ankety o šarmantní osobnost roku, s napětím očekávám, kdo tuhletu anketu vyhraje. Díky téhle anketě si můžu sem do záletu pozvat i nějakého nevýchodočecha, což je vlastně váš případ. Kde se to zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové černé teď výjímá? Kde svítí?
1: Svítí na takové malé skřínce v pokoji a jelikož tam těch takových různých pozorností mám víc, tak skutečně jsou to lapače prachu, ale přesto tohle slunce září nejvíc.
0: Jestli si dobře vzpomínám, tak vám ho předávala vaše kolegyně z Vinohrad, paní Hana Maciuchová?
1: Ano, ano, ano.
0: Takže jste se viděli po nějaké době s malou pauzičkou, vaše setkání právě ano. V Hradci Králové, ano. Na kolegyně, se kterou jste hrál určitě v mnoha divadelních představeních.
1: Dá se to tak říct, ano. My jsme spolu hráli na divadle docela často a vždycky to s Haničkou byla taková jakoby přesná, perfekciozní práce, protože ona si na to potrpí, zatímco já jsem možná trošičku vedle ní vlál.
0: Říkáte to velmi skromně. Myslím si, že kdybychom na stejné téma narazili s Hanou Maciuchovou, takže by ona říkala to též obráceném gardu. Říkala jsem taky, že jste vyrůstala v Karlíně, kolem Sakařovy vily, bývalého národního domu, kde dneska sídlí Český rozhlas. Jste chodil už jako kluk?
1: Ano, já jsem věděl, že na tohle téma možná dojde. Karlín v dobách 50. let, kdy já jsem tady začal chodit do první třídy a 10 let jsem strávil v rozděleném bytě s druhou partají a pod Negrelliho viaduktem, kde byla špína Saze, na Hrabovce se plazily lanovky s uhlím do výtopny a tak dále. Takže mé dětství v tomto smyslu bylo černé. Jo. Jako černý Karlín a já, když jsem chodil do školy, tak si hal, lítaly jiskry, jak se brousily různý železný, velmi objemný výrobky a všechno tak nějak páchlo a všechno kouřilo a já vlastně na ten Karlín jako takovej oproti tomu dnešnímu vzpomínám černě. Nosím černý brýle.

0: Viktor Preiss je mým dnešním hostem. Když se vrátím ještě právě do vašeho dětství, já třeba vnímám, že s odstupem času jsou moje myšlenky na rodiče, moji rodiče žijí ještě oba, daleko silnější a intenzivnější. Když vy teď vzpomenete na svoji maminku, jaká je ta nejsilnější vzpomínka, která se vám automaticky vynoří?
1: Nejsilnější vzpomínka je, ta byla zmíněna někde v nějakém rozhovoru, kdy ona jako herečka, tedy herečka samouk, protože neměla žádné vzdělání divadelní, jezdila se státní zájezdovou scénou, tehdy vesnickým divadlem, a jednou mě vyzvedla z takové okresní školy, abych přijel do Sezimova Ústí, respektive Tábora, kde hráli Johna Gabriela, nebo Johna Gabriela Borkmana od Ibsena, a její osud, nebo její příběh manželský a soukromí se tam jaksi přede mnou odehrával. A to byl můj nejsilnější zážitek, protože jsem to jako dítě prožíval. A všechno se mi to tam sešlo a spojilo. Rozvod rodičů, neschody, toulavý život, a tak jsem to prožíval, že jsem jako kluk tam prosmrkal kapesník. A to byl vlastně první nejsilnější divadelní zážitek. A i když to bylo v nějakém sále Sokolovny a hučeli tam, jak se říká, pilinový kamna a bylo tam horko a lidi možná byli lhostejní k tomu, co viděli, tak já jsem to prožil.
0: Vyprávěla vám někdy maminka o tom, jak do nemocnice, kde pracovala jako zdravotní sestra, přivezli po atentátu Reinharda Heydricha?
1: Ano, ona nám to vyprávěla v souvislosti třeba s genem, který točila se mnou, nebo já s ní, paní Jiřka Sumerová, a musela to být teda šílená, dusná doba, hrůzy plná, ale zase, ona byla 18-letá nebo 17-letá dívka, která tam prostě pracovala na infekčním oddělení, a pamatuje to, jak zatloukali okna právě na tom oddělení toho Heydricha, on tam umíral samozřejmě, a ona mezi tím se dostávala do situace, kdy začala bez děky jako mladá, bezproblémová a beze strachu stěhovat posléze zbraně z té Bulovky dolů do Karlína. No, ale zase říkám, mluvím o tom, protože ona to prožívala asi jinak, jako mladý člověk, který měl ty hranice strachu a obavy o svůj život posunutý někam do nedozírna.
0: Obrátím teď list. Vy jste se rozhodla pro damu. S vaší ženou, tedy slečnou Drchalovou, jste se na damu seznámili. Máte ještě před očima ten okamžik, kdy jste ji viděl poprvé? Řekli jste si něco?
1: Mám to velmi, velmi zřetelně. Zřetelně, já jsem měl takovou kšiltovou kostkovanou čepici a ona šla dolů a já jsem šel do schodu. Já jsem byl druhák, ona byla v prvním ročníku a já jsem ji skutečně jaksi mimo dav viděl poprvé. Na to konto jsem potom namaloval taky jeden z obrázků na ten kámen. Jmenuje se to Setkání. Je tam taková jakoby chodba a schodiště a mám pocit, že to znamení, který jsem dostal nebo který se tam událo na těch schodech, bylo prostě osudový.
0: Takže to proběhlo naprosto mlčky?
1: Mlčky.
0: Proběhlo slovo?
1: Ano, mlčky.
0: A když jste dneska odcházel, tak jste si řekli ahoj, jsem do vysílání Českého.
1: To jsme si řekli včera.
0: Když jste se naposledy viděli, rozumím. Starší syn Martin je herec, vystudoval damu. Dívala jsem se, že v loni natáčel asi 4 audioknihy. Umí s hlasem pracovat stejně jako vy?
1: Já musím pochválit, že tahle kategorie mu jde, nebo že ji dělá dobře. A byl bych rád, kdyby ho bavila a on měl té práce víc, práce, která by ho zajímala, pochopitelně.
0: Mladší syn je počítačový grafik, já jsem se totiž původně chtěla zeptat, po kom je on, ale když se dívám teď na vaše obrázky, tak je mi jasné, po kom on zdědil nadání, a vy jste talent zdědil, teď myslím talent ke kreslení, po svém dědečkovi?
1: No, bez skromnosti, já nevím, jestli je to talent, jsou to pokusy pořád, že jo. Ale abych se vrátil, no, můj děda byl jaksi vystudovaný avák, který Akademie výtvarných umění, byl akademický malíř, taky přednášel jeden čas na výtvarnou výchovu tam a tak dále. A já jsem se s ním jako malej kluk podíval do ateliéru a prostě ta vůně barev a terpentínu, ta je něco jako divadelní vůně. Ten odér je podobný, je tam něco ve vzduchu, co celkem se velmi špatně definuje. No a on mě neučil kreslit, nebo nic, jenom mě dal pár rád, jak velká je hlava, kolikrát se vejde do těla a tak dále, ale víceméně já jsem asi dýchal a polikal tu atmosféru. Takže nevím, jestli jako se dá mluvit o talentu, ale já tomu prostě říkám pokusy, no a člověk se tak nějak jako čas od času i v něčem třeba zlepší nebo něco víc pochopí, co třeba ten kámen vyžaduje nebo jakým způsobem se s ním má pracovat. On ten kámen je totiž strašně zázračný a na papír, ten ostych před papírem je taky specifický pocit, ale před tím kamenem je teda, jak to už jednou uděláte, tak se to musí zbrousit, uděláte blbě, myslím, jo. Tak se to musí zbrousit a je to nevratný.

0: Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte druhé zálety roku 2019 s hercem Viktorem Preisem. Jak dlouho trval potlesk při vašem posledním představení, které jste odehrál s Tomášem Töpferem v tom představení, legendárním představení Vstupte?
2: Já nevím. To, jestli existuje nějaký záznam někde, tak asi by se to dalo změřit, ale víte, já jsem měl docela vděčný pocit. Já jsem neměl vůbec žádný sentimentální úskok. Já jsem byl šťastný.
1: A nepřišel ten sentiment ani teď, po tom roce a půl?
2: Ne, vůbec ne. A to si myslím, že je nejlepší výsledek.
1: Já se ještě vrátím k tomu momentu odchodu z divadla po tolika letech, která jste tam strávil. Z vaší šatny měla možnost natočit záběry režisérka Olga Sommerová. A prý jste tam některé věci nechal ve skřínce se vzkazem "to vše je volné". Co všechno zůstalo volné po vašem odchodu z divadelní
2: šatny? Ano, no, byly tam takový ty hezký zbytečnosti, já nevím, hřeben, nějaký líčidlo, nějaká tělka, protože já jsem ji potom už vůbec nepoužíval. Já nevím, nějaký zlomvazky z premiér a tak. No, možná, že jsem tam dokonce nechal i něco na napití. Možná nějaký hrníček a tak dále, skleničky.
1: A tušíte, kde ty věci teď jsou?
2: Ne, netuším, protože já jsem tam od té doby nevstoupil.
1: Ráda bych teď mluvila o tom, že jste nejenom herec, ale taky ilustrátor, režisér a dabér. A přiznám se, že ještě předtím, než jsem vlastně chystala to naše dnešní povídání, tak jsem tušila jen velmi málo o vašem, budete se teď zlobit, ale já to tak musím říct, výtvarném nadání Martina Stropnického, kniha Klid nerve, ta ale nebyla jediná. Vy jste například ilustroval i knihu svých rozhlasových rozhovorů.
2: To taky, protože se nám to zdálo příhodný. A potom docela zvláštní knížku, jelikož jsem slezl velké množství pražských věží, tak k tomu jsem udělal taky nějaký čváranice, takový jakoby příležitostný. No a jelikož mám úlet v tom, a to je taky předmětem, na který já bych se vás zase zeptal. Miluju výšky a miluju rozhledy a miluju prostě obzor. Tak jsem v určitý krizový situaci životní, mě taková zvláštní období to bylo, byl hrozně vděčný za to, že jsem prostě měl tuhle příležitost poznávat neznámý věci, neznámý věže, na kterých třeba 40 let nikdo nebyl, nevěděl, kudy se tam. Takže to byl pro mě takový pravěk a objevování. No a z toho vznikly taky nějaký ty obrázky.
1: Mluvíme o vašem televizním seriálu, kdy jste byl průvodcem. Která z těch věží je pro vás tou nejsilnější vzpomínkou? Teď, když si vybavíte to, kolik jste jich prošel, tak přeci jenom, jestli se dá říct, možná by Hanička Maciuchová řekla, že je to nefér otázka, když se ptáme a chceme vybrat z mnoha věcí jednu nej, ale přeci jenom nenašla by se nějaká.
2: No, ono by to, tak je to těžká otázka, ne nefér, ale myslím se, a když jsem vylez asi po 7-metrovým nebo dokonce 8-metrovým kovovým žebříku z kaple na ochoz svatovický věže, kde na té balustrádě gotický jsem stál jenom jaksi na rozkročených nohách a chodidlech, kde tam byla vůle jenom chodidla. A díval jsem se na tu druhou věž, který mě točili. Vlastně jsem tam neměl žádnou oporu. Oni ty výlezy jsou jednodušší než se stupy.
1: To znáte, tak bývá.
2: Takže tam jsem teda cítil, co je to za sílu a co to je za architekturu a co to je vlastně za město.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Viktor Preiss je mým dnešním hostem. Zmínili jsme dědečka a já jsem někde četla, že jste spolu s ním jezdil i na chatu někde u Berouna. A protože Beroun je zároveň rodným krajem mých rodičů a jak jsem v seriálu České televize Tajemství rodu, kterého jste se mimochodem taky kdysi účastnil, zjistila, moje část rodiny jsou pastevci z oblasti Brd, z Berounska a z Karlštejnska. Teď k té vaší chatě. Našel jste tam s dědečkem čas a vedl vás on právě k těm prvním třeba malířským počinům v uvozovkách?
2: No, ono to bude působit až kýčovitě, ale babička se mnou chodila takovou stezkou, která byla samozřejmě v těch dětských letech, vždycky je všechno větší, rozlehlejší. Když to vidíte potom dospělosti, tak jakoby se ten svět zmenšoval, ale byl tam takový háječek, jako kdyby to namaloval malíř Slavíček, tenkých bříz, jo, a my jsme si vždycky lehli s babičkou a prostě ty zážitky, to, že jsem u nich vyrůstal a nějakým způsobem se o mě úžasně starali, a jsem jim za to dneska vděčný. Jsme si vždycky lehli na takovou stráň a říkali jsme, Ježišmarja, podívej se, jaký ten brak má tvar a kde má nos a tak. A vlastně to byla taková nenápadná cvičení dětské fantazie. No a děda stál několik metrů od nás, měl trojnožku a plátno a maloval pole vlčích máků. Jo. Je to, když to dáte dohromady ten obraz, tak je to kýč, ale bylo to krásný a já si to do dneška pamatuju, byl horkej den, no a děda potom složil plátno a šli jsme k té chatičce, kde byla jenom studánka, chodili jsme tam z konví a tak dále. A já jsem se tam kdysi po letech vydal, samozřejmě ze mě vytryskla hned básnička a tak dále. A tak taky k tomu mám takovýhle sklony, když chci něco formulovat, tak prostě to musím napsat. A objevil jsem tu chatu, dneska už je to asi o něčem jiným, ale tenkrát tam ještě stála bez úpravy a byla tam taková schnilá, doma stlučená lampička, kterou asi dělal děda, taková lucerna, do které se dávala svíčka. Tak já jsem udělal takovou svatokrádež, že jsem si tu lucernu, která tam zbyla po nás, vzal a mám ji do dneška u sebe. To je jediná vzpomínka. Dneska už je tam prý chata velice pěkná, ale už to není ta jedna místnostka vylepená denním tiskem a ta lednička v uvozovkách, kde se máslo plavalo ve vodě a kde se pro vodu chodilo ke studánce.
1: Teď Viktor Preiss jako dabér za roli Robina Williamse v komedii Táta v sukni jste získal v roce 1995 tuším cenu Františka Filipovského a o 4 roky později jste dostal tu cenu znovu za titulní roli ve filmu Oscar Wilde dubbing.
2: Já dneska už neumím dabovat způsobem, který je samozřejmě podle počítačových kódů a tak dále a takzvaně dokud to jde, tak pojedem. Jo. Já jsem, je mi to strašně trošičku žinantní, že člověk musí, když my jsme a za nás a tak dále, to, co se prostě tady asi možná v jiných podobách opakuje. Ty začátky v dabingu byly velice poctivý a velice obohacující, co se týče řemesla a toho, jak to zvládnout. No, dneska už je to někde úplně jinak a já bych ani touto rychlostí neuměl pracovat a v podmínkách, jakých se pracuje, třeba i v soukromých studiích, o studiích České televize nemluvě, ale chce to velkou zručnost, chce to velký postřeh a velkou míru, bych řekl, řemesla. A já se domnívám, že po té přestávce, jelikož už dabing nedělám, bych se do toho zase velice dlouho vpravoval a prostě už nejsem asi tak rychlej a už nejsem tak obratnej a vycvičenej.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Viktorem Prajzem si povídáme v dnešních záletech. Velkou sledovanost měl v České televizi seriál Dubbing Street. Tam jste si zahrál tak trochu vlastně sám sebe. Jak dlouho vás režisér Petr Zelenka musel přemlouvat? Prý dokonce u jiných herců neobstál, ale ti, u kterých obstál, sklidili opravdovský aplaus. Jak to bylo u vás?
2: No, já jsem byl na konci velmi šťastný a bavil jsem se, jo? Ale tam nebyla věta bez prostýho slova a já nejsem moralista, nebo já se dokážu být docela šťavnatej, tak jsem si říkal, no tak tohle to je zase, co to je. A tak, no, a tak jsem to odmít, protože stačí mi jeden pohled na ženu, která třeba, já říkám, prosím tě, přečti si to. A říkal, no to já nevím, jestli by zrovna tohle musel dělat a tak dále. No a když jsem to odmítnul, napsal jsem velmi sprostou, stylově sprostou SMS-ku, aby si pan režisér nemyslel, že jsem nějaký suchar. Že to odmítám a on mě opáčil potom, že mě řídí asi manželka, proto to nechci dělat a já, nějaká moje ješitnost muská si říká, tak víte co, tak já do toho půjdu. No a byl jsem šťastný, protože se bavili jednak všichni, já jsem tam byl s panem Krobotem, kterého se mi podařilo na minutu odbourat, smál se a on, když se směje, tak se směje krásně. Takže já jsem v té společnosti byl šťastný, já mám rád ty Davičáky.
1: Jste bezkonkurenčně nejúspěšnějším neviditelným hercem v historii ankety, kterou vyhlašuje Týdeník rozhlas a Český rozhlas za herecké výkony na vlnách Českého rozhlasu. Kolik času vám zabere příprava na rozhlasovou hru? Liší se to nějak od té divadelní?
2: No tak ta příprava je poctivá. No tak nejde o to jenom si to přečíst, že jo. Já musím říct, že některé věci s velkým předstihem chci mít doma a čtu si je a nějakým způsobem o nich musím přemýšlet, že jo. Takže to není jenom o tom, že vezmete text a na první dobrou ji přečtete v rádiu, to nelze. Takže já bych nepodceňoval vůbec tu rozhlasovou přípravu, naopak zase opět zažil jsem režiséry, kteří vyžadovali velice, velice detailní práci a i bylo jich moc, mohl bych je jmenovat Melč, Horčička, Anička, Kofránková a další.
1: Když jsem si troufla a poprosila Viktora Prajze o rozhovor v dnešních záletech, měla jsem obrovskou radost z jeho rychlé a vstřícné reakce. A z té jsem se mimochodem dozvěděla i to, na čem právě Viktor Prajs pracuje. A o tom bych teď ráda s vámi mluvila. Vy jste totiž v mailu kromě jiného napsal, dotáčím teď filmovou pohádku po různých místech Česka. Měl jste na mysli Hodinářova učně?
2: Ano, ano. Pohádka se jmenuje Hodinářův učeň a hraje v ní spousta prýma lidí, kvůli kterým jsem taky do toho šel.

0: Ani režisérku Jitku Rudolfovou jsem dosud neznal, takže jsme se potkali při práci, ale s výběrem jejich v uvozovkách lidí, který znala jako přátelé a tak dále. A zdálo se mi, že ta pohádka měla výtvarnou i jaksi velkorysou podobu, třeba ve výběru lokalit a tak dále. Takže chovám v sobě takovou malou naději, že to nebylo zbytečný.
1: Když mluvíte o těch lokalitách, točili jste prý v Krkonoších taky?
0: Oni, já ne, ale já zase velký cestovatel nejsem, ale samozřejmě točilo se na Jablonecku, Friedland v Čechách, nedaleko Litoměřic a tak dále. Nicméně bylo to pro mě 15 dní cestování, tak oni jsou už mladší a taky odvážnější, takže jim to ne.

0: Viktor Preiss je mým dnešním hostem. Vzpomínám si, že v jednom vašem rozhovoru pro týdeník Rozhlas bylo napsáno, že jste se na rozhovor připravil, podíval jste se do slovníku a zjistil jste si, co přesně znamená slovo šarmantní. A našel jste roztomilou, okouzlující osobnost. Soudě, podle těchto přívlastků, myslím si, že by si zasloužila anketu o šarmantní osobnost vyhrát i vaše žena.
1: No, tam jde jenom o to, jaká je ochota přijmout takové ocenění a tak dále. Ona je tomu všemu taková velmi rezervovaná, jako nemá ráda.
0: To, co souvisí.
1: To, co s tím souvisí, jako ale řečeno diplomaticky. A já musím říct, že si nejsme nepodobný, já jenom samozřejmě plním nějaký přání, který se mi nakonec stane jako příjemný. Nechci vám teďka skládat takovou nějakou falešnou poklonu, ale jak bych to řekl, ono je problematický třeba jít vůbec někam do společnosti, protože ta společnost vyžaduje nějakou aktivitu, nějakou energii a ono je to docela vyčerpávající, zvlášť v určitém věku. Teď se nestylizuju. Víte to sama podle sebe, prostě ten styk s velkou společností, s médií, který si vás vždycky nějakým způsobem, když budou chtít, najdou nebo okomentujou.
0: A přizpůsobí si vás někde.
1: A přizpůsobí si vás a vymyslej si na vás něco.
0: Pozdravte moc vaši ženu, pro nás tou šarmantní osobností je, souhlasíte?
1: Souhlasím.
0: Na závěr tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou seděl ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice, pan Jiří Kánský, a tady je jeho otázka pro vás.
2: Rád bych se ho zeptal, kdyby mu kouzelný dědeček nabídl, že mu splní jakékoliv přání, tak co by si pan Viktor Preiss přál?
1: Já bych si něco přál, ale nemůžu to zveřejnit, protože je to natolik intimní a natolik je to rodičovské přání, že bych to nerad rozváděl, ale přál bych si, aby ten kouzelný dědeček pomohl.
0: A příští neděli tu budeme trávit na horách v Krkonoších s mužem, který se narodil ve Vrchlabí a žije ve Špindlerově mlýně. Mým hostem bude ředitel ski areálu, pan René Hroneš. Prostor pro vás, na co byste se ho chtěl zeptat.
1: Já nějaký horál nejsem, ale jako něco jsem si jel, ale už se bojím a tak. A jezdím občas se synem, s tím mladším, proč to uvádím, abych se dostal k tomu do pece pod Sněžkou a ten pán mě občas někam vyved, kam se nesmělo a tak. A najednou jsem zjistil, že ta pec pod Sněžkou je v zimě absolutní Václavák. Že je tam větší smrad než v Praze. Možná bych se ho zeptal na to, co ho jako horala bolí, co ho na horách teď mrzí, co by změnil radikálně, nebo co by omezil na horách tak, aby se zase vrátili do určitý podoby s kouzlem výletů a přírody takový, jaký jsme ji znali třeba my.
0: Budu moc ráda tlumočit příští týden, kdy budu o Krkonoších mluvit se svým dalším hostem. Tak si říkám, že jsou někdy v záletech okamžiky, že bychom měli točit zálety na pokračování. Dívám se teď tady přes dvojité sklo do režie na Zdeňka Nováka, což kdybychom někdy udělali zálety na pokračování. Jemně pokyvuje hlavou, možná výzva pro nás. A když dovolíte, pane Preissi, vy jste, když jste vstoupil sem, měli jednu úžasnou nabídku. Kromě toho, že jste mi předal nádherný obrázek, který mě teď bude chránit, tak jste měli ještě jednu nabídku a já si troufale tvrdím říct, že bych ji ráda využila.
1: Já jsem zmínil to, že přicházím ze spoustu otázek na vás a vždycky mě baví obrátit ten gard a najednou být zpovídajícím než zpovídaným. To je mně daleko příjemnější. Tak když dovolíte, já zkusím si připravit pár otázek, které doufám nebudou úplně hloupé, a budu se těšit na setkání.
0: Já už dopředu se teď těším na to, že se společně zase v záletech v tom obráceném gardu spolu potkáme. Já děkuji za to, že jste tu nabídku udělal, a moc se na to těším.
1: Takže naschledanou.
0: Domluveno, naschledanou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: písničky pro duši. Dnes opět vybíral Standa Hložek a zdraví také Věra Hotařová. Hezké dopoledne.
1: Ano, už jsme tady zase, těšíme se na vás. Hezké sobotní dopoledne.
0: Tak Stando, jak prožíváš léto?
1: Já jsem to tušil, že to takhle dopadne, protože já zatím léto mám pracovní. Ale zase musím říct, že vlastně ta práce je tak trošičku lehce s nádechem prázdnin, protože teď jsem byl v Rakousku, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Já vám něco potom za chvilinku prozradím.
0: A těch novinek, jak už jsem tak stihla ze Standou probrat, pár informací bude celá řada. Jen tak mimochodem říkáš, že máš léto sice zatím pracovní, ale protože na tobě je znát, že tobě práce je také zároveň koníčkem, tak to ti musí působit jenom radost.
1: To je pravda, já jsem spokojený. I když člověk by rád malinko vydechnul, ale na to mám času dost.
0: No a tak zatímco my, normální smrtelníci, cestujeme, abychom poznali další krásy naší republiky anebo jiných koutů země, tak ty cestuješ zase za svými fanoušky.
1: Ale ne vždycky. Teď jsem byl v Černé Hoře. Je to kousek za Brnem, je tam nádherně. A v tom místě, kde jsem byl, tam mají úžasný plavání a masage a tak. Ale nic prostě... A můžete se projít do světa. Pozor, na to potřebujete nějaký pořádný boty. Třeba jak se zpívá v téhle písničce, kterou otvíráme vlastně dnešní písničky.

0: já bych ženou, já bych chtěl mít takové zlaté, stříbrné nebo diamantové střevičky. Ty už máš doma něco takového?
1: Ne, zlaté střevičky doma nemám, ani jsem nikdy neměla, ani je mít nechci. Já chci mít pohodlnou obuv a myslím si, že ve střevičkách ze zlata by se asi moc dobře nechodilo.
0: No, ale podívej, Edita Štaubertová tenhle krásný americký tradicion zaspívala, takže vlastně chodila po Goldenstrasse.
1: Po Zlaté ulici. Mm-hmm. A my máme Zlatou uličku v tak. Praze. Ale já jsem ráda, že si vybral tady tuto písničku, protože to byla hvězda 60. let. V roce 63 ve Zlatém Slavíkovi skončila dokonce na 27. místě a to bylo tenkrát ještě tak, že se nerozdělovaly kategorie, ale bylo to všechno dohromady a skončila za Milanem Drobným, tak to byl tenkrát celkem úspěch a tady tahle písnička patří mezi její nejpopulárnější.
0: Bohu. A já bych ti oponoval, já mám pocit, že ještě jedna velice populární písnička, a tu si určitě pustíme za nějakou dobu, je Babičko, nauč mě Charleston.
1: Ano, máš šláger. Pravdu. To bylo zase z televizního pořadu, který se jmenoval Babičina krabička. Tam pak provázela tím pořadem.
0: Pak mě zaujal název té další písničky, která se uvádí, kde máš vlasy, Véno. Tu musím někde najít, přátelé. Ta se vám možná taky bude líbit. Ale vlastně s touhle písní jsme se dostali až na německé uličky, na Goldenstrasse, ale já bych rovnou přešel na třeba Marianhilferstrasse. Já jsem teď tam byl před týdnem. Měl jsem vlastně možnost tam zpívat pro Čechoslováky, kteří mě tam pozvali. No a oni měli takový zvláštní přání. Já jsem tam byl s jednou zpěvačkou, jestli bychom nemohli zaspívat Zvonky štěstí. A já jsem říkal, nechcete, aby jsme vám zaspívali oba dva třeba Včelku máju, to určitě neumíme. A nicméně prostě trefili jsme, nebo možná o tom věděli, nebo to byla shoda náhod, nevím, že já jsem vlastně s Oliví, to je ta zpěvačka, se kterou jsem tam zpíval, natočil na její CDčko, to byla taková víceméně, já jsem byla jako takovou legrací písničku, Zvonky štěstí.
1: Takže jste si tak trochu zahráli ty na Karla Gotta, Olivie Žižková na Darinku.
0: Já už jsem zpíval několik Karlových písní a dokonce před samotným Karlem a Karel byl vždycky spokojený. No, že jsem ostudu neudělal písní, tak já jsem vlastně tam zpíval píseň, která je takovou raritou. A já si myslím, že i tady v tom našem pořadu bychom si jednou za čas mohli nějakou raritku pustit. Tak tady je pro vás taková zvláštní verze písničky Zvonky štěstí.

0: Tak to byla taková zajímavá píseň, kdy vlastně Olivie, zpěvačka, ona je kamarádka výborná s Darinkou, nebo s Darou, jak se teď říká, no a mají stejný zabarvení hlasu, tak proto naspívala pár jejich písní jako tak pro takovou zajímavost.
1: Já si myslím, že z tebe by měl Karel Gott určitě velkou radost, tak protože jsi to zaspíval velmi procítěně.
0: Když se vidíme, tak my se navzájem chválíme.
1: Když vás nikdo jiný nepochválí, no, že to no, se tak říká.
0: Právě,
1: tak,
0: ale když jsme sklouzili do toho Rakouska, přátelé, to je další tip, kam byste se měli vypravit. Není to daleko a Rakousko je nádherná země. Jednak Vídeň stojí za to. Prátr samozřejmě, ten je úžasný. Já jsem tam kdysi parkoval na kraji Prátru a zaparkoval jsem u nafukovacího hradu. Jo. A tak jsem říkal dětem, pamatujte si, kde parkujeme, aby jsme to nemuseli dlouho hledat. No tak jsme se tam malinko zdrželi a pak jsme se vraceli k autu a auto jsme nemohli najít, protože vlastně celou tu čtvrt vyfoukli.
1: Já myslela, že tam těch hradů bylo víc a pak jste nepoznali, ne, u kterého
0: jste vyfoukli tam ty hrady a já jsem normálně nemohla najít auto.
1: No tak ale protože jsi tady, tak jste ho nakonec no, našli. Kdo ho objevil? Spálně, kdo si vzpomněl?
0: Já už nevím, já to víš, že jsem se lekl, kdo mě ho ukradl. Ale tak přátelé, to je taková informace i pro vás, kdyby náhodou neparkujte vedle nafukovacích hradu. Ale Vídeň je nádherná, anebo jeďte dolů k Alpám, tam vlastně jsou úžasné cyklistické stezky.
1: Ale to si mě připomněl jednu dovolenou v Rakousku. Tam jedeš buď do kopce, anebo z kopce. Tak jsem si říkala ten jeden kopeček, že už fakt asi nemůžu, tak jsem se sedla z kola. A najednou na skládacích kolech, víš, pamatuješ si ještě na skládací kolo, kolem nás profrčeli místní babičky a ještě si vyprávěli a vezli ještě plné tašky nákupu, tak jsme hned skočili na kola, zkoušeli jsme to, no nedali jsme.
0: No tak jasně. Já když si vzpomenu, když jsem tam byl poprvé v Rakousku a viděl jsem, jak tam opravují silnice. My jsme jeli ráno někde z Amforu, tehdy to bylo asi před 30 lety, jeli jsme někam hrát fotbal a dělali silnici. To už tehdy mi zaujalo, že prostě oni pokládali koberec, snad já nevím, takový 3-4 cm maximálně, nějakého tvrzeného asfaltu. Ale to šlo tak strašně rychle, my jsme se potom odpoledne vraceli a oni měli udělaných asi 5 kilometrů. Mm-hmm. Říká, to snad není možný. No a do dneška si na to vzpomnu, když vidím tu dálnici naši slavnou a to snad dělají schválně, aby měli pořád práci jako tyhle.
1: Teď nebudeme rozhodně polemizovat.
0: Já se vždycky rozčuju, protože jsem pořád na cestách a když vidím, že udělají novou silnici a jedu tam za měsíc a zase to drncá, tak se můžu zblázit.
1: To ti věřím. No, já jsem ti ještě chtěla říct, že když si vzpomněl dálnice, tak na to já se nedívám, protože nejsem stavařka, ale já jsem milovnice přírody a těch přírodních krás a vzpomínám si také, když se otevřely hranice, jak někteří nadšenci, kteří se chtěli podívat do jiných krajů, než na jaké jsme byli dříve zvyklé, tak říkali, v Rakousku i ta tráva je snad zelenější než u nás. Ale fakt je ten, že příroda je tam překrásná.
0: Když přátelé se budete procházet po těch kopcích a svazích.
1: A loukách.
0: A loukách. A budete očichávat kytky a budete poslouchat zpěv ptáků.
1: A bzučení včel.
0: A bzučení čmeláků. Tak možná si vzpomenete na tuhle píseň, kterou vám teď pustíme.

0: Tak to byla novější verze písničky Medulienka, no ale o Pavolovi Hamilovi bychom si mohli povídat dlouze a o Brudech a tak dále, protože udělal kus muziky, ale já bych zůstal u té Medulienky. Věruš, víš, co to je Medulienka?
1: No přemýšlím, tuším, v tomto případě
0: hodně
1: myslím
0: lidí
1: si, že tak autoři pojmenovali nějakou dívenku.
0: No,
1: tak Medulienka, tak určitě to má něco společného s medem, tak to prozradí, to určitě víš a tak už vem s tím, prosím
0: nevěděl,
1: tě.
0: Tak nemá,
1: tak se nebudeš ptát.
0: Tak jasně, tak, samozřejmě je to včelička.
1: Standa bylinkář, teď už taky medař.
0: Včelička, ale přiznám se, že jsem se na vás, milí posluchači, a věru na tebe taky konkrétně trošku jako připravil.
1: No, tak schválně.
0: Abych vás něčím zase zaujal, protože jsem zjistil, že jeden z mých nejlepších kamarádů z dětství, on je doktor veteriny a teď v posledních pár letech se věnuje včelám a včelařstvím, tak jsem se ptal, co je nového ve světě včele. A on říkal, no, odkvetla nám lípa, tím končí hlavní včelařská sezona. Mm-hmm. Čímž mě vlastně hned první větou zaujal, ale že ještě může být medovicový med. Že to je med z jehličnanů a listnatých stromů. Ale musí být prý na to příhodné počasí.
1: A to jaké?
0: Zapařené sucho.
1: Zapařené sucho. Tak věřím, že se to zeptal, co to je,
0: no,
1: zapařené
0: jistě.
1: Sucho.
0: No, že to je dusno. Dusno. Zapařené sucho, přátelé, je dusno, ale nesmí pršet.
1: Aha.
0: A potom jsem se ptal, co to je ten medovicový med? On říkal, to je vlastně ze mšic. Že jak nadáváme celý letošní rok, jak je strašně moc mšic všude možně. Takže ty mšice, to jsem vůbec nevěděl, napíchávají konečky listů a kálejí na listy. Vidíme tam ty černý, prostě takový
1: tečky,
0: které obsahují strašně moc cukru. A právě tyhle ty černý ty věci sbírají včely. Je to sladká, hustá šťáva plná cukru. A to je nejvíce ceněný med, protože jeho hrozně málo.
1: No, bodej by ho nebylo málo, protože jakmile se někde na zahradě objeví mšice, tak je okamžitě likvidujeme, protože nám ničí rostlinky
0: jasně.
1: A úrodu. No.
0: A vidíš to, jak ta příroda, jak to má všechno vymyšlené, jak prostě i to negativní je pro něco dobrý, kam se na tu přírodu hrabem, přátelé. No a já vám ještě prozradím, to ještě není definitivní tečka pro včelaře. Pak ještě v polovině srpna jsou slunečnice, za kterýma ty včeličky lítají a sbírají tam prostě ještě věci. No ale pozor, jak skončí slunečnice, tak včelař pozbírá med, jak jsem se dověděl, a tolik medu, kolik pozbírá, musí těm včelkám vrátit v podobě cukru. A tím končí včelařská sezóna.
1: Přátelé, skončila odborná přednáška v podání zpěváka Standy Hloška.
0: Ne, to by to...
1: Pustíme další písničku.
0: To byly informace z doslechu, přátelé. No.
1: Jasně.
0: Ale já bych se vrátil do té přírody, protože v létě, podvečer, hlavně když není horko, nebo když třeba lehce prší, je krásný se procházet. Jenom tak se procházet, bloudit přírodou a bloudit za šíra.
1: Bloudit nebo bloumat?
0: Bloumat a bloudit. Obojí, jak chceš. Obojí je v písnice, kterou si teď pustíme.

0: tak z této písničky, Věruš, já cítím takovou svěžest, takovou čistotu v té harmonii a vůbec v tom zpěvu. Moc hezká písnička a s takovou písničkou se hezky bloudí a bloumá. Co ty?
1: To rozhodně já, když jsem ji poslouchala, tak jsem se viděla, jak tedy bloumám tou krásnou přírodou, bosá po loukách rozkvetlých jdu a jenom tak vnímám ty krásy kolem sebe. Přesně tak.
0: Bosá noha? Bosá noha?
1: Ne, ano, bosou nohou.
0: No.
1: Zkoušel jsi někdy teď v dospělém věku chodit bosý v trávě?
0: No, chodil. A teď jsem viděl nějaký pořad s Karlem Šípem, kde byl nějaký odborník. Říkal, že by člověk jako neměl chodit na posov v kožených botech. Že musí mít zase vždycky ponožky.
1: To já jsem zase viděla pořad o druhu sportu, kdy se chodí na boso v zimě, v létě, v horách, na loukách, po kamenných stezkách a má to nějaké regenerační účinky. Víc to rozebírat nebudu, protože víc o tom nevím, ale existuje. Takový sport, na ten bych se asi taky nedala, to se přiznám. Obzvlášť tedy v zimě, ne?
0: Přece nohy musí mít v suchu a v teple.
1: Ale my jsme v plném létě a do plného léta patří krásné písničky.
0: Ano, a já jsem si uvědomil, když jsem vybíral, protože dělám si postupně, jak jsem tady naskočil do tohoto pořadu, takový přehled, koho už jsme hráli, koho jsme ještě nehráli. Já jsem s hrůzou zjistil, že jsme nehráli dva nejslavnější, nebo jedny z nejslavnějších zpěváků v současnosti, shodou okolností Moraváky, tak já nevím, jestli se budeme věnovat jednomu nebo druhému.
1: Zatím si ještě neřekl jejich jména, ale mě by zajímalo, proč s hrůzou si to zjistil?
0: No, jako já jsem hrozný, protože vím, jaký mají nádherný, úžasný písničky a já jsem je sem ještě nepřines. Takže činím tak dnes, ale akorát mám dilema, jestli mám prostě mluvit o jednom, nebo o druhém, nebo o obou.
1: A kdo to je?
0: Richard Krajčo, anebo Tomáš Klus.
1: Mm-hmm, tak to je určitě dilema, ale já myslím, že můžeš si splnit tajné přání, jestli to je tvé tajné přání, a pustit oba najednou.
0: No, já jsem tak trošičku doufal, že tohle mi řekneš, protože oni mají nádhernou písničku, kterou zpívají spolu, i když oni jsou trošičku odlišní, i když mají k sobě strašně moc blízko, jak jsem zjistil, jednak oni jsou oba ze Severní Moravy, Richard je z Ostravy, Tomáš je z Třince, oba jsou to sportovci, Richard hrál fotbal, Tomáš reprezentoval nás dokonce v Evropě v moderním pětiboji, oba zpívají, oba hrají na kytaru.
1: Oba
0: jsou herci samozřejmě, ano. Oba vystudovali herectví svým způsobem.
1: Jsou prostě mladí, talentovaní muži, talentovaní, když se to tak vezme, tak skoro ve všech oborech, protože Richard Krajčo, ten je původně vyučený elektrikář, pak studoval na Vysoké škole báňské, pak si teprve dodělával konzervatoř, protože zjistil, že to umění ho táhne mnohem více než technika a myslím, že už také získal to nejvyšší ocenění na poli divadelního umění, a to cenu Thálie za herecký výkon v Národním divadle, kde už bohužel teda není. A Tomáš Klus, tak ten vystudoval dokonce Akademii muzických umění, divadelní obor.
0: No, oba dva vedou takový velice zajímavý a pestrý život, jak rodinný, tak i veřejný. Ale to je na dlouhý povídání a nejlépe, když vám to řeknou oni sami, protože my do tohohle vstupovat věru už samozřejmě logicky nebudeme.
1: Tak raději nabídneme tu písničku.
0: Ano, ta je nádherná, ta se jim opravdu povedla.

0: Krásná píseň, krásný text, text ze života. Tahle píseň byla napsána pro film.
1: Je to romantický film, který měl premiéru v roce 2013, tak mnozí jste možná ho viděli. Jmenuje se Křídla Vánoc, režírovala Karin Babinská a právě tam ta píseň zazněla, dokonce také získala titul Single roku v roce 2014.
0: Ano. A já bych ještě, než uzavřeme tu složku z téhle písničky, tak bych ještě chtěl říct, že vlastně Tomáš Klus začínal mimochodem taky ve Zlíně. Odrazový můstek měl společný jako já tady ve Zlíně. On vlastně vyhrál Czech Talent v roce 2007 a zaujal lidi, kteří kolem muziky, a dostal nabídku a vlastně do roka natočil svoje první CDčko, který určitě jeho fandové mají doma.
1: Také si zahrál v několika pohádkách, naposledy to bylo v pohádce Tři bratři. No a možná vy, kteří ho máte rádi, tak už jste slyšeli informaci od něho samotného, že se chystá na roční uměleckou pauzu. Tak mu popřejeme, aby nabral hodně energie, síly a aby se zase vrátil v plné invenční svěžesti.
0: No, tak já ti jako pěvec řeknu, že tomu trošku jako nerozumím. Když se ti daří, aby najednou přestal, je to takový nezvyklý.
1: Možná se chce věnovat rodině.
0: No, kdo ví. Samozřejmě. A pojďme dál. Pojďme se projít třeba Jižní Moravou.
1: Krásný kraj.
0: Když já jsem říkal, páni, musím se zeptat, co ti moji kolegové moravští pěvci dělají.
1: Které pěvce konkrétně máš na mysli?
0: No, myslel jsem konkrétně na Romana Horkého. To je můj kamarád. My se potkáváme velice často na Jižní Moravě. Romana jsem zastihl, když jsem s ním mluvil, tak říkal, já jsem v Rakousku pro změnu. A že tam splavují nějakou rakouskou řeku. Mám pocit, že říkal Salza. No a říkám, víš, co se stalo? My tady jedem na lodičkách jako parta a ztratili jsme cestou lodí voda.
1: No.
0: Takže my amatéři prostě jedeme dál. Samozřejmě říkal, ať všechny moc pozdravu, že ho čekají koncerty a pak řekl, že mají závodní dovolenou.
1: Jejda, to bývávalo to dokonce v době závodní dovolené tam, kde byly bytové domy napojeny na dálkové topení a na teplou vodu, tak nešla ani teplá voda, ani cokoliv jiného. Tak oni mají závodní dovolenou.
0: Závodní dovolenou má Roman Horký a Kamelot. No a jsem říkal, Romčo, a tak jakou písničku bychom měli pustit posluchačům, kteří tě mají rádi? Říkal, no jasně, že pust Pálavu.

0: Kde máte rádi Pálavu, tak jste se tam možná teď také viděli díky Romanu Horkému a písničce stejnojmené, tedy Pálava.
1: Na Pálavě je nádherně. Nabízeli mi tam už vinohrad, ale já na to nemám čas. Já ten vinohrad, který tam mám s kamarádem, tak víceméně je to jeho a já mu tam občas jedu pomoct.
0: To by mě teda zajímalo, co umíš jako vinohradník, když říkáš, že mu tam chodíš pomáhat. Tak schválně, jakou práci z toho vinohradu znáš?
1: Na většinu prací mám lidi, ale zase jednou za čas, skoro každým rokem jdu aspoň symbolicky mu pomoct stříhat hrozno. To je, když je krásný počasí asi ve vinohradu a nemáš před sebou kilometr plantáží a tam si zaspíváš, když máš dobrou partu, tam jsou ženský, se kterýma je legrace a už je vlastně burčáček, to je jak na dovolené.
0: Takže ty už tam jenom sbíráš tu smetánku, žádné škrabání, stříhání, stříkání, přivazování, ty už jenom potom trháš
1: to je pravda,
0: ty střapce révy vinné.
1: Ale smekám před vinařem a to je prostě šílená práce, klobouk dolů.
0: Když už jsme u těch letních různých radostí a písniček, tak já si myslím, že do tohoto období vždycky patří nějaká písnička v podání Michala Tučného.
1: To jo, a když řekne Michal Tučný prázdniny, tak se mi vyjeví kovboj. Myslíš, že kovbojové pijou víno?
0: Ti pijí nějaké spíš ohnivé whisky. Vody možná.
1: Nějakou whisky pořádnou, že? No. Tak pusme si písničku a zapřemýšlejme nad tím.
2: Snad jsem si zmýlil.

0: Pohodová píseň, prázdninová. Tu napsal celou, jak muziku, tak text, Zdeněk Rytíř. No a je škoda, že se ho nemůžu zeptat, jak věděl, že přijíždí úplně poslední kovboj.
1: Možná, že chtěl, aby to byla taková otázka hozená do prostoru a každý, ať si najde na ní odpověď. V našem případě by to mohla být také poslední písnička dnešního vydání. No ale než se rozloučíme a než ji pustíme, protože ta je krásná a už také hodně pamatuje, tak řekni, co nového u tebe? Celé léto máš pracovní, tak...
0: Mám, já jsem dostal takovou nabídku jednak účinkovat v jednom letním televizním seriálu. Mám tam takovou zvláštní roli, že tam budu hrát sám sebe.
1: Neříkej.
0: Já jsem dostal scénář a tam je napsaný Hloška, hraj Hložek.
1: No, to by mě zajímalo, co v tom scénáři je teda napsáno, kdo tě může znát, který scénárista tě může znát lépe než ty,
0: jo,
1: sám sebe.
0: No tak vidíš to, tak i takový věci se dějí. Ty lidi, co mě znají, tak vědí, že jsem pro každou legraci, takže člověk se pořád neustále učí. No ale teď mám takový období, taky se mě stala taková věc, která se zpěvákovi taky nestává každým dnem, že mě oslovila kapela, která doprovází Petra Spáleného a nabídla mi termíny, protože Petr si dal pauzu, no a kapela chce hrát, no a oni řekli, že by byli rádi, kdybych ty termíny vzal. Já říkám, tak když jste takový frajeři, tak děkuji vám, já sice mám tady kapelu na Moravě, ale pojďte to naskoušet a odehrajte to taky se mnou. Tak oni se toho chytli, takže zkoušíme. A vlastně z toho vzešlo, já jsem to ani pořádně nevěděl, že ta kapela je bývalou kapelou Ivety Bartošové. Oni to totiž rozšířili o dva muzikanty, nebo obměnili. No vlastně teď hraje bývalá kapela Ivety Bartošové, což jsem vůbec netušil. Tak to je taky taková perlička. No a budou tam se mnou zpívat dvě holky, který chodí k Lindě Fíkovi a Lidě Lopový se učit zpívat a spíš jsou to profi zpěvačky, protože zpívají s Bumbendem a zpívají s Hankou Zagorovou. Takže ty se dějí takové zajímavé věci, se kterých samozřejmě mám radost.
1: Tak to ti blahopřeji.
0: Práce je dost, zapeď pán Bůh, ale teď, aby se to lidem, aby se vám to, milí posluchači, líbilo.
1: To musíme počkat, až budeme znát výsledek, ale co můžeme už předpovídat, je, že se jim snad bude líbit ta naše poslední písnička, kterou si vybral.
0: A já jsem to vybral schválně takhle šalamounsky, protože začali jsme s Třevíčkama a teď mám písničku na závěr takovou, kde někdo jde do světa. Vysíláme z Baťovského města, tak jak jinak bys neměli hrát?

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu babeta.

0: tak velké finále na závěr. Určitě si vzpomínáte, že tahle písnička zazněla v muzikálu, ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, kde scénář mimo jiné napsal Jiří Suchý a hudbu složil Jiří Šlitr. Tak i tato písnička Babeta byla z této autorské dílny a byla taková pochodová, vojenská, svěží.
1: A já si myslím, že na finále našeho pořadu je ideální.
0: Tak na závěr vám popřejeme, abyste se šťastně ze svých cest, které si plánujete, vždycky vrátili, vždycky našli zpátky tu cestu domů.
1: Ano, vyražte do světa, jak ta Babeta, no anebo běžte se projít někde po okolí, kde je krásně i u nás, na Moravě je nádherně, a užijte si krásně léta, no a vraťte se nám k přijímačům opět za týden.
0: Zdraví vás a vše dobré vám přeje Věra Hotařová
1: a Standa Hložek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Scházíme se po 32. a já, bych se toho slova neštítil, stále v této partě.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý, ke kteréžto čtveřici se věrně druží i režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Jakož i, byť s předstihem několika let a vzdálen od nás doslova pár stovek kilometrů, autor knižní inspirace Petr Hora Hořejš. Kromě posledního, všichni jmenovaní jsou se na půdě Českého rozhlasu Brno pro instituci téhož jména, leč s číslovkou 2, totiž pro stanici Praha, připravili i dnešní pokračování o tom, která lze báseň zaklít do kamene.

0: Ještě k tomu, co naše kroniky vyprávějí o úmyslu krále Vladislava nebydleti déle na Starém Městě, ale přenésti stálé sídlo své na Hrad Pražský. Když totiž vrátil se do Prahy, přijeli také někteří z těch, kteří dali příčinu k nedávné bouřce a nepokojům vůbec, jako jistý Ocásek, pro něhož vznikl rozbroj v obci, takže se i král tomu divil a pak se i bál. Proto nechtěl prý více ve dvoře královském u Prašné brány, již se tehdy říkalo Nová, bytu míti a hned myslil, aby hrad opraven byl. Zvláště poněvadž prý jakýsi soused novoměstský, vyskočiv ze svého domu na příkopy a zlořečiv, napínal kuši a král přitom na to ze dvora hleděl, jak přikládaje šíp volal, vydejte nám ty zrádce. Avšak příhoda ta bez pochyby nevzbudila úmysl dotčeného, nýbrž urychlila jen jeho provedení. Když pak král bydlil na hradě, nemohlo překážeti, aby také desky zemské a úřady královské vůbec za ním tam přeneseny nebyly. Té doby počala stavěti se a roku 1493. dokonána mistrem Benešem Lounským ona Vladislavova síň na hradě Pražském, která i podnes sluje, co jeden z nejzdařilejších pomníků staročeské architektury.
1: Ještě dřív, než onen Beneš Lounský mohl jakoukoliv síň, byť tak velkolepou, jakou se ona na Pražském hradě ukázala býti, postavit, musel se k nám nějak dostat.
2: Nemusel.
3: Jak to, že nemusel?
2: No nemusel. Mohl být přece odtud, domácí. Copak všichni, kdo u nás něco pořádného postavili, případně stavějí, musí být odjinud?
3: To zajisté ne, ale s Benešem Lounským...
2: Neboli s Benešem Zloun?
1: Po případě také Benediktem Rotou, ale též Retem, Rýdem či Rejtem?
2: Přičemž pravdě nejbližší bude poslední varianta, totiž Benedikt Rejt.
1: Tak tedy ona to s ním byla vůbec náramně složitá historie.
3: Inu, tak se pustíme do jejího luštění.
0: Daleko menší pozornost než jeho práci na Vladislavském sále byla mu věnována jako fortifikačnímu architektovi.
3: Dozvídáme se z velice tlusté knihy dvoudílné publikace Dobroslavy Menclové o českých hradech.
2: Benedikt Rejt, nebo Rejt, či jak se vlastně ve skutečnosti jmenoval, nastoupil v Praze jako stavitel nového opevnění hradu.
0: Chci, abys postavil mohutné opevnění. Takové, které by zabránilo vstupu Matyášova vojska na hrad.
3: Tuto větu měl podle historičky a spisovatelky Jany Janusové pronést král Vladislav II.
0: Pozval jsem tě k sobě. Slyšel jsem o tobě mnohé, hlavně od svého švagara vévody z Landhutu. Prý si mu v Burghausenu postavil opevnění, které odolá i velkému náporu Turků.
2: Nejenom Matyáš, který obsadil Vladislavovi země Moravu, Slezsko a obojí Lužici.
1: Ale i Turci byli to, co českého krále strašilo.
0: I sem mohou přijít Turci, ale ještě spíš Matyáš.
2: A také jinověrci, kališníci, kterých se Vladislav rovněž bál.
1: Prostě těch důvodů, proč by se měl přestěhovat ze svého dvora na Starém Městě blízko Nové brány na hrad, bylo víc.
2: A proto ta státní zakázka přímo z nejvyšších míst.
3: V době, kdy Benedikt Rejt přišel do Prahy, měl Vladislav 32 let. Kolik bylo jeho novému architektovi?
2: Možná o 5 let víc.
3: Pořád ještě mladík.
2: Přesněji to nevíme.
1: Mohl se narodit někdy mezi lety 1451 až 54.
3: Bližší údaje k dispozici nejsou?
1: Ne.
2: A ani s místem narození si nejsme jisti.
1: Někteří historikové,
2: například Jan Herajn,
1: se domnívají, že jeho rodištěm by mohl být Pístov.
3: Pístov, kde pak ten leží?
1: Pár kilometrů u Chodové Plané v západních Čechách.
2: Mnohem později, když byl Benedikt povýšen do šlechtického stavu, si začal skutečně říkat z Pístova. A my ten predikát u jeho jména používáme dodnes.
1: Jenomže on to taky nemusel být žádný západočeský Pístov, ale ku příkladu rakouský Písting.
3: Pístov, Písting to k sobě nemá zvukově daleko. Třeba novopečený pán použil jména svého rodiště v Rakousích do české podoby upraveného.
2: Všem možnostem ještě není konec. Máme tu Rý.
3: Ale to je přece Benediktovo příjmení, tedy po německu.
2: Taky to mohlo být místo narození.
3: A ten Rýd?
2: Je také v Rakousku.
1: I když by se nám asi český původ věhlasného architekta zamlouval mnohem víc, tak s tím Rakouskem je to mnohem pravděpodobnější.
4: Rejtova práce na opevnění Pražského hradu, i když v jeho díle znamená jen malou položku, je natolik typická, že může vnést nový pohled do tajemství Rejtova původu.
3: Začíná se svou teorií doktorka Menclová, a protože si svůj dohad necucá z palečku, ale podepírá její skutečnými argumenty, tak jí, myslím, budeme věřit.
4: Opevnění Pražského hradu mělo několik zvláštních vlastností. Od běžného hradního opevnění té doby se odlišuje už tím, že Rejt rozšířil ochoz hradební zdi slepými arkádami, které k ní zvnitřku přistavěl. To je prvek příznačný spíše pro městská opevnění, kde se počítalo s větším množstvím obránců a kde se nedalo tolik spoléhat na příznivou a přírodou chráněnou polohu jako u hradu.
3: Nad Vltavou se sice hrad vypínal, ale byl trochu jiný než ostatní hrady. Nacházel se vlastně ve městě.
4: Kromě slepých arkád má však Rejtovo opevnění ještě jeden, daleko typičtější znak. Je to neobvyklý tvar střílen, do jejichž otvorů je vložen otočný buben s průstřelnicí.
1: Tento fakt...
2: Byť nám může poněkud vadit vojenská hatmatilka...
1: Nám může pomoci v pátrání po Rejtově původu.
3: Jak to?
1: No kvůli těm střílnám a taky kvůli dřevu, ze kterého byly vyrobeny.
2: Používání dřeva v jinak kamenném opevnění bylo totiž omezeno jenom na úzký okruh alpských zemí.
1: Hlavně na ty, odkud mohl Rejt pocházet.
2: Což jsou Rakousy, případně oblast Horních Bavor.
1: Pražský hrad byl vždycky nejvíc ohrožen, no, ze kterého místa?
3: Myslí se nějaká funkce nebo přímo některý politik?
1: Myslí se místo jako takové. Kde měl Pražský hrad slabé místo?
3: Já nevím, že by směrem od Nerudovy ulice?
1: Chyba lávky. Ze severu.
3: No jasné, to znamená...
1: Od Jeleního příkopu. Tím v době Vladislavově protékal potok Brusnice.
3: Ale příkop není špatná obranná výmuženost.
1: Tento příkop je sice hluboce zaříznutý, ale poměrně úzký. Z protější, stejně vysoké planiny, v té době osázené měšťanskými vinohrady, bylo možné hrad při zvýšeném donosu děl snadno ohrozit.
2: Proto nechal Rejt dosavadní starší parkánovou zeď zbořit a na jejím místě postavil novou, 8 metrů vysokou hradbu, která byla u země 3,5 metrů široká a ochos nahoře měl 2,5 metru.
1: Ten ochos byl určen pro střelce z ručnic.
2: Proto ho chránila sedlová střecha.
1: A ta nesla dřevěnou konstrukci na vnitřní straně zdi.
2: Říkalo se jí pavlače.
1: V přízemí chránili střelce, který manipuloval s těžkými střelnými zbraněmi slepé arkády.
2: A v té zdi se nacházely zvláštní, velmi nezvyklé střílny.
3: S tím bubnem.
2: Přesně tak.
4: Buben byl vložen navenek i dovnitř široce rozevřeného otvoru. Nahoře a dole měl dva kovové čepy, které se otáčely v okovaných ložiscích střílny. Jeho středem byla proražena úzká štěrbina, již se prostrčila zbraň, které byl otáčením bubnu umožněn značný akční úhel. Buben kryl zároveň střelce stojícího na ochozu a v případě potřeby celou střílnu uzavřel.
3: Muselo to být vymyšleno přímo hlavou.
1: Benediktovou.
2: Pokud se někde něco podobného objevilo, tak to bylo právě v Rakousích a v Bavoří.
1: A je pravděpodobné, že právě odtud Rejt přišel.
4: Hradbu zesilovalo několik věží, z nichž se alespoň z části zachovaly dvě. Takzvaná Daliborka na východní straně a Bílá věž za klášterem svatého Jiří. Zajímavější je Daliborka, nejenom svou historií, ale i stavebně. Rejt ji vysunul daleko do Jeleního příkopu po způsobu věží na Uherském hradě ve Vyšegrádu. Protože byla posunutá až na dno příkopu, bývala značně vysoká. Ještě dnes má tato okrouhlá věž, měřící v průměru 10 metrů, kromě horního patra 4 spodní etáže. Dvě nejspodnější, víc jak 5 metrů vysoké, kryté kupolemi a přístupné jedině zhora otvory ve vrcholku klenby, byly úplně bez oken. Tlusté, víc jak 2metrové zdi zabezpečovaly tyto temné kopky sloužící jako nejtěžší vězení.
3: Což si Dalibor Skozojet, její první nedobrovolný obyvatel, vyzkoušel na vlastní kůži.
1: Brzy poté, co se rozběhly stavební práce na hradbách kolem Pražského hradu, dostal Benedikt Reid další zakázku.
2: Byl v té době na roztrhání.
1: Což domácí mistři nepřivítali s nadšením.
3: Pochopitelně konkurent a pravděpodobně cizinec a ještě měl protekci na hradě.
1: Vladislav mu svěřil přestavbu hradu Křivoklátu na Královský palác.
2: Králi se v té krajině nad Berounkou.
3: Tehdy se té krásné řece ještě neříkalo Berounka, ale byla to od Plzně až k Vltavskému ústí řeka Mže.
2: Tak tedy v tom kraji nad Mží se Vladislavovi líbilo.
1: Ne, že by se věnoval honitbě. On lovec spíš nebyl.
2: A Křivoklát jako pevnost ho taky nelákal.
1: Ale měl rád zdejší klid a malebnost.
3: Ta tu naštěstí zůstala dodnes.
2: Když vypukl roku 1483 v Praze mor, neutekl Vladislav sem ani na Karlštejn, ale nejprve do katolické Plzně a pak na Moravu do Třebíče.
1: A když vypukli v Praze bouře?
3: Ve kterých se angažoval, jak už víme, i tamní občan jménem Ocáse.
1: Tak nehledal útulek zde, ale v katolické Kutné hoře.
3: Takže co ho tu lákalo?
2: Křivoklát je jako stvořený na odpočinek.
1: Jenomže potřeboval přestavět.
2: V časech husitských válek vyhořel. A od té doby, jak se patří, spustl.
3: Za to, že ho známe tak, jak ho známe, vděčíme králi Vladislavovi Jagellonskému.
2: A Benediktu Reitovi.
1: Vladislav byl velkorysý. Zadal svému architektovi úkol nejprve vystavět velký dům při jižní hradební zdi před hradí.
2: A pak mu uložil, aby nakreslil plány na přestavbu celého vnitřního hradu.
1: Reit moc času neměl.
2: Ale protože byl už tenkrát typickým představitelem workoholiků, tak svoje úkoly zvládl.
3: Jenže po smrti krále Matyáše se Vladislav, co by uherský král, přestěhoval natrvalo do Budína a do Čech se od té doby podíval asi jenom 3krát.
1: K další přestavbě nebylo žádného důvodu.
2: Hrad sloužil ponejvíc jako státní vězení.
1: Na hradě se přesto stavělo podle Reitových plánů dál.
3: Proč?
1: Asi proto, že král chtěl vzbudit zdání, že ani po svém přesídlení do Budína na Čechy nezapomíná a že tu bude alespoň občas také sídlit.
3: To teda nesídlil.
2: Leč stavební ruch na hradě pokračoval.
1: Stará budova purkrabství obnovena nebyla, ale vyrostla tu nová budova.
2: A horní hrad byl důkladně přestavěn.
1: Po vězeňsku, pochopitelně.
2: Což znamená, že byla postavena řada přízemních komor, do kterých pak byly sázeni vězňové.
3: Pěkný termín, sázení vězňů. Původní?
2: Originální.
1: Komory měly samostatné vchody z nádvoří s malými zamřížovanými otvory ve dveřích, jimiž stráže kontrolovali chování vězňů.
3: Nechápu, co na tomto hradě chtěl Vladislav dělat. Jakoby se současný státník jezdil rekreovat na Mírov.
2: Nebyla zde jenom spodní patra. Vyrostl tam i palác v horním patře.
1: Stará raně gotická klenba v něm byla nahrazena novou hvězdovou klenbou.
2: Se zhora na nás koukají bysty krále Vladislava s korunou na hlavě a jeho syna Ludvíka s vysokou čapkou na skadeřených vlasech.
4: Chtěl bych, mistře Rejte, abys mi tady na hradě postavil trůní sál. Měl by sloužit významným zasedáním, ale i turnajům a skvělým hostinám. Muselo by to být něco zvláštního, co se jinde nevidí. Sál, který by byl hodný českého a možná, že i uherského krále.
3: Taková slova možná, že trošku jiná, ale zřejmě se stejným smyslem, pronesl někdy kolem roku 1490 král před svým architektem.
1: Bylo to v době, kdy z Uher nepřicházela žádná zpráva, jestli jeho, tedy Vladislava, přijmou tamní páni za svého krále.
2: O Matyášovi se vědělo, jak si potrpěl na nádheru a Vladislav se mu chtěl vyrovnat. V nádheře oděvu i v krásných stavbách.
1: To, co Matyáš postavil v Budíně, chtěl mít v Praze taky.
2: Proto zadal přestavbu křivoklátu mistru Hanoši Špisovi, královskému kameníkovi původem z Frankfurtu.
1: Zatímco na mistra Benedikta Rejta už čekal onačejší úkol.
3: Vladislavský sál.
1: Tehdy se mu ještě tak neříkalo, zatím to byl velký sál.
2: Mezitím vykonala česká diplomacie ve městě nad Dunajem svoje a Uhři si mezi několika kandidáty vybrali pražského panovníka.
1: Zadarmo to nebylo. Soupis podmínek, který Vladislava čekal, byl úctyhodný.
2: Práce na velkém sále na Pražském hradě se však nezastavily.
1: Před odjezdem do Budína si král staveniště prohlédl.
2: Benedikt Reit ho zavedl dlouhou chodbou až do bývalých místností paláce Karla IV.
1: Když král vešel, zůstal překvapen stát.
2: Ohromil ho velký prostor. Zmizely původní menší místnosti. Příční zdi byly vybourány a odstraněno bylo i dřevěné patro nad nimi.
1: Začínal se rýsovat nový, opravdu velkoryse a odvážně pojatý celek, který neměl dosud obdoby.
4: Podivuhodná stavba, mistře Rejte. Pokračuji jako dosud. Až se vrátím zase někdy z Budína do Prahy, byl bych rád, kdyby mě sál vítal v celé kráse.
1: Stáli vedle sebe nad započatým dílem a každý z nich si představoval hotový sál po svém.
2: Reit ho viděl prosvětlený širokými okny, sevřený neobvyklou klenbou.
1: Vladislav tak přesné představy neměl, cítil však, že sál bude krásný, jako stvořený pro nádherné dvorské slavnosti a turnaje.
2: Proto Reit navrhl na přístupové cestě do velkého sálu jezdecké schody, po kterých měli štolbové a panoši přivádět koně k turnajům.
4: I když v té době byl Reit přetížen prací na jiných úkolech, hlavně na přestavbě královského hradu v Praze a na rekonstrukci hradního opevnění Pražského hradu, pustil se do stavby Vladislavského sálu, který byl tím nejpozoruhodnějším dílem, jímž předčil všechno, co se tehdy ve střední Evropě stavělo. Poprvé se mu tady podařilo spojit dva protichůdné světy. Vytváří úplně nový prostor, zaklenutý sice žebrovou gotickou klenbou, ale osvětlený velkými čtvercovými renesančními okny. Byl vyzbrojen dokonalým citem pro prostor a mistrovsky ovládal světelné efekty. Klenba sálu, zbavená vnitřních podpor a uzavírající prostor stejně široký jako vysoký, byla něco zcela nového. Okenní parapety jsou tu mimořádně nízko proto, aby světlo prostupující okny se odráželo od podlahy sálu a prosvětlilo stejnoměrně klenbu. Interiér se tak nejenom dokonale prosvětlil, ale i pohledově zcelil.
3: Když se král přestěhoval do Budína, neznamenalo to, že se práce na přestavbě Pražského hradu zastavily?
1: Že by se zastavily, to tedy ne, ale dá se mluvit o zpomalení.
2: 7 let trvalo, než mistr Benedikt Reit rozprostřel na lešení papíry s přesnými nákresy klenby.
1: To už byla obnažena jedna stěna sálu, přiléhající k románské věži bývalého paláce Přemyslovců.
2: A rýsovala se i druhá stěna, která přiléhala ke kapli Všech svatých.
3: Tu před léty navrhl Petr Parléř.
2: Do výšky se začala zvedat severní i jižní stěna s otvory pro budoucí okna.
1: Na křivoklát už pan architekt jezdit nemusel.
2: Namísto toho mu však přibyla zakázka na vodní hrad Švihov.
1: Na místě původní tvrze nad řekou Úhlavou vznikla jedna z mála hradních novostaveb v té době.
2: A nad toto byl hrad vodní, u nás nepříliš častý.
1: Přestavba začala už před Benediktovým příchodem.
2: Ale teprve on jí vtiskl úplně jinou tvář.
4: Dřevěný strop při požáru schoří, klenba ne. Jistě znáš křížové klenby bez žeber, kterých jsem použil na Pražském hradě a které nejsou nikde jinde v Čechách k spatření. Vytvářejí krásný prostor, vznosnější a důstojnější. Kdyby bylo po mém, odstranil bych všechny rovné stropy v již hotovém paláci a nahradil je křížovými klenbami bez žeber. Rovné trámové stropy u mě provedené bych ponechal jen ve velkých sálech druhého patra u obou paláců. Jinak všude klenby, pane.
3: Komu říkal Benedikt Reid, pane?
1: Majiteli a investorovi na Švihově.
3: Kdo jim byl?
1: Pan Půta Švihovský z Riesenberga.
3: Měl dost na takovou nákladnou přestavbu?
1: Zřejmě ano. Vystudoval na univerzitě v Lipsku.
2: Čtvrt století byl nejvyšším sudím království českého.
1: Vlastnil panství Švihovské a Rábské, dále arcibiskupské statky v Roudnici, knížectví Kozelské ve Slezsku, patřili mu Horažďovice, Střela u Strakonic, Kašperk a Prácheň.
2: Než se pustil do stavby na Švihově, měl už za sebou rekonstrukci hradu Rabí.
4: Změnil se způsob válčení, pane Půto. Všude se používá střelných zbraní, děl. Mohutnosti palby může odolat jen velmi silná kamenná zeď. Hradby na Švihově jsou jen 2 metry silné. Je třeba je zdvojnásobit. Bude třeba přestavět i bašty. Je to sice krásné, kolik bašt zdobí hrad, není to ale účelné. Bašty vybíhají před hradby proto, aby se z nich mohlo z boku střílet na obléhající nepřátele. A dále
3: pokračoval ve svém proslovu Benedikt Reid, zatímco Půta Švihovský nestačil nabírat dech.
4: Dále je třeba využít blízkosti řeky Úhlavy a 3 rybníků. V případě nebezpečí musí být celé okolí hradu zaplaveno vodou. Hrad sám stojí na vyvýšeném místě. Zůstane nad úrovní vody, ale jinak se půda kolem promění v bažiny a znemožní těžkým dělům, aby se přiblížila k tvému sídlu. Navrhuji prokopat vodní příkop od řeky Úhlavy. Tím bude kruh kolem Švihova uzavřen.
2: Pan Půta byl spokojen.
1: A jelikož nemusel hledět na nějaký ten groš, povedla se přestavba dokonale.
4: Nekonečně dlouhé týdny a měsíce se pracovalo na klenbě velkého sálu Pražského hradu. Podle nákresů, které Reid rozložil na podlahu lešení, postupně vznikala smělá konstrukce, jejíž kamenná žebra se vzájemně proplétala v kroužených pohybech a vytvářela zvláštní obrazce připomínající hvězdy. Nad 60 metrů dlouhým prostorem se pak konečně zvedl skvostný baldachín vzdušné klenby. Z opěrných pilířů ve stěnách sálu vyrůstalo v propleteninách kamenné žebroví, aby se nahoře rozběhlo v podivuhodné kružby, jež roztančily klenbu rytmickými souzvuky. Váha obrovské klenby spočívala na opěrných pilířích ve zdech a protože se Reid obával, že sami neunesou velké klenební tlaky, zpevnil zeď několika železnými tyčemi.
3: Tak popsala ve své knize O kameníku krále Vladislava dokončení velkého sálu Jana Janusová.
2: To bylo na začátku roku 15.
1: A někdy v únoru se to stalo.
2: Dělníci pracovali právě na jezdeckých schodech, když uslyšeli silný praskot. A pak se ozvala ohlušující rána.
1: Rachot byl slyšet ze sálu.
2: Všichni se tam běželi podívat, ale pro oblak prachu nebylo zpočátku nic vidět.
1: Až potom všichni uviděli dílo zkázy.
2: Na místě jednoho klenebního pole zela tmavá díra.
1: Trvalo 2 léta. Než byla klenba zase celá.
3: Ve starých letopisech českých se sice zaznamenává kdejaký mord, přírodní pohroma, válečné tažení a podobné optimistické zprávy, ale na Vladislavský sál musela stačit 1 věta, i když, co se časových údajů týká, byla akurátní.
4: Roku 15.2. v úterý před svatým Václavem, 27. září, byl v 11 hodin dopoledne dokončen palác na Pražském hradě a v pátek před svatým Václavem, 23. září, byla dokončena klenba.
3: To je všechno. Letopočet ve velkém sále Pražského hradu, kterému my říkáme sál Vladislavský, však zůstal už původní. Je na něm číslovka
4: 1500.
2: Roku 1510. byl Benedikt Reid povýšen do šlechtického stavu.
1: Král ho osobně pasoval v chrámu svatého Víta na rytíře a udělil mu erb zlatého lva na černém poli.
2: Ten lev drží v drápech něco, co jinak bral často do rukou novopečený rytíř.
3: Co to je?
2: Kružítko.
1: Do konce svého života stačil rytíř Benedikt Reid ještě postavit letohrádek v Bubenči.
2: Navrhl rozšíření hradu Blatná, který byl v držení Zdeňka Lva ze Rožmitálu. Zdejšímu paláci se říká dodnes Reitův.
1: Od roku 1512. pracoval na dostavbě kostela svaté Barbory v Kutné Hoře. Tuto stavbu řídil až do konce svého života.
2: Na místě vyhořelého kostela svatého Mikuláše v Lounech, ze kterého zbyla jenom věž, postavil nový kostel s krásnou žebrovou klenbou.
1: Mimo Čechy působil ve Slezsku, na zámku Frankenštejně a ve Zhořelci.
2: Když 29. října roku 1534, pravděpodobně jako 83letý, zemřel,
1: bylo to uprostřed práce v Lounech.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, anebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Hezký dobrý den vám přeje z Tandemu Jan Rosák. Můj host je typickým příkladem, jak vám jedna role radikálně změní život. V roce 1969 natočila pohádku, která sice byla černobílá, ale slavná je dodnes. I když toho od té doby zahrála mnohem víc, jistě si i dnes o Popelce popovídáme. Takže už určitě tušíte, že na Tandem nás dneska přišla navštívit herečka Eva Hrušková. Vítám vás, Evo, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: No a protože byl nedávno hostem Tandemu i tehdejší Evin herecký partner Jirka Štědroň, tak budeme mít pohled na tehdejší Popelku kompletní. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Eva Hrušková, ku podivu, ještě nebyla hostem na Tandemu. Tak tenhle dluh dneska rád splatím a myslím si, že bude hezké začít tak nějak, jak se říká, od začátku. To jsem vůbec netušil, že jste z českého venkova, že jste se narodila v České Skalici, je to pravda?
2: Ano, jo? Přesně tak.
1: A jestli pak jste se narodila do rodiny, která byla nějak zatížena v tom dobrém slova smyslu herectvím?
2: Určitě, protože moje maminka už ještě než jsem se narodila, hrála s tatínkem ochotnické divadlo v České Skalici. Byli ochotníci. Dokonce tam jezdil hostovat i mistr Eduard Kohout a ten s mojí maminkou hrál partnerskou dvojici a můj tatínek, který byl asi o 30 let mladší než on, mu hrál otce.
1: To je
2: to
1: dobrý.
2: Prostě na divadle jde.
1: To tak tenkrát šlo prostě. Dneska nevím, ale jde to na divadle, ano.
2: No zvlášť, když to byl Eduard Kohout.
1: Ajda, no to samozřejmě.
2: Takže divadlo, ano. No a potom maminka mě s tatínkem spolu strkali po všech hudebních školách a naukách a klavírech. Hmm. Takže prostě se u nás pořád zpívalo, no a naši zpívali s hradeckým, s královéhradeckým big bandem. Tedy každý zvlášť, protože maminka říkala, že by se jinak zabili. Teda ona jeho, protože... On nikdy neuměl slova. Ona říkala, on byl geniální, on uměl všecko, ale musel to mít z listu, protože neuměl slova. No, takže...
1: Ale to se někdy stává. No. Já si myslím, že je spousta takových zpěváků, kteří mají texty jednak třeba rozesety po pódiu, anebo má dneska tak. Už je to v podstatě v takovém tom nějakém tabletu nebo
2: ano,
1: tak.
2: No ale pamatujete si na ten slavný výstup Jiřího Jelínka v televizi? Byl to přímý přenos.
1: Ano.
2: A on zapomněl text. A všichni u televizních obrazovek jsme se orosili, protože jsme se cítili být na jeho místě. To bylo, on tak dělal pampa-dampam.
1: No, pampa-dampam,
2: a
1: no.
2: A tedy to mi ho bylo líto.
1: No, ale taky to nějak dopadlo, no.
2: No samozřejmě.
1: Ale víte, co je zajímavé, Evo, že vy jste tedy v podstatě na začátku začala hlavně zpívat.
2: Ano.
1: A kdy pak jste se dostala k tomu hraní?
2: No, já jsem vlastně vystupovala v pořadu Hledáme písničky pro děti.
1: To jste vyhrála konkurs.
2: Ano, ano, to nás bylo 6 a my jsme potom několik let v tomhletom pořadu vystupovali.
1: Počkejte, říkáte, 6 vás vzali, ale ano. Já jsem si zjistil, že z 1200 účastníků konkurzu,
2: přesně
1: no to je
2: tak.
1: Famozní, no.
2: No, tak mě to tenkrát ani tak nedošlo.
1: To jasně, jo? Jasně, to až dneska s odstupem, no.
2: Tak, maminka mě tam dotlačila s babičkou ještě a já pořád mluvím o mamince, jo, tatínek tam byl taky, ale tak jako v pozadí, jenom tak s tou cigaretou v koutku, ale jako ten mě hodně inspiroval pro život. No a tak jsem vyhrála ten konkurs a zpívali jsme v pořadu Hledáme písničky pro děti a tam už, protože nešlo jenom o zpívání, nás paní režisérka Vlasta Janečková trošku tlačila do nějakých hereckých výkonů, abychom teda byli buď smutný, nebo veselý, nebo rošťáčtí, nebo hodní. Takže to jsme se učili tak v základech v těch 11-12 letech. A potom přišly pohádky, právě zrovna Vlasta Janečková mě obsadila do několika pohádek, do několika princezen. Dokonce mě učila i chodit, protože já holka vyrostla na tesilkách, že jo. Tak prostě jsem chodila, sedla jsem si kolena od sebe, jak to bylo normálně zvykem tenkrát. A ona říkala, chodíš jako humpolák, chodíš jako rolník, musíš chodit jako princezna, malý kroky, kolena u sebe a tak. Takže ta nás takhle vychovávala. No a pak tedy přišla Popelka.
1: Víte co, ona si vás asi pravděpodobně takhle vychovávala pro tu Popelku.
2: Já mám takový dojem.
1: Protože pak si vás neomylně obsadila. Mám takový pocit, že jste neměla ani nějakou jako alternaci, že by uvažovala o někom jiným.
2: Ne, ona říkala, že neuvažovala, že jí byly kladeny různé návrhy, ale ona měla před očima mě, přitom já jsem nebyla její nějaký oblíbenec, Bůh ví jaký, ona nás měla všechny stejně ráda, na všechny byla stejně přísná. Ale nevím, jak to takhle prostě vymyslela.
1: Ale to bylo přesně, byla jste úžasný typ, já si myslím, že to byla hlavně dobrá volba.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když jsme si s Evou Hruškovou před chvilkou, před písničkou povídali o tom, jak byla vybrána pro Popelku, tak musím říct jedním dechem, že ta Popelka má teď 50 let letos a ta oslava dokonce proběhla. Proběhla velice hezky, proběhla zároveň s křtem knížky, kterou už mám tady před sebou. Ta knížka se jmenuje Popelka a spol. A vy jste ji křtili dokonce nějakým speciálním vínem?
2: Byla to edice vína vydaná jenom k tomu křtu, nebo k těm 50 letům. Ale měli jsme úžasné kmotry. Protože jsme poprosili Haničku Maciuchovou a Vadima Petrova. Oba úžasné hvězdy krkonošských pohádek, které milujeme a kterých si vážíme. Milujeme i ty pohádky, tedy i tu Haničku s Vadimem.
1: No mimochodem, teď jsem se někde dočetl, že prý se připravuje, nebo už snad točí dokonce jaksi pokračování krkonošských pohádek. Bude to trochu prý jiné, určitě samozřejmě s jiným obsazením.
2: Jasně.
1: Ale jsem na to hodně zvědavý, protože těžko asi jaksi dosáhnout té veliké obliby a té úrovně těch
2: přesně,
1: starých.
2: Přesně, já si myslím, že jediné, co nezestárlo, byla ta hudba, bohužel.
1: No. No, mimochodem, hudba v Popelce, ve vaší Popelce, zněla taky. Kromě jiného, tam zněla taky jakoby z loutny Jana Třísky. A Jan Tříska byl v podstatě, jak si samozřejmě, obohacením té Popelky, ale zároveň v uvozovkách i prokletím. Víte?
2: Přesně tak. On potom ujel za hranice, což že jo, tenkrát bylo prokletí, ano. Máte pravdu. A tím pádem šla Popelka do trezoru a nesmělo se o ní ani mluvit. Když někdo řekl, že má rád Popelku, tak to musel formulovat, mám rád 3 oříšky pro Popelku.
1: Ano,
2: nesmělo
1: ano.
2: se říct Popelka vůbec.
1: Mimochodem, tahle ta Popelka, ta Vorlíčková Popelka, vlastně není podle té slavné pohádky Boženy Němcové, ale ta vaše ano, víte?
2: Ano, ano. Tam je ten scénář asi udělaný spíš podle německého vkusu. A já nevím, kdo na něm spolupracoval, kromě pana Vorlíčka, ale
1: myslím,
2: je že, prostě
1: myslím,
2: jiná.
1: Myslím, že to byl pan Macourek.
2: Jo, ano.
1: Ale tady, tahle ta vaše Popelka byla skutečně podle té pohádky. Byly tam, jestli se nepletu, 2 sestry.
2: Přesně.
1: Které vás tam terorizovaly.
2: Ano, 3 plesy, 3 oříšky.
1: Ano,
2: bylo to
1: ano.
2: takové jednoduché, taková ta linka opravdu podle Boženy Němcové.
1: No a právě Jan Tříska byl takový ten herold, takový ten vypravěč, který prostřednictvím těch písní spojovacích, ten děj posouval vždycky dál.
2: Přesně, ale víte co, my jsme ho nikdo v té Popelce jsme ho nezažili vůbec.
1: Při
2: ani
1: natáčení.
2: Já, ne, ani já, ani sestry, ani princ, nikdo. On měl natáčecí den v Průhonicích sám, odtočil to a jel pryč. My jsme ho nepotkali. Až po 20 letech jsme se potkali tady po revoluci.
1: No máte pravdu, když si to tak představím, tak on seděl, jestli se nepletu, někde na nějaké zítce s
2: ano,
1: tou loutnou.
2: Ano, to bylo u zámku.
1: A kolem nebyl nikdo z těch dalších jednajících postav.
2: Ne.
1: Ano,
2: my jsme se právě pak potkali, protože jsme natáčeli CDčko s takový remake písniček z Popelky. A on přijel z Ameriky a on říkal, já jsem tu pohádku nikdy neviděl a představte si, že dneska dopoledne ji dávali v televizi. Tak jsem se na ní koukal, co jsem to vlastně tenkrát natočil a já jsem říkala, a co kvůli vám nemohlo jít v televizi? No a tak poprvé ji viděl. A kdo dělal tu Popelku? Já jsem říkala, to jsem byla já. Jo, aha, vidíte to, tak konečně se poznáváme.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Popelka, kterou si Eva Hrušková, můj dnešní host Tandemu, zahrála v pohádce v roce 1969, byla nepochybně, o tom vůbec nemám nejmenších pochyb, hrdinkou spousty holčiček, dívek, dnes už dospělých žen. Ale Evo, já bych chtěl vědět teď zase z druhé strany, kdo byl vaším hrdinou nebo vaší hrdinkou vašeho dětství, o kom jste si vyčítávala, na koho jste se dívala, koho jste vzývala a snila o něm třeba.
2: No já jsem vlastně jako malá vyrůstala bez televize, protože jsem byla u své prababičky a ještě televize nebyla tak běžná, nebyla v každé domácnosti na začátku těch 50. let.
1: My jsme měli první televizi, tuším, v 60. roce.
2: Tak, 1960, ano. Ale tenkrát to člověku samozřejmě nevadilo.
1: Ano.
2: Protože bylo co? Bylo rádio.
1: No, takže, velmi dobře.
2: Ano. Takže pohádky, nedělní, sobotní hra. A s babičkou i hrají a zpívají Plzeňáci.
1: Ano.
2: To byly prostě moje takové opravdu velké hity. Na tom jsem vyrostla. A kdo se mi tenkrát líbil? Já jsem měla ráda, potom jsme přijeli do Hradce Králové a tam už jsem začala pokukovat po divadle, chodili jsme se školou do divadla i s kamarádkami, my jsme tam měli dobré divadlo v Hradci Činohru a mně se líbili tamní herci, protože tam byl výborný pan režisér Pásek, měl tam u sebe takovou jako dobrou partu herců. Možná znáte, nebo samozřejmě, že znáte Stanislava Zindulku.
1: No tak samozřejmě.
2: Tak ten, to byl jeden z nich, takže na těch jsem já vyrostla a to byly moje hvězdy.
1: No ale to je dobře, že jste zmínila rádio. Nebo rozhlas vlastně,
2: ano.
1: Protože náš český, tehdejší československý rozhlas, je rozhlas a ne rádio.
2: Ano, je rozhlas.
1: No a máte pravdu, že já si tak zavzpomínal, když jste mluvila o těch Plzeňácích, že ty poslouchal můj dědeček taky, dokonce si dopisoval s tvůrcem a sběratelem těch melodií Jindřichem.
2: Ano.
1: A dokonce moje pravzpomínka na rozhlas je můj dědeček sedící u takového toho krásného starobylého rádia s těmi dvěma knoflíky a poslouchá pořad Anny Hostomské. Co máte nejraději?
2: Ano.
1: Vzpomínáte na to?
2: Anna Hostomská je taky moje hvězda,
1: ano.
2: Protože její tlustou knihu mám v knihovně dokonce dvakrát. Nedej bože, aby se mi jednou ztratila, tak mám ještě jednu. Jak napsala to obrovské dílo o operách světových a
1: ano,
2: českých.
1: Ano. No, tak jak je vidět, tak hrdinou Evy Hruškové v jejím dětství byl rozhlas.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: A teď přišla chvíle na písničku, teda my posloucháme písničky v průběhu celého pořadu dnešního tandemu s Evou Hruškovou, ale přišla chvíle na písničku, kterou si Eva Hrušková vybrala sama pro sebe. Ale pochopitelně, že si díky jí poslechneme všichni a já s velikou radostí. Mě udělala svým věrem velikou radost, tak povídejte, Evo.
2: Já jsem si vybrala Hvězdu na vrbě, protože jednoho z interpretů Bohouška Starku jsem znala jako malinkého kluka, když jsme začínali v pořadu Hledáme písničky pro děti. A tahle písnička tam zazněla také. A jsem velice ráda, že prostě takhle si můžeme vzpomínat na tu dobu, na Bohouška i na tu nádhernou písničku.
1: No, je možná jaksi známá, nebo určitě je známá, ale není asi úplně jaksi známo, kdo, myslím si, naší populaci, většině posluchačů, kdo je autorem. Muziku, jestli se nepletu, napsal Karel Mareš.
2: Ano.
1: A text Jiří Štajdl.
2: Aha, ano.
1: A tu písničku zpívá, nebo hraje tedy Olympik. Samozřejmě, že je tam i Petr Janda, asi pravděpodobně i Chrastina, ale to solo, nebo respektive ten duet s Bohoušem Starkou zpívá pan Šváb.
2: Pan Šváb, ano, pan grafik,
1: výtvarník
2: a bratr herečky Moniky Švábové z Plzně.
1: No, prosím, jak se to krásně spojí. Tak teď si poslechneme nádhernou písničku, kterou mě určitě Eva Hrušková udělá radost. Hvězdu na vrbě.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jsme na tandemu s Evou Hruškovou a tudíž se přímo nabízí, abychom si popovídali o nějaké tandemové spolupráci. V případě Evy Hruškové se to přímo jasně nabízí. Partnerství s Janem Přeučilem, nejenom tedy jaksi manželské partnerství, ale partnerství herecké. Já si myslím, že to pro vás bylo taky hodně osudové a je.
2: Je to velikánská náhoda. Když tenkrát před 19 lety Honzík byl sám a potkali jsme se zase, jako pokolikáte, na chodbě, tak říkal, Evo, co kdybychom něco udělali pro děti? On věděl, že já jezdím představení pro děti a já jsem, jako ve mně se úplně zachvěla rušička, že by takováhle hvězda se mnou dělala divadlo pro děti. Já jsem říkala, samozřejmě velice ráda. No a hned jsem mu tam dala scénář Šípkové růženky, kterou jsem měla doma, pohádku. Ale pak jsme zjistili, že je to upravené pro divadlo jednoho herce, tak jsme poprosili Jirku Chalupu, aby nám napsal Šípkovou růženku pro dva. On ji napsal. Jaromír Klempíř nám napsal pohádky. Šárka Váchová vyrobila nádherné loutky. A tak vznikla vlastně v roce 2001 první naše společná pohádka. Tu jsme zkoušeli půl roku. No, a jak jsem ho učila hrát s těma loutkama, tak nějak se stalo, že jsme zjistili, že oba se rádi smějeme a že to se nám na tom druhém líbí a že vlastně Honzík vůbec není za takovou skleněnou stěnou, jak mi připadalo do té doby. No a tak jako slovo ani nedalo slovo a prostě ten pohled tam zůstal.
1: Teď jsem to chtěl říct, pohled dal pohled spíš, tak. Ano, jasně. Ano. Prostě jste si tak nějak zavonili hezky, přesně, to je dobře. Já mám radost, kdykoliv vás vidím, protože vám to spolu sluší a je vidět, že se máte vážně rádi. A to samozřejmě je ten první předpoklad pro to, abyste jaksi spolu mohli spolupracovat. Já se budu dál tedy jaksi ptát na tu hereckou spolupráci. Když teda Jirka Chalupa vám napsal tu první pohádku, kdo ty další? Protože nehrajete jenom jednu, že?
2: Máme další pohádky, ale my jsme řekli, že se vydáme trošku složitějším směrem a začali jsme dělat pověsti české a pražské pověsti, protože mně se líbí Alois Jirásek, ale pro současné děti už to není četba. Už to nejde.
1: Je to trochu archaické.
2: Přesně. Tak jsme zase poprosili Jirku Chalupu a on napsal skvělý, vtipný scénář k dalším třem inscenacím tohoto jako zábavně naučného, ale je to víc zábavné a tak naučné taky samozřejmě. Jsou to pořady pro předškoláky i školáky. Vystupují v nich třeba kněžna Libuše nebo Horymír, Křesomysl, Šemík a v těchto
1: a to všechno jste vy dva.
2: To jsme my, samozřejmě. Pomáhají nám zase loutky, tentokrát o Jaroslava Doležavla, protože tohle už chtělo loutky takové ne holčičí silonové šatičky, ale prostě takové zemité, dřevěné, opravdu z poctivého lipového dřeva, takže jsou taky těžké. A hudbu napsal Zdeněk Barták. A protože Jirka Chalupa je opravdu geniální scénárista a dělá velice vtipné texty, tak vždycky, když děti odcházejí z divadla, tak si ty písničky zpívají, paní učitelky se usmívají. Protože totiž ono, divadlo pro děti je teď takový, jako bych řekla, rozporuplný fenomén. Protože po revoluci se stalo, že spousta lidí si myslelo, že může hrát pro děti. A vyrojilo se prostě miliarda souborů, které umějí jenom prostě padat na jevišti a kopat se a tak. Lékat děti a to je krásné. Takže my jsme se vydali právě cestou jinou, abychom skutečně přiváželi kvalitu. Nejenom hereckou, ale i scénář musí být krásný, hudba i loutky.
1: No jasně, ty děti si tam prostě musí taky něco dovědět a musíte je malinko, tak musíte. No. Je dobře je malinko vychovávat a prostě mít je k tomu, aby se jaksi uměli mezi sebou chovat a podobně.
2: Právě.
1: Víte, co mě zaujalo, ty loutky? Mm-hmm. Jak jste se učili hrát s loutkem, protože vy nejste vystudovaná loutkařka. Jste?
2: Já jsem loutkoherečka a loutky miluju. Já jsem se je totiž vyučila už nejen na Damu, ale předtím jsem byla ještě rok v Hradci Králové v divadle Drak.
1: No tak to je ta nejlepší škola loutkářská.
2: To teda byla opravdu, tam jsem si zažila ty první chvíle s loutkou a já vždycky s oblibou říkám, že jsem tam chytila virus, protože to se nedá už jako odnaučit. To prostě vy zjistíte, že ta loutka za vás mluví, no a vy ji za to milujete, takže já cokoliv dostanu do ruky, tak s tím začnu hrát.
1: A Honza už se to naučil taky?
2: No, on je přece jenom víc herec. Jo, vy musíte jako svoje herectví potlačit, vy ho musíte dát do té loutky.
1: Ano.
2: A on, když mluví za loutku, tak kouká na mě. A já vždycky říkám, koukej na tu loutku a ta loutka, ať kouká na tu druhou.
1: To on je potřebuje zásada. Publikum
2: no,
1: prostě.
2: Ano, on je herec, s velkým H.
1: A mimochodem vynikající herec, samozřejmě. Že?

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Tak, o tom, co dělá Eva Hrušková v divadle pro děti s manželem a hereckým partnerem Honzou Přeučilem, tak to už víte, ale nepochybně připravujete pořád něco nového, protože i když máte na repertoáru, dejme tomu 5, 6, 7, 10 her, tak pořád myslím, že vás to žene dopředu a koukáte po něčem dalším. Tak co je před vámi teď?
2: Určitě, chceme dělat další díl pověstí, protože to je nekonečná hluboká studnice. A s Jirkou Chalupou probereme ještě znovu celého Jiráska a najdeme tam nádherné určitě příhody a budeme hrozně rádi zase za další písničky od Zdeňka Bartáka, protože ty jsou taky inspirující a prostě ona už ta tvorba je pro nás ohromným zážitkem.
1: Já se pamatuju na spolupráci s Jirkou Chalupou, když jsem dělával ve studiu Rosa tehdy.
2: Ano.
1: A Jirka psal pro nás ty scénáře, pak jsme se na tom podíleli oba dva. A máte 100% pravdu, že Jirka píše velice vtipně.
2: No.
1: Nejenom tedy texty, jak si k té činohře, ale i ty písňové texty.
2: Přesně
1: jsou
2: tak.
1: Opravdu velice skvělé.
2: No, já jsem kdysi zpívala hodně za různé princezny. A zjistila jsem, že většinu, pokud to pod pseudonymem nepsal Zdeněk Svěrák, tak většinu těch textů psal Jirka Chalupa.
1: To je pravda.
2: Ale já nesmím zapomenout ještě na dva další autory, kteří pro nás napsali představení. Tím jedním, nebo jednou, je Martina Driverová. Ta pro nás napsala Princeznu se zlatou hvězdou a Čerta a Káču. Úžasně také.
1: Je to tak podle té pohádky, kterou známe z
2: ano,
1: filmu?
2: Ano, ale Princeznu se zlatou hvězdou hraju sama.

0: Takže já si tam zahraju chůvu, princeznu, kuchtíka i krále. To je úžasná výzva. Samozřejmě normálně bych to hrát nemohla. Já už bych teď mohla hrát maximálně chůvu. Ani tu princeznu už ne. Ale když ji držíte v ruce, krásnou dřevěnou, no tak vám to ty děti věří, že?
1: No, samozřejmě.
0: No, a Čerta a Káču napsala také úžasně vtipnou pohádku o hubaté Káče.
1: A ten druhý autor, kterého jste chtěla zmínit?
0: Je ještě? Jiří Žáček, kterého si velice vážím a podle mě je to básník číslo jedna prostě.
1: A je taky ohromně vtipný.
0: Přesně ano, tak. Ano. I ty vážné a nejsmutnější věci prostě vezme s nadhledem a jeho životní postoj se mi líbí a mám ho prostě ráda. Hmm.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chviličku si budu povídat v tandemu s Evou Hruškovou. Mimochodem, potkal jsem se na jednom takovém seriálu s vaším synem.
2: Ano.
1: Ano. Dokonce hrál mého podřízeného, ano. Policistu, já jsem hrál šéfa kriminálky.
2: Velice mu slušela ta černá uniforma.
1: Ano. Velice šikovný. Takže ten jde ve vašich stopách.
2: Ten jediný, ano. Vlastně, protože on se jmenuje taky Jedle, ale ne jako já. Jmenuje se Zdeněk Rohlíček. On byl 10 let v Plzni. Od té doby vím, že Monika Švábová je sestrou pana Švába.
1: Ano, se to hezky spojilo. Takhle.
2: Přesně
1: ano.
2: Tak. Takže tam byl 10 let, byl velice nadšený. Ale teď už je v Praze a hraje s námi a hraje v divadle Palas a v různých dalších divadlech. Pak mám druhého syna, ten je tedy, nevím po kom, inženýr dopravních systémů. A třetí syn, Pavlík, ten je střihač.
1: No a jestli se nepletu, tak kolik máte vnuku?
2: Já mám jednu vnučku.
1: Vnučku, kolik
2: ano,
1: je?
2: Rok a půl, Elinku. No a miluju ji jak blázen, že jo? Protože po 3 klukách mám konečně mašličky, kanýrky.
1: To mi povídejte, to je samozřejmě u nás na denním pořádku. Mám vnučku, ale já mám naštěstí ještě taky vnuky, takže i já jako chlap se s nima vyřádím.
2: Ano,
1: no,
2: ano.
1: No, ale potom taky ještě musím zmínit jednu vaši takovou zajímavou zálibu. Vy hrozně ráda chodíte.
2: Ano.
1: A dokonce na vašem levém zápěstí nejsou jen tak nějaké hodinky, nýbrž krokoměr.
2: Ano, krokoměr, tak dnes jich mám jenom 2500 kroků,
1: to
2: ale já to
1: doženu. Vážně.
2: Jo, no protože musím, přestala mě bolet záda. A četla jsem dokonce v příloze jedněch novin, že je to, že to lékaři doporučují a je to daleko zdravější než jízda na kole například.
1: Chození.
2: Ano.
1: No tak je to takový trend, ale jak je vidět, tak vám to opravdu funguje a hlavně, ano. Že vás to baví, no to je no. Důležité. Kudy chodíte? Kudy to jde?
2: Anebo odkud kam to jde?
1: Aha.
2: Jo, teďka půjdu zpátky pěšky na Vinohrady. Já vím, není to úplně ekologická cesta, ale prostě musím jít tak rychle, abych se nezadechala, abych tady nedýchala všechny ty výka.
1: No, mimochodem, já na ty Vinohrady za chviličku pojedu.
2: Aha.
1: Ale vy to máte asi změřeno, kolik to je kilometrů?
2: To nevím, není to moc. To jsou asi 2 kilometry, to není moc.
1: No, ale vy jdete nějakou zkratkou tady.
2: No, jdu, samozřejmě.
1: No, jo, tak já jedu po silnici,
2: já to mám
1: trochu dál, no a hlavně spěchám, tak samozřejmě. Ale no. To vám závidím teda, že, protože mě to chození trošičku nedělá zase až tak dobře. Já si to kompenzuju na tenisovém kurtu, jasně. Ano,
2: přesně ano, tak. No a pak mám ještě jednu věc, kterou miluju. A ta je, bych řekla zase, pro psychickou pohodu. Já strašně ráda čtu. A to má naštěstí ta vnučka po mně, i po druhé tedy babičce, po tchýni, teda spolu tchýni. Tak my rádi čteme, pak to přeskočilo několik generací až k ní.
1: No počkejte, tak ona asi ještě nečte, ne? Protože je asi malinká, ale ráda poslouchá, takhle, jo?
2: Ne, čte, teda jako čte, no pořád se probírá,
1: listuje,
2: ano.
1: Ale to moje vnučka dělá taky, přestože neumí číst,
2: ne,
1: teda jako umí pár písmenek, ale samozřejmě ne souvislé texty, ale hraje to, otevře si knihu a začne cosi jakože číst a vyprávět svůj příběh.
2: Tak a
1: je
2: to jí
1: nesmírně
2: zůstane. To je úžasný, to jí zůstane.
1: Tak, aby to našim vnukům zůstalo, to si přejme, ale samozřejmě Evě Hruškové přeju, aby všecko, co dělá, šlo, aby to hlavně bavilo, ať vám dlouho vydrží ten entuziasmus v tom hraní pro děti, protože to je to krásné, co naplňuje váš život. Díky a mějte
2: děkuji,
1: se moc hezky.
2: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dobrý den a dobrý poslech pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou vám přeje výše jmenovaný a bude vás setkáním s českými písničkami provázet. Hned na začátku hrála dechová hudba Antonína Votavy, orchestrálku Antonína Borovičky Pozdrav z Hvozdů a bude pokračovat dalšími tituly. Dva jsou od pana kapelníka, Polka, co budeme tančit, Valčík první a poslední, písničku Dvě řeky má na svědomí kamarád Josef Končál a Ztracená láska Antonína Borovičky uzavře tento bloček s dechovou hudbou Antonína Votavy, s Josefem Opltem, Ivanou Brožovou a Svatovou Černou.

Zorka Kohoutová, stejně jako já, nezačínala svou cestu s muzikou zrovna dechovkou. Zpívala s tanečními orchestry do té doby, než jí pro tento žánr objevil její pozdější manžel Karel Waldauf. S ním natočila své největší hity, jako třeba Mládí nevybouřené, Tvé vlasy kvetou, maminko, Pod jednou střechou a mnohé další. Dnes jsem vám vybral Waldaufovu polku Málo tak málo, valčík Vladimíra Fuky Docela tichounce a písničku o Zorčině milované hudbě Kutálce, zpívá Zorka Kohoutová.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Ten si občas rád zaspívá s jeho českou kapelou Zbožejáky. Dokonce se podílel i na nahrávce jejich alba s názvem Božejáci hrajte dál. Z něho si zahrajeme válc Rodná hrouda Vladimíra Fuky a Míly Cinka, Slow Fox Antonína Pechy na slova Jiřího Hájka Krása k nám přichází, klatoveckou polku Jana Lipolda a nakonec Haschlerovu Českou písničku.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Poberounská skupina Třehusk si velmi rychle našla své příznivce. Jak by ne? Umí rozdávat humor, staré české písničky, umělé i autorské, i kousek lidové poezie. Dnes tu od nich máme Vlak jede krajinou Franty Paula, Lidovou Mám domeček pod skalou a Dixík Milana Frýdla Já chodím.

jsme u konce. Loučí se baboucí muzikou, já pozdravem a přáním brzkého shledání u muziky s Josefem Zímou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Teď se jen odrazím a vzlétnu. Počechrám kudrinky stromu. Uslyším červánkovou flétnu, pod sebou louky, střechy domu. Půjčím si křídla od ptáků. Bolesti světa v tom modru ztratím. Dotknu se zlehka oblaků a pokorně se na zem vrátím. Já vím, že se se mnou vrátilo i pár okouzlených slovíček, která pro dnešní setkání s myšlenkou na vás, milí posluchači, na obloze pozbírali Luděk Munzar
1: a František Novotný. Celý život mě, Luďku, provází sen, že se odrazím a létám. Unikám všem nástrahám a vidím, co bych jinak neviděl. A někdy se zase dívám, jak letadla kreslí na obloze bílé notové linky a tahle písnička mi voní dálkami, zpívá v nich tisíce nádherných příběhů a já se v nich procházím, užívám si je, než stejně jako ty bílé linky za chvilku zmizí a vrátí se všední realita a snění pomine. Ale jsem vděčný i za těch pár obláčků fantazie. Jenže ty jsi opravdu k té obloze vzlétl. Ovládal si dokonce svá křídla tak, že máš plachtařské stříbrné C-čko a to se nedá koupit, to si musí každý vylítat, ale problém ti nedělají ani motorová letadla. Kdy jsi vlastně poprvé odstartoval k obloze? Myslím, že na to vzpomínáš ve své knížce, viď?
0: Ano, to bylo těsně před válkou. Šli jsme s tatínkem kutíkovou cestou mezi vzrostlým vysokým žitem a nižší pšenicí. Nad klasy dozrávajícího obilí se chvěl horký odpolední vzduch. Mlčeli jsme. Bylo slyšet jen šustění klasu. A po chvíli toho posvátného ticha najednou tatínek mě vzal pruce za ruku. Pocítil jsem jeho tvrdou mozolnatou dlaň a v zápěti se nade mnou ozval tatínku v hlase. Dívej se! Řekl jsem se, protože to znělo téměř jako příkaz. Tatínek ukazoval do dálky přes řeku nahoru k nebi. Tam se vznášely tři tečky, které se přibližovaly. Rozeznal jsem vojenské dvouplošníky. Letěli velice blízko sebe. Najednou jen neviditelná ruka zvedla prudce nahoru, přetočila na záda a znovu padali a točili se a zase se převraceli stále tak těsně vedle sebe, jako kdyby je řídil jeden člověk. Jsou svázáni gumovými lany, prohodil obdivně tatínek a zapoval si cigaretu. Víš, kdo to je? Zvrtil jsem hlavou, jak bych mohl znát jména pilotu, vždyť do školy půjdu až za rok. Král vzduchu, štábní kapitán Novák. Toho znám, no tak vidíš. Dal jsem ti přece jeho fotografii. A ti druzí jsou rotmistři Hubáček a Široký. Nepustil jsem se tatínkovi ruky, ještě pevněji ji stiskl, protože jsem najednou pocítil strach za ty tam nahoře, aby se nesrazili, aby se nezřítili na zem. A teď letěli křídlo na křídle, přímo nad kutíkovou cestou a nad jeho a tatínkovou hlavou se prudce vzepjali vzhůru. Uslyšel jsem řev motoru. Ještě nikdy tak nízko a blízko jsem žádné letadlo neviděl. Nosem k nebi visely zavrtule a otáčeli se, jako by se chtěli do toho nebe zavrtat. A pak motory vydali zvuk, jako kdyby si vzdechli. Letadla se obrátila na záda a se stejným otáčením padala prudce k zemi. Nemohl jsem ani polknout. Letadla se řítila přímo na ně. Chytil se tatínkovi dlaně oběma rukama a téměř se přikrčil a celým tělem jsem se přitiskl. Měl jsem hrozný strach. Jako kdyby piloti v padajících strojích věděli, že na kutíkově cestě stojí malý kluk, který se o ně hrozně bojí. A vybrali ten pád těsně nad žitnými a pšeničnými klasy. Proletěli tak nízko, že jsem viděl jejich hlavy v leteckých kuklách, v kabinách za dvěma křídly. Neletěli však rovně, nijak dlouho. Po pár metrech se prudce otočili na záda a hlavami dolů udělali celou zatáčku. Vždyť musí vrazit do těch topolů, tatínku. Neboj se, uklidil mě tatínek a potáhl cigarety. Ti to mají v rukách. Cítil jsem, že i tatínek se chvěje. Letadla zatím vystoupala do výšky a znova se začala převracet, padat, stoupat. Ale už byla dál za řekou nad vojenským letištěm. Došli k řece. Tatínek se začal svlékat. Copak, ty nepůjdeš do vody? Seděl jsem s nohama přitisknutýma k bradě a oči mě zůstaly někde na obloze. Tati, šeptl k tatínkovi, který už stál po pás v řece. Ten ho ale nemohl slyšet, protože splav hučil, že i kdyby křičel, voda by vzala jeho dětský hlásek. Rozběhl jsem se na kraj břehu, silně se odrazil a skočil střemhlav do řeky. Když jsem se ocitl pod vodou, otevřel oči a zelenkavé šero, které ke dnu bylo tmavější, začalo blednout, tak jsem se přetočil na záda a ještě jednou, jako ti páni piloti před chvíli, a vystřelil jsem nad hladinu těsně před tatínkem. Lapal jsem po dechu, chytil se ho za ruku a sebejistě prohlásil. Budu pilotem, tati.
1: A tak si vlastně z té kutikojc cesty odstartoval až ke zmíněnému stříbrnému C a lásce na celý život.
0: Ano.
1: Vidíš, a já jako kluk chodil s tatínkem a bráchou tuzerát do Ruzyně na letecké dny. To byla 50. léta. Tam samozřejmě také akrobacie nechyběla, ani přehlídka vojenských letadel a ukázka bombardování a útoku parašutistů, dýmovnice a opečené špekáčky a brácha, který ví všechno o letadlech, tak mě naučil, jak poznat Dakotu od Iljušina podle podvozku. A to všechno se tím vybavilo, když mě pozvali před pár lety na airshow do Roudnice nad Labem. Byly tam staré typy letadel i ty nové, nad kterými by tatínek užasle kroutil hlavou. Ale jednou mě svezli piloti ve Strunkovicích, kde je krásné malé letiště, ve větroni s motorem. Já ti najednou uviděl jižní Čechy, jak je vidí ptáci. A pochopil tu krásu. Posvátný Lomec, líbeznou Kratochvíli, starobylé Prachatice a tamhle je cesta k mojí studánce, říká se tam u Trojice, a rybník Stříbrňák. Zkrátka v tom tichu, když se vypnul motor a jen vzduch ševelil, tak jsem měl chuť zpívat. Ale nějak ti mi ta krása sevřela hrdlo. Nebo jsem si pár minut připadal v malém motorovém letadle, kterým tam roztahovali větroně jako válečný pilot. Protože když se potom ve vzduchu větroně odpojili, aby se šetřil benzín, pilot vypnul motor a nabral to skoro střemla v dolu. A až nízko nad Blanicí zase nastartoval a přistáli jsme. To ti byla krása.
0: To znám. Děláš mi radost, básníku, jak to krásně popisuješ. Představ si, že když jsem letěl prvně já, tak mi bylo špatně. To nám totiž pan instruktor předváděl, jak se lítá, takový takzvaný seznamovací let. Bylo to v letadle, které bylo válečnou kořistí, to zůstalo jako památka po Hitlerjugend. Gránik, 22 metrů rozpětí, to měl dvousedadlový větroň, těžký, no. Takže moje začátky byly opravdu trudný, ale pan instruktor Řezáč to bral velice od ruky, jak se říká, a můj žaludek to nevydržel. Jenom jsem slyšel, ty ses poblil, viď? Přistáli jsme dolů. No, všecko se vyřešilo. A já
1: neodradilo tě to.
0: Neodradilo, ne, naopak. Byl jsem trošku nešťastný, že nebudu pilotem, když jsem se pozvracel. Kluci mi řekli, to vůbec není žádná vada. To jen se kluk, někdo k tomu nepřizná, ale to k tomu patří. To si zvykneš. Ano, za ta leta jsem si zvyknul. A řeknu ti, že když jsem poznal všechny možné typy letadel i motorových a tak dále, tak dnes je taková móda, dost se to preferuje, mají to jako soukromá letadla, takzvaná ultralehká letadla. Já ti řeknu, že větroně jsou nejkrásnější. To slyšíš, jak si lidi třeba dole povídají a trneš, aby tě termika vynesla dostatečně vysoko. Letěl jsem do Zbraslavic nebo kam a byl jsem nad Koselcem na Černými lesy a docházela mě vejška, nebyl tam žádný stoupák. A už jsem byl tak nízko nad Kostelcem, že nad náměstím jsem viděl, jak vyšly z cukrárny dvě holčičky a každá měla zmrzlinu. Jedna měla vanilkovou a druhá čokoládovou. A říkal jsem si, to je konec, kam já s tím teď praštím. Pode mnou město a ani stínek po tom, že by se někde objevil nějaký teplej stoupák. Tak jsem si najednou vzpomněl, že když jsem letěl k tomu městu a přes město, že na kraji je zahradnictví velký. A že tam jsou skleníky. Řekl jsem si, já se na ty skleníky vrátím, tam se určitě chytím. Tak jsem udělal takovou placatou opatrnou zatáčku, přilít jsem na to zahradnictví a najednou jsem cítil, jak malinko stoupám nahoru, tak jsem to začal točit. No, a jak se říká plachtersky letecky, zachránil jsem se. A když jsem Věděl, že už stoupám, opouštěl jsem Kostelec nad Černými lesy. Odpliv jsem si a řekl jsem si krásné znělé české slovo. Ale nebyly s tím lítáním jenom starosti. Víc bylo těch krásných okamžiků. Tak se mi z houštin paměti noří nádherný zážitek. To jsme byli na soustředění v Novém Městě a instruktor mě s vlečnou vytáhl na ten svah, co tam takhle u Nového Města je. A bylo to vzácný svahový lítání, pořád neustále stejný tlak, stejná vejška. Takže jsem letěl, na Doklu jsem měl letiště a napravo jsem byl skoro téměř nad kopcem nízko. A teď tak letím a letěl jsem vždycky do Náchoda nad náměstí. Tam jsem se prudce otočil a zase rovně zpátky až do Dobrušky a z Dobrušky zase do Náchoda. Zkrátka jsem se vozil. A jak tak lítám, tak po té pravé straně na kopci žensky sušili seno. A když jsem byl poměrně nízko, tak jsem najednou otevřel okýnko a volám: pomahej pámbu! Ty žensky se koukali, kdo to volá, nevěděli, protože já jsem nedělal hluk, ten plachták jenom šumil. Tak jsem ještě jednou: pomahej pámbu! A v tom ty žensky mě uviděli a začaly mávat a zvedali ruce. A jedna dokonce si sundala bluzičku a mávala tou bluzičkou. Točila jí nad hlavou. A řeknu ti, že tenhle ten spontánní mánecovský obrázek mi z paměti nikdy nevymizí.
1: Rád věřím. Lidé jako ty, kterým občas osud půjčí křídla a které jsem poznal, jsou ti něčím zvláštní. Tiše před nimi smekám a je mi s nimi dobře. Mám totiž pocit, že si na nic nehrají a jejich přátelství je neokázalé a čisté. Neříkám to, protože mnozí nás teď asi poslouchají, třeba sir Tomáš Kozínek, Míla Martenek, Petr Mos.
0: A ti další, kteří už mezi námi nejsou a poslouchají tam nahoře v leteckém nebi, Milan Vaněček, mistr světa v letecké akrobacii Ivan Tuček, Martin Stáhlík a další jména, která jsou spojena úzce s mým životem. A když ještě k tomu připočítám válečné piloty, kterým jsem měl tu čest poznat a být s nimi kamarád, všechny ty ostatní mistry světa a všichni lítali hlavně pro radost svého srdce. Víš, ono to bude asi tím, že ti lidé musí něco umět. A pak, víš, co jsem měl na tom letání nejraději? Ty návraty na zem. To šťastné, pokorné přistání. A ta vděčnost, kterou si zmínil v úvodní básničce, a která musí všechny božské pocity nedílně provázet.
1: Víte, vážení posluchači, ono stačí jet s Luďkem vlakem třeba do televize v Ostravě a najednou jste v letadle, ani nevíte jak. To se podívám z okna, říkám: podívej ty krásné mraky. A on na to: teda do těch bych vletět nechtěl. Ty tě, kamaráde, vcucnou a zlomí ti křídla jako sklapovací nůž. Nebo takovýhle mraky jsem měl, když jsem letěl pětihodinovku na Stříbrné C, nebo v takovýhlech mlhavých mracích jsem zabloudil a zjistil jsem až podle cedule na nádraží, kde jsem. Nebo když jsem vylít z těch mraků a pár metrů vedle křídla se objevil stožár vysílačky u Českého Brodu, tak jsem se pěkně lek, ale už jsem zase trefil domů. Hele, Luďku, nezlobíš se, že tě takhle pomlouvám?
0: Ale ne, nezlobím, naopak, strašně mě chválíš, protože to je krásný zážitek a nejsem sám, kdo lítal, že by ho zažil. To má každý pilot.
1: Víš, pro mě jsou oblaka od dětských let krásným pohádkovým představením na jevišti fantazie. Tenhle vypadá jako hlava nějakého obra, tenhle jako drak, tenhle jako plující koráb. A vy ležíte v louce, v trávě, mateří douška je voní pod hlavou, bzučí mouchy a včely a vy se to voláte blankytem a léto čaruje.
2: Když jsou oblaka velká a bílá a vy máte čas dívat se na oblohu,

a každodenních zmatků, s myšlenkou na krásu, ukrytou někde hluboko v oblacích.

0: Já vím, že to naše povídání často vyznívá poněkud staromilsky. Ale já bych dnešním dětem, které se toulají spíš oblohou počítačů, velice přál zažít opojení třeba večerní oblohou, kdy čarují barvy nebo pády hvězd, plnící tajná přání. A tak zaplať Bůh aspoň za letní tábory, kdy jiskry ohňů zapalují ještě po mnoha letech plamínky vzpomínek. Protože i vzduch, ten obraz usínající oblohy, která se mění v království ticha, tak i ten vzduch voní. Já pamatuji dodnes pocit, kdy jsem jel jako kluk o prázdninách u tety Boženky na fůře s posekanou trávou. Ležel jsem na zádech a díval se, jak obloha tmavla, měkce, až do fialova. A najednou se objevila večernice, pak další hvězdy, vůd zdrncal a já se toulal mezi těmi hvězdami.
1: Takových zážitků, které nás vlastně definují, které nás určují, máme každý v zásobě hodně moc. Já ti přečtu kousek z té mý knížky. To jsme byli na letišti v Novém Městě nad Metují. Skončil den, letový den, a mě se nikam nechtělo. Chtělo se mě bejt tady na letišti, v kraji a vítat večer. Vzal si starou sedačku z auta, která se tam povalovala, opřel se zády o kůlnu a díval se na tmavnoucí kopce. Z dálky bylo slyšet traktor a večerním tichem se ozýval štěkot psů. Zhluboka jsem dýchal, jako kdybych chtěl do sebe nasát a uložit do zásoby poklid té chvíli, až zase nastane nesmyslný schon po prázdninách. Nechal se prostupovat zvláštní velebností utichajícího dne. Nepopsatelná síla byla v tom tichu. Jako kdyby ho milovaný kraj měkce a táhle vyzýval, aby se vrátil, aby už nikdy neodcházel. Slyšel hlasy předků, jejich výkřiky nad nespravedlností světa, ale i furianský zpěv na venkovské tancovačce po vykonané práci. Šepot milenců a poděšený tlukot křídel, když pytlák vyplašil spícího ptáka na pokraji lesa. Dávný hlas zvoniček nabádal k večerní modlitbě. Otče náš, jen si na nebesích, opřený o dveře kůlny, se ještě silněji zapřel nohama o zem.

Na každé hvězdě jedna hláska. Z oblohy náhle je mé psaní. A tě noc za mne láskou laská. Něžně, vroucně, až do svítání.

0: Někdy, zejména v létě na chalupě, se mi zdá, že je noční obloha tak nízko, že bych mohl ty hvězdy trhat. Přiznám se, že se v nich velice špatně orientuji. Nevyznám se v souhvězdích. Ještě tak velký vůz poznám a Kasiopeu, ale to je všechno. Fascinuje mě spíš ta nesmírná mystika vesmíru, jehož jsem součástí. Dívám se na něco, co třeba už není. Fascinuje mě na modrém nebi měsíc. Chápu, že mnozí panovníci měli své osobní astrology, takže možná Karlův most obdivujeme dnes proto, že ho začali stavět přesně podle jejich pokynů. Luďku, také jste si jako kluci stavěli ve větvích stromů pozorovatelny?
1: No, já jsem neměl pozorovatelnu, ale měl jsem pilotní kabinu na jedné smuteční vrbě tam u nás u náhonu. A obloha, to pro mě bylo jedno velikánské jeviště. O těch bílých oblačných duchnách jsem už mluvil, ale třeba dešťové, bouřkové mraky, blesky, při kterých babička zažehávala hromíčku, vichr, zimní vánice a tak dále. To bylo něco, co mě vždycky vzrušovalo. To byla dramata, která mě přitahovala. Ale měl jsem k ním respekt, víš? Já jsem v té své pilotní kabině na smuteční vrbě u náhonu prožíval svá dobrodružství, svět se mi prolínal s oblohou, čas a život projížděli zastávkou nekonečno a ty hvězdy, ty jsem sbíral do čepice klukovských snů. Ach, to byla krásná doba.

0: Co dodat? Což jest velkého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé, děl major v rozmarném létě Vladislava Vančury. Ale jak to všechno vtěsnat do pouhé půl hodinky? Tak přijměte prosím těch našich pár slovíček psaných na oblohu v Líně. A pokud k ním přibyla ve vzpomínkách i některá vaše, mají z toho radost i František Novotný.
1: A Luděk Munzer. A už teď se s vámi těším za týden naslyšenou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

4 dny před Idami březnovými za konzulátu Prokula a Poncia přeplul císař s malým průvodem do Mizéna. Usedl do nosítek. Jeho důstojníci jeli za lektikou na koních. Za nimi vozy s otroky a všemi věcmi k císařovu pohodlí. Na zvláštním voze vezli v ozdobné bedně císařova oblíbeného ještěra. Průvod provázený prétoriány dal se po Apiově cestě k Římu.

0: Serviův posel Nigrinus, spěchající na Kapri s heslem smrti, potkal císařův průvod. Posel neměl tušení, jakou zprávu veze, oč jde, znal jen heslo, které měl vyřídit. Když viděl průvod, ptal se po centurionovi Váriovi, veliteli osobní stráže. Dozvěděl se, že zůstal na Kapri. Vrazil koni, paty do slabin a jel dál. Nebylo v lidských silách, aby nosiči nesoucí lektiku, ač každou hodinu vyměňování, dorazili za dne k branám Říma, jak určil císař. Padala noc, když Tiberius, vida nezbytí, rozkázal zastavit u 7. milníku a na nízkém pahorku u silnice rozbít stany. Nechce se vplížit do města za noc jako šelma za kořistí. Vstoupí tam ráno, za dne, ve vší slávě, s Kaligulou a Makrónem, kteří mu jedou vstříc. Byli tu zanedlouho. Pozdravili císaře s mimořádnou úctivostí. Servioví špioni sledující Kaligulu od Říma byli překvapeni. Vyptali se, kdo táboří před městem a ukryli se ve tmě. Jeden z nich letěl na koni dát Kurionovi zprávu, že císař stojí před branami Říma. Císař stál na pahorku. Nad městem ležel žlutý přísvit odražený k obloze ze světel na fórech, chrámech a palácích. Bylo dusno, ale císař se zachvíval chladem a zimomřivě se halil do pláště. Stál nehybně, nemohl odtrhnout oči od siluety města, která se zvolna rozpadala v temnotě. Zlá znamení se mu vracela na mysl. Podivné úkazy se udály v těch dnech, kdy se Tiberius rozhodl k návratu do Říma. Na sorenské pobřeží u Skutola nalétlo hejno kobylek. Na druhý den z rána se vinice kolem Herkulánea zabilala sněhem. Noc poté se otřásla země a kaprejský maják se zřítil. Císař byl odmala pověrčivý. Obrátil se o radu na svého astrologa Trasila. I Trasilova věštba ho před návratem varovala. Všecko se mu staví do cesty, všecko ho brzdí, varuje. Ale on se řítí bezhlavě, divě, netrpělivě, musí jít, neví proč, ale musí. Bláznivá touha roste, bičuje mu nervy, krev v žilách mu kypí a vře. To je horečka, to je šílenství, ale musí vidět zase milovaný Řím. Ještě jednou ho vidět, naposled. V tu chvíli padl před císařem na kolena Tiberiův nejmilejší služebník, starý propuštěnec Rétulus. Čelem byl do země a s hrůzou oznamoval, že císařův ještěr zahynul. Císař vzal pochodeň z Makrónovy ruky a vešel do stanu. Kaligula a Makró za ním. Rétulus a 3 otroci, kteří léta pečovali o šeredné zvíře, padli čelem k zemi. V stříbrem okované bedně ležel ještěr zdechlý. Houfy bravenců ho už pokrývali a začínali hlodat na mršině. Tiberius na to hleděl ohromen. Jeho amulet pro štěstí. Zachvěl se. Mrazilo ho a současně se dusil. Tohle mne čeká v Římě. Co nyní? Touha spatřit Řím se srazila s touhou žít. Osud mu ukazuje, že nenadešla dosud jeho chvíle, že nechce ještě jeho smrt. Dává mu výstrahu. Císař lpí ukrutně na životě. Touha žít je silnější. Dnes není vhodná chvíle k návratu do Říma. Bude jindy, ale bude. Děsivé znamení dovršilo předešlá varování. Tiberius se vzpřímil. Dávná energie vojevůdce se v něm probudila. Ukázal na Rétula a 3 ostatní otroky.
1: Každému 100 ran, Rétulovi 200. Makróne, dej strhnout stany. Vrátím se na Kapri. Spěchej!
0: Prétoriáni rychle skládali stany, do noci zněl křik bičovaných a zanedlouho se císařův průvod hnul zpět. Servioví slidiči jeli průvodu v pas.

0: Pro rozbouřené moře nebylo možné se přeplavit na Capri hned. Císař se tedy rozhodl, že přenocuje ve své vile na Mizénském předhoří. Nechtěl být sám s Kaligulou a Makrónem. Tu si vzpomněl, že v nedalekých bájích je Seneka. Poslal proto pro filozofa s pozváním k večeři. Vybídl i svého lékaře Charikla a hvězdopravce Trasila, aby s ním povečeřeli. Ve večeřadle šelestili tiché kroky otroků roznášejících mísy. Makro čekal, až císař začal jíst. Pak si vzal z mísy kus pečeného sviního vemena, žvíkal a mlaskal. Hřbetem ruky si stíral tuk na bradě a vykládal novinky z Říma. Císař jedl málo, jako vždycky, a mlčel. Seneca vypozoroval Tiberiův nezájem o Makronovy historky a zeptal se císaře, jak se mu daří.
1: Výtečně, můj milý. Dny ztrácím očekáváním noci. Noc obavami před svítáním. A co ty?
2: Chtěl jsem v bájích pracovat v klidu, ale není mi ho přáno. Zpráva o násilné smrti Cassia Severa nerozrušila.
1: Cože? Cassius Severus? To je zase tvá práce, Makro, ne?
0: Makro vyskočil a křičel svou nevinu. Císař poznal, že nelže.
1: Kdo ho tedy zabil? Vyšetři to, Makrone, a dej mi zprávu. Co psal Severus nyní?
2: Potkal jsem Cassia nedávno v Římě. Vyprávěl mi, že píše tragédii. Jaká škoda.
1: O čem?
2: O tyranovi.
1: O tyranovi. Proti tyranovi. Právě jako ty, Seneko. Všichni píšete hry proti nějakému tyranovi. Kde ho máte? Míříte tím na mě? Pověz pravdu.
3: Spálit. Všecko spálit.
2: Ne, ne, pro všechny bohy, jen to ne. Kniha se rozpadne na popel a s ní velké, někdy nenahraditelné hodnoty.
1: Je ti líto kordových a labienových knih? Chybějí ti pamflety o mé rodině? Má se kdekdo kochat v zákulisních klepech o mé matce nebo o mně?
2: Neměl zdát spálit Kordovy knihy. Ani potlačit Labienovi a Severovi vznešený. Dobrá kniha má cenu lidského života.
1: Díky za tvého Tiesta, Seneko, četl jsem. Opět proti tyranovi. Jak jinak, že? Tyran Tiestes, prožraný hrůzou a stihomamem, plný krutosti, která je růvem strachu. Ne o mně, o Tiestovi mluvím, moji milí. Kterého herce bys chtěl za Tiesta? Apela.
2: Rozhodně Apela. Ale říkal mi o tu roli, říkal mi o ní Fabius Scaurus. Touží prý po takové úloze. Dík tvé šlechetnosti by mohl, myslím, že by to dokázal. Bude jednou velký herec.
1: A ještě větší buřič. Ale chtěl bych vidět jeho Tiesta.
2: Má hra našla u tebe zalíbení, můj vladaři?
1: Je něco, co mne udivuje ve všech tvých spisech. Jakoby po zemi, kde žijí tvoji hrdinové, šel mor. Fátum, které má přece tolik tváří, má u tebe jedinou, ponurou, ničivou, bez výhledu. Řečníš často proti sobectví, i ve svých hrách bojuješ s egoismem. Přemýšlel jsem o tom. Hle, já chci udržet říši. Senátorští a ekvičtí publikáni chtějí své zisky. A ty? Ty chceš taky své, nedat se rozrušit a hnít si v zápecí. Kdo je tu sobec, mudrci, který hlásá, kdo chce žít pro sebe, musí žít pro druhé. Já Prý sobec vidím černě, no dobrá. Mám také proč, neboť v cestě za mým cílem trčí hory překážek. Ale proč vidíš černě ty, pán nad sebou, který tvrdí, že pravá rozkoš je pohrdat rozkošemi? Ty, který dovedeš ve svém počestném klidu žít i zahradit se v něm proti celému světu. Kde se v tobě bere, filozofe, to moře pesimismu? Ta záplava škarolíctví. Mluvíš o konci světa.
2: Ano. A jasně říkám, že konec světa bude trestem lidstvu za jeho zkaženost.
1: A tyran je nejzkaženější ze všech.
2: Tyran je ubožák. Otevři duši tyrana a co najdeš? Je uvnitř zbytá, rozdrásaná, rozervaná ukrutností a vilností. Umučená bědou již není konce.
1: Umučená bědou již není konce.
0: Ano, to Tiberius znal. To prožíval. Jakoby se před ním otevřela bezedná propast hrůzy. Padal do jejího jícnu. Zbledl, hlapal po dechu zmodralými rty. Pokusil se vstát, nemohl. Pokusil se promluvit. Z úst vyšel trhaný chropot. Dusil se, ztrácel vědomí. Hlava mu poklesla. Všichni vyskočili. Jedni v hrůze, druzí s nadějí. Charikles s Makronovou pomocí uložil císaře na lehátko, uvolnil mu šat a pohyboval pažemi, aby se mu dech vrátil. Kázal přinést vodu a Trasylos omýval císaři spánky. Caligula číhavě pozoroval starce a říkal si, už nyní? A vypoulené oči upřené na Makrona se ptali, není-li vhodná chvíle. Makro stál rozkročen jako člověk, který je odhodlán buď pomoci, nebo dorazit. Ale bál se před tolika svědky. Lékař neúnavně opakoval dechová cvičení. Po chvíli se trochu barvy vrátilo do Tiberiovy tváře. Hluboce vdechl, oči zneklidněly životem. Vědomí se vracelo. Pomalu se probíral. Císař se díval spod přivřených víček kolem sebe. Číst z lidské tváře byl jeho koníček. Četl Caligulovo zklamání, Makronova zášť, Chariklova pýcha, že císaře vzkřísil, Senekova úleva, že imperátor nezahynul v jeho přítomnosti, Trasylovo napětí, které se prvním Tiberiovým vdechem změnilo v radost. Starý císař je dojat, ale Trasylos mne varoval před návratem do Říma. Bál se i teď o můj život. A všecek září, že dýchám. Zvedl víčka a usmál se na astrologa. Za Trasylem se krčili otroci. Co živ si jich nevšímal, nevnímal je. Dnes jakoby je viděl poprvé. Ve všech těch otrockých očích byla nekonečná lhostejnost, led, prázdnota bez známky citu. Nevnímaje jásavého halasu svých hostí poručil Gordinovi, aby mu podal vodu. Gordinus, nejstarší z otroků, spěchal vyplnit rozkaz. Podával císaři číši na stříbrném podnose. Gordinus sloužil císaři 50 let. Nikdy nebyl zmrzkán. Císař ho udělal dozorcem. Stařec dychtivě hledí. Otrokovi oči se k němu zvedly. Led, prázdnota, lhostejnost. Strašlivá, urážlivá lhostejnost. Římský imperátor, před nímž se chvěla kolena králům, pocítil lhostejnost svých otroků jako těžkou křivdu. Vzplanul, udeřil do podnosu, voda vlétla otrokovi do tváře, číše se rozbila o mramor podlahy.
1: Ven! Všichni otroci ven! Psi! Psi! Prokladí psi! Nejsou to lidé, hovada. Méně než hovada.
0: Seneca měl úctu ke starému císaři. Přesně řečeno k starému válečníku, vítěznému vojevůdci a dobrému hospodáři. Věděl, že v jedné věci je Tiberius stejný jako všichni Římané. Je praktik, nemiluje teorie. Seneca naopak. A své zásady umí obhájit, neboť se v něm slučuje filozof s právníkem. Císařova slova udeřila do čela jednu z jeho hlavních teorií.
2: Odpusť mi, vznešený Cezare, že s tebou nesouhlasím. Otroci jsou lidé jako my.
0: Tiberius zamračeně mlčel. Caligula vybuchl v skřehotavý smích a zacitoval Marka Terencia Varona.
3: Věcí, jimiž se obdělává pole, se dělí na tři druhy. Inventář mluvící, inventář vydávající zvuky a inventář němý. První jsou otroci, druzí voli a třetí povozy. Ne lidé, ale mluvící inventář, moudrý Seneko.
2: Názor proti názoru, můj princi. Za svou osobu i za filozofii ze stoji jsem přesvědčen, že všichni lidé jsou si rovni.
3: Hamba, ohavnost, urážka. Všechny říše byly založeny na otroctví. Říše faraonů, Chamurabiho, Nabukadnezarova, perského Dáreja, kartaginská, veleříše Alexandra Velikého.
2: Ale kde jsou ty říše?
1: Jsi velkorysý, Seneko. Zahrnuješ-li i Řím mezi říše určené k pádu. Ty říše zahynuli na své nepřátele, můj milý, nemyslíš?
2: A Řím nemá nepřátele? Má jich víc, než se komu zdá.
1: Barbary za hranicemi.
2: Ano. A navíc je nepřítelem sám sobě. Řím, kdysi světlo v tmách, kdysi národ nade všemi národy, přísný a železný, zradil své ideály. Prodal čest a statečnost za radovánky. Zlato je otrockou koulí na jeho nohách. Nekázeň vládne nejmocnějším. Lesk na povrchu uvnitř, hniloba a chátrání. To je druhý jed v těle Říma.
1: A jeho třetí choroba, ty jasnovidný Hipokrate.
2: Jak máme poznat, nač stůněme, nevíme-li ani, že vůbec stůněme. Domnívám se, můj pane, že hyneme na to, že mocní a bezmocní se na smrt nenávidí. A že ta nenávist den ze dne roste. Domnívám se, že neslýchaný přepich, hrubá hýřivost a zvířecí chtíče římských boháčů, ač vedou stát k chátrání, nejsou ještě hlavní nemoc.
1: To pověz, co jsi začal.
2: Řím stůně na to, že římské hlavy stojí na otrockých nohou a to je největší nebezpečí. Přísloví říká, kolik otroků, tolik nepřátel. Ale vina je na nás. Sami z nich děláme nepřátele, když za zakašlání nebo povzdech dáme otroka zmrskat a necháme ho prostát celou noc mlčky ohladu. Jak potom chceme, aby měl o nás zájem, aby k nám cítil úctu nebo dokonce lásku? Jediné musí cítit. Nenávist.
1: Pokračuj.
2: Co kdyby naši otroci začali nás své pány počítat. Nepodceňuj to nebezpečí, Cezare. Žijeme na sobce. Výbuch bude strašlivý. A nevíme, kdy přijde.
0: Myšlenka jako vichřice, která v tu chvíli zalomcovala závěsy ve večeřadle. Hrůzná představa. Co palác, to 4-5 členů vznešené rodiny a 100, 200 i 300 otroků. Obrovská síla mluvícího inventáře by se mohla snadno rozpoutat. Neotřásali Spartakovi hordy 3 léta římskou říší. Tiberius Seneku napjatě poslouchal. Cítil se po záchvatu nezvykle čilý. Senekova poznámka o milionech otroků počítajících hrstku svých pánů byla děsivá. Časy dávné se v císařově mysli prolínají s přítomnou chvílí. Obraz stíhá obraz jako blesk na blesk v temnotě. Císař vidí synalý obličej svého posledního přítele Nervy, když mu před smrtí řekl: blíží se něco zlého, Tiberie. Nevím, kdy se to stane, ale tuším neštěstí a nechci se ho dožít. Nerva se změnil v Oktaviána Augusta. Dbej, můj Tiberie, abys udržel to, co ti zanechávám. Němý obličej otroka Gordina se mění v obličej někoho, koho císař nemůže hned poznat. Tvář úzká, dlouhá, ušlechtilá. Ano, Servius Geminius Curio. Zášť samovládce si sama překotně hrne před oči Serviovi přátele. Všechny ty členy senátní opozice a císařova ústa si tiše říkají:
1: vy jste nebezpečí Říma. Ne, otroci a barbaři, vám všem jsem měl srazit hlavy. Však ještě žiju. Však ještě srazím.
0: Zvedal se majestátní, veliký, pln náhlé síly, ale tvář mu zbrunátnila do tmava. Zaposlouchal se. Do uší mu vpadl vysoký pištivý tón, nemizel, trval, stále stoupal a stoupal, sílil a sílil. Císař prudce pokročil a rozhrnul těžký závěs. Vítr mu ho vyrval z ruky a lomcoval látkou kolem jeho hlavy. Dole se dmulo moře. Vlny se honily, jedna druhé skákala na hřbet. Vichřice letěla po vlnách, hvízdala, syčela. Voda se pěnila a kypěla. Císař slyšel jasně, jak dole kvílí ten vysoký, stále stoupající tón. Obrátil se zpátky k lidem, ale viděl jen rudou záplavu. Zajíkal se úzkostí, zatínal pěsti. Rudá záplava se valila blíž a blíž, valila se přímo na něho. Zděšené oči vidí do nesmírné dálky prostoru a času. Vidí svůj Řím. Město, které stokrát proklel, ale které vždycky horoucně miloval. Všecky brány do kořán a jimi proudí ze všech stran do města zástupy. Rachot a řinčení zbraní, mramorové chrámy a paláce se kácejí. Tlamy všech národů a pronárodů světa řvou. Je pozdě, pozdě. Spočítali si nás, otročtí psi. Spočítali si nás, barbaři od Róny, Dunaje, Eufratu.
1: Ustaňte, probohy, Řím jsem já. Jaká hrůza. Můj Řím je hromada zřícenin. Mé město je lidu prázdné. Vichřice skučí v rozvalinách. Ach, jak mne mučí ten svist. Smilování, bohové, zachraňte Řím. Mne zničte, mne rozdupejte, mne rozdrťte. Ale zachraňte můj Řím.
0: Císař se zapotácel. Chaos, přebíhání, křik. Makro přiskočil a zdánlivě podpíraje císaře stáhl bezvědomému z prstu odznak císařské moci. Pak on i ostatní prchli, jen Trasilos zůstal. Císař lapal po dechu, skelným zrakem pohledl na Trasila. Poznal ho.
1: Můj Trasile. Můj jediný člověče.
0: Závěsy se zmítaly větrem, vysoký tón přestal znít. Zdaleka se valila vše pohlcující vlna a nad mořem ryčela fanfára jako bílý plamen, ryčela až pod klenbu neprůhledných nebes. Tiberiovi slábl dech. Teď ustal. Císař dokonává. Trasilos rychle ještě pro co si odešel, skrývá je, že má v očích pláč. Seneka zděšeně pobíhal po chodbách, volal po Makrónovi a Kaligulovi, běžel za Chariklem. Ve vedlejší místnosti přijímal Kaligula Makrónovo blahopřání. Makro pak vyšel na balkon a zvolal k pretoriánům tábořícím v nádvoří.
4: Císař je mrtev! Ať žije Gaius Caesar!
0: Jásavý řev vojáků. Ave Gaius Caesar imperátor! Makro a otroci padli před Kaligulou na kolena. Kaligula hleděl na svítící rubín prstenu, který mu Makro navlékl na prst. Objal Makrona a políbil ho.
4: Budu vám dobrým vladařem.
0: V tom se Stryklínia ozval Tiberiův hlas.
5: Trasile. Trasile. Dej mi pít.
0: Kaligula zbledl, pohybem zbabělce sňal prsten z ruky a ukryl ho v dlani. Zoufale pohledl na Makrona. Ten rychle pokročil k Trikliniu.
5: Kdo mi vzal prsten? Kde máma?
0: Poslední slova zanikla. Škvírou mezi závěsy Kaligula viděl, jak Makro povalil císaře a udusil ho poduškami. Na to se objevil klidný a lhostejný.
6: Zdálo se ti něco, můj císaři? Tiberius je mrtev.
0: Zanedlouho na vrcholu Mizénského předhoří vzplál obrovský oheň. Jeho zář předběhla posly letící tryskem na koních k městu, aby senátu a lidu římskému oznámili, že císař Tiberius.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: písničky pro duši. Dnes opět vybíral Standa Hložek a zdraví také Věra Hotařová. Hezké dopoledne.
1: Ano, už jsme tady zase, těšíme se na vás. Hezké sobotní dopoledne.
0: Tak Stando, jak prožíváš léto?
1: Já jsem to tušil, že to takhle dopadne, protože já zatím léto mám pracovní. Ale zas musím říct, že vlastně ta práce je tak trošičku lehce s nádechem prázdnin, protože teď jsem byl v Rakousku, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Já vám něco potom za chvilinku prozradím.
0: A těch novinek, jak už jsem tak stihla ze Standou probrat, pár informací bude celá řada. Jen tak mimochodem říkáš, že máš léto sice zatím pracovní, ale protože na tobě je znát, že tobě práce je také zároveň koníčkem, tak to ti musí působit jenom radost.
1: To je pravda, já jsem spokojený. I když člověk by rád malinko vydechnul, ale na to mám času dost.
0: No a tak zatímco my, normální smrtelníci, cestujeme, abychom poznali další krásy naší republiky anebo jiných koutů země, tak ty cestuješ zase za svými fanoušky.
1: Ale ne vždycky. Teď jsem byl v Černé Hoře. Je to kousek za Brnem, je tam nádherně. A v tom místě, kde jsem byl, tam mají úžasné plavání a masáže a tak. Ale nic prostě... A můžete se projít do světa. Pozor, na to potřebujete nějaký pořádný boty. Třeba jak se zpívá v téhle písničce, kterou otvíráme vlastně dnešní písničky.

0: Já bych s ženou, já bych chtěl mít takové zlaté, stříbrné nebo diamantové střevičky. Vy už máš doma něco takového?
1: Ne, zlaté střevičky doma nemám, ani jsem nikdy neměla, ani je mít nechci. Já chci mít pohodlnou obuv a myslím si, že ve střevičkách ze zlata by se asi moc dobře nechodilo.
0: No, ale podívej, Edita Štaubertová tenhle krásný americký tradicion zaspívala, takže vlastně chodila po Goldenstrasse.
1: Po Zlaté ulici. Mm-hmm. A my máme Zlatou uličku v tak. Praze. Ale já jsem ráda, že si vybral tady tuto písničku, protože to byla hvězda 60. let. V roce 63 ve Zlatém Slavíkovi skončila dokonce na 27. místě a to bylo tenkrát ještě tak, že se nerozdělovaly kategorie, ale bylo to všechno dohromady a skončila za Milanem Drobným, tak to byl tenkrát celkem úspěch a tady tahle písnička patří mezi její nejpopulárnější.
0: Bohužel. A já bych ti oponoval, já mám pocit, že ještě jedna velice populární písnička, a tu si určitě pustíme za nějakou dobu, je Babičko, nauč mě Charleston.
1: Ano, máš šláger. Pravdu. To bylo zase z televizního pořadu, který se jmenoval Babičina krabička. Tam pak provázela tím pořadem.
0: Pak mě zaujal název té další písničky, která se uvádí, kde máš vlasy, Véno. Tu musím někde najít, přátelé. Ta se vám možná taky bude líbit. Ale vlastně s touhle písní jsme se dostali až na německé uličky, na Goldenstrasse, ale já bych rovnou přešel na třeba Marianhilfstrasse. Já jsem teď tam byl před týdnem. Měl jsem vlastně možnost tam zpívat pro Čechoslováky, kteří mě tam pozvali. No a oni měli takový zvláštní přání. Já jsem tam byl s jednou zpěvačkou, jestli bychom nemohli zaspívat Zvonky štěstí. A já jsem říkal, nechcete, aby jsme vám zaspívali oba dva třeba v Čelku máju, to určitě neumíme. Nicméně prostě trefili jsme, nebo možná o tom věděli, nebo to byla shoda náhod, nevím, že já jsem vlastně s Olivií, to je ta zpěvačka, se kterou jsem tam zpíval, natočil na její CDčko, to byla taková víceméně, já jsem byla jako takovou legrací písničku, Zvonky štěstí.
1: Takže jste si tak trochu zahráli ty na Karla Gotta, Olivie Žižková na Darinku.
0: Já už jsem zpíval několik Karlových písní a dokonce před samotným Karlem a Karel byl vždycky spokojený. No, že jsem o studu neudělal písni, tak já jsem vlastně tam zpíval píseň, která je takovou raritou. A já si myslím, že i tady v tom našem pořadu bychom si jednou za čas mohli nějakou raritku pustit. Tak tady je pro vás taková zvláštní verze písničky Zvonky štěstí.

0: Tak to byla taková zajímavá píseň, kdy vlastně Olivie, zpěvačka, ona je kamarádka výborná s Darinkou, nebo s Darou, jak se teď říká, no a mají stejný zabarvení hlasu, tak proto naspívala pár jejich písní jako tak pro takovou zajímavost.
1: Já si myslím, že z tebe by měl Karel Gott určitě velkou radost, tak protože jsi to zaspíval velmi procítěně.
0: Když se vidíme, tak my se navzájem chválíme.
1: Když vás nikdo jiný nepochválí, no, že to no, se tak říká.
0: Právě,
1: tak.
0: Ale když jsme sklouzili do toho Rakouska, přátelé, to je další tip, kam byste se měli vypravit. Není to daleko a Rakousko je nádherná země. Jednak Vídeň stojí za to. Prátr samozřejmě, ten je úžasný. Já jsem tam kdysi parkoval na kraji Prátru a zaparkoval jsem u nafukovacího hradu. Jo. A tak jsem říkal dětem, pamatujte si, kde parkujeme, aby jsme to nemuseli dlouho hledat. No tak jsme se tam malinko zdrželi a pak jsme se vraceli k autu a auto jsme nemohli najít, protože vlastně celou tu čtvrt vyfoukli.
1: Já myslela, že tam těch hradů bylo víc a pak jste nepoznali, ne, u kterého
0: jste vyfoukli tam ty hrady a já jsem normálně nemohla najít auto.
1: No tak ale protože jsi tady, tak jste ho nakonec no, našli. Kdo ho objevil? Spálně, kdo si vzpomněl?
0: Já už nevím, já to víš, že jsem se lekl, kdo mě ho ukradl. Ale tak přátelé, to je taková informace i pro vás, kdyby náhodou neparkujte vedle nafukovacích hradu. Ale Vídeň je nádherná, anebo jeďte dolů k Alpám, tam vlastně jsou úžasné cyklistické stezky.
1: Ale to si mě připomněl jednu dovolenou v Rakousku. Tam jedeš buď do kopce, anebo z kopce. Tak jsem si říkala ten jeden kopeček, že už fakt asi nemůžu, tak jsem se sedla z kola. A najednou na skládacích kolech, víš, pamatuješ si ještě na skládací kolo, kolem nás profrčeli místní babičky a ještě si vyprávěli a vezli ještě plné tašky nákupu, tak jsme hned skočili na kola, zkoušeli jsme to, no nedali jsme.
0: No tak jasně. Já když si vzpomenu, když jsem tam byl poprvé v Rakousku a viděl jsem, jak tam opravují silnice. My jsme jeli ráno někde z Amforu, tehdy to bylo asi před 30 lety, jeli jsme někam hrát fotbal a dělali silnici. To už tehdy mi zaujalo, že prostě oni pokládali koberec, snad já nevím, takový 3-4 cm maximálně, nějakého tvrzeného asfaltu, ale to šlo tak strašně rychle, my jsme se potom odpoledne vraceli a oni měli udělaných asi 5 kilometrů. Mm-hmm. Říká, to snad není možný. No a do dneška si na to vzpomnu, když vidím tu dálnici naši slavnou a to snad dělají schválně, aby měli pořád práci, jako tyhle.
1: Teď nebudeme no, rozhodně to, polemizovat.
0: Já se vždycky rozčuju, protože jsem pořád na cestách a když vidím, že udělají novou silnici a jedu tam za měsíc a zase to drncá, tak se můžu zblázit.
1: To ti věřím. No, já jsem ti ještě chtěla říct, že když si vzpomněl dálnice, tak na to já se nedívám, protože nejsem stavařka, ale já jsem milovnice přírody a těch přírodních krás a vzpomínám si také, když se otevřely hranice, jak někteří nadšenci, kteří se chtěli podívat do jiných krajů, než na jaké jsme byli dříve zvyklé, tak říkali, v Rakousku i ta tráva je snad zelenější než u nás. Ale fakt je ten, že příroda je tam překrásná.
0: Když přátelé se budete procházet po těch kopcích a svazích.
1: A loukách.
0: A loukách. A budete očichávat kytky a budete poslouchat zpěv ptáků.
1: A bzučení včel.
0: A bzučení čmeláků. Tak možná si vzpomenete na tuhle píseň, kterou vám teď pustíme.

0: Tak to má novější verze písničky Medulienka. No ale o Pavolovi Hamelovi bychom si mohli povídat dlouze a o Brudech a tak dále, protože udělal kus muziky. Ale já bych zůstal u té Medulienky. Věruš, víš, co to je Medulienka?
1: No přemýšlím, tuším. V tomto případě
0: hodně
1: myslím si, že tak autoři pojmenovali nějakou dívenku.
0: No,
1: tak Medulienka, si, tak určitě to má něco společného s medem, tak to prozradí, to určitě víš. Tak, a tak už ven s tím, prosím.
0: Kdybych to nevěděl, tak nemá.
1: Tak se nebudeš ptát.
0: Tak jasně, tak samozřejmě je to včelička.
1: Standa Blinkář, teď už taky medař.
0: Včelička, ale přiznám se, že jsem se na vás, milí posluchači, a věru na tebe taky konkrétně trošku jako připravil.
1: No, tak schválně.
0: Abych vás něčím zase zaujal, protože jsem zjistil, že jeden z mých nejlepších kamarádů z dětství, on je doktor veteriny a teď v posledních pár letech se věnuje včelám a včelařstvím, tak jsem se ptal, co je nového ve světě včele. A on říkal, no, odkvetla nám lípa, tím končí hlavní včelařská sezona. Mm-hmm. Čímž mě vlastně hned první větou zaujal. Ale že ještě může být medovicový med. Že to je med z jehličnanů a listnatých stromů. Ale musí být prý na to příhodné počasí.
1: A to jaké?
0: Zapařené sucho.
1: Zapařené sucho. Tak věřím, že se ho zeptal, co to je,
0: no,
1: zapařené sucho.
0: No, že to je dusno. Dusno. Zapařené sucho, přátelé, je dusno, ale nesmí pršet.
1: Aha.
0: A potom jsem se ptal, a co to je ten medovicový med? On říkal, to je vlastně ze mšic. Že jak nadáváme celý letošní rok, jak je strašně moc mšic všude možně. Takže ty mšice, to jsem vůbec nevěděl, napíchávají konečky listů a kálejí na listy. Vidíme tam ty černý, prostě takový
1: tečky,
0: které obsahují strašně moc cukru. A právě tyhle ty černý ty věci sbírají včely. Je to sladká, hustá šťáva plná cukru. A to je nejvíce ceněný med, protože jeho hrozně málo.
1: No, bodej by ho nebylo málo, protože jakmile se někde na zahradě objeví mšice, tak je okamžitě likvidujeme, protože nám ničí rostlinky
0: jasně.
1: A úrodu. No.
0: A vidíš to, jak ta příroda, jak to má všechno vymyšlené, jak prostě i to negativní je pro něco dobrý. Kam se na tu přírodu hrabem, přátelé. No a já vám ještě prozradím, to ještě není definitivní tečka pro včelaře. Pak ještě v polovině srpna jsou slunečnice, za kterýma ty včeličky lítají a sbírají tam prostě ještě věci. No ale pozor, jak skončí slunečnice, tak včelař pozbírá med, jak jsem se dověděl, a tolik medu, kolik pozbírá, musí těm včelkám vrátit v podobě cukru. A tím končí včelařská sezóna.
1: Přátelé, skončila odborná přednáška v podání zpěváka Standy Hloška.
0: Ne, to by to...
1: Pustíme další písničku.
0: To byly informace z doslechu, přátelé. No. Ale já bych se vrátil do té přírody, protože v létě, podvečer, hlavně když není horko, nebo když třeba lehce prší, je krásný se procházet. Jenom tak se procházet, bloudit přírodou a bloudit za šířá.
1: Bloudit nebo bloumat?
0: Bloumat a bloudit. Obojí, jak chceš. Obojí je v písnice, kterou si teď pustíme.

0: tak z této písničky, Věruš, já cítím takovou svěžest, takovou čistotu v té harmonii a vůbec v tom zpěvu. Moc hezká písnička a s takovou písničkou se hezky bloudí a bloumá. Co ty?
1: To rozhodně já, když jsem ji poslouchala, tak jsem se viděla, jak tedy bloumám tou krásnou přírodou, bosá po loukách rozkvetlých jdu a jenom tak vnímám ty krásy kolem sebe. Přesně tak.
0: Bosá noha? Bosá noha?
1: Ne, ano, bosou nohou. No. Zkoušel jsi někdy teď v dospělém věku chodit bosý v trávě?
0: No, chodil. A teď jsem viděl nějaký pořad s Karlem Šípem, kde byl nějaký odborník. Říkal, že by člověk jako neměl chodit na posov v kožených botech. Že musí mít zase vždycky ponožky.
1: To já jsem zase viděla pořad o druhu sportu, kdy se chodí na boso v zimě, v létě, v horách, na loukách, po kamenných stezkách a má to nějaké regenerační účinky. Víc to rozebírat nebudu, protože víc o tom nevím, ale existuje. Takový sport, na ten bych se asi taky nedala, to se přiznám. Obzvlášť tedy v zimě, ne?
0: Přece nohy musí jít v suchu a v teple.
1: Ale my jsme v plném létě a do plného léta patří krásné písničky.
0: Ano, a já jsem si uvědomil, když jsem vybíral, protože dělám si postupně, jak jsem tady naskočil do tohoto pořadu, takový přehled, koho už jsme hráli, koho jsme ještě nehráli. Já jsem s hrůzou zjistil, že jsme nehráli dva nejslavnější, nebo jedny z nejslavnějších zpěváků v současnosti, shodou okolností Moraváky, tak já nevím, jestli se budeme věnovat jednomu nebo druhému.
1: Zatím si ještě neřekl jejich jména, ale mě by zajímalo, proč s hrůzou si to zjistil?
0: No, jako já jsem hrozný, protože vím, jaký mají nádherný, úžasný písničky a já jsem je sem ještě nepřines. Takže činím tak dnes, ale akorát mám dilema, jestli mám prostě mluvit o jednom, nebo o druhém, nebo o obou.
1: A kdo to je?
0: Richard Krajčo, anebo Tomáš Klus.
1: Mm-hmm, tak to je určitě dilema, ale já myslím, že můžeš si splnit tajné přání, jestli to je tvé tajné přání, a pustit oba najednou.
0: No, já jsem tak trošičku doufal, že tohle mi řekneš, protože oni mají nádhernou písničku, kterou zpívají spolu, i když oni jsou trošičku odlišní, i když mají k sobě strašně moc blízko, jak jsem zjistil, jednak oni jsou oba ze Severní Moravy, Richard je z Ostravy, Tomáš je z Třince, oba jsou to sportovci, Richard hrál fotbal, Tomáš reprezentoval nás dokonce v Evropě v moderním pětiboji, oba zpívají, oba hrají na kytaru.
1: Oba
0: jsou herci samozřejmě, ano. Oba vystudovali herectví svým způsobem.
1: Jsou prostě mladí, talentovaní muži, talentovaní, když se to tak vezme, tak skoro ve všech oborech, protože Richard Krajčo, ten je původně vyučený elektrikář, pak studoval na Vysoké škole báňské, pak si teprve dodělával konzervatoř, protože zjistil, že to umění ho táhne mnohem více než technika a myslím, že už také získal to nejvyšší ocenění na poli divadelního umění, a to cenu Thálie za herecký výkon v Národním divadle, kde už bohužel teda není. A Tomáš Klus, tak ten vystudoval dokonce Akademii muzických umění, divadelní obor.
0: No, oba dva vedou takový velice zajímavý a pestrý život, jak rodinný, tak i veřejný. Ale to je na dlouhý povídání a nejlépe, když vám to řeknou oni sami, protože my do tohohle vstupovat Věru už samozřejmě logicky nebudeme.
1: Tak raději nabídneme tu písničku.
0: Ano, ta je nádherná, ta se jim opravdu povedla.

0: Krásná píseň, krásný text, text ze života. Tahle píseň byla napsána pro film.
1: Je to romantický film, který měl premiéru v roce 2013, tak mnozí jste možná ho viděli. Jmenuje se Křídla Vánoc, režírovala Karin Babinská a právě tam ta píseň zazněla, dokonce také získala titul Single roku v roce 2014.
0: Ano. A já bych ještě, než uzavřeme tu složku z téhle písničky, tak bych ještě chtěl říct, že vlastně Tomáš Klus začínal mimochodem taky ve Zlíně. Odrazový můstek měl společný jako já tady ve Zlíně. On vlastně vyhrál Czech Talent v roce 2007 a zaujal lidi, kteří kolem muziky, a dostal nabídku a vlastně do roka natočil svoje první CDčko, který určitě jeho fandové mají doma.
1: Také si zahrál v několika pohádkách, naposledy to bylo v pohádce Tři bratři. No a možná vy, kteří ho máte rádi, tak už jste slyšeli informaci od něho samotného, že se chystá na roční uměleckou pauzu. Tak mu popřejeme, aby nabral hodně energie, síly a aby se zase vrátil v plné invenční svěžesti.
0: No, tak já ti jako pěvec řeknu, že tomu trošku jako nerozumím. Když se ti daří, aby najednou přestal, je to takový nezvyklý.
1: Možná se chce věnovat rodině.
0: No, kdo ví. Samozřejmě. A pojďme dál. Pojďme se projít třeba Jižní Moravou.
1: Krásný kraj.
0: Když já jsem říkal, páni, musím se zeptat, co ti moji kolegové moravští pěvci dělají.
1: Které pěvce konkrétně máš na mysli?
0: No, myslel jsem konkrétně na Romana Horkého. To je můj kamarád. My se potkáváme velice často na Jižní Moravě. Romana jsem zastihl, když jsem s ním mluvil, tak říkal, já jsem v Rakousku pro změnu. A že tam splavují nějakou rakouskou řeku. Mám pocit, že říkal Salza. No a říkám, víš, co se stalo? My tady jedem na lodičkách jako parta a ztratili jsme cestou lodí voda.
1: No.
0: Takže my,
1: to je komplikace.
0: Takže my amatéři prostě jedeme dál. Samozřejmě říkal, ať všechny moc pozdravu, že ho čekají koncerty a pak řekl, že mají závodní dovolenou.
1: Jejda, to bývávalo, to dokonce v době závodní dovolené, tam, kde byly bytové domy napojeny na dálkové topení a na teplou vodu, tak nešla ani teplá voda, ani cokoliv jiného. Tak oni mají závodní dovolenou.
0: Závodní dovolenou má Roman Horký a Kamelot. No a jsem říkal, Romčo, a tak jakou písničku bychom měli pustit posluchačům, kteří tě mají rádi? Říkal, no jasně, že pust Pálavu.

0: Kdo máte rádi Pálavu, tak jste se tam možná teď také viděli díky Romanu Horkému a písničce stejnojmenné, tedy Pálava.
1: Na Pálavě je nádherně. Nabízeli mi tam už vinohrad, ale já na to nemám čas. Já ten vinohrad, který tam mám s kamarádem, tak víceméně je to jeho a já mu tam občas jedu pomoct.
0: To by mě teda zajímalo, co umíš jako vinohradník, když říkáš, že mu tam chodíš pomáhat. Tak schválně, jakou práci z toho vinohradu znáš?
1: Na většinu prací mám lidi, ale zase jednou za čas, skoro každým rokem jdu, aspoň symbolicky mu pomoct stříhat hrozno. To je prostě, když je krásný počasí asi ve vinohradu a nemáš před sebou kilometr plantáží a tam si zaspíváš, když tam máš dobrou partu, tam jsou ženský, se kterým mají legrace a už je vlastně burčáček, to je jak na dovolené.
0: Takže ty už tam jenom sbíráš tu smetánku, žádné škrabání, stříhání, stříkání, ne, přivazování, ty už jenom potom trháš střapce révy vinné.
1: Ale smekám před vinařem a to je prostě šílená práce a klobouk dolů.
0: Když už jsme u těch letních různých radostí a písniček, tak já si myslím, že do tohoto období vždycky patří nějaká písnička v podání Michala Tučného.
1: To jo, a když řekne Michal Tučný prázdniny, tak se mi vyjeví kovboj. Myslíš, že kovbojové pijou víno?
0: Ti pijí nějaké spíš ohnivé whisky. Vody možná.
1: No, nějakou whisky pořádnou, že? No. Tak pusme si písničku a zapřemýšlejme nad tím.
2: Snad jsem

0: Pohodová píseň, prázdninová. Tu napsal celou, jak muziku, tak text Zdeněk Rytíř. No a je škoda, že se ho nemůžu zeptat, jak věděl, že přijíždí úplně poslední kovboj.
1: Možná, že chtěl, aby to byla taková otázka hozená do prostoru a každý ať si najde na ní odpověď. V našem případě by to mohla být také poslední písnička dnešního vydání. No ale než se rozloučíme a než ji pustíme, protože ta je krásná a už také hodně pamatuje, tak řekni, co nového u tebe? Celé léto máš pracovní, tak...
0: Mám, já jsem dostal takovou nabídku jednak účinkovat v jednom letním televizním seriálu. Mám tam takovou zvláštní roli, že tam budu hrát sám sebe.
1: Neříkej.
0: Já jsem dostal scénář a tam je napsaný Hloška, hraj Hložek.
1: No, to by mě zajímalo, co v tom scénáři je teda napsáno. Kdo tě může znát, který scénárista tě může znát lépe než ty, sám sebe.
0: No tak vidíš to, tak i takové věci se dějí. Ty lidi, co mě znají, tak vědí, že jsem pro každou legraci, takže člověk se pořád neustále učí. No ale teď mám takový období, taky se mě stala taková věc, která se zpěvákovi taky nestává každým dnem, že mě oslovila kapela, která doprovází Petra Spáleného a nabídla mi termíny, protože Petr si dal pauzu, no a kapela chce hrát, no a oni řekli, že by byli rádi, kdybych ty termíny vzal. Já říkám, tak když jste takový frajeři, tak děkuji vám, já sice mám tady kapelu na Moravě, ale pojďte to naskoušet a odehrajte to taky se mnou. Tak oni se toho chytli, takže zkoušíme. A vlastně z toho vzešlo, já jsem to ani pořádně nevěděl, že ta kapela je bývalou kapelou Ivety Bartošové. Oni to totiž rozšířili o dva muzikanty, nebo obměnili. No vlastně teď hraje bývalá kapela Ivety Bartošové, což jsem vůbec netušil. Tak to je taky taková perlička. No a budou tam se mnou zpívat dvě holky, který chodí k Lindě Fíkovi a Lindě Lopový se učit zpívat a jsou to profi zpěvačky, protože zpívají s Bumbendem a zpívají s Hankou Zagorovou. Takže ty se dějí takové zajímavé věci, se kterých samozřejmě mám radost.
1: Tak to ti blahopřeji.
0: Práce je dost, zapeď pán Bůh, ale teď, aby se to lidem, aby se vám to, milí posluchači, líbilo.
1: To musíme počkat, až budeme znát výsledek, ale co můžeme už předpovídat, je, že se jim snad bude líbit ta naše poslední písnička, kterou si vybral.
0: A já jsem to vybral schválně takhle šalamounsky, protože začali jsme s Střevíčkama a teď mám písničku na závěr takovou, kde někdo jde do světa. Vysíláme z Baťovského města, tak jak jinak bys neměli hrát?

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se

0: tak velké finále na závěr. Určitě si vzpomínáte, že tahle písnička zazněla v muzikálu, ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, kde scénář mimo jiné napsal Jiří Suchý a hudbu složil Jiří Šlitr. Tak i tato písnička Babeta byla z této autorské dílny a byla taková pochodová, vojenská, svěží.
1: A já si myslím, že na finále našeho pořadu je ideální.
0: Tak na závěr vám popřejeme, abyste se šťastně ze svých cest, které si plánujete, vždycky vrátili, vždycky našli zpátky tu cestu domů.
1: Ano, vyražte do světa, jak ta Babeta, no anebo běžte se projít někde po okolí, kde je krásně i u nás, na Moravě je nádherně, a užijte si krásně léta, no a vraťte se nám k přijímačům opět za týden.
0: Zdraví vás a vše dobré vám přeje Věra Hotařová
1: a Standa Hložek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdence zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, cože to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba Noční linky. A kdo se k dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v Noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma. A když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát. Tak jsem se těšila na jaro. A ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je, je po slunovratu. Já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku. Za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov. Ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy.
0: To máte, to je pravdu, pravda. To máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11-12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobí, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si za sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To bylo i tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, ano, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který, ano, tam hrá toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, aha, jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové užvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to tak,
1: asi bylo
0: je to tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte, dneska je 23. zítra je svatého Jana, ano. Svatojánská noc a světlušky už letají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci, takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teďkon v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička a tak dál nosíš po kapsách si mládí Valdemar Matuška a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

problému dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No, moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Vnoučci. Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babi, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Nevěděl. Jeden má 2 ročky a jeden 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bolka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze Šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, ty jsou 4,5. No dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat. No a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Oni tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka chodí do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě takže vás rozesmějou skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on byl samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, takovou tu chaloupku, co tam ty děti mají, a sklouzat se dolů, že. A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provazech a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to. A pořád to zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý skluzavce. Yeah. Já říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíc se smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu,
0: zkus to.
1: A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylézt nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
0: No vidá, umí si Martínek poradit či kulka. Tak to jste se pobavili.
1: Já si zrovna jsem si vzpomněla, to je z poslední doby. Tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně. No, je to prostě nádhera, já si to strašně užívám. A vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6.
0: Ano.
1: Byly tak mezi 10 let a hodně se mě tady mívávala, jo. Takže ty výšplechy byly i od nich. Jako jestli ještě můžu,
0: určitě,
1: abych nezbyděvala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky. Bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, že jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo, A ona vyšla a říká, bápy, to jsou velký mandarinky. A Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
0: Ano, ano.
1: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je vousatej, že jo? A tak se přemýšlelo a říkal se, Martínku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jíža. A on tak se zamyslel a on byl tenkrát 3 roky. A říká, to jsem rád, že budu mít bráchu fousatýho.
0: Je, no to je co, to je krásný.
1: Je manžel je Jiří,
0: ano.
1: Jo? A to, že i ten malý, který bude Jiří,
0: tak bude fousatý. No, děti jsou úžasný.
1: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
0: Ne, nezdržujete.
1: Moc vás zdravím.
0: Taky.
1: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
0: Taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
1: Pěkný dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlochovic, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo jí pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: A no, naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opeře Čertova stěna.
0: Uh-huh.
1: Tady v Plzeňském divadle, ve velkém, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Mia v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže hned
1: byla pohotová. To je takový pohotovej prostě človíček. A to je jenom chrlí prostě od mala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasměje, že jo?
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit taková.
0: Ještě by mohl říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to asi to už brzo, protože to, oni jsou hrozný. Jako, já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím. Souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, bude to všecko jenom jiné.
1: No a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím jel teďka legrace.
0: No to jo.
1: To je prostě, to je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Tady chtějí mít klid, že jo, neotravuj kotě.
1: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s tíma je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je to lepší než televize.
1: Jo,
0: opravdu,
1: no, my jsme kousíček takhle za Plzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako vlastního, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu
0: hlídá.
1: Máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě, takže jako to, tak, no, takže to je asi všechno, co jsem...
0: Moc děkuju, paní Jano.
1: Jo,
0: a zdravím do Plzně, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. A teď už Alice Springs, Dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli byste dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo tématu máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak rozhněvat a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já v okoze a on v oboze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je
0: k smíchu.
1: Ano. Ano, ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano. Jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel. A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany, ano. A tam je už letitý dechovkový festival. Aha. A před 14 dny

0: A v neděli tam byl ten dechovkový festival.
1: Pro dědečky a babičky.
0: Jo, já říkám, chlapče, jak jsi to ty vystihl?
1: Ano, ano, krásně.
0: Kůň je jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem. Ano. A tak to je určitě, určitě to tak je.
1: My no to mě pobavil. To teda.
0: Říkám, kde na to ty děti chodí na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak ano. My tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty. Ano. Jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
1: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný. Ano. To je nádherný.
0: Takže opravdu jsme se nasmáli teda oba
1: to jo,
0: dva.
1: To jo.
0: Takže to by bylo taky, děkuju. No, samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám čtyři, jednu vnučku a tři vnuky, no a to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu
1: děkuju.
0: Jinému a mějte se moc krásně.
1: Dobrou noc.
0: A držte se všichni, držte se nad tím horkem a ano. U nás je sucho, teda ano. Sucho a velmi teplo.
1: Teplo, ano.
0: Takže všude dokola prší, jak říkají a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce.
1: Opravdu?
0: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v neděli, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roku, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
1: no,
0: tady tím nepostižený, tady to udle tou svou prací, no je to jeden z lidí, který jeho práce je jeho koníček, takže
1: to má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, ano, mám jí moc ráda.
0: Ano, ano, on už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku a takže takhle.
1: Děkuju, paní Aničko, dobrou noc.
0: Krásně a dobrou noc všem.
1: Paní Anice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky. Ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková. Mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančí hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linky, a tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Mm-hmm. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně, jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. Mm-hmm. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. Mm-hmm. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu. Jo?
1: Tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Hmm. Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná, a kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho, a mamka vždycky říká, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala a četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný.
0: Stejný.
1: No, když
0: vezmete
1: třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: strategické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska se jsou jinde. Mm. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle věci. A mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda, tak. Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor, a tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně třeba s vámi souhlasím.
1: Pan Menčík třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška, Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma.
0: Hmm.
1: Tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, jak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když tak krásný i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo jak už několikrát v první hodině zaznělo vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias s Luisem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tady už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. A já mám pravnočata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo to, co už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, no. Šikulky.
1: Tak. A teď už to mám opravený, takže je to dobrý. A jinak já leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílá
0: málo. Tak to bude rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost. Moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla. Že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak jako, že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehda mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už máme jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teď to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Každý kluk sní.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale z dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo,
0: ano.
1: Ale přestávala nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého bydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře. Dobře. Děkujeme.
1: Takže já děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře
1: noc.
0: Dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom teda krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože ty jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšplechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že k někde stál a říká, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jim, že on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel
0: podvozek stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remiza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: to je právě, to ani to zpělá by nevymyslel. Ano. Tak říká, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do Šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církevní tábor. Teď už jsem starý a moji společnici je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to nepletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má 1 z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože tady, když jde, to něco jde. Je to 3barevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo taku trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiše, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídá: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem, no teda ty seš mejdlo proti němu, to by, no prosím tě, skáď to. No on měl aspoň vlasy, no dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku, no já ti řeknu, teda ta tvoje ženská tam má prsa, no to se nedá. On říká: dobře, tak to zkráť. No a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře. Tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří. A my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně. Ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce. O dobré náladě sousta průpovídek, spousta průpovídek s dobrou náladou, jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdrojem mé dobré nálady jsou většinou děti. Jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linkové, které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku těch narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Přáli, bylo to moc hezký.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roků, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, protože ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera. A takže jsem přijela z porodnice s balíčkem a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla pryč.
0: Ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála a tak se dívala a všechno. Říkám, tak teď vykoupeme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned. A hned, a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála. A teď jo, tak já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, a jsem to povídala, a jak ty to zpíš?
0: To je co?
1: To
0: je co? Že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže jsem té zábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, tam byla tak bezvadná, že to byl David Prachař a no, tež Rybová. Takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takový vzpomínky a zábavný a jo a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp tam měl právě tam měl Pavlinu Filipovskou, ale to jsem se to tak nasmála. Ona ho nepustila ke slovu. Teď vidět, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano, ano.
1: No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe. Teda,
0: to je pravda.
1: Srandu se dělá. No. A tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no, takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu, já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování, a tak to já se nedívám, a tak já mám ráda zábavný a potom soutěže, tak to taky, Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je, taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě se to zopakuje všechno, ale on je tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mi nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mi tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no, ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
0: Je toho moc, je toho moc.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. Chtěli jsme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, jenom, že Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. jídlo, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt Hodonín, to je tady moje, jezdím, ale
0: to že to bylo jako jet. Daleko, že jo, ale přece
1: no,
0: jenom,
1: no,
0: když
1: ale,
0: je tam člověk jo, měsíc stráví, tak je to hezké.
1: Naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: tak
1: Prahy.
0: Tak to je dobře. Moc děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek a zdravím do Brna.
1: A já vám děkuji za písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Dávejte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takový tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, kteří jsou taky veselí. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je smějo. Když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme,
1: no,
0: jak se říká.
1: Ano. Vedlejší, toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptal, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, takže ono takhle, říkala mu, že ono se dala pod srdcem taky, ano, jak se to říká?
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu, dostala snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli.
0: Ano.
1: Ale pak se stalo to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou. A on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila? Bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano,
1: porozený babičkou.
0: Babičkou, ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát, než mračit.
0: Je
1: no.
0: To pravda.
1: Každý má jinou povahu.
0: Je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no. No, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutného kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je lepší,
0: že
1: smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda, tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Války českou minulostí.
1: Dobrý den. Scházíme se po 32. a já, bych se toho slova neštítil, stále v této partě.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý, ke kteréžto čtveřici se věrně druží i režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Jakož i, byť s předstihem několika let a vzdálen od nás doslova pár stovek kilometrů, autor knižní inspirace Petr Hora a Hořejš. Kromě posledního, všichni jmenovaní jsou se na půdě Českého rozhlasu Brno pro instituci téhož jména, leč s číslovkou 2, totiž pro stanici Praha, připravili i dnešní pokračování o tom, která lze báseň zaklít do kamene.

0: Ještě k tomu, co naše kroniky vyprávějí o úmyslu krále Vladislava nebydleti déle na Starém Městě, ale přenésti stálé sídlo své na Hrad Pražský. Když totiž vrátil se do Prahy, přijeli také někteří z těch, kteří dali příčinu k nedávné bouřce a nepokojům vůbec, jako jistý Ocásek, pro něhož vznikl rozbroj v obci, takže se i král tomu divil a pak se i bál. Proto nechtěl prý více ve dvoře královském, u Prašné brány, již se tehdy říkalo Nová, bytu míti a hned myslil, aby hrad opraven byl. Zvláště poněvadž prý jakýsi soused novoměstský, vyskočiv ze svého domu na příkopy a zlořečiv, napínal kuši a král přitom na to ze dvora hleděl, jak přikládaje šíp volal: vydejte nám ty zrádce. Avšak příhoda ta bez pochyby nevzbudila úmysl dotčeného, nýbrž urychlila jen jeho provedení. Když pak král bydlil na hradě, nemohlo překážeti, aby také desky zemské a úřady královské vůbec za ním tam přeneseny nebyly. Té doby počala stavěti se a roku 1493. dokonána mistrem Benešem Lounským ona Vladislavova síň na hradě Pražském, která i podnes sluje co jeden z nejzdařilejších pomníků staročeské architektury.
1: Ještě dřív, než onen Beneš Lounský mohl jakoukoliv síň, byť tak velkolepou, jakou se ona na Pražském hradě ukázala býti, postavit, musel se k nám nějak dostat.
2: Nemusel.
3: Jak to, že nemusel?
2: No nemusel, mohl být přece odtud, domácí. Copak všichni, kdo u nás něco pořádného postavili, případně stavějí, musí být odjinud?
3: To zajisté ne, ale se Benešem Lounským...
2: Neboli s Benešem z Loun?
1: Po případě také Benediktem Rotou, ale též Retem, Rýdem či Rejtem?
2: Přičemž pravdě nejbližší bude poslední varianta, totiž Benedikt Rejt.
1: Tak tedy ona to s ním byla vůbec náramně složitá historie.
3: Inu, tak se pustíme do jejího luštění.
0: Daleko menší pozornost než jeho práci na Vladislavském sále byla mu věnována jako fortifikačnímu architektovi.
3: Dozvídáme se z velice tlusté knihy dvoudílné publikace Dobroslavy Menclové o českých hradech.
2: Benedikt Rejt, nebo Rýt, či jak se vlastně ve skutečnosti jmenoval, nastoupil v Praze jako stavitel nového opevnění hradu.
0: Chci, abys postavil mohutné opevnění. Takové, které by zabránilo vstupu Matyášova vojska na hrad.
3: Tuto větu měl podle historičky a spisovatelky Jany Janusové pronést král Vladislav II.
0: Pozval jsem tě k sobě. Slyšel jsem o tobě mnohé, hlavně od svého švagara, vévody z Landhutu. Prý si mu v Burghausenu postavil opevnění, které odolá i velkému náporu Turků.
2: Nejenom Matyáš, který obsadil Vladislavovi země Moravu, Slezsko a obojí Lužici.
1: Ale i Turci byli to, co českého krále strašilo.
0: I sem mohou přijít Turci, ale ještě spíš Matyáš.
2: A také jinověrci, kališníci, kterých se Vladislav rovněž bál.
1: Prostě těch důvodů, proč by se měl přestěhovat ze svého dvora na Starém Městě blízko Nové brány na hrad, bylo víc.
2: A proto ta státní zakázka přímo z nejvyšších míst.
3: V době, kdy Benedikt Rejt přišel do Prahy, měl Vladislav 32 let. Kolik bylo jeho novému architektovi?
2: Možná o 5 let víc.
3: Pořád ještě mladík.
2: Přesněji to nevíme.
1: Mohl se narodit někdy mezi lety 1451 až 54.
3: Bližší údaje k dispozici nejsou?
1: Ne.
2: A ani s místem narození si nejsme jisti.
1: Někteří historikové,
2: například Jan Herajn,
1: se domnívají, že jeho rodištěm by mohl být Pístov.
3: Pístov, kde pak ten leží?
1: Pár kilometrů uchodové plané v západních Čechách.
2: Mnohem později, když byl Benedikt povýšen do šlechtického stavu, si začal skutečně říkat z Pístova. A my ten predikát u jeho jména používáme dodnes.
1: Jenomže on to taky nemusel být žádný západočeský Pístov, ale ku příkladu rakouský Písting.
3: Pístov, Písting to k sobě nemá zvukově daleko. Třeba novopečený pán použil jména svého rodiště v Rakousích do české podoby upraveného.
2: Všem možnostem ještě není konec. Máme tu Rý.
3: Ale to je přece Benediktovo příjmení, tedy po německu.
2: Taky to mohlo být místo narození.
3: A ten Rýd?
2: Je také v Rakousku.
1: I když by se nám asi český původ věhlasného architekta zamlouval mnohem víc, tak s tím Rakouskem je to mnohem pravděpodobnější.
4: Rejtova práce na opevnění Pražského hradu, i když v jeho díle znamená jen malou položku, je natolik typická, že může vnést nový pohled do tajemství Rejtova původu.
3: Začíná se svou teorií doktorka Menclová, a protože si svůj dohad necucá z palečku, ale podepírá její skutečnými argumenty, tak jí, myslím, budeme věřit.
4: Opevnění Pražského hradu mělo několik zvláštních vlastností. Od běžného hradního opevnění té doby se odlišuje už tím, že Rejt rozšířil ochoz hradební zdi slepými arkádami, které k ní zvnitřku přistavil. To je prvek příznačný spíše pro městská opevnění, kde se počítalo s větším množstvím obránců a kde se nedalo tolik spoléhat na příznivou a přírodou chráněnou polohu jako u hradu.
3: Nad Vltavou se sice hrad vypínal, ale byl trochu jiný než ostatní hrady. Nacházel se vlastně ve městě.
4: Kromě slepých arkád má však Rejtovo opevnění ještě jeden, daleko typičtější znak. Je to neobvyklý tvar střílen. Do jejichž otvorů je vložen otočný buben s průstřelnicí.
1: Tento fakt...
2: Byť nám může poněkud vadit vojenská hatmatilka...
1: Nám může pomoci v pátrání po Rejtově původu.
3: Jak to?
1: No, kvůli těm střílnám a taky kvůli dřevu, ze kterého byly vyrobeny.
2: Používání dřeva v jinak kamenném opevnění bylo totiž omezeno jenom na úzký okruh alpských zemí.
1: Hlavně na ty, odkud mohl Rejt pocházet.
2: Což jsou Rakousy, případně oblast Horních Bavor.
1: Pražský hrad byl vždycky nejvíc ohrožen, no, ze kterého místa?
3: Myslí se nějaká funkce nebo přímo některý politik?
1: Myslí se místo jako takové. Kde měl Pražský hrad slabé místo?
3: Já nevím, že by směrem od Nerudovy ulice?
1: Chyba lávky. Ze severu.
3: No jasné, to znamená...
1: Od Jeleního příkopu. Tím v době Vladislavově protékal potok Brusnice.
3: Ale příkop není špatná obranná výmoženost.
1: Tento příkop je sice hluboce zaříznutý, ale poměrně úzký. Z protější, stejně vysoké planiny, v té době osázené měšťanskými vinohrady, bylo možné hrad při zvýšeném donosu děl snadno ohrozit.
2: Proto nechal Rejt dosavadní starší parkánovou zeď zbořit a na jejím místě postavil novou, 8 metrů vysokou hradbu, která byla u země 3,5 metrů široká a ochos nahoře měl 2,5 metru.
1: Ten ochos byl určen pro střelce z ručnic.
2: Proto ho chránila sedlová střecha.
1: A ta nesla dřevěnou konstrukci na vnitřní straně zdi.
2: Říkalo se jí pavlače.
1: V přízemí chránili střelce, který manipuloval s těžkými střelnými zbraněmi slepé arkády.
2: A v té zdi se nacházely zvláštní, velmi nezvyklé střílny.
3: S tím bubnem.
2: Přesně tak.
4: Buben byl vložen navenek i dovnitř široce rozevřeného otvoru. Nahoře a dole měl dva kovové čepy, které se otáčely v okovaných ložiscích střílny. Jeho středem byla proražena úzká štěrbina, již se prostrčila zbraň, které byl otáčením bubnu umožněn značný akční úhel. Buben kryl zároveň střelce stojícího na ochozu a v případě potřeby celou střílnu uzavřel.
3: Muselo to být vymyšleno přímo hlavou.
1: Benediktovou.
2: Pokud se někde něco podobného objevilo, tak to bylo právě v Rakousích a v Bavořích.
1: A je pravděpodobné, že právě odtud Rejt přišel.
4: Hradbu zesilovalo několik věží, z nichž se alespoň z části zachovaly dvě. Takzvaná Daliborka na východní straně a Bílá věž za klášterem svatého Jiří. Zajímavější je Daliborka, nejenom svou historií, ale i stavebně. Rejt ji vysunul daleko do Jeleního příkopu po způsobu věží na Uherském hradě ve Vyšegrádu. Protože byla posunutá až na dno příkopu, bývala značně vysoká. Ještě dnes má tato okrouhlá věž, měřící v průměru 10 metrů, kromě horního patra 4 spodní etáže. Dvě nejspodnější, víc jak 5 metrů vysoké, kryté kupolemi a přístupné jedině zhora otvory ve vrcholku klenby, byly úplně bez oken. Tlusté, víc jak 2metrové zdi zabezpečovaly tyto temné kopky sloužící jako nejtěžší vězení.
3: Což si Dalibor Skozojet, její první nedobrovolný obyvatel, vyzkoušel na vlastní kůži.
1: Brzy poté, co se rozběhly stavební práce na hradbách kolem Pražského hradu, dostal Benedikt Reid další zakázku.
2: Byl v té době na roztrhání.
1: Což domácí mistři nepřivítali s nadšením.
3: Pochopitelně konkurent a pravděpodobně cizinec a ještě měl protekci na hradě.
1: Vladislav mu svěřil přestavbu hradu Křivoklátu na Královský palác.
2: Králi se v té krajině nad Berounkou.
3: Tehdy se té krásné řece ještě neříkalo Berounka, ale byla to od Plzně až k Vltavskému ústí řeka Mže.
2: Tak tedy v tom kraji nad Mží se Vladislavovi líbilo.
1: Ne, že by se věnoval honitbě. On lovec spíš nebyl.
2: A Křivoklát jako pevnost ho taky nelákal.
1: Ale měl rád zdejší klid a malebnost.
3: Ta tu naštěstí zůstala dodnes.
2: Když vypukl roku 1483 v Praze mor, neutekl Vladislav sem ani na Karlštejn, ale nejprve do katolické Plzně a pak na Moravu do Třebíče.
1: A když vypukly v Praze bouře?
3: Ve kterých se angažoval, jak už víme, i tamní občan jménem Ocáse.
1: Tak nehledal útulek zde, ale v katolické Kutné Hoře.
3: Takže co ho tu lákalo?
2: Křivoklát je jako stvořený na odpočinek.
1: Jenomže potřeboval přestavět.
2: V časech husitských válek vyhořel. A od té doby, jak se patří, spustl.
3: Za to, že ho známe tak, jak ho známe, vděčíme králi Vladislavovi Jagellonskému
2: a Benediktu Reitovi.
1: Vladislav byl velkorysý. Zadal svému architektovi úkol nejprve vystavět velký dům při jižní hradební zdi před hradí
2: a pak mu uložil, aby nakreslil plány na přestavbu celého vnitřního hradu.
1: Reit moc času neměl.
2: Ale protože byl už tenkrát typickým představitelem workoholiků, tak svoje úkoly zvládl.
3: Jenže po smrti krále Matyáše se Vladislav, co by uherský král, přestěhoval natrvalo do Budína a do Čech se od té doby podíval asi jenom 3krát.
1: K další přestavbě nebylo žádného důvodu.
2: Hrad sloužil ponejvíc jako státní vězení.
1: Na hradě se přesto stavělo podle Reitových plánů dál.
3: Proč?
1: Asi proto, že král chtěl vzbudit zdání, že ani po svém přesídlení do Budína na Čechy nezapomíná a že tu bude alespoň občas také sídlit.
3: To teda nesídlil.
2: Leč stavební ruch na hradě pokračoval.
1: Stará budova purkrabství obnovena nebyla, ale vyrostla tu nová budova.
2: A horní hrad byl důkladně přestavěn.
1: Po vězeňsku, pochopitelně.
2: Což znamená, že byla postavena řada přízemních komor, do kterých pak byly sázeni vězňové.
3: Pěkný termín, sázení vězňů. Původní?
2: Originální.
1: Komory měly samostatné vchody z nádvoří s malými zamřížovanými otvory ve dveřích, jimiž stráže kontrolovali chování vězňů.
3: Nechápu, co na tomto hradě chtěl Vladislav dělat. Jakoby se současný státník jezdil rekreovat na Mírov.
2: Nebyla zde jenom spodní patra. Vyrostl tam i palác v horním patře.
1: Stará, raně gotická klenba v něm byla nahrazena novou hvězdovou klenbou.
2: Se zhora na nás koukají bysty krále Vladislava s korunou na hlavě a jeho syna Ludvíka s vysokou čapkou na skadeřených vlasech.
4: Chtěl bych, mistře Rejte, abys mi tady na hradě postavil trůní sál. Měl by sloužit významným zasedáním, ale i turnajům a skvělým hostinám. Muselo by to být něco zvláštního, co se jinde nevidí. Sál, který by byl hodný českého a možná, že i uherského krále.
3: Taková slova možná, že trošku jiná, ale zřejmě se stejným smyslem, pronesl někdy kolem roku 1490 král před svým architektem.
1: Bylo to v době, kdy z Uher nepřicházela žádná zpráva, jestli jeho, tedy Vladislava, přijmou tamní páni za svého krále.
2: O Matyášovi se vědělo, jak si potrpěl na nádheru a Vladislav se mu chtěl vyrovnat. V nádheře oděvu i v krásných stavbách.
1: To, co Matyáš postavil v Budíně, chtěl mít v Praze taky.
2: Proto zadal přestavbu křivoklátu mistru Hanoši Špisovi, královskému kameníkovi původem z Frankfurtu.
1: Zatímco na mistra Benedikta Rejta už čekal onačejší úkol.
3: Vladislavský sál.
1: Tehdy se mu ještě tak neříkalo, zatím to byl velký sál.
2: Mezitím vykonala česká diplomacie ve městě nad Dunajem svoje a Uhři si mezi několika kandidáty vybrali pražského panovníka.
1: Zadarmo to nebylo. Soupis podmínek, který Vladislava čekal, byl úctyhodný.
2: Práce na velkém sále na Pražském hradě se však nezastavily.
1: Před odjezdem do Budína si král staveniště prohlédl.
2: Benedikt Reit ho zavedl dlouhou chodbou až do bývalých místností paláce Karla IV.
1: Když král vešel, zůstal překvapen stát.
2: Ohromil ho velký prostor. Zmizely původní menší místnosti. Příční zdi byly vybourány a odstraněno bylo i dřevěné patro nad nimi.
1: Začínal se rýsovat nový, opravdu velkoryse a odvážně pojatý celek, který neměl dosud obdoby.
4: Podivuhodná stavba, mistře Rejte. Pokračuji jako dosud. Až se vrátím zase někdy z Budína do Prahy, byl bych rád, kdyby mě sál vítal v celé kráse.
1: Stáli vedle sebe nad započatým dílem a každý z nich si představoval hotový sál po svém.
2: Reit ho viděl prosvětlený širokými okny, sevřený neobvyklou klenbou.
1: Vladislav tak přesné představy neměl, cítil však, že sál bude krásný, jako stvořený pro nádherné dvorské slavnosti a turnaje.
2: Proto Reit navrhl na přístupové cestě do velkého sálu jezdecké schody, po kterých měli štolbové a panoši přivádět koně k turnajům.
4: I když v té době byl Reit přetížen prací na jiných úkolech, hlavně na přestavbě Královského hradu v Praze a na rekonstrukci hradního opevnění Pražského hradu, pustil se do stavby Vladislavského sálu, který byl tím nejpozoruhodnějším dílem, jímž předčil všechno, co se tehdy ve střední Evropě stavělo. Poprvé se mu tady podařilo spojit dva protichůdné světy. Vytváří úplně nový prostor, zaklenutý sice žebrovou gotickou klenbou, ale osvětlený velkými čtvercovými renesančními okny. Byl vyzbrojen dokonalým citem pro prostor a mistrovsky ovládal světelné efekty. Klenba sálu, zbavená vnitřních podpor a uzavírající prostor stejně široký jako vysoký, byla něco zcela nového. Okenní parapety jsou tu mimořádně nízko proto, aby světlo prostupující okny se odráželo od podlahy sálu a prosvětlilo stejnoměrně klenbu. Interiér se tak nejenom dokonale prosvětlil, ale i pohledově zcelil.
3: Když se král přestěhoval do Budína, neznamenalo to, že se práce na přestavbě Pražského hradu zastavily?
1: Že by se zastavily, to tedy ne, ale dá se mluvit o zpomalení.
2: 7 let trvalo, než mistr Benedikt Reit rozprostřel na lešení papíry s přesnými nákresy klenby.
1: To už byla obnažena jedna stěna sálu přiléhající k románské věži bývalého paláce Přemyslovců.
2: A rýsovala se i druhá stěna, která přiléhala ke kapli Všech svatých.
3: Tu před léty navrhl Petr Parléř.
2: Do výšky se začala zvedat severní i jižní stěna s otvory pro budoucí okna.
1: Na křivoklát už pan architekt jezdit nemusel.
2: Namísto toho mu však přibyla zakázka na vodní hrad Švihov.
1: Na místě původní tvrze nad řekou Úhlavou vznikla jedna z mála hradních novostaveb v té době.
2: A nad toto byl hrad vodní, u nás nepříliš častý.
1: Přestavba začala už před Benediktovým příchodem.
2: Ale teprve on jí vtiskl úplně jinou tvář.
4: Dřevěný strop při požáru schoří, klenba ne. Jistě znáš křížové klenby bez žeber, kterých jsem použil na Pražském hradě a které nejsou nikde jinde v Čechách k spatření. Vytvářejí krásný prostor, vznosnější a důstojnější. Kdyby bylo po mém, odstranil bych všechny rovné stropy v již hotovém paláci a nahradil je křížovými klenbami bez žeber. Rovné trámové stropy u mě provedené bych ponechal jen ve velkých sálech druhého patra u obou paláců. Jinak všude klenby, pane.
3: Komu říkal Benedikt Reid, pane?
1: Majiteli a investorovi na Švihově.
3: Kdo jim byl?
1: Pan Půta Švihovský z Riesenberga.
3: Měl dost na takovou nákladnou přestavbu?
1: Zřejmě ano. Vystudoval na univerzitě v Lipsku.
2: Čtvrt století byl nejvyšším sudím království českého.
1: Vlastnil panství Švihovské a Rábské, dále arcibiskupské statky v Roudnici, knížectví Kozelské ve Slezsku, patřili mu Horažďovice, Střela u Strakonic, Kašperk a Prácheň.
2: Než se pustil do stavby na Švihově, měl už za sebou rekonstrukci hradu Rabí.
4: Změnil se způsob válčení, pane Půto. Všude se používá střelných zbraní, děl. Mohutnosti palby může odolat jen velmi silná kamenná zeď. Hradby na Švihově jsou jen 2 metry silné. Je třeba je zdvojnásobit. Bude třeba přestavět i bašty. Je to sice krásné, kolik bašt zdobí hrad, není to ale účelné. Bašty vybíhají před hradby proto, aby se z nich mohlo z boku střílet na obléhající nepřátele. A dále
3: pokračoval ve svém proslovu Benedikt Reid, zatímco Půta Švihovský nestačil nabírat dech.
4: Dále je třeba využít blízkosti řeky Úhlavy a 3 rybníků. V případě nebezpečí musí být celé okolí hradu zaplaveno vodou. Hrad sám stojí na vyvýšeném místě. Zůstane nad úrovní vody, ale jinak se půda kolem promění v bažiny a znemožní těžkým dělům, aby se přiblížila k tvému sídlu. Navrhuji prokopat vodní příkop od řeky Úhlavy. Tím bude kruh kolem Švihova uzavřen.
2: Pan Půta byl spokojen.
1: A jelikož nemusel hledět na nějaký ten groš, povedla se přestavba dokonale.
4: Nekonečně dlouhé týdny a měsíce se pracovalo na klenbě velkého sálu Pražského hradu. Podle nákresů, které Reid rozložil na podlahu lešení, postupně vznikala smělá konstrukce, jejíž kamenná žebra se vzájemně proplétala v kroužených pohybech a vytvářela zvláštní obrazce připomínající hvězdy. Nad 60 metrů dlouhým prostorem se pak konečně zvedl skvostný baldachín vzdušné klenby. Z opěrných pilířů ve stěnách sálu vyrůstalo v propleteninách kamenné žebroví, aby se nahoře rozběhlo v podivuhodné kružby, jež roztančily klenbu rytmickými souzvuky. Váha obrovské klenby spočívala na opěrných pilířích ve zdech a protože se Reid obával, že sami neunesou velké klenební tlaky, zpevnil zeď několika železnými tyčemi.
3: Tak popsala ve své knize O kameníku krále Vladislava dokončení velkého sálu Jana Janusová.
2: To bylo na začátku roku 15.
1: A někdy v únoru se to stalo.
2: Dělníci pracovali právě na jezdeckých schodech, když uslyšeli silný praskot. A pak se ozvala ohlušující rána.
1: Rachot byl slyšet ze sálu.
2: Všichni se tam běželi podívat, ale pro oblak prachu nebylo zpočátku nic vidět.
1: Až potom všichni uviděli dílo zkázy.
2: Na místě jednoho klenebního pole zela tmavá díra.
1: Trvalo 2 léta, než byla klenba zase celá.
3: Ve starých letopisech českých se sice zaznamenává kdejaký mord, přírodní pohroma, válečné tažení a podobné optimistické zprávy, ale na Vladislavský sál musela stačit 1 věta, i když, co se časových údajů týká, byla akurátní.
4: Roku 15.2. v úterý před svatým Václavem, 27. září, byl v 11 hodin dopoledne dokončen palác na Pražském hradě a v pátek před svatým Václavem, 23. září, byla dokončena klenba.
3: To je všechno. Letopočet ve velkém sále Pražského hradu, kterému my říkáme sál Vladislavský, však zůstal už původní. Je na něm číslovka
4: 1500.
2: Roku 1510. byl Benedikt Reid povýšen do šlechtického stavu.
1: Král ho osobně pasoval v chrámu svatého Víta na rytíře a udělil mu erb zlatého lva na černém poli.
2: Ten lev drží v drápech něco, co jinak bral často do rukou novopečený rytíř.
3: Co to je?
2: Kružítko.
1: Do konce svého života stačil rytíř Benedikt Reid ještě postavit letohrádek v Bubenči.
2: Navrhl rozšíření hradu Blatná, který byl v držení Zdeňka Lva ze Rožmitálu. Zdejšímu paláci se říká dodnes Reitův.
1: Od roku 1512. pracoval na dostavbě kostela svaté Barbory v Kutné Hoře. Tuto stavbu řídil až do konce svého života.
2: Na místě vyhořelého kostela svatého Mikuláše v Lounech, ze kterého zbyla jenom věž, postavil nový kostel s krásnou žebrovou klenbou.
1: Mimo Čechy působil ve Slezsku, na zámku Frankenštejně a ve Zhořelci.
2: Když 29. října roku 1534, pravděpodobně jako 83letý, zemřel,
1: bylo to uprostřed práce v Lounech.

0: války českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.